0: kudy fárali dolů do podzemí Havíři. No a vedle ní ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
1: Sport. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa s Marokem. Průběh utkání sleduje Adam Weidenthaler.
2: 2 minuty do konce nastaveného času, ten 10-minutový Brazílie stále hraje s Marokem 1-1. Teď má ale jednu z posledních šancí na to zautočit, jenže faulován Vinicius nebyl na polovině hřiště. Stav zápasu 1-1, 2 necelé minutky do konce. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Na fotbalovém šampionátu Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1 a další zápasy teprve začnou. Za hodinu Haiti vyzve Skotsko, v 6 hodin ráno se Turecko postaví Austrálii. Basketbalisté Pardubice zvítězili v 6. finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda a uzavírka na trojce u Českých Budějovic a omezení v Brně. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice u Plané šetří srážku auta s chodcem. Je to vážná nehoda, místo je už 3 hodiny neprůjezdné. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě, případně dálnici D3. Na silnici 68 ze Slovenska k dálnici do Frýdku Místku se po půlnoci srazila 2 osobní auta. Nehoda je u Třince, na odbočce na Nebory a Hnojník a je zavřený minimálně 1 jízdní pruh. 4 u Jíloviště na 9. kilometru kvůli bourání mostu neprůjezdná. Od včerejška obousměrně na Prahu i Strakonice. Jezdí se plynule přes Jíloviště. A na dálnici D1 v Brně je víkendová uzavírka. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Oběd se trvá otočením na vedlejším exitu 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: 2:06, telefonická soutěž je právě teď, protože je neděle, tak si můžete zasoutěžit naposledy o novou knihu Vlastimila Vondrušky, ano, Vlastimila. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Hrajete o dědictví skotských templářů, těším se na vás, volejte.
6: Noční Radiožurnál
3: a Jiří Štefl. Yes.
7: Ready, girl?
8: Come on. Let's do this.

0: Dvě hodiny 10 minut a tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Posloucháte nás v živém vysílání. No, ještě rychleji pohled na fotbal, na mistrovství světa. Fotbalisté Brazílie v úvodním utkání skupiny C na mistrovství světa remizovali s Marokem 1-1. Teď už jiná soutěž, bude to soutěž telefonická. Zavolejte si právě teď o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Telefonní čísla 221 552 150 a nebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Zuzana na telefonu. Zuzano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak čím to je, že dneska v noci nespíte?
2: Tak je volno.
0: Je volno, rozumíme. Tak pojďte, Zuzano, vyhrát v telefonické soutěži novou knihu Vlastimila Vondrušky. Už od něj máte něco doma?
2: Ano, máme.
0: Tak doufám, že i ta následující kniha poputuje právě k vám. Soutěžní otázka následující. Jak se nazývá tradiční skotský mužský oděv? Věděla byste, nebo mám tři možnosti?
2: Kilt.
0: Ano, je to kilt, je to taková ta sukně. Znáte někoho, kdo chodí v kiltu?
2: No, znám.
0: Taky znám jednoho kolegu, který tady občas do práce chodí v kiltu. Hlavně na vánoční večírky takhle chodí.
2: No, tak ale se chodí bez.
0: Ano. Zuzano, tak moc vás zdravím. Nová kniha Vlastimila Vondrušky, vaše Dědictví skotských templářů. Ať se vám dobře čte a přeju hezkou noc. Naslyšenou.
2: Děkuju.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, no a protože už příští noc bude nový týden, tak pro vás taky budeme mít novou cenu v telefonické soutěži opět od pondělí do neděle. Radiožurnál teď ve 2 hodiny 12 minut, Rag & Bowman z hudby, ať se vám dobře poslouchá.

0: Za chvíli bude 2:30, tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Francie vzdala hold vojákům, kteří se před 82 lety vylodili v Normandii. Operaci Overlord si přímo na pláži Omaha připomněli davy lidí. Někteří do písku zapíchli růži, jiní se svezli na takzvané kachně, kterou během druhé světové války používali spojenecké oddíly.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřely tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se DUK2V, ale vyslovuje se to duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká. Podobné počasí jako před 82 lety.
2: Taky se tady nemohli vylodit. Na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
3: V zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině bude Denny vyprávět o zapojení dětí. A taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Přeju vám klidnou noc ve 2.30. Teď Pavel Prouza a přehled zpráv.
3: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství Německu. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení podubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice. Novou naučnou stezku po stopách Čechů otevřeli ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města. A to prostřednictvím mobilní aplikace. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery, případné společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Sport. Fotbalisté Brazílie hráli na úvod mistrovství světa 1-1 s Marokem, Švýcarsko remizovalo s Katarem také 1-1 a další zápasy teprve začnou. Za půl hodiny nastoupí Haiti proti Skotsku, v 6 hodin našeho času začne duel Turecko-Austrálie. Tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírky na silnici 3 na Českobudějovicku a taky v Praze. Dálnice aktuálně bez kolon, neprůjezdné jsou dvě silnice první třídy, trojka z Českých Budějovic do Kaplice, uplané po vážné nehodě střetu auta s chodcem. Objíždí se v obou směrech po Lidické třídě, případně souběžné dálnici D3. Zavřená je včerejška silnice 4 u Jíloviště, na 9. kilometru na Prahu i Strakonice, bourají tam most, jezdí se přes Jíloviště. Plynule. V Praze je na městském okruhu noční uzavírka. Údržba zavřela Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: Tak možná jsou vaše plány na druhou polovinu víkendu hudební, možná se vydáte do Hradce Králové, kde dnes na Rock for People vystoupí legendární skupina Iron Maiden, no a nebo se vydáte na druhý koncert zpěvačky Evy Farné do pražského Edenu. No a jestli vás to za hudbou moc netáhne, nebo jste už třeba nestihli koupit stupenky, lístky, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz, kde pro vás máme další víkendové tipy. Teď je 4 minuty po půl třetí.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tohle byl z hudby Vladimír Mišík, za chvíli třeba Savage Garden nebo také Luis Capaldi. Posloucháte Radiožurnál. Členové Českého svazu zahrádkářů začali spolupracovat s výzkumníky z Olomouckého institutu výzkumu a pokročilých technologií. Odebírají totiž tekutý odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Ten zatím nemá jiné využití, ale díky zahrádkářům se stane experimentálním hnojivem. Od vědců dostali i podrobný návod k použití.
1: Tady toto, když nalije do konve, tak s tím normálně může zalívat.
2: Přímá aplikace, ale postupoval bych podle toho, jak jsou zvyklí.
3: Analytický chemik a botanik Petr Tarkovský předává instrukce předsedovi územního sdružení zahrádkářů Rudolfu Dvořákovi. Kolik zahrádkářů se zapojí?
1: Vím přesně teďka o třech.
3: Vidím taky tři kanistry u vás v autě. Už víte, co tím budete hnojit?
1: Jo, já konkrétně ano. Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu.
3: Co to může ovlivnit?
2: Kvalitu toho květu, pokud bude suché léto, nepodaří se jim pravidelně zalévat, mohlo by to mít pozitivní vliv i na ten stres suchem a tak dále.
4: Takže tady je zásobní kanistr s tím zpracovaným hnojivem.
3: Tak, Petr Tarkovský přelévá z kanistru zálivku. Téměř čirá tekutina.
4: Lehce našedlá, nazelenalá.
3: Když nahlížíme tady přes hrdlo do kanistru, prostě lehce špinavá voda.
4: Lehce špinavá voda, přesně tak. Je sfiltrovaná, ten roztok je čirý, je zbavený mikroorganismu a zůstaly v něm minerální látky, které se dají ještě dál použít.
2: Bylo by škoda ho zničit, nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
3: Zahrádkáři budou zálivku používat přes léto, květiny pozorovat a fotografovat. Vědci data z pilotního projektu na podzim vyhodnotí. Výsledky ukážou, jestli příští rok experiment rozšíří například na plodovou zeleninu a zapojí i víc zahrádkářů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Mši provázenou kytarami, harmonikou, houslemi i zpěvem zažila v sobotu bazilika navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Na tradiční romskou pouť přijeli stovky Romů všech věkových skupin z různých částí Česka a Slovenska. Byli jsme u toho.
1: Láče Roma odoj kelen me tu nakama. Jedem!
2: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romské. Krojích. No. Zpívá jste teda romsky?
1: Romsky jsem zpívala, ano.
2: A o čem se v té písni zpívá?
1: Říká holka klukovi, že já tě nechci, nelíbíš se mně a tak o tím. No.
2: A to jsou teda romské kroje?
1: Ano. A tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti. Lajda, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala, dala.
2: Hudba hrála významnou roli i během dopolední bohoslužby v bazilice, která romskou pouť zahájila. Mši sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na romské pouti byl poprvé a hudební doprovod v podání věřících z Bardějova na Slovensku se mu velmi líbil.
3: Že jsou to opravdu muzikální lidé, kteří prostě okamžitě dokázali zareagovat třeba na modlitbu dalších a určitě to nebylo připravené. Takže to je vidět, že jsou to obdarovaní lidé a že ten svůj dar s radostí používají ve prospěch všech.
2: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké Charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
4: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společenství, společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme. A být společně radostní.
2: Pouť olomoucká Charita pořádá spolu s dalšími partnery. Letošní ročník byl v pořadí 28. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Noční radiožurnál.
1: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
1: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
1: Noční radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
1: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Teď zprávy a Pavel Prouza.
5: Írán tvrdí, že bude muset účtovat za své služby v Hormuzském průlivu. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Bagají účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Faras o tom informovala agentura Reuters. Bagají také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Íránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol víc než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení, vyplývá z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
6: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
5: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. V Brně a okolí se koná dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukazují historické vozy, některé pak vyjedou na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění je poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomáštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
7: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
5: U památníku ve středočeských Lidicích si lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
8: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
9: Jsem jezdím 60letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
8: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
10: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
8: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani jeden rok. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Sport.
5: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát. Stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Teď začíná utkání Haiti-Skotsko, víc řekne Jaroslav Plašil.
11: Ano, utkání právě začalo. Haiti-Skotsko. Vítězný tým by se mohl dostat do čela skupiny, ve které, jak už zaznělo, remizovala Brazílie s Marokem 1-1. Tady je to 0-0 mezi Haiti a Skotskem. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Josef Dostál získal stříbro na kajakářské pětistovce. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Dnes čeká Martina Fuchsu finále trati na 500 metrů.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D5 se u sjezdu na stříbro a uzavírka na dálnici D1 v Brně. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na stříbro stojí osobní auto. 120. km vpravo na krajnici, na místě je policie, projíždějte pozorně, většina aut místem jede levým pruhem. Do nedělního rána 9 hodin bude neprůjezdná čtyřka u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště, aktuálně plynule, bez kolon. Na dálnici D1 v Brně počítejte s víkendovou uzavírkou. Na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Objet se to dá otočením na vedlejším exitu 194 Mikulov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Další hodina nového dne před námi, teď na hodinách 3 hodiny 6 minut. Přeju vám dobrý den a taky dobrý start do nového dne, do neděle 14. června. My si v čase do 4. hodiny připomeneme to nejlepší z hostů radiožurnálu z tohoto týdne. No a začneme zpěvačkou Evou Farnou, která večer odehrála první ze tří koncertů v pražském Edenu.
0: Radiožurnál
12: a Jiří Štefl.

0: Zpěvačka Eva Farná slaví 20 let na scéně. K tomuto výročí si nadělila nejen 3 velké koncerty v pražském Edenu, ale taky Big Mac. Co si pod tímhle názvem nového singlu máme představit? Máme i v téhle skladbě hledat téma sebevědomí a ženské síly. Eva Farna byla hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Píseň Big Mac, myslím si, že vyšla vlastně teď, 1. června, shodou okolností. Tak i tohle vstoupí do playlistu.
2: Ano, taky, tohle. Taky tam bude.
1: Jak to vzniklo? Protože já mám pocit, že málo kdo umí, nebo málo kdy jsem slyšel takhle trefenou tu letní náladu.
2: Fakt,
1: jo. No vážně, mně to přijde jako fakt typický prostě letní singl, to je jenom můj pocit.
2: Typický, mně to přijde takový právě nerádiový, takže děkuju tady Českému rozhlasu, že to zařadil dneska, protože no, je to jako stylově odvážnější, zároveň si tam umím hrozně představit to zahrání tohodle živě s kapelou na tom stadionu, že to bude prostě monstrózní, jo, a to já ráda velký věci, jak zpívám ty písnice, jo, že mám všechno velký, prostě včetně plánů a tohleto, takže mě to jsem napsala, si pamatuju, jsem měla vlastně ten text jsem napsala ještě před tou písničkou, nebo námět na to, když jsem já poprvé na svoji samostatnou dovolenou ve 30 letech. Jela jsem vlakem do Vídně a napsala jsem ve vlaku, prostě mě nějak bavilo si rád s tou myšlenkou, že mám všechno velký, zase to bude působit, že Eva zpívá o těle, hahaha. A pak jsem to vlastně jako přetočila na to velký srdce, velký plíce, ať rozdechám, co kdo o mě píše a velký plán, a že se chystá ten Eden. A vlastně mi to přišlo hezký, že žijem pro malý velký chvíle, ale je to jako velký, no, když to máš s kým sdílet.
1: Když říkáš, že to velký a ten stereotyp a zase Eva zpívá o těle, hahaha. neštve tě ten stereotyp trošku? Mně někdy jakoby, jo, že vlastně ty buky jako skříň jsou prostě pořád připomínaný, když člověk prochází ty tvoje rozhovory, tak že zbytečně se k tomu lidi
2: vrací. No. Jo, to je pravda. Jako boky už trošku pak šly stranou s písničkem Tělo.
1: No.
2: S písničkou Tělo, která je zase víc jako opěvováním toho, než schazováním sebe.
1: No.
2: To bylo pro mě taková změna, jako možná i pro mě osobně. Ale to jako ta tělesnost nebo to fyzično je vlastně pro mě stejně pořád téma. Jako pro mě to téma je životně, myslím, že pro spoustu holek je to nějaký prostě boj míň a víc spravedlivý pro různý lidi, ale je to téma, který řeším vlastně pořád aktuálně, takže mě to zase tak jako netrápí, ale rozhodně se neberu jako jako nějak, abyže já se o svý zdraví právě naopak velmi, velmi starám, takže to jako vnímám jako něco hezkýho a ne jako, že se sobě směju nebo schazuju, že jsem nějak jako...
1: Já to myslel tak, že existuje spousta témat, která by člověk s tebou rád probíral, ke kterým se dostaneme, ale že často to sklouzne k tomuhle. Když se dostanu k těm singlům, ať už to byl Big Mac, anebo duet s Mirajem, tak jak vlastně ty poznáš, že čas uzrál na desku, protože pochopitelně ta poslední řadová, tak to jsou 4 roky.
2: Hele, já prostě...
1: A teď najednou přichází série strašně kvalitních singlů, ale nepřichází Tereska.
2: Hele, já jsem v takovým stádiu, že já vlastně jsem si říkala, já jsem fakt byla před 2 rokama na kafi se svým kamarádama, se kterým jsem dělala hudbu. A ten jeden nejbližší, se kterým jsem dělala album, mami mi řekl, řekl mi to asi před měsícem, co jsme vydali nějak to, nebo... Jo, Perpetuum to bylo, ano. Perpetuum mobile jsme vydali, tak říkal, hele, já tu písničku mám tak rád, připomíná mi to tělo, vlastně, my jsme spolu napsali i tělo, tou důležitostí vlastně, mi to připomíná tělo, akorát je to stav jako ne těla, ale duše, ty přepracovanosti a toho věčného krysího závodu, nebo vlastně běhu furt někam. Ale musím ti říct, že jsem tě viděl před rokem, tak jsem myslel, že už s tebou nikdy nic nenapíšu. Že jsem byla v takovém stavu, že jsem jako... Myslel, že už nic nenapíšeš, že jsi byla úplně rozložená. A já jsem prostě nějak nemohla psát, no. Byla jsem tak přehlcená všim a pak jsem naopak to pojala tak, že ta hudba je vlastně formou terapie a jak se z toho, jako, jak se těch témat zbavit, jak jako o nich mluvit, jak se toho zbavit ze svý hlavy, prostě vypustit to na ten papír. A vlastně jsem tak nějak pomaličku začala psát a vůbec s myšlenkou o tom, že by to třeba ani mělo vyjít. On je jako skvělý, ten můj kamarád Honza Vávra, že on mi říká, tak to nevyjde. Nestresuj se, prostě tak trav čas s tím, že budeš psát, protože máš ráda. A protože takhle ze sebe dostáváš věci. Když to bude dobrý, jak to vydáš?
1: No, on to viděl na tobě a řekl ti to, ale jak jsi to prožívala třeba ty to oblíbně najednou, že fakt sedneš a nejde to?
2: Já jsem ani neskoušela psát. Já jsem jenom viděla, já jsem cítila ten tlak, že už to jsou asi zase nějaký 4 roky od poslední desky a že už to jako zase přichází to, kdy bude deska, kdy bude deska. A já vlastně jsem vůbec nebyla ve stádiu, že bych myslela na nějaký pracovní zase rozvoje. Jako byla jsem taková, že jsem řešila prostě přesně děti a byla jsem po těch O2 arenách a měla jsem pocit, že nechci zase hned zpátky prostě do nějakého jako... No, do nějakého Mordoru prostě pracovního. A on mi z toho udělal takovou spíš vlastně terapeutickou sešnu a že to je vlastně hezký, že to nemusím brát tak úkolově, ale že to je vlastně ta platforma, kde se můžu uvolnit a pouštět ze sebe věci. A úplně mi to změnilo v té hlavě vlastně a to mi pomohlo.
1: Je psát. Nějaké prostředí nebo podmínky, které potřebuješ k tomu, aby si začala psát?
2: Ne, jako...
1: Hele, že jsi zmínila si vlak do Vídně. Zní až romanticky, že vlak do Vídně je to místo, kde prostě se dá psát.
2: Hele, a Perpetuum mobile, víš, jak jsme napsali Perpetuum mobile?
1: Ne.
2: My jsme jeli, já jsem potřebovala jít do Varšavy na nějaké focení mm-hmm. a hrála jsem tam koncert. A my jsme si s tímhletím kamarádem Honzou Vávrou a Ronym Janečkem, se kterým dělám tady ty věci, co jsme vypustili, tak jsme si řekli, tak tam pojedeme vlakem. Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Dali jsme tam, udělali jsme tam studio. A napsali jsme tu písničku. A vedle ještě jeli nějaký studenti prostě do Varšavy z Karlovy univerzity, tak mi tam vzali na nějaký rozhovor, že ty Poláci budou nadšený, když tam se... Tak jsem se mluvil o nějaký historii prostě vedle v kupečku. Pak tam přišel pan, který oznášel tu vodu, to byl nějaký student z Bratislavy, tak ten mě vůbec neznal, tomu bylo tak 18. A říkal: a vy robíte hudbu? Hej, já taky robím hudbu. A začala pouštět nějaké úplně rapové věci, co dělá doma. Bylo to strašně zábavné, ta cesta. No a prostě jsme po té cestě napsali Perpetuum.

0: opustit už ne.
1: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu. Teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? S moderátorem Liborem Boučkem si v Radiožurnálu povídala i o tom, jaké to je být herečkou.
2: Jak moc se ta naše laická romantická představa o herectví liší od reality?
0: Jako z mýho pohledu hodně.
2: No, to mě tak zajímá, protože umím si představit, že bude celá řada lidí, jejichž ratolesti třeba budou snít o téhle kariéře, protože ten prvoplánový pohled atraktivní je. Tak řekněte, Barbora, jaká je ta...
0: Tak ono to jako je krásný. Ono jako jinak bychom to nedělali, protože ono to dost často, že jo, víc bere, než dává, ale to, co to jako pak dá, je tak silný, že to člověk prostě nějak nedokážu si představit, že bych bez toho mohla bejt, no, i když často nad tím přemýšlím, že už se na to vyprdnu, ale jako co si budem, peníze jako to nevynáší, i když to si právě ta laická veřejnost myslí, že se máme jako prasata v žitě, ale ne, no. Ani zdaleka. Takže vlastně zbývá jenom jako ta radost z toho povolání, z toho, já nechci říct jako z toho úspěchu, ale z toho, když přesně jako odvedete nějakou tu práci, ať už na zkoušením té inscenace nebo natočením toho filmu nebo něčeho a pak přijdou ty hezký reakce, tak to je jako naplňující.
2: Jak moc velkou motivací? A to beru i na sebe, jo? To není, abyste to nebrala negativně, ale jak moc velkou tu motivací, když to člověk chce dělat, je právě ta bezprostřední reakce, ta pochvala, ten potlesk, protože ono to jako opojný je. Jo, když se podíváme na 18-letou Barboru, tak jako co bylo to, že si řekla, tak tohle je ten směr. Jestli i tahle ta bezprostřední, ten potlesk je jedna z těch věcí, po který člověk
0: touží. Asi vlastně jo, asi nějakým způsobem jo, protože když si to tak vezmu, když máme reprízu nějakého představení, u kterého je člověk zvyklý, že v nějakém momentě ty lidi reagují přesně ať smíchem, potleskem, nevím, něčím. A najednou u nějaký reprízy to není. Tak člověk hrozně znejistí, že? Něco jsem udělala špatně, musím přitlačit, nebo prostě začít se víc snažit, nebo něco. A člověk strašně znejistí, takže asi je to fajn, že tam je přesně ta instantní jako reakce a člověk jako v daný moment prostě teď a tady ví, jak si vede, nebo jako, no, takže asi silný.
2: Když se vrátím k naší společné Alma Mater, opět záměrně pozitivně vykresluji, protože ta otázka taky může nabídnout něco negativního, ale jak moc ty 4 nebo 5 let je člověk udržován v té bublině výjimečnosti? Protože já, když jsem se díval na spolužáky, kteří studovali ať už alternu nebo činohru, tak v mnoha případech se opakovaly věty, vy jste ten nejlepší ročník, to je úplně perfektní. A ta realita potom, co přijde koulení, tak může být trošku jiná. Nikoliv, že by to nebyl výjimečný ročník, ale pochopitelně přijde ten trh. Tak jak moc velká ta bublina je během
0: Já si myslím, že hrozně velká, že je to jako úplně jako strašná bublina. V něčem je to krásný, když člověk přesně v těch 18-20 tam jako je a má konečně pocit, že teda jako něco dokázal.
2: A že je v tom mikrosvětě přesně, Řetězové a Karlovy přesně. Ulice uprostřed nejkrásnější metropole na světě přesně, a dělá tam divadlo.
0: Přesně, ale jako to prozření je pak docela šílený, mi přijde. Nebo jako já jsem ještě měla jako štěstí, jo, že jsem šla do divadla, do kterého jsem chtěla, ve kterém jsem jako spokojená a přesně po nějaký době přišla i třeba tahle krásná role té Gerty, ale jako, nevím, tak ono to chodí ve vlnách pak, že jo, ta práce většinou mi přijde, takže pak, když je ta vlna, kdy nic není, člověk má o sobě pochyby a přesně se rozplyne ta představa o tom, že teda už jsem to dokázala, tím, že jsem vystudovala tu Damu nebo to, tak pak je to docela náraz, no. A myslím si, že já mám fakt ještě jako štěstí, že ne takovej třeba.

0: každý den s vámi.
1: I po celou noc.
2: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: jak to vidíte dneska nad ránem na silnicích, volejte dispečink zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna v Radiožurnálu do 3 minut. Dobré jitro, půl čtvrté. U mikrofonu Pavel Prouza.
1: Americký prezident Donald Trump uvedl, že uzavření mírové dohody s Íránem je v plánu na dnešek. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Výroky o termínu podpisu tzv. Memoranda o porozumění se tak stále liší. Šéf Bílého domu zároveň ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social tvrdí, že by se měl po uzavření dohody otevřít Hormuzský průliv. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Informovala o tom agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Vlaky dnes jezdí podle upravených jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze Zadní Třebaně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. S vážnými zraněními skončila v nemocnici 35-letá žena, kterou na pláži v australském Sydney pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsal web stanice BBC a agentura Reuters. Jedná se o čtvrtý podobný incident za necelý měsíc. Úřady z preventivních důvodů uzavřely několik pláží v oblasti. Sport. Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Jaký je stav v zápase Haiti-Skotsko, ví Jaroslav Plašil.
2: Teď by se měli Skotové dostat do vedení, ještě samozřejmě celá situace se přezkoumala, ale je to tak 29. minuta utkání, teď už 30. a Skotsko vede díky šťastnému gólu po odrazu po teči vlastního hráče nad Haiti 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Plzně, taky u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha hasiči odklízeli pohonné hmoty na exitu 89 sjezdu na Domažlice. Před chvílí odjeli, přesto přijíždějte pomaleji, je to v zatáčce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto 120. kilometr. S poruchou vpravo na krajnici, aktuálně na Blikačích. A od včerejška je neprůjezdná čtyřka kolem Jírloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jírloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná nebo skoro jasná, na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami, k ránu může od západu oblačnosti přibývat, teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle, teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje výběr z rozhovorů s hosty Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dalším hostem Radiožurnálu byl tenhle týden manažer, investor a bývalý globální viceprezident společnosti HP Jan Zadák. S Liborem Boučkem si povídal o tom, jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci, nebo o tom, jestli Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy a Asií. A mluvili taky o tom, co se naučil.
1: Tím, co dělám, se snažím co nejvíc předávat ty zkušenosti. Dělám hodně v oblasti vzdělávání a coachingu a mentoringu. A snažím se, abych to, co jsem se naučil, jsem dokázal co nejlíp předat. Jo? Ať už firmám, nebo lídrům, nebo majitelům firem.
2: Když jsem to zmínil, tu kariéru, která je obdivuhodná, unikátní na ty české poměry, napadá mě logická otázka, proč jste se vracel sem?
1: Já jsem nikdy neměl jiný scénář. Nikdy. Pro mě Česká republika je úžasná země, pro mě Praha je jako top jedna město na světě. Já jsem nikdy neměl jiný scénář, než bych se vrátil do Prahy.
2: Je tenhle pocit pouze pocitem, anebo jsou

0: ačkoliv jsme malá republika, může realizovat sny, prostě pokud i prostě máte nějaký plány větší než jenom realizace v rámci České republiky. Jo.
1: Ale asi to člověk musí vidět trošku z toho vrchu a nadhledu, aby si to uvědomil, protože když je tady uvnitř, tak si říká, no co, jsme malá země, nikoho moc nezajímáme, ale když pak člověk cestuje a pracuje i venku, tak zjistí tu neuvěřitelnou výhodu středu Evropy, ať už je to lokalita, ať už je to bezpečí, ať už je to úroveň školství, ať už je to úroveň zdravotnictví, ať už je to úroveň šancí.
0: Přesně tak. Já to vidím naprosto stejně. Jo? Já jsem cestoval celý svět přes Japonsko, Austrálii, Asii, Spojené státy a tak dále, ale pro mě že je potřeba si uvědomit, že z pohledu biznesu Česká republika opravdu je malá země. Jo? Každý startup, když začíná, tak prostě už na začátku musí přemýšlet o tom, jak bude mimo Českou republiku, protože být úspěšný v České republice vám v podstatě nevyřeší globálně z pohledu škálování biznesu vůbec nic. Takže to je nevýhoda, jo? Ale zase to je výhoda, protože vy už od samého počátku přemýšlíte globálně. Od samého počátku musíte přemýšlet o tom, jak uspějete mimo Českou republiku.

0: Neurochirurgové z Ústřední vojenské nemocnice už provedli 100 operací mozku při plném vědomí pacienta. Hostem Radiožurnálu byl jejich přednosta profesor David Netuka. Moderátor Libor Bouček se ho ptal i na to, jak svůj mozek dlouhodobě chránit.
1: Stran mozku já vždycky zklamu ty roztleskávače longevity tím, že zopakuju věci, které pro ně se zdají být banální, možná i komerčně málo zajímavé, ale ty, které mají prokázaný jasný efekt na fungování mozku, když si ho chceme udržet, abych fungoval, abych tak se nesmrskával, aby jsme byli dobře na tom mentálně i v dospělém věku nebo ve starším věku. A ty věci prostě fungují, jsou prokázané a já mám taky pocit, že je tady skupinka lidí, kteří chce ty základní věci přeskočit a jít do něčeho, co ať si někdo zkouší, ať si o tom čte, ale to základní, to jednoduché, že si máme bavit o tom, o délce spánku, o sportovních a fyzických aktivitách, to je jasně prokázané, nebo sociální interakce mají jasný prokázaný efekt na fungování mozku ve vyšším věku. Stejně tak používání mozku, učení se jazyků a nových poznatků, to je prostě jasně prokázané, že pokud když si udržet si ten mozek, tak mám dělat tohle. Pak jsou jednoduché věci a to vím zní strašně triviálně, že prostě pro ten mozek není dobrý jako kouření, jako fabrika, to prostě špatně pro to tělo je a to jsou věci, které jsou prokázané z těch, co už jsou maličko víc jako do medicíny samotný, tak si můžeme říct, že to je o stravě typu, co my přijímáme jako potravu, že bychom se měli snažit být v našem prostředí trošku o středomorský vliv potravy, pak bychom se měli bavit o vitamínech a tam jsem určitě přívržencem a bavme se o tom, jak velká část populace má nízké hladiny vitamínu a samozřejmě můžeme se bavit o Dčku a dalších vitamínech. Tam jsem naprosto pro tyhle suplementa a bavme se, která jsou nejlepší, takže to všema 10 podporu. A kdybychom je dělali jenom tohle, tak budeme na tom fyzicky, psychicky a samozřejmě stran toho mozku daleko lépe, než jsme.
2: No ale z hlediska toho mozku i tahle snaha nakonec ukazuje to, jak malí vlastně jsme, protože ten mozek přece je tak dokonalý, že on se prostě drží, ne?
1: On se drží, pokud mu moc neškodíme, pokud jeho tolik neintoxikujeme škodlivinami, tak se drží. A teďka jde o to, jestli naším cílem je, aby ten mozek se udržel v co nejlepší kvalitě a fungování v 70, 80, možná 90 letech. A pak je taková ta skupinka, která tvrdí, jak se budeme dožívat těch 120 let a bude to krásné, růžové, skvělé a budou fungovat v těch 120 letech. Když se ptáte doktorů praktikujících, tak naprostá většina jim řekne, že to jsou nerealistické cíle a když se na to podívám i současným pohledem na naši populaci, tak já teda bych se 100 let jako úplně dožít nechtěl.
0: Dodává profesor David Netuka. Všechny rozhovory najdete na našem webu radiožurnal.cz a nebo taky v podcastových aplikacích.

0: Je neděle, dobré jitro, velmi brzké ráno, za 9 minut budou 4, tady je Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
0: Dvakrát remíza, dvakrát výsledek 1-1. Takhle se rozešli Brazilci s Maručany a taky Švýcaři s Katařany ve svých prvních zápasech na letošním mistrovství světa ve fotbale. Kdo má navrch v utkání Haiti s Skotskem, tak to už ví sportovní reportér Jaroslav Plašil. Jardo.
3: Hezké ráno, gólově zatím Skotové, blíží se závěr prvního poločasu, Skotsko nad Haiti vede 1-0, je to utkání skupiny C, ve které jsou také Brazilci a Maročané, vzájemné utkání těchto týmů skončilo 1-1 a tak by se Skotsko v případě výhry mohlo dostat do čela této skupiny. Teď pozor, ještě skotský útok v závěru prvního poločasu, kdy už se blíží konec, už za chvíli vyprší čtvrtá z nastavených 4 minut, ještě jeden centr do pokutového území, kde je teď hodně rušno, ale vypadá to, že Haiti tento útok skotského celku zvládne ubránit, byť se ještě Skotové dostanou k jednomu centru z levé strany a teď si budou muset Haitiané dávat pozor na nějaký nepříjemný odraz, což se stalo zatím u jediného gólu tohoto zápasu, kdy po závaru střílel McGinn a právě díky nešťastné teči soupeře se Skotové dostali do vedení a to vedení bude platit tedy po konci prvního poločasu, protože právě teď máme konec první půle, takže ještě přestávka a druhý poločas. Budou mít Haiťané na to, aby se pokusili odpovědět. Zatím jim neschází chuť, aktivita, ale přesnost ve finální fázi určitě ano. Párkrát zůstali v offsideovém postavení útočníci Haiti, když si tyto situace nepohlídali. To je celkem také častý obrázek tohoto utkání, které se hraje v Bosnu za velké fanouškovské kulisy ze skotské strany zejména. Opravdu těch skotských vlajek v ledišti je nepočítaně a tak Skotové si zatím užívají dílčí vedení týmu, které mohlo být i vyšší, protože Skotové jednou nastřelili i tyčku, kdy McTominay, to bylo v 17. minutě utkání, střílel bez přípravy, ale trefil pouze tyč, tak i proto je to zatím po prvním poločase celkem vyrovnaného utkání, ale gólově jsou na tom tedy Skotové lépe, takže proto je to zatím po prvním poločase 1-0 pro Skotsko. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Pavel Prouza a zprávy.
1: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Maďarský expremiér Orbán obhájil své místo v čele strany Fidesz. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa po volnu chystají zpět do přípravy. Bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
3: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
4: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
3: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
5: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
3: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
6: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
7: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
6: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovci u hranic s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovcí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie a Maroka remizovali na mistrovství světa 1-1, stejně skončilo i utkání Švýcarsko-Katar. Podrobnosti z duelu Haiti-Skotsko dodá Jaroslav Plašil.
8: Poločasová přestávka, zatím Skotové vedou 1-0 díky šťastné brance, když si nechtěně špičkou kopačky srazil míč do vlastní branky Bellegarde, takže Skotové vedou, Haiti hraje poprvé zápas s některým soupeřem z britských ostrovů, zatím tedy prohrává po první půli 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté se po dní volna vrátí do tréninku. Pro čtvrteční zápas s Jihoafrickou republikou bude třeba probudit útočníka Patrika Šika, který si v souboji s Jižní Koreou připsal jen 11 doteků s míčem. Pokračuje asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek.
9: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D5C u sjezdu na Stříbro a u zavírka na silnici 4 u Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně a Prahy před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto. 120. kilometr vpravo na krajnici u auta je už silničářská šipka a na místo před chvílí přijela odtahovka. Neprůjezdná má být ještě několik hodin čtyřka kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostů na Prahu i Strakonice se objíždí mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Na objížďce je nárazově hustý provoz. V Praze na městském okruhu se opět jezdí ve Strahovském tunelu v obou směrech. Uzavírka směr Troja skončila. A v Kutné Hoře v Zámecké ulici narazilo osobní auto do zábradlí. Nehoda je u infocentra na křížení s Vítěznou ulicí a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, na severu přehánky, teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
11: A přeju vám dobré, velmi brzké víkendové ráno, neděle 14. června, 4 hodiny 6 minut. Pamětníci, pozůstalí i další návštěvníci včera přijeli do středočeských Lidic, aby tam uctili památku více než 300 obětí. Od vyhlazení obce nacisty tenhle týden uplynulo 84 let. Reportáž z pietního místa uslyšíte tady u nás v Radiožurnálu v téhle půlhodině ještě v čase do 16:45. Dobré ráno.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tenhle týden uplynulo 84 let od chvíle, co nacisté vyhladili středočeské Lidice. Místo si tehdy zvolili jako odvetu za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Včera stovky lidí na místě tragédie uctili památku zemřelých.
1: Do Lidic jsem začala jezdit, už jsem jezdím 60-letý, od 3 let věku.
2: Položit květinu ke společnému hrobu zastřelených lidických mužů přišla třeba paní Helena Kadlecová. Vypráví, že mezi nimi byl i její dědeček.
1: Takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila, maminka, teta ani babička, který přežili koncentrák Ravensbrück, o tom nemluvili, takže jsem hledala knížky a začali o tom mluvit po 90. roce.
2: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Co se tady přesně před 84 lety dělo, popisuje ředitel památníku a historik Eduard Stehlík.
3: Šlo o jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. 10. dopoledne začalo popravování mužů, bylo tady zavražděno 173 mužů i chlapců starších 15 let, dokonce v jednom případě Pepíkovi Hroníkovi ještě těch 15 let ani nebylo.
2: Jak ale vysvětluje, obětí pak bylo víc.
3: V pátek 12. došlo k oddělení dětí od maminek v kladenské reálce, že nebyly poslány na doživotí do koncentračního tábora a z dětí bylo tady nakladně vybrány k poněmčení 3, zbytek dětí byl poslán do lodže.
2: Většina z nich byla také zavražděna. Celkový počet obětí nakonec dosáhl čísla 340. Zavzpomínat na některé z nich na pietní akci přišli kromě pamětníků a pozůstalých taky další návštěvníci. Často i rodiny s dětmi, jako paní Miluše Janoušková.
4: Přišla jsem sem se svými dětmi a potom se svými sokolskými bratry, sestrami, aby jsme teda uctili památku.
2: Je to důležité si připomínat ty události před 84 lety?
4: Myslím si, že je to hodně důležité, protože děti v dnešní době si úplně neuvědomují, v čem žijí a my minimálně naše rodina chceme, aby si to uvědomili.
2: Vidět mohli taky předávání pamětních odznaků ve výstavní síni In Memoriam. Zdarma bylo přístupné taky muzeum a všechny jeho expozice. Dominik Hron, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude půl páté. Dobré jitro. Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje mi nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
1: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
2: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
3: Národ, který nepozná vlasti, tu pověstný je národ.
4: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
2: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady Svazu Čechů v Chorvatsku.
5: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu.
2: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
6: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
1: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
2: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
7: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
8: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
7: Staročeško je naše.
2: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Radiožurnál.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Půl páté. A zprávy už má Jana Utendorská.
3: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu více než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Silný vítr včera komplikoval dopravu ve středních Čechách. Hasiči zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k vodní nádrži Slapy. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu. Informovala o tom agentura AP. Petice iniciaty s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. A na severovýchodě Indie se zřítil transportní letoun Antonov An-N-32 indické armády. 5 lidí zemřelo. Podle armády jde o příslušníky indických leteckých sil. V tamních médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla. Příčiny nehody se vyšetřují.
1: Sport.
3: Fotbalisté Brazílie remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1. Stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Jaký je stav v zápase Haiti-Skotsko, řekne Jaroslav Plašil.
4: Skotsko stále vede nad Haiti 1-0. Teď máme druhou přestávku na občerstvení, teď tedy ve druhé půli zápasu, ve kterém zatím tedy Skotové drží těsné vedení, vedou 1-0 nad Haiti. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody v Jirnech u Prahy a v Kutné Hoře. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně před sjezdem na Stříbro stojí osobní auto. 120. km vpravo na krajnici, na místě odtahovka a silničářská šipka. Na silnici 611 z Prahy do Poděbrad se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny. Je to na křížení Poděbradské s Brandýskou ulicí. Místo nehody je podle policie průjezdné. V Kutné Hoře stále pozorněji v Zámecké ulici u infocentra na křížení s Vítěznou ulicí narazilo osobní auto do zábradlí. A ještě je situace na čtyřce u Prahy, 9. kilometru, uzavírka kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice ještě neskončila. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Teď bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě pak přehánky jen výjimečně. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách nejčastěji kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
2: A dobré ráno vám přeju, neděle je 14. června, 4 minuty po půl páté. Snad se trefíme do vašeho hudebního vkusu. Tohle je skupina Red Hot Chili Peppers.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Skupina Alphaville ve vysílání víkendového radiožurnálu a za chvíli bude 4:45. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milíně na jižním Plzeňsku. Vydáváme se tam. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožování kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v Plzeňském kraji.
1: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro síčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká, nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
4: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný, je to kriticky ohrožený druh, síčku pořád ubývá.
4: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli posílit

0: rozšířit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření sýčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Radiožurnál.

0: úplně do konce v Radiožurnálu v tom víkendovém Paul McCartney. 10 minut a bude 5.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Historicky nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech. To je ta brazilská. Má už 5 titulů, jenže zatím šestým nevykročili takzvaní Kanárci příliš suverénně. S Marokem remizovali 1-1. Stejným výsledkem skončilo i utkání Švýcarsko-Katar. Kataři totiž dokázali v nastaveném čase vyrovnat. Jak vypadá závěr třetího utkání dnešního programu, to už nastíní Jaroslav Plašil, který sleduje souboj Haiti-Skotsko.
2: Skotové stále vedou 1-0, těsný náskok drží i v době, kdy začala 88. minuta. Před chviličkou mělo Haiti velmi dobrou příležitost, kdy Pierrot hlavičkoval z dobré pozice těsně vedle. To byla teď v těch posledních desítkách minut asi největší příležitost, byť Haiti se snaží hrát dopředu, snaží se vytvořit si nějakou příležitost, tak ale ve finální fázi to hodně skřípe. A tak i proto zatím nepřekonali Haiťané skotského brankáře Gana, který teď bude rozehrávat v 88. minutě v době, kdy už se tedy utkání, můžeme říct, chýlí ke konci, byť tam určitě bude nějaké nastavení. Jak známo, mistrovství světa má dlouhé přestávky na občerstvení, v každém poločase 1-3 minutovou, takže minimálně o to se vždycky musí zápas prodloužit, takže se dá očekávat, že ještě možná nějakých 6-7 minut budou mít fotbalisté Haiti na to, aby se pokusili o srovnání při své premiéře na světovém šampionátu v 21. století, samozřejmě, protože, jak známo, Haiti ještě pod jiným názvem už v minulosti na mistrovství světa bylo. Také Skotové jsou na mistrovství světa po dlouhé době, zatím jsou i blízko od toho, aby se dostali do čela tabulky skupiny C, protože mají teď v tuto chvíli 3 živé body zatím z tohoto zápasu, který ještě neskončil, a pokud by skončil výhrou skotského týmu, tak by se Skotové se 3 body dostali do čela. Připomínám, Brazílie, Maroko 1-1, takže tyto 2 týmy zatím mají po 1 bodu, ale jsou to teprve všechno první zápasy skupin, které teď sledujeme na Radiožurnálu. Teď konkrétně tedy závěr zápasu mezi Skotskem a Haiti. Haiti zatím prohrává se Skotskem 0-1 v době, kdy začíná 90. minuta utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. A Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
4: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Švýcarsko bude v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravě až 22 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Auta na elektřinu a vodík budou dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Těm nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
6: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
4: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy do budoucna dál usilovat. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
7: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
8: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
9: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
10: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
11: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
9: Eva
11: super.
9: Je skvělá prostě.
8: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Na předměstí Bostonu proti sobě nastoupily reprezentace Haiti a Skotska. Sleduje to Jaroslav Plašil.
12: Skotové teď právě slaví těsnou výhru 1-0, kterou se dostanou do čela skupiny C, ve které už jsou zmíněné Brazílie a Maroko, které se rozešly smírně, takže Skotové jsou na třech bodech po vítězství nad Haiti. To se sice snažilo v závěru, mělo i nadějné příležitosti, ale vyrovnání se nedočkalo. Skotsko vyhrálo 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: A tenistka Barbora Krejčíková se dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: překážka na D35 u Olomouce a nehoda v Jirnech. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou a Ostravy nebezpečná překážka zvěř na vozovce. Za sjezdem na Přáslavice kilometru 285 v levém jízdním pruhu. Je to za odbočkou k odpočívce Kocourovec. Na silnici 611 z Prahy do Poděbrad se srazila dvě osobní auta. Nehoda je v Jirnech u průmyslové zóny na křížení Poděbradské s Brandýskou ulicí. A oběd s opatrností jde. Neprůjezdná je stále čtyřka kolem Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Trvat má ještě 4 hodiny. Jezdí se kolem mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Teď bez dalšího zdržení. A na D1 v Brně víkendová uzavírka na exitu 196 směr jízdy Praha se nedá sjet na Bratislavu. Oběd to jde přes exit 194. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až na 22. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
14: Že nevíte, kam na příjemnou nedělní procházku mezi Neveklovem a Maršovicemi na Benešovsku se dnes otevře nová naučná stezka k sousedům. Zhruba 5-kilometrová trasa propojuje obě obce a může být typem pro ty, kteří chtějí spojit pohyb v přírodě s poznáváním krajiny. Slavnostní otevření stezky čekejte ve 14 hodin na Bukové, kde organizátoři chystají i opékání buřtů. Na společný pochod můžete vyrazit už po 13. hodině z Neveklova nebo o půl hodiny dřív z Maršovic. Tak krásnou neděli.
5: Víkendový radiožurnál
15: a Vojtěch Bitrman.

0: hned na úvod víkendového ranního radiožurnálu vás bereme na Šumavu, kde se horská služba pilně připravuje na začátek turistické sezóny. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů. Trénují proto i náročné zásahy, třeba evakuaci z lanovky.
1: Jo. S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
2: Spouštím.
1: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
1: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
3: Spouštím.
1: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
4: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty.
5: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
4: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
1: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
4: Samozřejmě evidujeme už úrazů, už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
1: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
4: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
1: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Fotbalisti Skotska rozehráli světový šampionát velmi nadějně, nejenže porazili Haiti 1-0, ale v jejich skupině navíc Brazílie ztratila body za remízu s Marokem, takže Skotsko je na tom po prvním kole výborně. V 6 hodin ráno českého času ještě ve Vancouveru Austrálie nastoupí proti Turecku, taky u toho tady na Radiožurnálu budeme živě. Hned teď ale i zprávy o počasí, a to od Václavy Marešové. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Jak tedy bude? Dnes čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Hlavně na severu republiky může odpoledne zapršet. Jinde budou přehánky spíš ojediněle. Nejvyšší teploty dnes nějak vysoké nebudou, většinou od 16 do 20 stupňů. No a když se vypravíte na hory, tak tam naměříte kolem 12. V Krkonoších ještě míní, jen kolem 8. No a v noci na zítra se taky můžou objevit přehánky. Noční teploty pak budou klesat až k 6 stupňům. A přehánky, tak ty můžou být i zítra, ale už jen ojediněle. A hlavně na severovýchodě území. A od zítřka už se taky začne oteplovat. Většinou zítra teploměr ukáže od 17 do 21 stupňů. Tak hezké nedělní ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Podvodníci se stále častěji snaží z lidí vylákat citlivé údaje, využívají telefonáty i e-maily a své scénáře neustále mění. Třeba na Karlovarsku v posledních dnech operoval i falešný policista.
1: Někdo mi zatelefonoval, představil se jako policista.
2: Svou zkušenost s podvodným telefonátem popisuje Miroslav Vostrý.
1: V tuto chvíli prostě oni to fakt umějí, tak najednou mi přepnul mozek do nějakého nouzového režimu. No a ve chvíli, kdy už se začali zajímat i o moje finance, kolik jako vydělávám a kolik mám na uši, tak to už by mi bylo divný.
2: Údajný policista se snažil získat důvěru tím, že poslal fotografii jeho služebního průkazu.
1: Poslal svůj průkazku a nějaký takový další papíry. Policie řekla, že už jsem ten den asi pátej.
2: Miroslav Vostrý svou zkušenost sdělil na sociální síti. Pod jeho příspěvkem popsali podobné zážitky s tímto podvodníkem desítky lidí. Jednou z nich je Aneta Wunderlichová. Také jí volal muž, který se vydával za policistu a snažil se jí přesvědčit, že si na její jméno někdo bere půjčky.
3: Že se mnou se píše teda hlášení po telefonu. Tak jsem řekla, že ne, že hned sednu do auta, dojedu na kriminálku osobně. V té chvíli na mě začal zvyšovat hlas, jestli si uvědomuji rizika, že někdo teď běhá venku a bere si půjčky, a v té chvíli mi to típl.
2: Podle policejní mluvčí Zuzany Churáňové policie za poslední týden eviduje skoro 20 oznámení, kdy se podvodník vydával za policisty.
4: Například za nadpraporčíka Martina Otavu z obvodního oddělení v Chebu, anebo také za kriminalisty z územního odboru Cheb.
2: Jak mohou takovýto podvod lidé poznat?
4: Policie nikde tímto způsobem nekomunikuje a neřeší obdobné případy přes mobilní telefon.
2: Policie lidem doporučuje, aby byli při podobných telefonátech obezřetní. Pokud si nejsou jistí, s kým mluví, měli by hovor okamžitě ukončit a pravost informací si ověřit přímo u policie nebo u své banky. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulturním

0: 30. narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál, 5 hodin a 30 minut. Jana Utendorfská doplní zprávy.
3: Od dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je dnes 80 let a přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se utkají zápasníci v boji bez rukavic. Trump na akci pozval mimo jiné i polského prezidenta Karola Navrockého. Do amerických ulic současně vyjdou i Trumpovi odpůrci. Z Francie dnes na Slovensko přicestuje indický premiér Narendra Modi. Bude to historicky první návštěva indického premiéra v zemi. Modi by se měl setkat s prezidentem Petrem Pellegrinim i s premiérem Robertem Ficem. Poté ho čeká ještě summit G7, třídenní schůzku lídrů největších ekonomik světa. Letos hostí francouzské letovisko Evian u Ženevského jezera. A přestavba bývalé Vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun.
1: Sport.
3: Brazilští fotbalisté remizovali ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Marokem 1-1, stejně hrálo i Švýcarsko s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Za půl hodiny ještě vstoupí do turnaje Turci proti Australanům. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte aktuální vstupy. A basketbalisté Pardubic porazili v šestém finále Národní ligy Nymburk 86-57. O titulu se tak rozhodne v pondělí. Hrát se bude v Praze na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Sokolovsku a nové omezení na dálnici D10 v Praze. Dálnice teď bez kolon, od včerejška neprůjezdná je čtyřka. U Prahy sjezdu na Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na Prahu i Strakonice. Skončit má dopoledne. Jezdí se nebo objíždí plynule přes Jíloviště. Na Sokolovsku v Lokti narazilo osobní auto do plotu. Nehoda je u zastávky garáže na cestě do Horního Slavkova a už ji šetří policie. A na dálnici D10 na výjezdu z Prahy do Mladé Boleslavy najela údržba. To popojíždí od nájezdu z Pražského okruhu kilometry 0 až 4. Je to po sjezd na Horní Počernice. Ta popojíždí v pravém jízdním pruhu. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: A začneme krátkým pohledem na to, jak je právě teď. Obloha je většinou oblačná, místy polojasná. Na severu Čech je ale i zataženo. No a teploty ty se pohybují od 9 do 13 stupňů. Chladné je dnešní ráno ve východních Čechách, třeba v Ústí nad Orlicí nebo v Žamberku. Teploměr právě ukazuje 8 stupňů. A 8 stupňů teď naměříte taky ve Velkých Karlovicích anebo ve Vsetíně. A proměnlivá obloha bude i přes den. Čekáme velkou oblačnost na severu republiky odpoledne i přehánky. A přidám dnešní teploty většinou naměříme od 16 do 20 stupňů. A zítřejší ráno bude taky chladné, teploty mezi 16 až 11 stupni, no a také zítra odpoledne se objeví ojediněle přehánky. To byly zprávy. A opět pokračuje Vojtěch Bidrman.
6: Počasí tak akorát na nakupování. V Praze dnes můžete vyrazit na nákupy k Vltavě. Rašínovo nábřeží totiž ovládne další Mint Market, na který se sjedou tvůrci a designéři z celého Česka. Zavedené trhy s originálními výrobky všeho druhu nabídnou jako vždy i dobré jídlo a pití. Od 10 do 17 hodin tam své kolekce představí přes 100 pečlivě vybraných značek.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun, potvrzují to dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat, na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají například členové mysliveckého spolku Zvyčina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed.
3: Oni už někdy zalehávali i v této houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, kdy měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
4: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. Mm-hmm. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěří, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy.
5: Lehce se to prořízne, zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven.

Čerstvá zpráva z basketbalové NBA, kde doslova před několika minutami skončila sezóna. New York Knicks slaví titul po 53 letech. San Antonio porazili v pátém finále NBA 94-90 a celou sérii tedy ovládli 4-1 na zápasy. Ještě jednou šampionem basketbalové NBA je tým New York Knicks.

0: počasí.
1: Zhruba před hodinou vyšlo slunce nad obzor, konkrétně ve 4 hodiny a 49 minut a zapadne 10 minut po 9 večer. Do té doby nás čeká den s teplotami od 16 do 20 stupňů a obloha, tak ta dnes bude velmi proměnlivá. Na severu republiky může zapršet, čekáme tam přehánky, ale od zítřka už budou teploty postupně stoupat. Zítra ještě naměříme do 21 stupňů, ale uprostřed týdne, konkrétně ve středu, už by se mohly dostat až na 28. No a ve druhé polovině týdne už teploty překročí 30. A taky nás čekají slunečné dny. Tak hezké nedělní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Už za 10 minut začne poslední zápas dnešního programu na fotbalovém mistrovství světa ve Vancouveru. Austrálie přivítá Turecko. Za Radiožurnál tenhle zápas bude na dálku odsud z Prahy sledovat kolega Jaroslav Plašil a několikrát se s ním spojíme.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: To česká reprezentace se na základně v Dallasu připravuje na druhý zápas ve skupině šampionátu. Na úvod národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Ve čtvrtek ho v přímém přenosu Radiožurnálu čeká Jihoafrická republika. Češi před zápasem pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje i asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
2: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v resku v gol v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
3: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali maltskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
2: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
4: Upřímně nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve svojí hlavě.
2: Myslí si majitel 3 ligových titulů a účastník mistrovství Evropy, Jan Rezek.
4: Pak když vstoupíte na to hřiště, tak jako dokážu se vžít do kluků, že fakt jako to není jednoduchý a kouká na vás, já nevím, kolik milionů lidí, takže jako fakt jako to není jednoduchý, takže já si to užívám z této pozice úplně jako dostatečně.
2: Z pozice asistenta trenéra národního týmu, kterému pomáhá připravit se po sportovní, ale také mentální stránce. Před utkáními na mistrovství světa ve fotbale s hráči české reprezentace Jan Rezek o psychice mluví.
4: Zas na druhou stranu ty kluci mají za sebou jako tolik už odehráno, když už beru i prostě český týmy, Slávě, Plzeň, Sparta, tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom 2 zápasy na evropské scéně, a takže to jsou zkušení kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
2: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Regionální vlaky Českých drah se od dneška řídí letními jízdními řády. Spojené státy si podle prezidenta Trumpa vyzvednou v Íránu jaderný prach, aby ho zničili. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Platit budou až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádu několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Soukromí vlakový dopravce změny v jízdních řádech před létem neplánují. Transfuzní stanice a nemocnice i letos v létě očekávají největší nedostatek krve. Důvodem jsou častější úrazy. Pravidelní dárce také často míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
4: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
1: Právě dnes je Světový den dárců krve. V Česku krev každoročně daruje zhruba 220 tisíc lidí. Potřeba by jich ale bylo až 300 tisíc. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Včera to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký, z chráněné krajinné oblasti Beskydy s majiteli pozemku už jednají o dalších nocovištích.
5: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
1: Stanování mimo vyhrazené plochy je v chráněné krajinné oblasti zakázané.
6: Sport. Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli teď tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli 1-1 s Katarem. Skotsko pak porazilo Haiti 1-0. Teď začíná poslední utkání třetího hracího dne, a to mezi Austrálií a Tureckem. Sledovat ho bude Jaroslav Plašil.
7: Čtvrtá minuta utkání Austrálie-Turecko 0-0, zřejmě první zápas, který začal na čas, a teď hlavečka Turků, první příležitost, zatím 0-0 ve čtvrté minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Kanoista Martin Fuchsa může přidat druhý titul na letošním mistrovství Evropy. Po včerejším triumfu na kilometru bude krátce po 10. hodině dopolední startovat ve finále na poloviční trati. Kajakář Josef Dostál byl včera na pětistovce stříbrný.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na silnici 15 na Mostecku a zavřená čtyřka u Prahy. Na silnici 15 na výjezdu z Mostu do Lovosic je sražená zvěř. Pozorně projíždějte u odbočky na Sedlec. V Praze na Barandovském mostě stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Směrem ze Smíchova na přejezdu na ulici k Barandovu a překáží. Zasahuje minimálně do části pruhu. Aktuálně D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Mýto, kilometry 55 až 57, je na vozovce pneumatika nebo kusy pneumatiky. Na tom Marandovském mostě policie hlásí, že je neprůjezdný levý pruh a na Sokolovsku v Lokti osobní auto narazilo do plotu, nehoda je u zastávky garáže na cestě do Horního Slavkova, šetří policie a připomeneme čtyřku u Prahy, úplná uzavírka na 9. kilometru kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice stále neskončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. A vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Krásné nedělní ráno, je 6 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a i dnešní vysílání bude hodně fotbalové. Mistrovství světa je zkrátka aktuálně top sledovaná sportovní akce na světě. A jak jste slyšeli, rozehrál se také duel Austrálie-Turecko, tomu se budeme v následujících minutách hodně věnovat, ale spojíme se také s naším reportérem, který je přímo v dějišti mistrovství světa, tedy tam, kde aktuálně je český národní tým. No ale začneme tedy už tím rozehraným zápasem. Jsem Austrálie, Turecko a své nám k tomu řekne Jaroslav Plašil.
7: 7. minuta a 0-0 zatím. Turci, kteří ze začátku ne, že by nechali hrát soupeře, ale bránili se převaze Australanů, tak teď už kontrolují míč a dostávají se s ním až do pokutového území. Arda Güler to zkoušel technicky levačkou ke vzdálenější tyči, ale netrefil branku. První výraznější příležitost Turků, kteří hrají velmi pozvolna. Tony Popovič, kouč Austrálie, teď ukazuje svým svěřencům dlaní směrem k trávníku. Klid, tohle jsme přečkali a teď už si budeme počínat zodpovědněji, lépe, ale toto byla opravdu velká příležitost, protože obránci nechali až příliš prostoru Ardovi Gillerovi, který si navedl míč na levačku a z rušku pokutového území netrefil branku. Teď pískot, protože útočí Australané, to je typická kulisa. Turků je zřejmě v ledišti výrazně víc, nebo minimálně jsou zatím výraznější co do hlasitosti a projevu. Teď se ale budeme muset mít na pozoru brankář Čakir, protože Australané teď se mohou dostat před branku díky standardní situaci. Rhový kop z pravé strany hřiště z pohledu australského celku. 8. minuta 0-0 Austrálie, Turecko. Utkání skupiny, ve které zatím Spojené státy porazily Paraguay 4-1, teď ale rohový kop na vzdálenější tyč, kam se jde Čakir, brankář Turecka. Míč má pevně ve své moci a zároveň už jej také rychle rozehrál. Turci teď sází na rychlý protiútok, což není zatím v jejich hře úplně obvyklé, ale teď se jim může dařit postup po pravé straně. Čelik ale padá a rozhodčí Jesus Valenzuela z Venezuely ukazuje, že pád přihrál turecký krajní bek a tak ani neměl důvod k zapískání nedovoleného zákroku. Mezitím míč přešel čáru a tak si pro něj šel brankář Beach, který teď bude rozehrávat od své branky. Vincenzo Montella, italský trenér tureckého týmu, teď na dálku také velmi temperamentní a gestikuloval směrem ke svým svěřencům, co by si měli teď hlídat v této fázi zápasu. O 9. minuta utkání zatím Austrálie, Turecko 0-0 a Turci rozjíždí pomalu další svůj útok, ale velmi pozvolný, to je zatím typické pro tento duel. Turci drží míč, ale zároveň s ním postupují velmi opatrně dopředu, tak jakoby chtěli spíše vyčkávat na nějakou vhodnou příležitost, na dobrý moment, kdy Australané nedají pozor, nezaujmou správné postavení. Třeba teď je dlouhý pas, ale Turkům vůbec nevyšel. Dlouhý míč, který přelétl všechny hráče turecké sestavy a k Turkolu, který zůstal nejdál, tak zvedl jen ruku, poděkoval za pokus, ale na přihrávku v žádném případě nemohl dosáhnout. 10. minuta 0-0 mezi Austrálií a Tureckem. Turci se teď musí bránit po dlouhém nákopu Australanu, ale Çalhanoğlu má na půlce hřiště míč pod kontrolou. To je velmi zkušený hráč, kapitán tureckého celku, který rozděluje balon na pravou stranu, kde je Çelik. Ten dává zpátky. Turci opět drží balon na půlce hřiště a zatím s ním nikam nepospíchají. Dokonce teď se Bardakci zastavil s balonem úplně. A míč teď má i druhý stoper Demiral, takže Turci teď kombinují ve středovém kruhu. Australané až teď začali trošičku napadat, ale byl tam teď Turé osamocený, takže byl na to sám a těžko mohl něco dělat, takže Turci stále pohodlně kombinují a jeden australský hráč mezi nimi zoufale běhal, až toho nechal a stáhl se do bloku, takže teď Australané brání už zatažení a Turci jsou na útočné polovině.
9: Teď je to Austrálie, Turecko zatím 0-0, my se samozřejmě k tomuto duelu budeme stále vracet, ale teď si můžeme ještě zrekapitulovat výsledky, protože Brazílie, Maroko, tak tento zápas skončil 1-1, Haiti, Skotsko 0-1 a dnes se bude hrát ještě zápas, tedy v 7 hodin večer Německo vyzve Curaçao a ve 22 hodin večer Nizozemsko Japonce a ještě si můžeme doplnit jeden včerejší večerní výsledek Katar, Švýcarsko, tak tento duel skončil 1-1. My se ale teď spojíme s naším reportérem, jak jsme slibovali v úvodu hodiny, protože trenéři národního týmu naordinovali českým reprezentantům volno v dějišti mistrovství světa ve fotbale. Ještě v New Jersey využili hráči čas a vyrazili na baseball. Jaký a jestli vůbec nějaký program zvolili v Texasu, tak to se zeptáme našeho reportéra Mikuláše Jáši, který je přímo na místě. Mikuláše, hezký večer do Texasu.
10: Dobrý večer z Texasu a dobré ráno do Česka.
9: Reprezentanti, jak už jsme vlastně říkali, dostali úplné volno. Jak strávili den, dva dny po úvodní prohře 1-2 na turnaji s Jižní Koreou?
10: No, vyrazili ne na baseball, vyrazili na rodeo. Národní tým totiž bydlí ve městě Fort Worth, to město je nedaleko Dallasu. A konkrétně tady místní čtvrť Stockyards hrdě odkazuje na místní tradici kovbojství a taky divokého západu. Jenom taková zajímavost je, právě tady se uskutečnilo první halové rodeo na světě, a to přesně v roce 1918. Na rodeo šli reprezentanti ve složení brankáři Matěj Kovář a byl tam také Jindřich Staněk, dále obránci Vladimír Coufal, Robin Hranáč a Štěpán Chaloupek, tak to bychom měli obranu jako v zápase s Jižní Koreou, dále záložníci Michal Sadílek, Lukáš Provod s Tomášem Součkem, někdejší spoluhráči z pražské Slávie a nechyběli ani útočníci Adam Hložek a Patrik Šik. Samozřejmě nechyběl ani kapitán Ladislav Krejčí, který z mého pohledu je takovým tmeličem celé té party. Byl to právě on, který zařídil lístky na baseball v New Jersey. Nedivil bych se, pokud znovu Ladislav Krejčí, někdejší kapitán Sparty a současný hráč anglického Wolverhamptonu, stál za tím, že čeští reprezentanti vyrazili na rodeo. My čerpáme ze snímku, který česká reprezentace dala na oficiální instagramový účet a na kterém mají takřka všichni zmínění bílé kovbojské klobouky, ty k rodeu neodmyslitelně patří. Brankář Staněk, ten zrovna úplně tu typickou kovbojskou pokrývku hlavy nemá, za toho ale zdobí čepice a dres baseballového týmu Texas Rangers.
9: No a protože čeští reprezentanti dostali volno, netýkali se jich ani povinné mediální aktivity, těch se ujali zástupci realizačního týmu, tak s kým jste vlastně mluvili?
10: Mluvili jsme s asistentem národního týmu, panem Janem Reskem, sám bývalý reprezentant, cítí, že v týmu i po té zmíněné porážce 1-2 s Jižní Koreou v úvodním utkání na mistrovství světa vlastně nadále panuje velmi bojovná nálada a dobrá atmosféra. Rezek zmínil, že věří, že národní tým v těch dalších utkáních skupiny zabere a vybojuje postup do vyřazovací fáze. Vlastně už ve čtvrtek český národní tým čeká stěžejní utkání v boji o postup do vyřazovací fáze. Od 18 hodin středoevropského času čeští reprezentanti budou hrát proti Jihoafrické republice. My vám utkání pochopitelně nabídneme v přímém přenosu. Mluvili jsme a také zhodnotili páteční zápas. Jan Rezek říkal, že český zápasový plán celkem fungoval, vše hrálo národnímu týmu do karet. Ale ten závěr Češi prostě nezvládli, udělali dvě okénka, ze kterých je Jihokorejci potrestali. Dokonce asistent trenéra podotknul, teď cituji, když to řeknu fanouškovsky, tak jsme dostali góly po dvou nádherných akcích. Konec citace. Zajímavě také Jan Rezek mluvil o nových pravidlech, které organizátoři mistrovství světa nastavili, nebo která nastavili. I český tým si v úvodním zápase vyzkoušel některé novinky, a třeba tu povinnou 3minutovou pauzu na občerstvení v polovině každé půle, která bude k vidění také v utkání, které teď momentálně sledujeme, tedy Austrálie-Turecko. No, k ní Jan Rezek s úsměvem poznamenal, že kdyby přišla o minutu dřív, tak ten gól by Češi nedostali. To je škoda. Myšlenku pak ještě rozvinul. Mluvil o tom, že s ohledem na počasí nebyla v utkání pauza napití nutná, protože v Mexiku panovaly pro fotbal fantastické podmínky. Bylo lehce pod mrakem a takový čerstvý vzduch. Reprezentanti se údajně cítili dobře. My jsme i mluvili s Pavlem Šulcem, kterému kdyby nikdo netvrdil, že hraje v kilometru a půl nad mořem, tak by si toho ani nevšimnul. Ale s tím prostě nikdo nic nenadělá, neudělá. Taková jsou pravidla mistrovství světa ve fotbale 2026. Hodně se také řešil v zápase s Jižní Koreou nevyužitý útočník Patrick Schick. To je velice zajímavé téma k zamyšlení a protože se mu věnuje kolega Lukáš Michalík v příspěvku, tak nebudu prozrazovat, jak plánuje realizační tým nastartovat nejlepšího českého střelce v Bundeslize. Počkejte si na to, poslouchejte naše vysílání, stojí to za to.
9: My se samozřejmě na to už teď těšíme a s Mikulášem Jášou mluvíme o největší sportovní akci letošního roku. Miky, my jsme si říkali, že vlastně český realizační tým dal mužstvu volno, tak proč tomu tak je? Neměl by se stále soustředit na fotbal?
10: Asi ne, reprezentanti už jsou spolu 17 dní v kuse a tohle byl a teď, když zase použiju asistenta trenéra Jana Reska, tak to byl vlastně první den off. Potřebovali prostě hráči vypnout. Trenéři nikomu nenařídili, co smí a nesmí dělat. Hráči měli plnou volnost, bylo to na nich, bylo na každém vlastně, jak s takovou možností naloží. Podle trenéra Reska je totiž psychická hygiena důležitá, dokonce i zmínil, že ještě nedávno byl na druhé straně jako hráč a moc dobře si pamatuje, že si někdy rádi od sportu, spoluhráčů a hlavně trenérů odpočinete. Myslím si, že Pavel Horvát, který vlastně patří mezi jedny z nejlepších kamarádů Jana Reska, ten by mohl asi vyprávět. Oni si vlastně odpočinout potřebovali i samotní trenéři, to je pravda. Jan Rezek zmiňoval, že před tiskovou konferencí spal a volal domů.
11: Ale už jsme se bavili o tom, že bychom si chtěli koupit třeba nějaký kovbojský klobouk. Radek Černý, ten dokonce i boty, takže je možný, že půjdeme do města někam se podívat, aby jsme taky přivezli něco domů.
10: Tak to se mají přítelkyně, manželky, partnerky opravdu na co těšit. Kovbojský klobouk a kovbojské boty. Já jenom doplním, že Radek Černý to je trenér brankářů.
9: No ale bude se jim to trošku těžko balit pak do kufru, ale teď mluvíme tedy s Mikulášem Jášou, který reprezentuje radiožurnál Sport na fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Tak vlastně zajímají mě i vaše zážitky, protože ty nejsi na mistrovství světa sám, tedy co se týče radiožurnálu Sport, jsou s tebou ještě kolegové, tedy Lukáš Michalík a Mirko Vasič, tak jak prožíváte své dny, když úplně reprezentace má volno, tak co vy děláte mimo tedy práci?
10: No, tak tebe jako dámu a maminku by mohlo zaujmout a vlastně možná i potěšit, že si tři chlapy dokázali vyprat a nic se neobarvilo, tak z toho máme velikou radost.
9: Dobrý
10: jsme
9: výkon.
10: I nakoupit. Děkujeme, získáváme body na rozdíl od české reprezentace. Je vlastně až neskutečné, jak často tady přicházíme do styku s českou stopou, protože třeba ve frontě při placení se nás ptal jiný zákazník, odkud jsme, byli jsme se nakoupit v běžném supermarketu a když jsme mu odpověděli, že from the Czech Republic, tak se rozveselil a vlastně takovou lámanou češtinou nám vysvětlil, že studoval a žil v Brně. To prostě neskutečné, že v Dallasu, ve městě Fort Worth potkáte, nebo v Texasu spíše, abych byl přesný, potkáte někoho, kdo má takhle výraznou českou stopu. Ještě doplním, nebo takovou zajímavost přidám, že jsem byl běhat, testoval jsem totiž vliv slunce, tepla a vlhka na organismus, protože o tom se tady bavíme pořád a neustále a dokola. No a výsledky, tak ty si radši nechám pro sebe.
9: Ale mě to docela zajímá, tak jestli bys mohl alespoň nastínit.
10: Výkon katastrofální, příšerný, 4 kilometry, 1 kilometr za takřka 6 minut, nešlo mi to. To vedro je opravdu drsné, náročné, absolutně nezávidím českým reprezentantům, že v tom musí profesionálně sportovat. Není to opravdu nic jednoduchého a ještě když k tomu máte přidat fotbalový není co závidět.
9: Teď už tedy zpátky k fotbalové reprezentaci, tak jaký má dnes program?
10: Po páté odpoledne středoevropského času začne trénink, klasický trénink s míčem na hřišti, na tom travnatém hřišti, které je opravdu perfektně připravené. To už jsme také několikrát zmiňovali. Národní tým se připravuje na novém stadionu ve městě Mansfield a opravdu vlastně organizátoři si dali záležet na tom, aby ten trávník, to připomíná golfové hřiště, aby byl perfektně připravený. Úvodních 15 minut bude tradičně otevřených pro novináře, takže můžete od nás očekávat reportážní vstup. Ještě před tréninkem bychom ale měli mluvit s jedním z reprezentantů, protože jsme oficiální vysílatel mistrovství světa ve fotbale v roce 2026. A pak pravděpodobně bychom měli mluvit s někým také po tréninku, to už je ta oficiální část pro všechny akreditované novináře. Takže těšit se můžete na další reportáže, rozhovory a zkrátka těšit se můžete na fotbal ve vysílání Radiožurnálu Sport, konkrétně na ten světový mundial ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
9: Říká Mikuláš Jáša, kterému tedy přejí hezkou noc. V Česku je zatím 6 hodin a 20 minut. U vás máte ještě připomeň kolik?
10: My tady máme teď konkrétně 23 hodiny 20 minut.
9: Tak se vyspěte hezky, odpočiňte si a připravujte nám stále hezké příspěvky. Pěkný den.
10: My také děkujeme a vy si užijte fotbalový zápas Austrálie-Turecko. Naslyšenou.
9: Ano, je to tak, jak říká Mikuláš Jáša. Pojďme teď opět na duel Austrálie-Turecko, protože ten už je v další, řekněme, fázi. Už jsme ho pár minut neslyšeli, no a víc už nám prozradí Jaroslav Plašil.
7: 21. minuta, teď konkrétně 0-0. Turci stále v držení míče teď v těch uplynulých několika desítkách vteřin a dá se říct i minut, protože ten ráz zápasu je zatím dost podobný. Turci se snaží držet míč, ale zároveň s ním nějak neubližují zatím zásadněji soupeři. Australané se občas snaží zahrozit, občas se dokázali usadit i třeba díky standardní situaci před brankou tureckého celku. Zkoušejí zajímavě rohové kopy na vzdálenější tyč, takové bochánky posílají, pro které si ale pokaždé chodí brankář Čakir. Před chvílí byl u toho i sfaulovaný, tak u toho bylo i dost vzruchu tady, ale to bylo, dá se říct, tak zatím jediné ze strany Austrálie, ale ani ze strany Turecka teď nepřichází žádné nebezpečí. Byli jsme u jedné střely, která mohla být nebezpečná, ale Arda Güler levačkou nestřílel přesně. To byla asi, dá se říct, zatím jediná vážnější příležitost v tomto celém zápase. 22. minuta, Australané se snaží rozehrávat konstruktivně přes svého brankáře Beacha. Turci teď zesílili trošičku napadání, ale Australané dokázali vyjet z těžké situace a navíc byl Turé na půlce hřiště faulovaný, takže rozhodčí Valenzuela z Venezuely zapískal a ten hvist přišel i následný, ale ten už nesignalizoval žádné nedovolené hraní, nýbrž přestávku. Pitný režim je tady, 23. minuta utkání, poločasová přestávka. Jsme, dá se říct, v polovině prvního poločasu za stavu 0-0, tedy hráči se jdou občerstvovat k postranní čáře.
9: A my se samozřejmě k tomuto zápasu, až se hráči občerství, budeme vracet. Slyšeli jsme o tom také od Mikuláše Jáši a tedy realizačního týmu, že občerstvovací přestávka konkrétně v duelu českých reprezentantů proti Koreji až tak nutná nebyla, ale to už je samozřejmě diskuze, která není úplně na nás, moderátorech a reportérech Radiožurnálu Sport. Ale teď půjdeme trošku k jinému tématu, protože bude se týkat samozřejmě světového šampionátu ve fotbale, ale co Maročani předváděli z Brazílii, tak i na to se ptají zahraniční weby, které se věnují fotbalovému mistrovství světa a zajímavosti. Přináší do studia Pavel Tilšar. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Brazilský tisk a webové stránky cupují výkon v kanárku, jak se říká, Brazilcům v úvodním utkání šampionátu, ve kterém Brazilci remizovali s Marokem 1-1. Brazilská jazyková mutace serveru ESPN shrnuje v krátkých větách následující: velké vedro, tým, který spolu nikdy nehrál, kvalitní soupeř, Brazílie nedávala dostatečný pozor v defenzivě, byla náchylná v záloze
12: a neproduktivní v útoku. Myslím, že dost výstižná tvrzení od serveru ESPN. Bolili nás protiútoky, na to si stěžuje zase web Netvasco. A server Globo píše, že Brazilci byli přidušení a zachránit je musel až Vinicius Junior, který připomeňme srovnával ještě v první půli na 1-1. Zatím to tedy od Brazilců nevypadá na útok na šestý titul mistrů světa.
9: A podobnou show jako Maročani se postarali taky Katařani, protože kdekdo typoval, že Švýcaři vstoupí hladce do turnaje, možná už i odcházel od televizního nebo rozhlasového přijímače, ale reprezentace z arabského poloostrova překvapila v nastavení.
12: Ano, a hrdinou je takzvaný starý válečník, alespoň tak střelce katarského gólu na konečných 1-1 Boualema Chuchiho označili ve svém předturnajovém souhrnu redaktoři britského deníku The Guardian. Přece jen jde o 35-letého obránce, který už je spíš na konci své kariéry, během které rodák z Alžírska kopal na profesionální úrovni jen a pouze v Kataru. Outsideri byli nadšení z bodu, který je pro ně premiérový na mistrovství světa. Děkujeme za to všechno Bohu, tak se nechal slyšet brankář Mahmoud Abunada, který předtím fauloval Švýcara Rema Freulera a zavinil tak penaltu, po které šli Evropani do vedení. Ta ale nestačila, další šance Švýcaři nevyužili a jak už zaznělo, byla z toho remíza 1-1.
9: Na závěr ještě jeden drobný podvod na naši rubriku Zahraniční weby. Nařídíme ji totiž jedním hitem sociálních sítí. Týká se Cristiana Ronalda a ty, Pavle, prozradíš víc.
12: Ano, profil The XG Philosophy, který na síti X sleduje více než 500 000 lidí a který pravidelně informuje o tom, jak je daný tým nebo hráč úspěšný v tvorbě šancí, se tentokrát pokusil trochu zavtípkovat. Namísto očekávaných gólů nabídl statistiku očekávaných slz, a to u hvězdy Portugalska Cristiana Ronalda. Podle The XG Philosophy je šance na Ronaldovy slzy 71%. Jedná se sice o přiznanou placenou spolupráci, přesto si příspěvek našel 200 000 uživatelů, kterým se líbí. Jeden z komentujících navíc doplňuje, a teď budu citovat, ta šance je 100%, bude plakat, i když prohraje, i když vyhraje. Tyhle peníze stačí pouze sebrat ze země. Konec citace. Ještě kdybych mohl doplnit jeden hit sociálních sítí a o Cristianu Ronaldovi, tak možná jste viděli na jeho samotném Instagramu, jak Portugalci přiletěli do Miami. A místo toho, aby šli třeba trénovat, tak šli na pláž a Cristiano Ronaldo tam byl pouze v trenýrkách, takže pokud nás poslouchají nějaké dámy, tak doporučuji se podívat, má stále v 41 letech famózní postavu.
9: Tak děkuji za tip, tak určitě se podívám. Každopádně teď byl ve studiu Pavel Tilšar, moc děkuji.
12: Naslyšenou.
9: A my se teď vrátíme opět k zápasu Austrálie-Turecko, který komentuje Jaroslav Plašil.
7: 27. minuta utkání a Australané slaví první gól, který dává po breaku Iran Kunda. Celé se to sebělo hodně nečekaně, nechtěl bych používat otřepané kliše, ale zkrátka Turci nedali a v zápětí dostali. Nejprve útok tureckého celku střílel Arda Güler bez přípravy, míč byl ve vzduchu z první, okamžitě pravačkou tentokrát zakončoval, ale bohužel doprostřed branky, no to bylo těžké na ideální řešení samozřejmě. Snažil se Arda Güler hlavně trefit míč, no jenomže v zápětí utekl právě už zmíněný Iran Kunda, dokázal se vyhnout tureckým stoperům, hezky si obhodil kolem hráčů a pak bezpečně zasunul míč k tyči. Brankář Čakir se snažil vyběhnout proti střelci, zmenšit prostor, co jen to šlo, roztáhl se, ale stejně tam bylo hodně místa a Iran Kunda dokázal zakončit přesně k tyči, takže Australané se dostávají do vedení 1-0, byť si na míč zase tolikrát nesáhli v prvním poločase zatím, ale to vůbec není důležité, protože samozřejmě počítají se góly a teď tedy Australané jeden právě oslavili, Turci tak musí dohánět 0-1 z jejich pohledu 28. minuta, byť turecký celek měl do té doby přeci jenom trošku víc ze hry a víc lepších pozicí. Už jsme zmínili, Arda Güler jednou střílel levačkou na vzdálenější tyč nepřesně a pak už před chviličkou, před tím gólem střílel bez přípravy doprostřed branky pravačkou, tak zápětí utekli Australané soupeři, konkrétně to byl Iran Kunda, a Australané tak vedou. Turci samozřejmě teď útočí, snaží se zareagovat okamžitě na nepříjemnou situaci, ale Australané ubránili průnik tureckého Ilmaze a navíc on to byl, který se dotkl poslední balonu, než míč přešel čáru, takže bude rozehrávat golman Beach od své branky. A to je tedy parádní začátek australského celku, který si počkal na dobrou příležitost, na vhodný okamžik zaútočit do otevřenější obrany. Turci se nestihli vrátit, byli ve velkém počtu vepředu a teď musel Čakir hodně daleko ze své branky, aby pomohl svému týmu, protože zase hrozil další nákop a už tam byl Turé připravený využít skulinky, ale teď jsou to Turci a konkrétně Kadialu, který je už u hranice pokutového území. Ilmaz, ale nepřesnost tureckého celku, přesto ještě Arda Güler na pravé straně hřiště dokázal míč udržet ve hře, ale nedokázal udělat kličku Borgesovi a tak zase to musí Turci zkoušet znovu. 30. minuta utkání, nákop do pokutového území. Ilmaz tam byl osamocený, ještě odražený balon, střela z dálky, tyčka, tak to byla nádherná rána. Kadialu to byl, který pálil z velké dálky, ale Turci teď neměli štěstí, protože střela letěla do tyče. Golman Beach letěl ke své pravé straně a asi by na balon nedosáhl, ale Turci ještě pokračují v náporu, další střela z dálky, tentokrát Çalhanoğlu, ale to byla hodně nepřesná střela ve srovnání s tou předchozí. 30. minuta, Austrálie stále vede teď, tedy stále několik minut nad Tureckem, 1-0. Bardakči to byl jeden ze stoperů, který vypálil, možná lehoulince si golman Beach sáhl na balon, když skákal ke své tyči, k té, jak už jsem říkal, pravé, šel tam oběma rukama, těžké na to, aby dosáhl na balon v tu chvíli, možná jenom lehounce se dotkl míče, možná i to stačilo, aby balon skončil na tyči a odrazil se příhodným směrem pak pro australskou defenzivu. Tak Australané si oddechli a zatím jsou stále ve vedení 1-0, 31. minuta utkání. Turecký celek se teď snaží zase nahodit motory a trošičku teď přeřadit na vyšší stupeň, protože zatím se Turci nějakým způsobem nedokázali víc rozehrát, zatím spíš se snažili držet míč, ale teď samozřejmě budou muset vyvíjet i větší aktivitu směrem dopředu. Teď to řekneme také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v půl. Australané se před chviličkou dostali do vedení 1-0, 32. minuta utkání, gól dal Inan Kunda po breaku, přestože Turci předtím měli dobré příležitosti, Austrálie tedy vede nad Tureckem 1-0. Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport ještě můžeme pokračovat ve snaze tureckého celku zase zaútočit, ale Australané jsou zataženi prakticky všech 10 hráčů v poli před pokutovým územím a to se bude tureckému celku velmi složitě dobývat, pokud budou Australané disciplinovaní a budou se včas přesouvat do správných pozic. Teď se Turci snaží, aby rozhodčí Valenzuela odpískal nedovolený zákrok na Ilmaze, alespoň gesty tedy, ale to se nestalo, takže to byl jen autový hod tureckého celku, který se zase stěhuje až na svou obranou polovičku a od stopera Demirala začíná akce tureckého celku. Demiral posouvá Bardacimu, to byl autor předchozí velmi dobré střely, která skončila ale na tyči a teď nedovolený zákrok na půlce hřiště na trávníku Akturkolu, který byl sražen nedovoleně, píská rozhodčí z Venezuely Jesus Valenzuela, Turci už rychle rozehráli Kadialu, přihrává ale zpátky na Demirala. Demiral, stoper tureckého celku, posouvá na Kokča. Kokču ještě víc doprava, kde je Arda Güler. Ten má často míč, stejně tak jako Çalhanoğlu, ale zatím je to ze strany tureckého celku velmi pomalé a Australané nemají problém s tím, aby tyto situace ubránili. Teď už je to turecký útok na levé straně hřiště, kde je také Ilmaz. Ilmaz je ale proti dvěma Australanům. Přesto se snažil Ilmaz uvolnit, ale zblokovaná přihrávka. A tak se Australané osvobodili a k radosti jim teď stačí dlouhý nákop až na brankáře Čakira. I to ocenili fanoušci Austrálie potleskem a skandováním. Australané jsou teď v pozici týmu, který se jen brání a zatím jim to stačí. Se štěstím se teď dostal míč k Beachovi po několika odrazech k gólmanu australského výběru, který už teď bude muset rozehrávat. Už k němu přibíhá také teď Akturkolu a nechybělo moc, aby se mu dostal do výkopu, ale Australané se dostali dopředu s balonem, ale není tam teď nikdo, takže Turci mohou zase v klidu kombinovat a jít dopředu po své levé straně. Kadialu, Ilmaz je už obsazený, zkoušel to patou za sebe, tušil, že Cariello by mohl běžet po lajně, ale byl tam také australský back Italiano či křídelník Italiano. Nedovolený zákrok zapískal teď Valenzuela na Bardakčiho, takže fauloval Touré, Australané jsou ale ve vedení 1-0 a zatím jim to bohatě stačí, to, co teď dělají, protože jenom brání a čekají na skulinky, jakou potrestal Iran Kunda ve chvíli, kdy už to vypadalo, že gól Turecka je na spadnutí, kdy měl obrovskou příležitost Arda Güler, ale jak už jsme říkali, střílel jen doprostřed, kde byl brankář Beach a pak z následného breaku udařili Australané. 35. minuta utkání, proto Austrálie tedy ve vedení. Arda Güler nafilmoval pád, ukazuje rozhodčí Valenzuela, takže se hraje dál a brankář Beach teď musel vyrazit zase hodně rychle dopředu, aby odkopl balón, ke kterému měl už celkem blízko Akturkolu, ale i teď se Australané ubránili, zatím odolává australská defenziva. Byť Turci měli tam už některé příležitosti, tak ale Australanům jednou pomohla i tyč. Dvakrát střílel nepřesně Arda Güler, takže zatím Australané odolávají. Bránit se budou i teď, další standardní situace tureckého celku, ale rychle rozehraná, bylo to z velké dálky, takže Turci teď volí postupný útok. 35. minuta utkání, Cadiolu čeká teď na pohyb některých svých spoluhráčů, vybral si Elmaze na levé straně hřiště. Elmaz už levačkou centruje do pokutového území, teď sklepnutí a nepřesná placírka pravou nohou Kokča, který dostal míč, balon měl ve vzduchu, snažil se zakončovat z první, ale hodně nervózní zakončení teď od Kokča a samozřejmě těch situací možná bude přibývat s přibývajícím časem, protože Australané, připomínám, vedou 1-0 a tak jsou teď maximálně spokojeni. Vytěžili, dá se říct, z minima opravdu maximum. Gólová radost Australanů přišla po breaku, který úspěšně zakončil Iran Kunda. Chladnokrevně k tyči zakončil své solo přes dva turecké obránce a tak Australané vedou v 36. minutě zápasu. Trenér Popovič tleská svým svěřencům za zatím tedy pevnou defenzivu. Nic velkého teď Australané nevymýšlejí. Dlouhý autový hod po čáře, to nejjednodušší, co teď jde vepředu udělat. Australané se ale dostali k odraženému balonu. Touré měl teď na zádech dva turecké hráče, byl i držený za dres, ale Turkům to teď prošlo, ale Australané se dostali zase ve středu hřiště k odraženým balonům, ty jsou teď často kořistí australského týmu. Opět Australané mají první míč a tak teď mohou držet balon vepředu. Teď je to Touré, přihrává zpátky. Australané teď rozvíjejí svůj postupný útok, to nebývá často k vidění tady na tomto zápase. Teď australský centr přetažený hodně, takže k němu už neměl šanci Italiano dojít ani doběhnout, takže to bude odkop od branky Chakira. Australané zatím maximálně spokojeni, 37. minuta, Turecko prohrává totiž 0-1 a musí dobývat.
9: Ano, je to tak, Austrálie, Turecko zatím 1-0, my si samozřejmě k tomuto zápasu budeme vracet. Teď ale encyklopedie radiožurnálu Sport a v ní tento týden mluvíme o fotbalistech, kteří mají patřit ke hvězdám mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku a pokračuje Jakub Marek.
12: Krásné ráno, tentokrát jsme vybrali hráče, který na velkou trofej dlouho čekal a nakonec kvůli tomu musel opustit klub, se kterým byl dlouho pevně spojený. Možná už tušíte, že ten vybraný fotbalista je tentokrát anglický útočník Harry Kane.
9: Zatímco v dresu Bayernu Mnichov už po přestupu z Tottenhamu dvakrát vyhrál německý titul, v reprezentaci na velký triumf stále čeká. Několikrát přitom byl blízko, na posledních dvou evropských šampionátech dovedl Anglii až do nakonec prohraného finále. My se vás teď ale ptáme, v jaké fázi turnaje vypadli Angličané při minulém mistrovství světa a kdo je tehdy vyřadil.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
12: V Kataru v roce 2022 skončili angličtí fotbalisté ve čtvrtfinále, ve kterém prohráli 1-2 s později stříbrnou Francií. Kapitán Kane tehdy sice vstřelil z pokutového kopu jediný gól svého týmu, přesto právě on nakonec částečně i nesl na tom vyřazení velký podíl viny. V závěru utkání totiž už za stavu 1-2 kopal další penaltu, v tomto případě ale přestřelil bránu.
9: Před startem aktuálního šampionátu mluvil 32-letý útočník sebevědomě o tom, tom, že je v nejlepší formě v životě. Potvrzují to i čísla. V této sezóně odehrál Kane za klub a reprezentaci dohromady 51 zápasů, ve kterých nastřílel 67 gólů.
13: A jestli Harry Kane potvrdí svá slova přímo na turnaji, bude jasnější ve středu večer, kdy Anglii čeká premiéra právě na tomto šampionátu. V jednom z nejočekávanějších duelů základních skupin právě Anglie se utká s Chorvatskem. Zápas odstartuje v 10 hodin večer středoevropského, tedy chcete-li českého času.
9: A to už bude mít snad tým Anglie, tedy své vybavení na svém místě, protože, jak už jsme říkali včera ve vysílání, tak jim byly odcizeny kopačky a tak dále, takže si musí někteří šlápnou znovu, ale teď byl tedy ve studiu se mnou Jakub Marek.
13: Díky, hezký den.
9: No a my se půjdeme opět podívat nebo se přeneseme na zápas Austrálie-Turecko, který komentuje Jaroslav Plašil.
7: 30. minuta utkání, Austrálie stále ve vedení 1-0, Turci teď zase musí dobývat zataženou australskou obranu. Australané teď před chviličkou se snažili zahrozit, ale netrvalo to dlouho, už jsou to zase turečtí hráči, ale samozřejmě je to teď logické, vyplývá to z toho, že musí dohánět ztrátu, ale teď nezahrozí, protože brankář Beach měl k míči velmi snadnou cestu a tak mohlo rozehrát. Australané teď jdou po své levé straně dopředu. Teď je to Okon, který drží balón.

světovém šampionátu zvyklí, že rozhodčí přidávají za občerstvovací přestávku a vždycky k tomu ještě něco navíc, takže je celkem obvyklé, že se první poločas hraje nějakých 45 plus 5, 6 minut navíc. Teď jsou to Turci v 41. minutě, přenášejí hru nalevo, teď má dost volného prostoru Kadiolu, posouvá míč na Ilmaze, Ilmaz na hranici pokutového území, přihrává teď velmi nepřesně, ale Australané se zase spokojí jen s dlouhým odkopem do míst, kde je jen brankář Čakir, maximálně to stačí. Australanům opravdu nic nevytvářejí, nevymýšlejí a čekají na nějakou zase dobrou příležitost, kterou už jednou dokázali využít zásluhou Jirankundy, který utekl tureckému celku a dal zatím jediný gol zápasu. Turci se snaží reagovat. 42. minuta, už jsou zase vepředu turečtí hráči. Je to teď Bardakči, který nepříjemně pro Australany střílel jednou do tyče, asi i s lehkým dotekem brankáře Bíčet, který svůj tým tak je zachránil. Zatím Australané ve vedení 1-0. Turci teď jdou dopředu. Arda Güler si to rovná na střelu na levačku, na svou silnou nohu, ale teď opět mířil ke vzdálenější tyči a nepřesně. Bylo to z dálky, bylo to z nějakých 24-25 metrů. Věřil si na střelu Akturkolu. Balony prý lítají, ale teď tedy letěl hodně vedle, nějakých 15 metrů, možná vedle vzdálenější tyče, a to určitě nechtěl Arda Güler. Teď tedy zase brankář Beach vykopává. 42. minuta, Austrálie vede nad Tureckem 1-0. Do výskoku jde Bardakči, lavečkoval, ale do autu, takže Australané jdou pomalečku dopředu, získali nějaké metry, o což jim teď jde hlavně udržet míč co nejdál od jejich branky a strávit tam zase nějaký ten čas, čirkatý autový hod zpátky a okamžitý nákop dopředu. Australané hrají velmi jednoduše a Turci se dostávají k odraženému míči, ale Çalhanoğlu nepřihrál přesně a tak teď Jirankunda mohl jít dopředu, byl svalený, ale pokračuje se, Australané zůstali u míče, ovšem nevěděli si s ním rady a tak to teď může být turecký break. 5-3 je to teď z tureckého celku, nadějné, Turci se vydávají dopředu, jenomže kazí relativně snazší přihrávku a tak z toho nic nebude, Turci jsou nervózní, Australané svědomitě brání a byť teď byli v podčíslení, protože Turci se na ně valili v pěti, Australané se nestihli vrátit, byli tam jenom tři australští hráči, tak Akturkolu pokazil přihrávku a nic z toho Turci nevytěžili. Vrátil se k ním sice balon zpátky, ale už je to mnohem méně nebezpečná pozice, teď na levé straně Ilmaz proti dvěma, třem Australanům dokonce, nepřichází mu teď nikdo na pomoc, až Arda Güler zase vrací zpátky k Ilmazovi, k levé postraní čáře. Ilmaz to zkouší teď oklamat pohybem svého protihráče a vynutil si alespoň rohový kop. Byť teď Australanům se to nelíbí, Čirkaty ukazuje, že to nebyl on, kdo se dotkl na poslední míče, ale měl by to být, tak nakonec ne. Nakonec, i když rozhodčí nejprve ukázal, že Turci budou kopat roh, tak nakonec to tedy dopadlo tak, že kopat od své branky budou Australané a to se samozřejmě nelíbí turecké části publika, to se samozřejmě líbí australské části, ta je v ledišti velmi výrazná, typické žluté dresy nebo žlutá trička Australanů. To samé také na hřišti, Australané hrají ve žlutých dresech, samozřejmě pro posluchače Radiožurnálu Sport to není ta nejzásadnější informace. 44. minuta, 1-0 ve vedení Austrálie, to je mnohem důležitější a to vám teď často připomínáme. Australané teď mohou jít dopředu, přihrávka na Jirankundeho, ten se snaží uvolnit se na hranici pokutového území, zasekl si míč, ale také u toho uklouzl, takže teď si Turci oddechli, protože toto je rozhodně zatím nejnebezpečnější Australan vepředu, však také dal jediný gol zápasu. 45. minuta utkání ve své polovině. Australané kombinují na levé straně hřiště velmi dobře a Jirankunda se snaží zase teď rozeběhnout a proti sobě má Demirala, který couvá a má to tak složitější. Jirankunda, jeho střela, kterou tlumí brankář Çakır na dvakrát, tak opět Australané zahrozili jedním mužem a ten dokonale provětral tureckou obranu. Je to složité samozřejmě, když vysoký stoper musí couvat a Jirankunda toho dokáže už jednou využít tak, že z toho vymyslel nakonec gólovou situaci. Teď to bylo zase hodně blízko, aby Australané trestali po druhé. Bylo by to kruté, ale nikdo by se nemohl divit, protože samozřejmě Australanům nahrává vývoj, kdy mohou jenom číhat na skulinky jako právě teď. 4 minuty navíc, takže docela malé nastavení vzhledem k tomu, že ta občerstvovací přestávka

0: přestávka je 3minutová. Australanům to určitě nevadí, ti se teď snaží získat míč, to se jim nepovedlo ve středu hřiště, a tak Arda Güler může jít dopředu, rozděluje balon na levou stranu, kde je Kadiolu. Kadiolu dává zpátky Gülerovi, ten na Ilmaze na levé straně hřiště. To je typický obrázek, Ilmaze snaží uvolnit se, odcentrovat, ale to se zatím nedaří, takže si Turci teď posouvají míč pomaloučku. Krátké přihrávky, ale ta poslední byla nepřesná a proto byla poslední také. Artukolu zatím nemá štěstí na dobrou finální přihrávku. Jednou zazdil útok 5-3, teď u něj také skončila akce tureckého hráče. Je to koncový hráč samozřejmě tureckého celku, ale v jiném slova smyslu. Teď je to Kadiolu. Kadiolu strká míč hezky do uličky, to bylo teď nápadité od Turku. Ilmazův centr na vzdálenější tyč, ale tam bude bíč a také byl. Australský golman vyboxoval balon mimo pokutové území. Opět se Turci snadno dostali k odraženému balonu, protože samozřejmě Australané vůbec teď nejeví snahu zaútočit, spolehají se jenom na příkladné, důkladné bránění. Ilmaz na hranici pokutového území, ale nerozuměl si teď se svým spoluhráčem Kokču. Musel na druhou stranu, než kam letěla přihrávka od Ilmaze, a tak v polovičce nastavení vedou Australané 1-0 nad Tureckem a už to tak vypadá, že si do šatny přinesou těsný náskok, ale ještě není konec nastavení. Beach, golman Austrálie, teď povzbuzovaný na dálku rozhodčím Valenzuelou, aby už rychle rozehrál, k tomu se zatím australský golman nemá, až teď vykopává. Australané se teď snaží zase vybojovat míč ve vzduchu, ale povedlo se jim získat ten odražený, ale nevážili si jej, stačilo jim jenom odkopnout do autu, a tak to bude turecký autový hod ještě v nastaveném čase. Třetí minuta nastavené doby, Turci se snaží o postupný útok, nic jiného jim samozřejmě nezbývá, protože Australané jsou všichni zataženi. Turci teď na straně útočné, na své útočné polovičce. Bardakči dostal těžkou přihrávku, takže mu chvilku trvalo, než si balon sklidnil a poslali na zem. Teď je to Ilmaz, který by mohl odcentrovat. Ilmaz se dokázal uvolnit, ale neodcentroval pravačkou, posouvá zpátky na Çalhanoğlu na hranici pokutového území, ale nepřesná přihrávka. Turci si zatím nevědí rady, kudy prostrčit míč. Jsou neklidní, nervózní z vývoje zápasu, který jim samozřejmě nenahrává. 3 minuty už se hrají navíc, ještě 1 minutu mají Turci na to, aby se pokusili alespoň třeba vystřelit v závěru první půle, ale mají balon ve složitých pozicích. Arda Güler teď to zkouší přihrát Kadiolu a Kadiolu vrací zpátky. Pozor, Arda Güler se dostává k Zidanovce pokutovému zemí, teď se dostal k balonu Artulkovu, ale nemá zatím štěstí v tomto zápase, trvalo mu to, otáčel se s míčem a tak Australané ubránili tento pokus, ale nádherně to zkoušel velmi odvážně Arda Güler Zidanovkou, se dostal až k pokutovému území a do něj, ale pak už následovala přihrávka k Turkoğlu, už mu to trvalo zkrátka a byl taky velmi dobře obklíčený ze všech stran, takže i to bylo dost složité. 4. minuta nastavení pomaličku končí, ještě pár desítek vteřin, už to budou jednotky za chviličku, ještě Turci to zkusí aspoň jednou se dostat s balonem do 16. Zatím má míč ovšem Bardakči, což je jeden ze stoperů. Turci teď otáčejí hru na pravou stranu, kde je teď Çelik, teď je to Akturkoğlu, hrotový hráč, který se ale nedokázal uvolnit přes vysokého Burgesse a Australané se ubrání a to už je konec. První poločas právě teď ukončil rozhodčí Valenzuela. Australané možná překvapivě vedou 1-0, využili jednu breakovou příležitost, měli dvě takové, obě dvě měl Iran Kunda na svědomí, na starosti, má určitě, aby co nejvíc zvětral tureckou obranu, a jednou se mu to povedlo tak, že z toho byl první a zatím jediný gol zápasu ve 27. minutě, takže Austrálie vede nad Tureckem, které sice mělo mnohem víc, mnohem častěji míč na svých kopačkách, ale vytvořilo si několik střeleckých pozic, žádná z nich gol nepřinesla. 1-0 tedy vede Austrálie po první půli.
1: A Jaroslav Plašil bude samozřejmě i u druhého poločasu, takže Austrálie Turecko 1-0 a my si můžeme ještě říci už konečné výsledky zápasů, které se hrály z noci na dnešek, takže začneme tím úvodním z nich. Katar Švýcarsko 1-1, tento duel se ještě stihl dohrát tedy včera v rámci českého času tedy. Brazílie Maroko 1-1, Haiti Skotsko 0-1 a dnes večera v 19 hodin bude výkop duelu Německo Curaçao a ve 22 hodin Nizozemsko vyzve Japonsko.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Jak už jsme říkali, tak dnes začne také svůj fotbalový šampionát Německo a němečtí fotbalisté rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátu Curaçao. Zápas skupiny E v Houstonu, tedy s výkopem v 7 hodin večer, bude zajímavý také tím, že proti sobě svede nejmladšího a nejstaršího trenéra. Německo povede 38letý kouč Julian Nagelsmann. Proti němu se na lavičku reprezentace karibského ostrova posadí o 40 let starší Dick Advokát a opět posune rekord šampionátu, protože belgický kouč Jihoafričanů Hugo Broos se ve čtvrtek stal v 74 letech nejstarším trenérem v historii mistrovství světa, ale v zápětí ho překonal Miroslav Koubek.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól! Je Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a volná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
4: Blíží se 7. hodina a s ní spojené také aktuální zprávy. No a po zprávách už se zase pomalu, ale jistě vrátíme k zápasu Austrálie-Turecko, které připomínám zatím 1-0 po poločase. Teď zprávy.
5: Radiožurnál, teď je 7 hodin. A zprávy má Jana Utendorfská.
6: Řidiči elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat dálniční známku. Švýcaři budou v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Fotbalisté Turecka hrají v úvodním zápase mistrovství světa proti Austrálii a čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Auta na elektřinu a vodík by měla po českých dálnicích i nadále jezdit bez poplatků. Nízkoemisním vozům pak zřejmě zůstanou slevy. Zrušení těchto výhod ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo.
7: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
8: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
7: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František.
9: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
7: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
10: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Moravští topenáři a instalatéři se dočkali svého ochránce svatého Prokopa. Navazují tak na tradici řemesel s vlastními patrony.
11: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor.
12: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů.
13: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je to oheň. No takže máme tady čerta, který v podstatě zotročený, aby sloužil lidem, a to je proto svatý Prokop.
12: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu Voda topení, který s myšlenkou přišel. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
14: Sport. Fotbalisté Turecka a Austrálie nastoupili ve Vancouveru ke svému úvodnímu zápasu na mistrovství světa. Sleduje ho reportér Jaroslav Plašil.
15: Oba týmy teď přicházejí na hrací plochu, začne druhý poločas. Australané zatím vedou 1-0, zatím jediný gól dal Iran Kunda. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
14: Brazílie remizovala s Marokem 1-1, Švýcarsko hrálo s Katarem taky nerozhodně 1-1 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. V finále basketbalové ligy mužů rozhodne až zítřejší 7. zápas. Pardubice totiž deklasovali Nymburk 86-57 a srovnali sérii na 3-3. A basketbalovou NBA vyhráli poprvé od roku 1973 hráči New Yorku Knicks. V pátém utkání finále playoff porazili San Antonio na jeho hřišti 94-90 a celkově zvítězili 4-1 na zápasy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na dálnici D10 u sjezdu na Brodce a nehoda v Ivančicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brodce. Na 31. kilometru je hlášená na vozovce sražená zvěř. Na Pražský okruh východní část ráno najela údržba. Jsou za sjezdem na Černý most mezi kilometry 59 až 58 směr dálnice do Mladé Boleslavy a blokují pravý pruh. Na dálnicích plynulý provoz. Další 2 hodiny by měla být neprůjezdná 4 u Prahy. Uzavírka kvůli bourání mostu je u sjezdu na Jíloviště a jak na Prahu, tak na Strakonice. Jezdí se v obou směrech plynule přes Jíloviště. A na Brněnsku v Ivančicích se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v ulici na Brněnce vedle autoškoly a omezuje, nebo spíše zpomaluje provoz ve směru do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Také dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy bude až 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Krásné nedělní ráno, je 7 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a začneme kanoistikou, protože Martin Fuchsa se stal včera evropským šampionem na kilometru. Olympijský šampion dnes na mistrovství, tedy respektive včera na mistrovství v portugalském Montemoru ve finiši porazil Rusa Zachara Petrova a má 14. evropský titul. Další český zlatý medailista z olympijských her v Paříži Josef Dostal získal stříbro na 500 a na kilometru předtím skončil 4. Fuchsa tak prodloužil svoji neporazitelnost v této sezóně a navíc může další medaile přidat i dnes, protože na místě máme svého reportéra v Portugalsku, takže útoky na další cenné kovy v rámci české výpravy samozřejmě uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ale sportovní akcí určitě tohoto roku je mistrovství světa ve fotbale a právě teď se hraje duel Austrálie-Turecko. Zatím Austrálie vede tedy 1-0, no ale víc už prozradí Jaroslav Plašil.
15: Začal druhý poločas, už z něj uběhly právě teď 2 minuty. Turci se snaží vyrovnat, zatím prohrávají 0-1. Teď centr do pokutového území po zemi, ale nedolétl k Turkoglimu, takže Turci to musí zkoušet znovu. Çalhanoğlu na hranici pokutového území. Arda Güler okamžitě narážel z první míče na Aktorkola, ale to se nepovedlo a dopředu mohou jít Australané. Ture je osamocený, ale už mu přibíhají na pomoc další. Stále je to Ture, který vede míč proti dvěma tureckým hráčům, posouvá na Bose doleva, ten si zasekává míč. Technicky to zkoušel, ale stečí teď, takže to bude australský rohový kop a opět Australané vytěžili maximum, dá se říct samozřejmě, když pominu to nejideálnější řešení gól, tak teď rohový kop to taky určitě není k zahození, protože zdálo se, že Demirel tečoval technické zakončení australského týmu a měl by to být rohový kop. Odpovídá tomu také reakce publika, samozřejmě už jsme mluvili o tom, že hlučnější jsou turečtí fanoušci, kterých je, zdá se, ve Vancouveru víc než těch australských, ale australští teď sledují roh svého týmu, který teď rozehrávají. Australané z pravé strany, kapitán Sutar se snažil dostat k hlavičce, ještě odražený míč, končí ale teď střela vysoko nad poté, co se balon dostal do dobré pozice, celkem dá se říct k Italiánovi, ale ten si s tím nevěděl rady, zakončil velmi nepřesně, ale Australanům to samozřejmě nevadí, protože mají turecký tým v pozici tam, kde ho chtěli mít, takže Turci musí se snažit útočit, musí dohánět a samozřejmě čím déle jim to bude trvat, tím také mohou být nervóznější, takže v tomto případě to zatím Australanům skvěle vychází. Zase zatažení Australané na své obrané polovičce nějak aktivně nenapadají tureckou rozehrávku, vědí, že na půlce hřiště jim Turci nějak neublíží. Teď už jsou ale turečtí fotbalisté na hranici pokutového území, ovšem Kokčový míč několikrát odskočil a na potřetí už jej Australané dostali pryč, zase je to dlouhý nákop. Ono to vypadá, že Australané nic nevymýšlejí, jenom tak občas prásklu do míče co nejdál, ale když se to sejde a balon má pak vepředu třeba Ture nebo Irankunda, tak může být velmi zlé i z takovéhoto, dá se říct, jenom osvobozujícího odkopu. Teď ale pozor, protože jsou tu zase Turci, kteří jsou v útočném pokutovém území, ale zase jim odskakuje míč v rozhodující chvíli. Ještě jedna střela z dálky, stečovaná a nad branku končící, tak teď to mohl být hodně nešťastný okamžik pro australský celek, ale naštěstí pro brankáře Beache teč sice ovlivnila dráhu balonu, ale ne fatálním způsobem, takže to bude jen rohový kop z pohledu tureckého celku, který teď vyvinul velký tlak, zakončoval Iksek, ale stečovaná střela skončila nad brankou a bude to Çalhanoğlu, kapitán tureckého celku, který v 51. minutě bude centrovat před brankou Australanů. 51. minuta sice začala, ale kop ještě začít nemohl. Rozhodčí až teď dává pokyn znovu tureckému hráči, aby rozehrál. Bylo tam nějaké rychlé ověření některé situace. Teď už Turci kopou míč. Teď zase hlavička australského hráče a bude to další rohový kop. Brankář Beach teď nějak nevyčítá řešení svému spoluhráči, naopak jej povzbudil. Další rohový kop už Turci rychle rozehráli. Další odražený balon, střela z dálky Aktur Kolev, ale nebyl úspěšný. Turci to mají velmi těžké propálit australskou hráz a navíc je tam také velmi vysoký kapitán Sutar, který hlavičkuje mimo a Turkům zase nezbývá, než doufat, že si nějakou skulinku najdou. 51. minuta utkání, opět je to další útok do plných čelik na pravé straně. Posouvá teď do uličky, to nebylo vůbec špatné Demirala a možná, že to byl ale offside. Tak je to tak, nejprve sice to vypadalo, že by Turci mohli pokračovat, ale když už ta akce začala být hodně nebezpečná, tak nakonec asistent přeci jen zamával a hlavní rozhodčí Valenzuela zapískal offside. Australané si oddechli, vedou 1-0 v 52. minutě utkání. Golman Beach vyhání všechno, co nejdál od své branky a samozřejmě tím myslí hlavně své spoluhráče. Dlouhý nákop na útočnou polovičku, kde prakticky Australané se ani neúčastní souboje o míč, ale přesto se k ním dostal odražený balón, takže teď mohou jít dopředu. O'Neill držel míč, teď se mu to daří znovu na levé straně. Měl na zádech nalepeného Čelika, tak musel hrát zpátky a to je ojedinělá věc. Málo kdy přihrávají Australané směrem ke svému brankáři přes půlku hřiště, jako to teď udělali, ale bylo to nakonec dobré řešení a Australané díky tomu udrželi nějakým způsobem míč nějakou delší dobu a navíc nedovolený zákrok, takže bos na zemi, padá vinou protihráče, Çalhanoğlu se sice diví, ale kapitán tureckého celku fauloval, takže
4: tak se zápasu Austrálie-Turecko budeme samozřejmě vracet teď, ale zase se vrátíme trošku k českému národnímu týmu, protože čeští fotbalisté se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možný klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Šika, který na stadionu v Guadalajaře téměř nebyl ve hře.
18: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované.
19: V 15. minutě se Šik v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
18: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Šika.
20: Vždycky to o tom, co vám dovolí soupeř. Ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
19: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Šik přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
21: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
19: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Šik jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
22: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním manšaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtiče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do ty unavený trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
19: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Šika jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
16: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: A ve Spojených státech skončila také další významná soutěž, protože basketbalisté New York Knicks získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90 i díky 45 bodům Jalena Brunsona. Teď ale opět fotbal, Austrálie, Turecko a Jaroslav Plašil.
15: 56. minuta utkání, Australané stále vedou 1-0, teď budou kopat Turci. Trestný kop, nějakých 24-25 metrů od branky a velmi nebezpečná situace, ale už to mohlo být 2-0. Australané se sice velkou část zápasu hlavně spolíhají na obranu, na bránění, někdy i urputné, bez nějakého plánu na útok, ale když se dostanou dopředu, tak to stojí za to a před chviličkou po jednom ze závaru vymysleli rohový kop takovým způsobem, že to mohlo být klidně 2-0, nebýt výtečné reakce brankáře Čakira, tak to je to stále ještě hratelné z pozice tureckého celku, který je samozřejmě nervózní v této pozici, kdy prohrává 0-1. Arda Güler si mezi tím odkrokoval vzdálenost, ale je možné, že to nebude on, ale nakonec ano, Arda Güler, jeho levačka, fantastický zákrok australského golmana Beache. Turci se ještě dostávají k balonu v pokutovém území, reklamují teď ruku a teď to bylo hodně podezřelé a možná, že se teď bude situace přezkoumávat. Turci samozřejmě se teď snaží zapůsobit na rozhodčího Valenzuelu, ale ten zatím zůstává v klidu. Turci se teď po tom, co Arda Güler pálil a fantasticky zasáhl brankář, by již dostali k centru, ale vypadá to, že se nic řešit už nebude. Bude to jen v uvozovkách pro turecký celek rohový kop. Teď už je to potvrzeno, rozhodčí dal tureckému celku pokyn, aby rozehrál roh. Teď skákal tam Demiral, jeden ze stoperů, ale měl k balonu dál z otočky. Teď pálil Jiksek, ale velmi nepřesně. Takže to je stále 1-0 pro Austrálii v 50. Teď už 8. minutě zápasu. Mezi tím také turecký celek vystřídal, Dulušel Ilmaz a nahradil jej nový hráč na trávníku. To střídání jsme vám ještě dlužni. Dix teď nahradil svého spoluhráče, který se snažil prosazovat se v první půli na levé straně hřiště, ale neměl šanci proti často australské přesile, často byl Ilmaz v obklíčení dvou, tří hráčů, snažil se z levé strany vymýšlet nějaké přihrávky, centry, ale dá se říct, že se mu to celý první poločas nepovedlo, a tak i proto přišla změna na levé straně hřiště, kde dostal tedy příležitost Yildiz místo už zmíněného Ilmaze. Turci se snaží dostat se k balonu, což se jim teď nedaří. Australané kombinují na pravé straně hřiště. Teď už to z australského pohledu nebylo přesné, ale je to autový hod pro australský celek, a tak v ochozech v té australské části vládne maximální radost a spokojenost. 59. minuta, zase Australané uspoří nějaké vteřinky autovým hodem. Zajímavý autový hod, takový kopeček, zajímavě poslaný, spíš takový technický autový hod do velké výšky, padal pak dolů, ale Australané z toho nevytěžili nic, Turci se ale také k ničemu nedostali, takže balon končí až u brankáře Beache. Australané jdou teď dopředu a jejich aktivita teď je trošičku výraznější ve srovnání s, dá se říct, celou první půlí a ještě kousíčkem druhé, protože Australané teď často drží míč na svých kopačkách ve srovnání s tím předchozím děním. Teď balon celkem šťastně doputoval k brankáři Beachovi po několika odrazech, ale Turci teď byli daleko, nejblíž Aktor Kolu pořád nějakých 20-30 metrů od brankáře Beache, který teď už vykopával. Ani teď neměl moc naději Ture vybojovat míč a dopředu tak jdou Turci teď, ale Arda Güler do uličky, kam ukazuje teď nepřesně, ukazuje, kam si měl naběhnout jeho spoluhráč Aktor Kolu, ale Arda Güler spíš vyslal dopředu takovou alibistickou přihrávku v tomto případě. 59. teď už 60. minuta utkání. Turci jdou dopředu. Stále je to teď střídající Yildiz, který se prodíral ke střele, ale nakonec zase má míč brankář Beache ve své moci, poté co se balon k němu zase šťastným způsobem odrazil. Australané zatím, zdá se, mají štěstěnu na své straně v tomto duelu, protože Turci jednou trefili tyč, měli tam několik dobrých příležitostí střeleckých, zejména mimo té tyče, tak to byl třikrát Arda Güler, který pálil třikrát, dvakrát levačkou ke vzdálenější tyči nepřesně, jednou do středu branky z asi nejlepší pozice, i když možná zároveň nejtěžší, protože to zkoušel z voleje pravačkou, jenomže poté, co trefil brankáře, tak následoval protiútok a zatím jediný gól Australanu, to bylo ve 27. minutě a byl u toho hráč, kterému se teď nechce dolů, Iran Kunda už další branky nepřidá, dal zatím jeden jediný Australanu a teď už si plácá s trenérem Popovičem, který jej sundal dolů, už ten jeho pohyb nebyl tak dobrý jako v první půli, takže teď už šel.
4: A opět chvíli pauza od duelu Austrálie-Turecko, ve kterém zatím vede Austrálie 1-0. No a my se tak trošku naladíme i na kanoistiku, protože kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku prožil dost možná nejhektičtější závod své kariéry. Ne však kvůli tomu, co se dělo na trati, kde dojel na stříbrné pozici, ale kvůli tomu, co se dělo po závodě, kdy byl chvíli druhý, pak chvíli první a nakonec zase druhý.
2: Toho, že jsem dokázal se být mezi tou evropskou špičkou, ono dá se říct světou, protože ty kluci jsou moji soupeři víceméně na světové scéně. Po hodně dlouhé době, vlastně po dvou letech od olympijských her v Paříži, jsou tohle první závody, které mě baví. Nemohl jsem najít tu motivaci, ale přišla teďka.
3: Říkal Josef Dostál po závodě na půl kilometru, ve kterém dojel druhý. To ale ještě nevěděl, jaké veletoče ho čekají. Záhy po závodě byl totiž diskvalifikovaný vítězný Polák Borucký za porušení pravidla o jízdě středem dráhy. Místo zlaté radosti byl ale český reprezentant spíš zdrcený z toho, že mladý Polák, který ho na trati porazil, přišel o svou první velkou medaili.
2: Je to vlastně fajn kluk, fajn kámoš, a to, že ho diskvalifikovali, tak mě opravdu mrzelo. Jestli to bude titul, tak bude hořké, jestli to bude druhý místo, bude to zasloužený. Myslím si, že jsem předvedl krásný závod a uvidíme, no.
3: Nakonec toho ale titul pro Dostála nebyl. Polská výprava uspěla s protestem a rozhodčí Boruckému první místo vrátili.
2: Na jednu stranu já s Alexovi obrovsky přeju, že bude mít tu svoji zlatou medaili, ale na druhou stranu jsem pěkně rozčílený, když někdo poruší pravidla, oni ho to diskvalifikujou, a pak řekne, já jsem ji neporušil, přitom jako to asi bylo očividný. Tak mi to vadí, jako zkazilo mi to opravdu radost z toho druhého místa, z kterého jsem byl fakt nadšený. Jako jsou určitý pravidla, které se dodržovat musí, jinak by to byla anarchie a když ho někdo nedodržuje, tak by ten postih měl přijít, no.
3: Sup jel 4 hodiny po závodě a po vynesení snad už finálního verdiktu kajakář Josef Dostál, kterému stříbrná radost z evropského šampionátu kvůli zmíněnému martýriu dlouho nevydržela. Z Portugalska Adam Kodét, Radiožurnál.
16: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: 7:23 posloucháte Radiožurnál Sport a my už se teď opět vrátíme k fotbalu. Zápas Austrálie-Turecko na mistrovství světa komentuje Jaroslav Plašil.
15: 63. minuta končí, Austrálie stále o jeden gól vede 1-0, Turci znovu vystřídali. Poté, co přišel na trávník Ildis, tak jej teď doplnil další nový muž Agin. Dolů šli postupně Ilmaz a Kökçü, takže Turci se snaží oživit svou ofenzivu. Hlavně Ildizovi se na levé straně začalo dařit. Turci ale stále prohrávají 0-1 a stále to mají velmi těžké, protože 8-9 hráčů Australanů teď v pokutovém území, vyjma Turého, který zůstal vepředu, ale to jen těsně před pokutovým územím, takže opravdu hodně blízko branky zaparkovaný autobus. Brankář Beach zatím nemusel zasahovat po nějaké nebezpečné situaci. V první půli byli rozhodně Turci nebezpečnější co do zakončení. Teď se k ničemu pořádně zatím nedostali. S výjimkou jednoho trestného kopu, což je standardní situace, tak ze hry zatím žádné nebezpečí pro brankáře Beach neplyne. Teď jsou to Australané, kteří jsou naháněni na své obrané polovičce, ale skvěle se z toho dostal Boss a dopředu teď může jít australský tým, ale kazí v rozehrávce Arda Güler. Arda Güler jde na hranici pokutového území, přihrává teď přihrávka zpátky. Çalhanoğlu padá na hranici pokutového území, ale to byl spíš takový komický pád, protože jej nikdo ani neatakoval, takže ani rozhodčí nemohl pískat, ale Australané teď znovu odevzdávají nechtěně balon a Turci toho mohli využít, ale je to teď nepřesnost za nepřesností. Turky svazuje nervozita, takže i když Australané udělají chybičku, tak toho Turci nedokážou využít. Arda Güler teď střílí z brkle z nepřipravené pozice a je to autový hod tureckého celku. Arda Güler střílel, takže trefil hráče, který stál proti němu 2 metry vzdálený. To nemohlo dopadnout jinak, ale Turci se dostávají zase k balonu. Teď je to další postupný útok tureckého celku. Arda Güler ve středu hřiště přihrává zpátky na Bardakčiho. Bardakči na Kadiola. Kadiolu ještě víc k čáře, kde Ildis, střídající hráč, ten má hodně sil a může si teď dovolit, ale musí hrát proti 3 Australanům, takže hraje zpátky. Arda Güler v rušku pokutového území. Turci nemají kudy prostrčit míče. Je to pro ně velmi složité, takže si jej teď jenom vyměňují. Centr zblokovaný, ještě Arda Güler se dostává k balonu, ale zase mu je Australané vypíchli na poslední chvíli a zblokovaná zcela Ildize. Opakující se scénář závary v pokutovém území, které ale často končí tím, že Australané buď Turkům vypíchnou balon nebo jej zblokují při nějaké střele či přihrávce. Mají to teď zase velmi složité turečtí hráči a nic na tom nemění ani to, že se pokusili otočit hru doprava, ale i tam bylo plno, takže teď zase přichází přenesení hry na levou stranu hřiště pomocí krátkých a pomalých přihrávek, takže Australané se také jen pozvolna posouvají v bloku a zatím v pohodě brání turecké nájezdy. Teď je to zajímavější z tureckého pohledu, ale nerozuměl si teď vůbec Aktor Kolu se svými spoluhráči. Narazil z první, narážečky zkoušejí Turci často, ale málo kdy jim to vyjde a tak je to teď zase australský autový hod. Ne, Turci to budou, kteří se zase dostanou k balonu. Arda Güler přenáší hru na levou stranu, ale je to hodně pomalá přihrávka, která padala z velké výšky. Teď Ildis se snaží něco vymyslet. Je to teď zase marná snaha Turku a rychlý break Australanu, kteří mohou zahrozit, ale Turé neměl dostatek sil poté, co se vyhnul soupeři, už nepřihrál a tak může jít turecký celek dopředu, ale je to útok doplných, protože dopředu šel jenom Turé a Velupilaj, který vystřídal před chviličkou. Teď je to turecká akce na pravé straně hřiště, ale skvěle pozičně zasáhl Burgess, který ubránil tureckého hráče, takže to není ani rohový kop pro turecký celek. Mezitím nám tady režie nabídla opakovaný záběr na situaci, která se možná chviličku přezkoumávala. Turci v jednom případě při pokusu z levé strany Ildize reklamovali hru rukou soupeře, ale Ruka to možná byla, ale ne tak, že by zvětšila objem těla, byla úplně u těla maximálně, jak jen to šlo, takže v žádném případě to nebyl důvod k odpískání penalty, jak si možná turečtí hráči a někteří fanoušci přáli. Teď tedy přestávka opět na občerstvení, poslední v tomto zápase, protože hráči mají k dispozici dvě, jednu v první půli, jednu uprostřed druhé půle. Ten čas právě teď přišel, takže 68. minuta, Turecko prohrává s Austrálií 0-1.
4: Je 7 hodin a 28 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, no a samozřejmě světový šampionát ve fotbale pokračuje dalším hracím dnem a výsledky shrne sportovní přehled s Pavlem Tilšarem. Hezké ráno.
14: Dobré ráno. Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát, stejně jako Švýcaři, ti hráli s Katarem taky 1-1. Skotsko porazilo Haiti 1-0 a Turecko tedy zatím prohrává s Austrálií v 68. minutě 0-1. Za chvíli se za reportérem Jaroslavem Plašilem znovu vrátíme.
4: A čeští fotbalisté měli po návratu z Mexika do Spojených států amerických na základně v Dallasu volný den. Ode dneška se už národní tým začne chystat na druhý zápas ve skupině. Ve čtvrtek nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Reprezentace musí ve Spojených státech počítat se specifickými podmínkami. Mluví o nich fyzioterapeut Martin Janoušek.
0: Ta vlhkost tady, to je velký teplo, a tak je potřeba být trošku obezřetnější a mít se na pozoru. To je vlastně zásada a s nějakou drobností radši přijít a předejít tomu, aby se to nerozvilo nějaký větší problém. Nicméně jsme spokojení a zdravotně to zatím vypadá dobře.
14: Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste ze 27 na 43%.
4: Rychlostní kanoista Martin Fuchs královal na mistrovství Evropy v Portugalsku na kilometrové trati. Ke svému už 14. evropskému titulu po udržení letošní neporazitelnosti na této distanci říkal.
5: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
4: Další český olympijský vítěz Paříže, kajakář Josef Dostál, byl na poloviční trati druhý. Vítězný Polák Alex Borucký sice byl po závodě rozhodčími diskvalifikován, ale po protestu polské výpravy se na první místo vrátil. Na kilometru dojel předtím Josef Dostál v Montemoru čtvrtý.
14: Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Pokračuje Sadková.
8: Jsem nadšená, protože je to moje první medaile tady v Augsburgu a bylo to hrozně napínavý finále. Tím, že jsem jela hnedka ze začátku, tak jsem dlouho čekala, bylo to hodně nervózní. Mi chybělo jedna setina, abych byla stříbrná, takže já to beru všema deseti a vyhrála zase Jessica a před tou se pokloním jako ráda.
4: Teniska Barbora Krejčíková se popolední na travnatém turnaji v Hertogenboschi zahraje o devátý titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z páté světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále. Jiří Lehečka vypadl na turnaji ve Stuttgartu v semifinále, když Američanu Sheltonovi podlehl 6-7 v rozhodujícím třetím setu.
14: Basketbalisté Nymburka nezvládli v ligovém finále ani třetí utkání na pardubické Palubovce a po porážce 57-86 je série vyrovnaná 3-3 na zápasy. Východočeši dominovali hlavně ve třetí čtvrtině, ve které zvítězili o 22 bodů a na to už Nymburk nedokázal reagovat. Pokračuje pardubický trenér Jan Šotnar.
23: Nebudu tady přestírat, že nejsem překvapený. Jo. Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil. Věřil jsem, že to dotáhneme do vítězné koncovky, ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech a myslím, že poločas ta energie byla na naší straně a myslím, že to je pro nás v tomhle tom i dobrá známka do budoucna té série.
14: Rozhodující sedmý zápas se bude hrát zítra v Praze v hale Královka.
4: A basketbalovou NBA vyhráli poprvé od roku 1973 hráči New Yorku Knicks. V pátém utkání finále playoff porazili San Antonio na jeho hřišti 94-90 a sérii ovládli 4-1 na zápasy.
14: A lídr mistrovství světa vozů Formule 1 Kimi Antonelli bude útočit ze třetího místa na startovním roštu ve velké ceně Katalánska na šesté vítězství v sezóně za sebou. Z prvního místa odstartuje jeho kolega z Mercedes Mercedesu George Russell. Britský pilot vyhrál sobotní kvalifikaci před krajanem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Grand Prix v Barceloně odstartuje v 15 hodin. Budeme jí sledovat.
4: Sportovní přehled, tedy první dnešního dne, připravil Pavel Tilšar. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
4: A my už jdeme opět na fotbal a na mistrovství světa. Austrálie hraje proti Turecku a víc řekne Jaroslav Plašil. Tak samozřejmě ještě si na chvíli na toto komentování zápasu počkáme, ale můžeme si říct ještě podrobnosti o zápasu NBA, tedy o tom, o poslední vlastně zprávě tohoto dne, že basketbalisté New Yorku Knicks získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90, především díky 45 bodům Jalena Brunsona. Sérii ovládli 4-1 na zápasy a vybojovali třetí ligový triumf. Brunson získal ocenění pro nejúžitečnějšího hráče finálové série. V pěti zápasech měl 29-letý rozehrávač průměr 32 bodů. Domácí Spurs pak vedli až o 16 bodů, ale poslední čtvrtinu prohráli jednoznačně 18-29. Pětinásobní šampioni čekají na další titul od roku 2014. Teď už ale tedy fotbal, Austrálie, Turecko, mistrovství světa a Jaroslav Plašil.
15: Australané stále ve vedení 1-0, platí to i po šanci, kterou měl před chviličkou Čeli, který se dostal celkem až k brankáři, ale byl bohužel pro něj tak blízko, že už v podstatě nemohl zakončit z úhlu navíc, takže to zkoušel jenom silou prostřelit. Byl z toho pouze rohový kop a Australané tak stále vedou 1-0 v době, kdy mají oba týmy za sebou 74 minut. Samozřejmě něco rozhodčí přidá, teď Australané střídají po druhé v tomto zápase. Touré šel dolů a také Italiano, takže dvojí střídání, Geria a Vengny, noví hráči, tedy dva na trávníku. Australané teď samozřejmě už rezignovali na nějaký útok, i když ono by se to dalo říct v podstatě o celém utkání, ale když už se vydají dopředu, tak to stojí za to, třeba jako teď zcela z dálky k tyči a gól! Tak to bylo fantastické zakončení, které překvapilo všechny na hřišti, ale vzal to teď na sebe McTell, který vyrazil dopředu a troufl si na střelu z nějakých 24 metrů a teď je zavalený spoluhráči. Mluvil jsem o tom, Australané se málo kdy dostávají dopředu, ale když už tam běží, tak to zpravidla končí minimálně gólovou příležitostí, když ne gólem. Už dvakrát trestají Australané turecký celek, který se teď zpamatovává z těžkého KO. Druhý gól, krásná branka, krásná odvaha a zcela přesně k tyči zapadla v té levé z pohledu brankáře Čakira, který tam sice skákal, ale na míč nedosáhl. Hodně se to teď otevřelo před australským středobolařem, který to zkusil levačkou. Možná brankář Čakir neviděl úplně optimálně na míč, ale v každém případě to byla střela, která skončila za tyčkou z pohledu brankáře za tou levou a Australané slaví druhý gól v tomto zápase. Nechci říct, že je rozhodnuto, to v žádném případě bych si netroufl, ale jsou teď Australané hodně blízko od toho, aby z tohoto utkání získali tři body a aby dohnali Spojené státy, které v této skupině porazili Paraguay 4-1. Turci se snaží samozřejmě celý zápas, ale při útočení doplných si nevědí rady a když už se teď ve druhé půli dostanou do zakončení, tak to končí velmi nepřesnou nebo zblokovanou scelou. Turci mají ještě 15 minut základní hrací doby plus nastavení. Samozřejmě leco se ještě může přihodit, ale Australané teď mají všechno ve svých rukách, nohách, hlavách. Vedou nad tureckým celkem 2-0 a teď se rozespívali, jak možná slyšíte na Radiožurnálu Sport, také australští fanoušci, kteří tady nejsou v přesile, rozhodně ne, ale jsou teď pořádně slyšet. Turci teď to zkouší kombinací u pokutového území, ruka Australanů u pokutovém území, zlobí se Turci po zcele Yıldız'e, střídající hráč, který si teď seběhl na pravou stranu a snažil se zakončit. No, nevím, jestli se teď ta situace ještě přezkoumává, protože mezi tím se samozřejmě hraje. Teď Turci ještě s míčem na pravé straně hřiště. Je to teď Yildiz, který před chvíličkou střílel nebo přihrával a byla tam, zdálo se, ruka Australanů asi při těle, ale v každém případě teď se stále ještě hraje. Zcela zase do prostřed branky, tak to bylo skoro nemožné, co teď chytil bíč, ale pomohl mu k tomu také Artur Kolu nechtěně, protože zakončoval pravačkou z voleje, sice pohotově, ale přímo do prostřed branky, do hrudi bíče a zdá se, že ani z té nejvyloženější příležitosti dnes zkrátka Turci nemohou dát gól. Ta snaha je samozřejmě extrémní, z tureckého celku jde vyčíst to, že musí v tomto utkání útočit, jenomže zároveň jim v tom překáží soupeř a taky nervozita. Turecko prohrává s Austrálií 0-2 v 78. minutě utkání. Turci se teď snaží zase něco vymyslet, ale zase útočí do plných prakticky celý zápas. Teď Çalhanoğlu ještě ve skluzu přihrává pod sebe, ale opět zase obětaví Australané a nepropustná žlutá hra. Teď se hra přerušuje a jenom na chviličku, turecký autový hod, už Turci zase mohou střádat nějaké plány, ale překáží jim opravdu nervozita. V tomto zápase Australané jsou velmi houževnatí a když už vyrazí dopředu, tak může být zle pro turecký tým. Jednou jim utekl první půli Iran Kunda, který už není na hřišti, ve 27. minutě dal gol na 1-0. Ten druhý před, dá se říct, i chviličkou, protože zase těch minut neuběhlo tolik od té chvíle, kdy se Metcalf vydal dopředu a s celou levačkou z nějakých 23 metrů k tyči překonal brankáře tureckého celku Çakıra po druhé. Austrálie vede 2-0, má turecký celek v ideální pozici, protože Turci útočí do plných a občas sice zahrozí, ale ne nějak způsobem, že by to mělo Australany nějakým způsobem výrazně vyvést z míry, protože opravdu nervozita hraje proti tureckému celku. Teď se navíc Turci musí bránit 79. teď už 80. minutě. Je to rohový kop, který budou mít k dispozici Australané. Mezitím nám režie nabídla jeden sporný moment z celu Yildize, která možná sice lízla ruku australského hráče.
4: Austrálie, Turecko stále 2-0. My si teď na chvíli od tohoto zápasu, ale opravdu jenom na chvíli odpočineme. Na Radiožurnálu Sport máme totiž před sebou další cestu časem. V seriálu o 50 dílech si připomínáme dobu před 50 lety, kdy fotbalisté Československa mířili za evropským zlatem. Den po dní se přibližujeme finálovému zápasu a teď už se v kalendáři i rozhlasovému archivu dostaneme do 14. června roku 1976.
7: Zemědělci Břeclavského a Znojemského okresu Jižní Moravy začali dnes sklizeň raných brambor. V Šakvicích na Břeclavsku sbírají kolem 70 centů z hektaru.
9: Zmíněné regiony si mohli fotbalisté Československa 14. června roku 1976 prohlédnout z velké výšky. Z pražského letiště totiž mířili ještě jižněji, do jugoslávského Záhřebu, kde si už za dva dny zahrají s velkými favority Holanďany o postup do finále mistrovství Evropy. Ještě večer od 20.15 je čeká trénink na zápasovém stadionu pro 60 tisíc diváků. Nizozemci se budou na stejném místě a v tu samou dobu připravovat zítra. Na rozdíl od minulých deštivých dní je v dějišti

0: myslím, že první zápas za národňák jsem mal děti.
1: V národním týmu debitoval ve 72. zatímco Panenkáš v dalším roce a tak mohl Moder i dřív dosáhnout na svou oblíbenou osmičku. Sice už předtím nosíval i desítku či desinu, jak říká. Se stejným číslem hrál totiž jeho velký vzor, slavný budapešský rodák Ferenc Puškáč, reprezentant Maďarska i Španělska, velká hvězda Realu Madrid z přelomu 50. a 60. let.
2: Cuando la pelota se pone ya en marcha, puso Puškáč.
1: Ale byl hodně rád, když mohl sáhnout po osmičce.
0: Oni věděli, že trpím na osmičku, tak dali mi aj národňák, samozřejmě.
2: Fíjate que trio ahí estoy viendo, Abel Sol, Di Stefano y Puskar.
0: Každý jako mladý chlapec mali vzory nějaké. A mojím vzorom byl Puskar, maďarský reprezentant, lebo to južné Slovensko, maďarská oblast. A já maďarský hovorím tiež, aj školy mám síce slovenské, ale... A on mal Real Madrid, mohol som mať 10-12 rokov vtedy, keď bol najvyšší slávy a desinu mal číslo. A toto som začal, lebo som posavol, bol taký typ, jak on obojnohy a tak ďalej. Takže tam a potom už prvej lige u nás len osmičku som dal všade.
1: Vyprávěl Josef Moder. Jeho nejhvězdnější chvíle v národním týmu zřejmě přišly ve čtvrtfinále. V našem seriálu už jsme si připomínali jeho 3 góly Sovětskému svazu na jaře roku 1976. I díky nim pak mohlo hrát Československo o zlato na mistrovství Evropy. Ale přestože o Modera byl v zahraničí velký zájem, cestu svého vzoru napodobit nemohl. Kritéria pro odchod na západ byla u nás za socialistického režimu přísná, prakticky jen pro zasloužilé reprezentanty v podstatě po kariéře.
0: V Belehradě na letisku jsem dostal ponuku od pana Bernabeua, majitele Realu Madrid. Na jeho otázku jsem odpovedal, od zajtra můžem jít. A pán docent Navara byl technický vedoucí. To byl velký šéf na Vysoké škole pre Karlové univerzity. Tak po rameně ma udrela, hovorí, ale Joža, vždy to nejde, to znáš.
1: I Josef Moder se 14. června roku 1976 připravoval v Záhřebu na semifinálový zápas proti Nizozemsku. Utkání o titul mistrů Evropy tady bude za 6 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Unikredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
4: Je 7 hodin a 44 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, ale pomalu, ale jistě se také chýlí k závěru zápas na fotbalovém mistrovství světa Austrálie versus Turecko. No a víc už řekne, jako obvykle, Jaroslav Plašil.
1: 85. minuta utkání, Turci stále prohrávají 0-2, teď už ani nemají příležitosti, byť teď možná jedna taková by se jim mohla narýsovat, protože došlo k faulu nějakých 5 metrů od hranice pokutového území. Australané, kteří opět zase prostřídali ty nejunavenější hráče, tak teď se budou muset bránit po faulu. 85. minuta 2-0 pro Austrálii, to je to nejdůležitější. Australané prakticky teď sestavili zeď z nových mužů na trávníku. Turci občas se snaží zahrozit i díky střídajícím fotbalistům. Hlavně Yildiz byl po svém příchodu hodně aktivní, teď se to bude snažit dělat další hráč, který jde z turecké sestavy na plochu. Bude to Gil, který teď ještě bude se snažit udělat nemožné z tureckého pohledu. Turci, už bych se opakoval, celý zápas prakticky útočí do plných a velmi těžko se dostávají do nějakých dobrých pozic. Teď je jedna taková možná sklidová situace, ale skvěle se Beach, brankář Austrálie, vrhnul k tyči po střele Chalanula, takže ani z této klidné standardní situace Australané nedostanou gól od tureckého celku. Zdá se, že Turci dnes, i kdyby hráli dalších 90 minut, tak gól zkrátka nedají. Jednou trefili tyč v první půli, to byl z dálky střílející Bardakči, několikrát neúspěšně zakončoval Arda Güler. Teď navíc dostane jeden z tureckých hráčů žlutou kartu. Myslím si, že to byl Agin, jeden ze střídajících fotbalistů, ano, je to potvrzeno, který zastavoval rychlý průnik O'Neala. Australané, když vyrazí dopředu, tak je pokaždé zle před brankou Chakira. Dvakrát z toho byl gól a to zatím Australanům bohatě

0: stačí k poklidnému závěru, dá se říct, kam utkání teď směřuje. Ale ještě není konec. 87. minuta, dost se toho bude nastavovat a Turci to samozřejmě vědí, že ještě nějaký čas mají v tomto zápase a konec konců, i kdyby se jim třeba podařilo dát jen jeden gól, tak to může hrát nakonec nějakou roli. V případě, že by se těch týmů na stejných bodech seřadilo i víc. Teď ovšem tady režie nabízí ještě jednou fantastický zákrok brankáře Bíče, který viděl míč až na poslední chvíli z trestného kopu. Dostal se včas ke své levé tyči a dokázal míč vyrazit. Zatím určitě jeden z těch nejdůležitějších mužů zápasu. Měl sice párkrát štěstí, protože třeba Akurtur Kolu, který už na trávníku není, zakončoval zblízka přímo do něj. Přímo do něj také jednou pálil Arda Güler, ale i to k tomu patří. Zatím skvělý výkon brankáře Bíče, skvělé breaky, velmi nebezpečná Austrálie, když se dostane dopředu. Často bránící Austrálie, ale zatím také vedoucí Austrálie v 88. minutě utkání. Turci to zase zkoušejí středem, kde teď kličkuje Yildiz, ale s balonem jde zpátky. Arda Güler se teď dostává do zajímavé pozice v rušku pokutové území, centruje pod sebe. Teď Demirel čeká, až mu spadne míč na nohu, ale už jsou zase kolem něj jako vosy Australané a barvy sedí v tomto případě z polovičky. Australané teď v 10 lidech ve vlastním pokutovém území, dá se říct, dva hráči teď na hranici a zkrátka nemají komu přihrát dopředu, když se zmocní balonu, takže ten teď v pohodě získal Kadiolu, měl velký náskok, vypomohl si přihrávkou s brankářem Čakirem a Turci už zase upalují k brance Australanů, jenomže i když ten postup je bleskový, tak stejně to není nic moc platné, protože Australané na ně prakticky čekají a Turci útočí do plných. Teď je to Arda Güler, který posouvá hru na pravou stranu, Turci ani tam nemají místo, takže znovu se balon vrací ke Ardovi Gillerovi, ten podklouzl, ale ještě se dostal k balonu včas, takže Turci nestratili míč, ale ztrácejí vteřiny. Další a další, 89. minuta, Austrálie, Turecko 2-0, překvapivý výsledek, ale Australané zatím jsou velmi houževnatí a dokážou využít každou prakticky dobrou možnost k tomu, aby byli nebezpeční vepředu. To se naopak nedá říct o tureckému celku, který když se dostane k zakončení, tak to často končí jako teď právě, kdy střílel Arda Güler, míč mu vůbec nesedl na lavačku a jenom se došoural k brankáři Bíčovi z velké dálky, takže navíc i ten balon, jak letěl pomalu, tak i tím získali zase Australané nějaký ten čas navíc. Všechno teď hraje proti tureckému celku v 89. minutě utkání, už jenom jedna minuta do řádné hrací doby, pak nějaké nastavení, Australané jsou blízko, dá se říct, senzačnímu vítězství, protože vzhledem k tomu, jak byly karty nastaveny dopředu, tak favority utkání byly spíš Turci. Teď jsou to Turci právě, kteří se zase snaží útočit do plných, přihrávka na střed hřiště, kde je teď kdo jiný než Arda Güler. Rozděluje balon doleva, tam je Yildiz, Yildiz má proti sobě dva Australany, posouvá na Arda Gillera, ten zasekává, ale zase nemá s kým hrát a tak to musí zkoušet sám, motá teď australské zadáky, přihrává zpátky Kadiolu, jeho centr ale zblokovaný, hodně vysoko byl teď a pomohli mu i další spoluhráči a další odkop směrem dopředu, za kterým se sice drali Australané, ale Yengi si pomohla rukama až příliš, jak usoudil rozhodčí zápasu Valenzuela z Venezuely, zapískal a jsou to zase turečtí hráči, kteří to zkoušejí v 90. minutě. Je to teď zase Yildiz, který motá teď Australany na levé straně, ale je proti třem a tak vysílen tím svým úsilím musí přihrávat zpátky. Je to beznaděj tureckého celku a podtrhuje to další nepřesný centr. Jenom 6 minut už mají Turci na to, aby s výsledkem něco udělali. Je zatím možná krutý, ale na to se ve fotbale nehraje. Australané využili dvě breakové příležitosti. První gól dali ještě v první půli, dali jej po vynikající individuální akci Iran Kunda, který si obhodil nebo prohodil dva turecké stopery a zakončil přesně k tyči. Druhý gól neméně odvážný vstřelil ve druhé půli Metcalf, který si to namířil dopředu. Trošičku se mu otevřela turecká obrana, takže měl cestu vpřed celkem usnadněnou. Z nějakých 23-24 metrů si troufnul na střelu levačkou a trefil se přesně k tyči. Takže brankář Čakir který možná zareagoval trošičku později, protože třeba ne úplně ideálně viděl, tak už na míč nedosáhl. Teď i proto Turci prohrávají 0-2 v době, kdy už utekla jedna minuta z nastaveného času. Ještě pět jich mají oba týmy k dispozici. Turci samozřejmě na to, aby doháněli, nemožné. Teď je to zase turecký tým a opět je to Arda Güler, který ale nepřesně přihrává, další zblokovaný pokus a jen autový hod pro turecký celek. Çalhanoğlu to teď zkouší, ale ze stoje. Nikdo mu nejde, takže to teď zkouší zase otočením hry, ale velmi pomalým pasem doleva, takže Australané se zase stihli připravit. Centr do pokutového území, kde vládnou vysocí Australané. Sutar to byl, který dostal hlavou míč hodně daleko od pokutového území a Turci se tam zase snaží přiblížit. Druhá minuta nastavení, dlouhý nákop na hranici pokutového území. Turci teď zásluhou Demirela vyhráli hlavičkový souboj. Demirel samozřejmě jeden ze stoperů, teď hodně podporuje útok i svou výškou. Může, dá se říct, trošičku pozlobit australské defenzivní hráče, kteří jsou vysocí ve středu hřiště. Teď je to autový hod tureckého celku. Dvě minuty zastaveného času utekly. Turci teď mají centr z levé strany, ale opět jsou tam Australané. Další hlavička, za kterou ani nikdo z Australanů neběží. Turci opět posouvají balon směrem k pokutovému území. Bude to asi možná roh, nebo ne? Tak vypadá to, že ne. Demiral se zlobí, ale Turci z toho rohový kop nevytěží. Byť možná ještě rozhodčí změní svůj názor, ne, tak vypadá to, že ne, bude se odkopávat od branky Beache. Rozhodčí je nekompromisní, Valenzuela ukázal australskému golmanovi, ať už rozehrává. Třetí minuta nastaveného času, Austrálie vede nad Tureckem 2-0. Připomínám, že v této skupině už předtím Spojené státy porazili Paraguay 4-1, takže vypadá na to, že tady budeme mít dva tříbodové celky po prvních zápasech, ale ještě není konec, ještě tři minuty z nastavení. Arda Güler dělá teď kličku trošičku sám sobě a nakonec mu Australané berou míč a s nějakým pětivteřinovým zpožděním nakonec píská rozhodčí Valenzuela, jako by si vše vyhodnotil, tak, že by teď možná až příliš ublížil tureckému celku, protože neodpískal faul okamžitě a vypadalo to, když pak Australané se řítili dopředu, že může být zase zle, tak si to raději možná nekomplikoval a zapískal. Čtvrtá minuta nastavení, 6 minut dal rozhodčí Valenzuela navíc oběma týmům. Turci se snaží o nemožné, prohrávají 0-2 z Australany, kteří zase jsou v 8 lidech v pokutovém území, či poblíž pokutového území. Dva hráči trošičku povystrčení teď narušují tureckou rozehrávku, ale ta nemůže být plynulá vzhledem k tomu, co se dnes stalo. Turci jsou nervózní, teď sice Arda Güler dostává míč do 16 a centruje, ale opět tam stál kapitán Sutar, přes kterého to zkrátka nejde. Míč Australané teď dostrkali jenom mimo pokutové území. Další centra opět ubráněný. Obraná hlavička dostává míč mimo pokutové území. Další centr tureckého celku do pokutového území. Ještě střela z dálky a teď to byl obličej kapitána Sutára, od kterého se odrazil míč za čáru. Bude to roh, ale zkrátka Turci by, už bych se opakoval, dnes asi nedali gól, ani kdyby hráli ještě možná jeden zápas další navíc. Teď je to další rohový kop, už rychle rozehraný. Arda Güler, stečovaný míč a balon padá z vrchu na brankovou síť, takže to bude další rohový kop. Turci by rádi kopali roh, ale nemají míč, to je samozřejmě velmi důležité, takže teď odkud si vylovil balon Arda Güler od reklamního baneru. Vidíme tady na velké obrazovce záběry na plačící turecké mladé fanoušky. Turecký sen o, nechci říct tří bodech, to už na to asi Turci nemyslí dlouho, ale aspoň o bodu už se rozplynul. Teď ještě jeden pokus, Demirel hlavičku je před brankou a opět tam je kapitán celku Sutar, který teď slaví, jako kdyby Australané dali další gól, zatím dali dva, ale teď ubránili celou situaci takovým způsobem, že z toho mají radost. Navíc byl býval offside, protože rozhodčí zamával a hlavní zapískal. Turci byli teď v offsideovém postavení a vidíme to tady na velké obrazovce. Jasný důkaz, Demiral, který je tureckým stoperem a prakticky teď už nějakých posledních 20-25 minut je v roli středního útočníka, tak byl v offsideu. Šestá minuta, pomaličku končí Australané na výletu směrem u rohového praporku. Teď To bude další standardní situace, nebo ne? Tak rozhodčí teď neviděli nedovolený zákrok, byť to tak vypadalo, přišla signalizace od druhého asistenta, ale hlavní Valenzuela nezapískal nedovolený zákrok, takže ještě dává Turkům nějakou příležitost na alespoň čestný gol v tomto utkání. Šestá minuta utkání už ale za chviličku skončí, tedy nastavení tohoto utkání už za chviličku skončí. Arda Güler držený za trenky, ještě je má nahoře, ale nahoře jsou teď Australané a teď už to platí definitivně. Zdá se, že teď už to byl závěrečný vist, nebo ještě ne. Tak ano, Australané se už radují, byť o tom nebyli ještě zprvu úplně přesvědčeni, ale teď už je to pravda, teď už se objímají, slaví 3 body z tohoto utkání, ve kterém nebyli favority. Skoro celý zápas se bránili, ale když mohli vyrazit dopředu, tak to dá se říct, pokaždé stálo za to. Nejprve v prvním poločase to byl Iran Kunda, který 27. minutě dostal balon dopředu, prohodil si míč mezi stopery a zakončil přesně k tyči. No a ve druhé půli neméně odvážně se vydal dopředu Metcalf, kterému se otevřelo doslova hřiště. Troufl si na střelu levačkou z nějakých 22 metrů a jeho střela zapadla přesně k tyči z levé strany, tedy z pohledu brankáře Chakira, který na míč nedosáhl. Když jsem zmínil tureckého brankáře, tak ten to měl velmi složité, protože neměl tolik zásahu jako jeho protějšek Beach. Ten si rozhodně zachytal v tomto duelu a protože chytal skvělým způsobem, tak i proto Australané nakonec ubránili vítězství 2-0. Tak tedy máme tady další konečný výsledek. V této skupině už se Spojené státy porazily Paraguay 4-1. Teď Austrálie zdolala Turecko 2-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit. Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
2: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
3: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofiniš, protože Holové zaškobrtl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
2: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička.
1: A tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
3: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
2: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
1: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
2: A o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Před malou chvílí skončil fotbalový zápas Austrálie-Turecko na mistrovství světa. Austrálie porazila Turky 2-0 a my si můžeme ještě tedy shrnout vlastně výsledky, které byly z noci na dnešek. Brazílie remizovala s Marokem 1-1, Haiti podlehlo Skotsku 0-1, Austrálie-Turecko, to už jsem říkala, 2-0. A dnes večer se ještě tedy českého času se budou hrát další dva zápasy. V 7 hodin Německo vyzve Curaçao a ve 22 hodin Nizozemsko-Japonsko. Teď aktuální zprávy.
5: Je 8 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
6: Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Etikety medu prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství světa s Marokem, Turecko podlehlo Austrálii. Pozor na omezení na D8 s Ústí nad Labem do Prahy na 17. kilometru. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odhraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
7: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 tisíc vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80 před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
8: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
9: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
8: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
9: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
8: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: A nová pravidla jsou tématem i pro ranní interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 8.50. Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. To pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propuštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
10: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
11: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
12: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
11: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezervací oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
13: Sport. Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po zlatu z kilometru čekají kanoistu Martina Fuchsu další 2 závody na mistrovství Evropy. V Portugalsku se 2x představí na poloviční trati. Minutu po 1 hodině na double kanoi s bratrem Petrem, už po 10 hodině odstartuje závod v single kanoi.
14: Jasně, jsem unavený, kilometr není lehká trať, je to nejtěžší a vždycky, když to mám za sebou, tak jsem rád, protože vím, že v uvozovkách už není větší bolest, už mě nečeká. Nebudu říkat, že si jdu pro zlato nebo něco takového. Strašně moc bych si to přál, budu dělat všechno pro to. Teď jsem rád, že mám prostě tu důležitou medaili z toho olympijského kilometru a to je pro mě nejdůležitější. 500 to už je teďka jenom za odměnu.
13: Další olympijský vítěz z Paříže, kajakář Josef Dostál, byl na 500 druhý a na kilometru 4.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D8 u Nové Vsi a také na D1 u Přerova. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Mělník. Mezi 17. a 16.5 kilometrem pracují silničáři na údržbě a opravě mostu. Mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně u sjezdu na Olomouc. Na 281. kilometru opravují výtluk v pravém pruhu. Větší zdržení nenaberete. Silnice 4 mezi Strakonicema a Prahou zůstává u jíloviště neprůjezdná. Po noční demolici mostu odklání dopravu obousměrně přes jíloviště. Vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. U závěra by měla končit za hodinu. A ještě na D10 z Prahy ve směru do Turnova velmi opatrně za sjezdem na Kosmonosy. Na 47. kilometru máme hlášenou srnu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Krásné nedělní ráno, je 14. června, 8 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a začneme tenisem, protože Barboru Krejčíkovou dnes čeká velký den. Na travnatém turnaji v Hertogenbosch zahraje si o 9. titul v kariéře. Její soupeřkou bude až 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států amerických, která se dostala z kvalifikace až do finále. 30-letá Krejčíková je ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře může vybojovat druhý turnajový triumf na trávě. O 9 let mladší Montgomeryová se ve finále na okruhu WTA představí úplně poprvé.
2: Radiožurnál Sport
15: a Markéta Salajs-Vozilová.
4: A za malou chvíli se také spojíme, respektive po písnice se spojíme s naším reportérem, který je přímo v Portugalsku na evropském šampionátu v kanoistice, protože i dnes to bude z českého pohledu velmi nabitý den.

0: portugalském Montemoru probíhá mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které má dnes na programu závěrečný soutěžní den. Ten by měl být z českého pohledu znovu zajímavý, i co se týče medailových ambic, minimálně stejně jako ten včerejší. A my to všechno probereme s naším reportérem, který je přímo na místě, Adamem Kodetem. Hezký den.
1: Hezké ráno přímo z Portugalska.
0: Adame, možná pojďme si shrnout, co nejpodstatnějšího přinesl české výpravě včerejší závodní den evropského šampionátu.
1: No tak když to vezmu od začátku, tak hned 5 minut po začátku programu jela Barbora Betlachová své finále B na 1000 metrů, sice tedy až finále B, ale bylo jasné, že ho chce vyhrát a vyhrála ho, takže skončila celkově 10. na mistrovství Evropy. Pak Jelizev dostal svoji 1000, tam skončil 4. a i když by se mohlo zdát, že ta bramborová medaile je vždy taková hořko-sladká, tak on byl z toho výsledku poměrně spokojený, jak z té jízdy, tak z toho času a z toho umístění. No a pak vrcholem bylo zlaté představení Martina Fuchsy na 1000. Kanoista svedl takový očekávaný souboj s Rusem Petrovem, ale myslím si, že v závěru ho velmi suverénně porazil několika tempy a bylo jasno o tom, že se stane po 14. evropským šampionem. Potom Denisa Řáhová a Antonín Hrabal zajeli 6. místo na 200. Čtyřka jak skončil 7. ve svém finále a Sobíšek, Havel, Špicar a Vorel, tedy ta česká posádka, zrovna úplně spokojená nebyla, protože ani nepřijela na rozhovor. No a vše završil až v tom odpoledním programu Josef Dostal na 500, který dojel 2., ale ono to s tím 2. místem bylo ještě takové velmi horké nakonec.
0: Ty už si to lehce nastínil, protože právě Josef Dostal, tak v něm se docela praly emoce, prožil velmi turbulentní chvíle, ne snad v závodě na 500, ale hlavně po něm, tak pověz nám prosím o tom víc.
1: Je to pravda, úplně jsem mu tu situaci nezáviděl, protože jak závod skončil a skončil docela překvapivým vítězstvím Poláka Boruckého, tak on z toho měl opravdu radost. Zaprvé z toho, že skončil 2. a že porazil jinak své všechny vlastně soupeře, se kterými se počítalo, že by s ním mohli o ty medaile bojovat, až na Poláka, s kterým se zase tak nepočítalo. Takže on vylezl z lodi, byl šťastný, skočil hned do vody, dal si takovou stříbrnou koupel. Když jsme s ním dělali první rozhovor hned potom, tak byl velmi spokojený, ale vlastně hned potom, co jsem se odhlásil, tak přišli čeští trenéři a ohlásili nám, že Polák byl diskvalifikovaný. A ta reakce Josefa Dostála byla taková, že byl opravdu takový zdrcený, ne snad z toho, že by si uvědomil, že je najednou evropským šampionem, ale z toho, že opravdu Polákovi nepřál tuhle situaci, protože pro něj to byla první velká medaile, nebo mohla být v tu chvíli. A Josef Dostál byl opravdu zklamaný z toho, že vlastně by si ani nezasloužil případně tu výhru, protože Poláka zkrátka na trati neporazil. No ale následně polská výprava podala protest proti tomu verdiktu a nějaké 4 hodiny až po závodě se rozhodlo o tom, že Polák Alex Borucký bude vrácen na 1. místo a Josef Dostál zůstane 2. No a v tu chvíli už byla zase ta Dostálová reakce taková jiná, protože už se podíval na tu jízdu i z záznamu a sám říkal, že tam viděl, že Polák porušil to pravidlo o jízdě středem dráhy, že nejel celou dobu středem, i když vlastně byl celou dobu v čele, takže si nepomohl, takže Josef Dostál byl docela naštvaný, že rozhodčí vrátili ten verdikt, že zkrátka se nedodržel tak úplně z jeho pohledu pravidla a neznat, že by toužil po tom vítězství, ale zkrátka po tom, aby se pravidla dodržovala a vlastně mu zhořkla nakonec i ta stříbrná radost, takže úplně nezávidění hodná situace pro Josefa Dostála, který nakonec tedy skončil 2. na 500.
0: Tak to opravdu byl perný den pro Josefa Dostála se vším všudy. My už jsme se včera, Adame, bavili také o proměnlivých a možná někdy i nepříznivých podmínkách v Portugalsku, tak mohl bys ještě detailně možná říct, jak se to přesně projevuje?
1: No, po celý ten program trápí závodníky hlavně vítr, ale řekl bych, že možná včera byl takový nejpříznivější, co se týče i té síly, i toho směru. Často v těch dopoledních programech fouká dozad, což je většinou samozřejmě pro kanoisty a kajakáře ideální, že jim to pomůže v tom výkonu a v tom času, ale potom se to vždycky celé otočí a fouká ze strany, což je nevýhodné pro některé dráhy. Třeba v pátek hodně foukalo i do protisměru, což samozřejmě je nejvíc nepříjemné pro kanoisty. No a včera dokonce k tomu všemu, když tady jsou ještě obrovská vedra, 35-stupňová, někdy kolem poledne, tak do toho dokonce včera krátce i sprchlo, i když zrovna to bylo v té přestávce mezi dopoledním a odpoledním programem, a nedaleko toho kanálu v Montemoru byl dlouho i takový bouřkový mrak, který se sice nepřiblížil k areálu, ale i to trošku hrozilo, že z dálky jsme viděli docela výrazné blesky a slyšeli už docela nahlas hromy, takže se to tady hodně točí a uvidíme, co nás čeká dnes.
0: A co je na programu z českého pohledu pro dnešní závěrečný den celého šampionátu?
1: Doufejme spousty zajímavých závodů a třeba i medailových ambicí. Všechno odstartuje znovu Martin Fuchsa, už 6 minut po tom, co odstartuje ten dopolední program, tedy v 10.06 českého času, protože pojede finále A na pětistovce. Po tom, co včera vyhrál na té olympijské trati 1000 metrů, tak sám říkal, že ta pětistovka už je taková za odměnu, že to bude trošku více bez tlaku, ale že si to opravdu bude chtít užít, ale samozřejmě bude chtít vyhrát tak, jak ho známe, protože on chce vyhrávat každou jízdu, každou rozjížďku, takže věřím, že stejně jako v roce 2013 tady na mistrovství Evropy si připíše ten double. Potom pojede tři svá finále Denisa Řáhová, která má nejnáročnější program z české výpravy. Dopoledne pojede finále A na trati 500 metrů na kánoji, potom ji čeká ještě v deblkánoji po půl jedné s kolegyní Šímovou, no a potom na závěr pojede tu obrovsky dlouhou a náročnou 5-kilometrovou trať, ostatně jako tři další čeští závodníci. A velké naděje se vkládají i do deblkajaku se Špicarem a Havlem, který pojede před 1 hodinou a který obhajuje stříbrnou medaili. No a uspět bude Martin Fuchsa chtít i na deblkánoji vedle svého bratra Petra hned po nich. Takže velmi zajímavý program z českého pohledu a u všeho na Radiožurnálu Sport budeme.
0: Ano, je to tak, a to díky Adamu Koretovi, který je přímo na místě a se kterým jsme právě teď mluvili o evropském šampionátu v kanoistice. Moc děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Teď něco málo z Formule 1, protože lídr Formule 1, tedy mistrovství světa, Kimi Antonelli, bude útočit ze třetího místa na startovním roštu ve velké ceně Katalánska na šesté vítězství v sezóně za sebou. Z prvního místa odstartuje jeho kolega z Mercedesu George Russell. Britský pilot vyhrál včerejší kvalifikaci a zabojuje o druhé letošní vítězství. Grand Prix v Barceloně odstartuje ve 3 hodiny odpoledne.

0: Včera se na pražském výstavišti konal velmi atraktivní festival pro sportovní fanoušky s názvem Off-season a nechyběl na něm ani radiožurnál Sport. Diváky přímo na místě bavili hned dva pořady naší digitální sportovní stanice, Kilometr Jiřího Ježka a Desítka Pavla Horváta.
1: Náš pořad má přesah i do civilního života, tak vám řeknu hned první věc. Já jsem tady kdysi byl na prvním rande s nějakým děvčetem, když tady fakt stříkala ještě ta Křížíková fontána. Myslím si, že to bylo, dopadlo to špatně.
2: Pavle, to se ještě jezdilo koně s přeškou?
1: Myslím si, že jsem sem přišel pěšky, protože jsem neměl ani na tramvaj, takže
2: dobře.
3: Bavila na hlavním pódiu Desítka Pavla Horváta. Krátce po ní se představili i Kilometry Jiřího Ježka, ve kterých si největší ovace vysloužila nevidomá běžkyně na lyžích Simona Bubeníčková.
4: Já už to v tuhle chvíli asi neberu vůbec jako nějaký můj handicap. My jsme se o tom nedávno bavili s mamkou, že už vlastně je to i možná trošku strašidelný, že to berem tak jako normálně, že to tak prostě je. I tím, jak mám skvělou podporu toho mýho blízkého okolí, tak vůbec si jako neuvědomuji, že jsem nějakým způsobem jiná.
3: Potlesk, to je něco, co paralympionici podobně jako pořady natáčené v rozhlasových studiích neznají. Proto si možnosti vystoupit před diváky cenil i Jiří Ježek.
5: Je to strašně příjemný a mám hrozně dobrou zkušenost, že čeští sportovci, zvlášť ti, kteří toho dosáhli v tom světě opravdu hodně, tak jsou vstřícní svým fanouškům, váží si jich a proto sem i na tyhle ty akce rádi chodí.
3: Podobný pocit z toho měli i další postavy českého sportu, ať už třeba bývalý fotbalista Bořek Dočkal nebo krasobruslařka Natálie Tašlerová.
6: No je to úplně úžasný, já jsem se na to těšila a myslím si, že celý ten koncept téhle akce je úplně skvělej, že se vlastně fakt namixovaly sporty, můžete se potkat se spousty sportovci, my se můžeme potkat se spoustu fanoušky, takže je to úplná bomba.
7: Velmi fajn a inspirativní se spolu potkat a mít možnost pokecat a probrat ty sezóny, které zrovna proběhly. A co je za mě to nejskvělejší, prosím, jak vidle akce líběj, je, že můžeme přivízt děti na jedno místo, kde si můžou vyzkoušet víc sportu a strávit prostě aktivní odpoledne.
3: Dodává Dočkal, který se ukázal ne jako fotbalista, ale jako kvalitní hráč padelu. Z pražského výstaviště Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 8:30. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Švýcarsko dnes čeká celonárodní referendum. Lidé v něm rozhodnou o tom, jestli by země měla omezit počet svých obyvatel na maximálně 10 milionů. Referendum iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií. Ve Švýcarsku aktuálně žije přes 9 milionů lidí. Z Francie dnes na Slovensko přicestuje Narendra Modi. Bude to historicky první návštěva indického premiéra v zemi. Modi by se měl setkat s prezidentem Pellegrinim i s premiérem Ficem. Poté ho čeká ještě summit G7, třídenní schůzku lídrů největších ekonomik světa. Letos hostí francouzské letovisko Evian u Ženevského jezera. Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. A přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. Podle ochranářů tam hnízdí třeba vír velký nebo rorísy. Sport. Fotbalisté Brazílie remizovali s Marokem 1-1 a tabulku skupiny C na mistrovství světa tak po prvních zápasech vede Skotsko. To zdolalo Haiti 1-0, Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. A tenista Jiří Lehečka nepostoupil do finále travnatého turnaje ve Stuttgartu. Američanu Sheltonovi podlehl ve třech setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D35 u Velkého Újezdu a omezení na D1 u Velkého Beranova. Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na 290. kilometru u sjezdu na Velký Újezd stojí dodávka s vylomeným kolem v levém pruhu, místo už je označeno světelnou šipkou. D35 ještě jednou, tentokrát z Hradce Králové směrem do Vysokého Mýta. Zpozorněte za sjezdem na Dašice. Na 156. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Měřín. Na 124. a 5. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. A silnice 4 mezi Pískem a Prahou je u Jíloviště neprůjezdná. Po noční demolici mostu odklánějí dopravu přes Jíloviště, zatím větší zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Za týden už bude letní slunovrat. Doba slunečního svitu je tak v těchto dnech nejdelší. Dnes vyšlo slunce nad obzor ve 4:49 a zapadne 10 minut po 9. večer. Do té doby nás čeká den s teplotami od 16 do 20 stupňů a obloha dnes bude velmi proměnlivá, tedy hlavně oblačnost. Na severu republiky totiž může zapršet, čekáme přehánky a od zítřka už budou teploty postupně stoupat. Zítra naměříme do 21 stupňů, ale uprostřed týdne ve středu bychom se už mohli dostat na 28 stupňů a ve druhé polovině týdne už teploty překročí i 30. A taky nás čekají slunečné dny. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Rosteš

ti něco málo z atletiky, protože 19-letému kubánskému dálkaři Jorge Hodelinovi se podařil opravdu povedený skok, protože vytvořil juniorský světový rekord výkonem 846 cm. Na mítingu ve francouzském Olen překonal o 8 cm dosavadní maximum, kterým si předloni Ital Mattia Furlani zajistil stříbro na mistrovství Evropy v Římě. Svůj osobní rekord Hodelin vylepšil o 12 cm a v letošních světových tabulkách se zařadil na třetí místo. Před ním jsou jen Švýcar Simon Ehammer a Řek Miltiadis Tentoglu.

0: Česká reprezentace se na základně v Dallasu připravuje na druhé utkání ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Na úvod šampionátu národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Ve čtvrtek ho v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeká Jihoafrická republika. Češi před utkáním pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje i asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
1: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v resku v gól v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
2: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali malskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
1: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
3: Upřímně nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve své hlavě.
1: Myslí si majitel tří

0: Tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom dva zápasy na evropské scéně. Takže to jsou zkušený kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
1: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

Basketbalisté New York Knicks mají za sebou povedený večer, protože získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90, především díky 45 bodům Jaylena Brunsona. Sérii ovládli 4-1 na zápasy a vybojovali třetí ligový triumf. Brunson získal ocenění také pro nejúžitečnějšího hráče finálové série. V pěti zápasech měl 29-letý rozehrávač průměr přes 30 bodů, přesně 32,6

0: teď opět basket, tentokrát ten český, protože pardubičtí basketbalisté odmítli v šestém finále ukončení série a předávání poháru. Vynutili si rozhodující sedmý duel. Východočeši vyhráli doma nad Nymburkem jasně 86-57 a o titulu tak rozhodne až poslední možný zápas.
1: Před šestým zápasem byl při Rostvičce na pardubické palubovce mistrovský pohár. Nymburští ho toužili zvednout nad hlavu, pardubičtí zase měli přání zabalit ho zpátky do krabice a vyndat až v pondělí. Platila druhá varianta. Východočeši skvěle zvládli třetí čtvrtinu, kterou vyhráli 27-5 a rozhodli o své výhře. Pokračuje kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík.
2: Fantastická obrana od nás té třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže se udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohráli o 20, ale tohle jsem asi nečekal teda.
1: A i když se vývoj zápasu ubíral jasně, tak se pořád Švrdlíkovi těžko věřilo, že jeho tým mistra tak výrazně přehrává. I při rozhovoru se musel ohlédnout na výsledkovou tabuli.
2: Taky jsem si říkal, že pořád jako ještě, i když to bylo o těch 28 nebo kolik, 8 minut dokonce, říkám, tyjo, pojďme ještě makat, protože jako nevím, že jsem pořád věřil, že asi že začnou něco dávat nebo takhle. Takhle pak už se to dohrávalo, tak už jsem věděl, že to je hotový, ale já říkám, tohle jsem opravdu nečekal, jako, že takhle to může dopadnout.
1: 22 bodů rozdíl během 10 odehraných minut bylo překvapivých i pro hlavního kouče Pardubic Jana Šotnára.
3: Já jsem samozřejmě našemu týmu věřil jsem, že to dotáhneme do vítězní koncovky. Ale to, že tady se střelíme Nymburk, samozřejmě ještě teď momentálně po utkání jako pořád se snažím střebat. Bylo evidentní, že ta energie došla Nymburku. My jsme na to trošičku jako spolíhali v těch taktických plánech a myslím, že poločas ta energie byla na naší straně a myslím, že to je pro nás v tomhle tom i dobrá známka do budoucna té série.
1: Třetí čtvrtina se Nymburku vůbec nepovedla a věděl to i kapitán Martin Kříž. Ale v hodnocení zápasu v přenosu České televize si uvědomoval, že pořád je to jen jeden duel celé série.
4: Úplně jsme se rozložili, nebyli jsme schopni dát koši jak z dálky, tak z podkoše a já bych v tom nerad zabředával. Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali a vy si vyhráte 4x po bod nebo prohráte jednou po 30, po 40, počítá se vždycky jenom to čtvrtý vítězství. A já si myslím, že takováhle série finálová tady ještě nebyla, takže pro diváky určitě velmi atraktivní, mají se na co těšit a v pondělí se rozhodne.
1: V pardubické hale panovala radost a euforie, stejně jako po každé výhře nad Nymburkem. Tajně si to přál před sezonou i pardubický kapitán.
2: Já jsem v tohle doufal, že budu potkávat lidi po městě a budou se ptát, kdy je další zápas a jak se seženou lístky a to, tak jsem možná ani nedoufal, že to bude v tomhle rytmu, že to bude takhle vypadat. A jsem za to strašně rád, že jsme město zbláznili do basketu, vlastně už teďka není žádný jiný sport, takže já jsem za to strašně rád, že se nám takhle daří a že to lidi baví.
1: Řekl po srovnání finálové série na 3-3 kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdík. O mistrovském titulu se tak rozhodne v pondělí v sedmém duelu v hale Královka v Praze. Z Pardubic Otakar Twirt, Radio Žur.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: světová atletická show na 65. Zlaté dretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Je 9 hodin a vy posloucháte Radiožurnál. Zprávy připravila Jana Utendorfská.
2: Washington podepíše dohodu s Teheránem. Podle amerického prezidenta Trumpa už dnes Írán to nepotvrdil. Silničáři v noci zbourali most přes dálnici D4 u Jíloviště. Finále basketbalové ligy mužů mezi Pardubicemi a Nymburkem rozhodne až 7. zápas. Pozor na dodávku v levém pruhu na D35 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou na kilometru 290. A čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
4: V iránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený iránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o evropské dotace, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
5: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
2: Silničáři v noci demolovali most přes dálnici D4 u Jíloviště nedaleko Prahy. Řidiči museli využít objízdnou trasu a podrobnosti má reportérka Laura Hajková.
6: Silničáři na dálnici nyní částečně obnovují provoz. Řidiči budou jezdit zatím jedním pruhem v každém směru. Potvrdil to mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek. S úplným obnovením provozu můžou řidiči počítat v odpoledních hodinách. První část mostu spadla o 00:30, poslední díl potom kolem 5:00 ráno. Na místě bylo 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama, které postupně části mostu odkusovaly. Dělníci teď musí odklidit následky bourání. Na místě starého mostu postaví most nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Laura Hajková, Radiožurnál.
2: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala vzduchem zavěšená na laně. Stejnou show předvede v Edenu i dnes večer.
7: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které ji před 20 lety získaly první fanoušky i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
8: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
9: A máte s sebou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
10: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
8: Eva
10: super.
8: Je skvělá prostě.
7: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Brazilští fotbalisté vstoupili do světového šampionátu remízou s Marokem 1-1, Austrálie porazila Turecko 2-0, Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1. Basketbalisté Pardubic zvítězili v ligovém finále nad Nymburkem 86-57 a mistra tak určí až poslední možný zápas. Východočeši o své třetí výhře v sérii rozhodli až ve třetí čtvrtině, ve které dovolili soupeři jen 5 bodů. Pokračuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.
11: Fantastická obrana od nás té třetí čtvrtině. My jsme bránili celou dobu dobře, ale vždycky se tam udělali nějaké chybky, ale tam jsme opravdu jako zabrali a ještě se nám dařilo v útoku, takže to udělala taková šňůra, ale jako věřil jsem, že budeme schopni zase hrát vyrovnaný zápas po tom, co jsme prohrali o 20, ale tohle jsem asi nečekal.
1: Rozhodující 7. zápas finále NBL se bude hrát zítra v Praze a basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonia 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D35 u Velkého újezdu a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za sjezdem na Přáslavice. Na 290. kilometru stojí dodávka s vylomeným kolem v levém pruhu, místo je označeno světelnou šipkou, kolem se projíždí plynule. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan zpomalte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného značení. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Jak už jste slyšeli ve zprávách, silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou už se podařilo částečně obnovit provoz. Ve směru z Prahy počítejte s kratší kolonou. A v Praze ve Spořilovské směrem do centra řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách i přehánky. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
7: Pěkné nedělní dopoledne, je 9 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a hongkongské úřady tento týden zabavily padělky z motivy aktuálního mistrovství světa ve fotbale, včetně dresů a míčů. Jejich hodnota se odhaduje přibližně na 156 milionů hongkongských dolarů, tedy přes 415 milionů korun v přepočtu. No a s odvoláním na úřady o tom informovala agentura Reuters. Vedoucí vyšetřovatel hongkongského úřadu pro vyšetřování porušování práv duševního vlastnictví Wayne Chang uvedl, že bylo zabaveno přes 230 tisíc kusů zboží. Například padělané dresy se podle něj skutečně velmi podobaly těm originálním. Zkrátka, světový šampionát ve fotbale láká i co se týče nějakého nelegálního biznisu, což bychom samozřejmě tomu reklamu úplně dělat neměli, ale čemu ráda udělám reklamu, tak to je tedy už brzký vstup našeho aktuálního, tedy současného experta fotbalového Pavla Horváta, takže si na něj počkejte. Po písničce se na něj můžeme tedy těšit.
3: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Brazilští fotbalisté nevstoupili do mistrovství světa v roce, tedy letošního mistrovství světa ideálně. S Marokem jen remizovali 1-1 a jejich výkon nebyl úplně přesvědčivý. Hodnocení teď přidá fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Pavle, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Jak silná podle tebe Brazílie na tomto šampionátu je? Protože počítáš ji vlastně do okruhu největších favoritů, nebo se v noci možná ukázalo, že letošní soupiska Kanárků není zas tak nabitá, jak bývala?
1: No, je pravda, že se rozjížděli velmi pomalu a myslím si, že nebyli lepším týmem. Musím říct, že na druhou stranu Maroko hrálo fantasticky, hezky se na to koukalo, nedávali Brazilcům vůbec prostor na žádnou kombinaci, byli rychlí v přechodu dopředu, takže Brazílie měla těžkýho soupeře. Já si myslím, že postoupí a pak uvidíme. Myslím si, že to mužstvo se může dát dohromady a může být silnější.
0: Brazílie prohrávala s Marokem od 21. minuty po hezkém přehození brankáře. O 9 minut později odpověděl Vinicius Junior tvrdou ranou po své individuální akci, tak bude právě na hvězdě Realu Madrid vlastně stát výkonnost Brazilců?
1: No, tak bude to jeden ze stěžejních hráčů, to je jasný. Na druhou stranu zase soupeři vědí velmi dobře, co on umí a jak si na něj dávat pozor, aby ty zápasy nerozhodoval. Myslím si, že Brazílie potřeba, aby mělo víc hráčů takovou formu, jako má Vinicius, kterou ukázal při tom vyrovnávacím góle.
0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pojďme teď k zápasu, který se hrál ještě včera, tedy v pozdních hodinách večer. Švýcarsko vyzvalo Katar a i když mělo Švýcarsko vysokou střeleckou převahu 26-6, tak si nechali utkání s Katarem možná doslova proklouznout mezi prsty. Na konečných 1-1 inkasovali až v nastavení druhé půle. Byl to alespoň trochu zasloužený gól pro zemi z arabského poloostrova.
1: Je to tak, já si myslím, že to malinko zasloužený bylo, protože měli šanci už v prvním poločase a pokud prostě nedáte ten druhý gól, no tak ještě není pořád hotovo a to se přesně stalo včera a Katar si myslím, že velmi překvapivě a byly tam i slzy ve očích hráčů, prostě získali bodík na mistrovství světa, což se počítá a je to veliký překvapení.
0: Ve skupině B doplňuje Švýcary a Katařany Bosna a taky domácí Kanada. Kde po prvních zápasech vidíš favority na postup?
1: Já si myslím, že Švýcarsko je silný, že jenom včera to prostě byla trošku smůla a Kanada hrála první zápas velmi dobře, ale na to se úplně nehraje, takže myslím si, že tyhle ty dva týmy určitě postoupí a možná i Bosna.
0: Na radiožurnálu Sport své postřehy přidal Pavel Horvát, kterého rozhodně během mistrovství světa neslyšíme naposledy. Moc děkujeme a pěkný zbytek neděle.
1: Hezký den.
0: A ještě doplňme ze studia, že zbývající výsledky nočního a ranního programu byly tyto. Skotsko porazilo Haiti 1-0 a Turecko podlehlo Austrálii 0-2.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání jediné sportovní stanice v Česku se celou hodinu budeme věnovat mistrovství světa ve fotbale. Ve skupině F do něj vstoupí ve 22 hodin středoevropského času v Dallasu Nizozemí a Japonsko. A mohl by to být hodně zajímavý duel. Povídat si o něm budeme s hráčem, který holandský fotbal velmi dobře zná. V letech 2019 až 2023 oblékal dres klubu Vitesse Arnhem a po skončení kariéry působí ve stejné organizaci jako mládežnický trenér. Do Nizozemí teď zdravím odchovance Zlína a mistra ligy z Viktorií Plzeň Tomáše Hájka. Tomáši, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno do studia všem posluchačům. Děkuji za pozvání.
0: Prosím, popište nám, jaká je vaše role ve Vitesse Arnhem a čím vás Nizozemsko tak okouzlilo, že tam působíte i po skončení hráčské kariéry?
1: Je to jednoduchý, po skončení vlastně, co jsem se rozhodl ukončit kariéru, tak mi Vitesse okamžitě během 30 minut nabídlo, ať jestli nechci zkusit jako dobrovolník trenéra. A v první chvíli jsem samozřejmě nevěděl, co by mě mělo čekat, protože přece jenom hráč a trenér jsou dvě odlišné věci. Ale po třech měsících, nebo vlastně už po měsíci jsem věděl, že je to něco, čemu se chci věnovat a co vlastně dává největší hlavu a patu.
0: Jak vlastně žije Arnhem a potažmo Nizozemí světovým šampionátem, do kterého Oranjes vstoupí právě dnešním duelem s Japonci?
1: Je to tady znát už nějaký ten týden, řekněme 2 až 3 týdny. Není to jenom o atmosféře mezi lidmi, ale hlavně v obchodech se dají kupovat oranžové produkty od vlajek přes župany, popcorny, bramburky, všechno je zabaleno do oranžového. Dorty, jo, lidi mají vyvěšený vlajky kolem baráku, takže všichni tím žijou, připravují se tady vlastně promítání na stadionech, v kinech, v centru, v hospodách a je to jako každý šampionát, je to buď evropský nebo světový, vždycky se tady tím žije hodně.
0: A vy budete osobně duel Nizozemí Japonsko sledovat konkrétně kde, protože jak už jsi říkal, těch možností je několik.
1: Těch možností je několik, ale díky tomu, že máme děti, tak se budeme dívat společně doma. Ale druhý den je škola, takže zase musíme vzít v potahu to, že ty děti musí ráno vstávat, takže bohužel díky tomu času, který se to hraje, tak není úplně možný to sledovat až do půlnoci.
0: Rozumím, takže tým trenéra Ronalda Koemana patří podle bookmakerů i sázkařů mezi osmičku největších favoritů šampionátu. Vnímají to tak i vaši kolegové z klubu nebo fanoušci v Nizozemsku?
1: Upřímně, když se páme na soupisku hráčů nebo celkově na ten národní tým, tak to jsou hráči, kteří hrajou v nejlepších top ligách, nejlepších klubech a ty očekávání jsou vždycky strašně obrovský. Jo? Takže když se vypadne, tak tady vždycky týden je taková nálada na nic, ale teďka jsem někde i četl, že nějaký německý matematik, co předpovídal různý vítěze světových šampionátů, zrovna tento rok to trefil na Holandsko. Sice nic negarantuje, ale očekávání jsou vždycky ty nejvyšší.
0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s bývalým obráncem nizozemského Vitesse Arnhem Tomášem Hájkem právě před zápasem Nizozemsko-Japonsko. No a zatímco Japonci posledních 6 přípravných zápasů vyhráli, když porazili třeba Anglii nebo Brazílii, tak Holanďané se protrápili k výhře nad Uzbekistánem, remizovali s Ekvádorem a prohráli s Alžírskem, abychom byli tedy kompletní, co se týče informací. Sice je to jen příprava, ale není přeci jenom nizozemská veřejnost nervózní, zda národní tým na šampionátu zlepší své výkony?
1: Tak vždycky tam určitě je nějaká ta stránka ty nervozity, ale já teďka použiju frázi Pavla Horváta, že pravda leží na hřišti a ten šampionát je prostě úplně něco jinačího. A já vůbec nezhazuju kvalitu hráčů, ale prostě hrát v klubu na každodenní bázi a sejít se v reprezentaci, chce to čas. Já si myslím, že první proti Japonsku to vůbec nebude snadný a každý tým se do toho dostává pomalu, zžívají se s těmi podmínkami, co jsou v Americe a podobně. A nezbývá nic jiného, než prostě doufat, že nezaspí hnedka od začátku a že prostě to vezmou za správný konec a dostanou se do toho co nejdřív, no, protože ten šampionát je sice dlouhý, ale ve finále je krátkej a když se to nezvládne od začátku, tak pak je to těžký dohánět.
0: Kde vidíte hlavní přednosti Nizozemska a mají také nějaké slabiny?
1: Nizozemsko, když bych začal od mládeže, tak co se vlastně dostávají hráči do profesionálního fotbalu, to je neskutečná odvaha, prostě co mají za kuráž, dovolí si strašně moc věcí v dobrým slova smyslu. A samozřejmě ty největší slabiny, jak se říká, někdy jsou nonchalantní, nedělají si hlavu z věcí a to může být jejich, jakoby jejich slabá stránka, že si někdy myslí, že jsou až moc dobří a nemůže se toho tolik stát. A to vidíme v těch přípravných duelech, ať to bylo s Alžírskem, ať to bylo s Uzbekistánem. Musí se doufat, že si zvykli na prostředí a že se k tomu postaví tak, jak se k tomu staví, když hrají pro svůj klub. No.
0: Vy jste bývalý obránce, jak už jsme zmiňovali, tak jak se vám líbí hra nizozemské defenzivy, které šéfuje kapitán Virgil van Dijk?
1: Tak samozřejmě ty jména, co tam všechny teďka hrají, když to budu brát, takže tam bude Dumfries, van Dijk, van Hecke a van Fijn. Tři z toho hrajou Premier League, jeden má nakročeno do Realu Madrid, takže obrana je samozřejmě jmenovitě a klubově velice zajímavá pro lidi všechno, ale to neznamená automaticky, že prostě to bude bez gólů a podobné věci, protože obrana samozřejmě začíná od útoku. Jména jsou krásný, ale nikdy to nevyhrálo žádný zápas. Tak bych to řekl.
0: A váš tip na výsledek dnešního utkání Nizozemí Japonsko?
1: Velice těžký. Japonsko. Myslím, že jsme to mohli vidět i proti Koreji s Čechama, že prostě mají skvělý pohyb, myslím si, že to bude to samý, jo, dobří na balónu, skvělý pohyb. Věřím, že vyhrajou Holanděni, ale nebude to jednoduchý, myslím, že to skončí 2-1 pro Holandsko.
0: Mm-hmm. S bývalým obránce Zlína, Plzně, Mladé Boleslavy, ale také nizozemského vítěze Arhem Tomášem Hájkem jsme mluvili o dnešním zápase Nizozemí Japonsko na světovém šampionátu ve fotbale. Moc děkujeme, že jste si na nás vysílání Radiožurnálu Sport udělal čas a přejeme pěknou neděli.
1: Děkuji za pozvání a hodně úspěchu. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Teď je chvíli o basketu, protože hráči Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86-57, zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit zítra od 17 hodin v Praze na Královce.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Dobré dopoledne vám přejeme i v 9:30. Teď na Radiožurnálu zprávy s Janou Utendorfskou.
2: Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky, to pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propouštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání projevil lítost a zájem o oběti. Americký prezident Donald Trump chce na summitu G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Na dnešek připadá Světový den dárců krve v Česku. Krev každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. A lidé ve Višňové na Libereckou 8. větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala více než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo téměř 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné. Sport. Fotbalisté Brazílie začali světový šampionát remízou s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. A kvalifikaci na velkou cenu katalánska vozů Formule 1 vyhrál pilot Mercedesu George Russell. Zvítězil před dalším Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí skončil Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Hlavní závod začne v 15 hodin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Lipníka a omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Ostravy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Olomouc. Na 292,5 km řeší střed osobního auta se zvěří. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 124,5 km pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují na úpravě vodorovného dopravního značení. Silnice 4 mezi Strakonicemi a Prahou je u jíloviště po noční demolici mostu průjezdná v obou směrech vždy jedním pruhem. Vzhledem ke slabšímu provozu větší zpoždění ale nenaberete. A na Vysočině v úseku mezi Třeští a Pavlovem zasahují uvážné nehody. Osobní auto tam v lesním porostu narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpolední hodinách i přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 36 minut doznívá píseň od Offspring a teď už pojďme opět na fotbal, protože do mistrovství světa už vstoupil i historicky nejúspěšnější národní tým. Brazílie ale v New Jersey jenom remizovala s Marokem 1-1. A pokud chce zvednout trofej pro šampiony po šesté, bude se muset zlepšit, shodují si na tom hráči i trenér.
1: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře, chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
2: Prohlásil Ital Carlo Ancelotti, první zahraniční trenér v historii Brazílie. V jedné z odpovědí na kritické dotazy slíbil, že se hra týmu do příštího zápasu zlepší a taky dodal.
1: Mistrovství světa nevyhrává první zápas.
2: Možná tím Ancelotti narážel na světový šampionát před 4 lety v Kataru. Triumfovali Argentinci, ale vzpomínáte na jejich úvodní utkání na turnaji? Argentina tehdy se Saudskou Arábií dokonce prohrála, přesto nakonec slavila titul. V podobný osud doufají Brazilci v čele s Viniciusem, který srovnal duel s Marokem na konečných 1-1.
3: Věřím, že dokážu hrát ještě o mnoho lépe. Dal jsem gól, ale technicky jsem nebyl na svých 100%. Všichni se budeme muset zlepšit, abychom měli šanci světový šampionát vyhrát.
2: Řekl hvězdný křídelník Realu Madrid Vinicius. Brazílie naposledy ovládla mistrovství světa v roce 2002. Letos to zkusí dokázat se zkušeným týmem. Základní sestava proti Maroku byla v podání Brazílie na světovém šampionátu nejstarší za posledních 20 let. Věkový průměr se blížil 30. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: a posílit svoje šance na postup ze skupiny.
1: Samozřejmě je to hrozně důležitý, ta psychická hygiena.
2: Mluví o účelu volného dne asistent trenéra Jan Rezek. Národní tým je pohromadě i s přípravou na šampionát už víc než 17 dní. Hráči mohli mimo jiného individuálně využívat i služeb fyzioterapeutů.
3: Na minulém Euro jsme byli 4 a na mistrovství světa jsme přidali ještě vlastně 2 kluky kolegy, takže pro ty hráče se udělalo ještě lepší podmínky a servis.
2: Říká dlouholetý fyzioterapeut fotbalové reprezentace Martin Janoušek, který zatím hodnotí podle dat i pocitu hráčů jejich stav jako dobrý. Národní tým se teď vrátí k přípravě na důležitý zápas s Jihoafrickou republikou a trenérský štáb po úvodní porážce s Jižní Koreou debatuje i o případných změnách v sestavě. Pokračuje Jan Rezek.
1: Můžou přijít, ale nemusí. Jediná největší změna možná bude jako v rozestavení.
2: Utkání s Jihoafrickou republikou odehrají čeští fotbalisté ve čtvrtek v Atlantě v přímém přenosu na této stanici. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál. 1, 2, 3, 4.

0: Fotbalisté Německa, tradičně jeden z favoritů mistrovství světa, vstoupí do šampionátu dnes v 19 hodin proti Curaçao. Hrát se bude na Houston Stadium. My už jsme teď ve spojení s bývalým českým reprezentantem, který působil v Bundeslize. Dres Hertie Berlin oblékal v letech 2010 až 2013 stoper Roman Hubník. Toho už teď vítám ve vysílání radiožurnálu Sport. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Možná otázka na úvod, jak povedený byl váš poslední zápas sezóny Tatran Halenkov Horní Lideč? Vy jste duel 7. ligy odehrál jako kapitán domácího týmu.
1: Povedený, vyhráli jsme 2-1, ale měl jsem asi 4 velké šance, takže jsem nedal, takže pro mě nepovedený, ale zvládli jsme to, takže rozloučili jsme se před domácím publikem výhrou.
0: Tak gratulujeme tedy k vítězství. Teď už ale pojďme ke světovému šampionátu. Jak ho sledujete nebo možná chystáte sledovat?
1: Tak samozřejmě, když mám čas, tak sleduju, když jsou ty noční zápasy, tak se podívám na nějaký sestřih, protože ono je to náročné.

0: náročný to sledovat úplně. Ale určitě se těším na ten dnešní zápas. Jsem zvědavý na ty Němce, jak vstoupí, protože hrají s, když to řeknu, s takovým trpaslíkem tohohle turnaje. A jsem spíš zvědavý na ně, jak projdou tím turnajem.
1: Mm-hmm. Německo vyzve Curaçao, jak už jste nastínil, a to je 82. tým žebříčku FIFA. Tak může ten zápas být v něčem ošidný, a nebo to bude jednoznačná záležitost podání favorita?
0: Za mě to bude jednoznačná záležitost. Já si myslím, že Němci jsou ve velké formě. Porazili poslední, nebo vyhráli posledních 9 zápasů. Poslední zápas hráli, myslím, že s Američanama 2-1. A tam mají velkou sílu dopředu, takže já si myslím, že vstoupí velice dobře a myslím si, že padne 4-5 gólů určitě.
1: Mm-hmm. Němci loni v září prohráli 0-2 na Slovensku, od té doby ale vyhráli všech 9 zápasů, tak dá se o nich hovořit jako o jednom z favoritů turnaje?
0: No, nemyslím si úplně z těch největších favoritů, myslím si, že i Němci jsou, nebo německá média jsou trošku v pozadí, říkají, že když bude čtvrtfinále je povinnost, semifinále je úspěch, ale myslím si, že může to být takový černý kůň toho turnaje, protože není takový tlak na ně a i možná ti hráči, samozřejmě největší hvězdy, co tam mají, tak Musiala, Wirtz, bez nich říkají, že pokud budou ve formě, tak postoupí i do finále. Takže já jsem na ně schválně zvědavý a uvidíme jak vstoupí a jak budou pokračovat ten turnaj.
1: Mm-hmm. Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Romanem Hubníkem, který oblékal dres fotbalové Herty Berlín v letech 2010 až 2013 a povídáme si s ním o mistrovství světa, o zápase Německo-Curaçao. Němcům vychytal postup kvalifikaci na šampionát Oliver Baumann. Teď je ale pravděpodobné, že jedničkou bude legenda Manuel Neuer, který přitom před 2 lety reprezentační kariéru ukončil. Jaký vliv to může mít na pohodu v německém národním mužstvu?
0: No, napsalo se toho spousta. Myslím si, že to bylo velké téma nejenom u Němců, ale po celém světě. A já si myslím, že Neuer je velice zkušený. Je to klíčový hráč nejenom vlastně vzadu, ale i kabiny a těžko říct, jak to ti hráči vnímali nebo vnímají, ale ta nominace už jsou tam na to mistrovství světa a už se tvoří nějaký tým a už žádné spekulace, ale myslím si, že bude pod velkým tlakem nejenom Neuer, ale i vlastně trenér Nagelsmann, protože udělat vlastně jedničku Neuera potom, když vlastně ten vychytal všechny zápasy, tak dostal se pod velký tlak, takže jsem zvědavý teda, jak mu to vyjde.
1: A má podle vás Manuel Neuer na toto ustát, protože ten tlak bude asi obrovský?
0: Má, 100% má, je to zkušený, dneska má, myslím, odehraje 125. zápas za nároďák, takže To je extrémná porce a myslím si, že on je ostřílený borec a měl by to teda zvládnout.
1: Mm-hmm. Pikantní bude také souboj trenérů. Německo vede 38letý Julian Nagelsmann. Na lavici soupeře bude Nizozemec Dick Advokát, tomu je ale 78 let. Tak co říkáte na ten věkový rozdíl, přesně tedy 40 let?
0: Přesně, to je rarita, myslím si, to je to. A vlastně do dneška je vlastně trenér Koubek nejstarším trenérem vlastně na mistrovství světa a vlastně dneska ho překoná Dick Advokát, takže je to pikantní trenérský souboj, takže taky já si myslím, že Dick Advokát velice zkušený a jak on říkal, oni tam nepřijeli hrát nějakého zanděura, ale chtějí se prezentovat ofenzivní hrou, takže já věřím to, že oni budou hrát ofenzivně a že padne strašně moc gólů, což věřím to, že v tomhle utkání asi padne.
1: Mm-hmm. A hraje věk trenéra podle vás vůbec nějakou roli? Projeví se nějak odtrénovaná léta?
0: Určitě, ty zkušenosti jsou k nezaplacení. Myslím si, že Dick Advokát odtrénoval desítky let a sice trénuje teďka tým, který je takový, jak já říkám, ten trpaslík, ale, ale probojovali se na mistrovství světa, což je až neuvěřitelný a já jsem taky na ně zvědavý, protože upřímně neznám tam ani jednoho hráče.
1: Povídali jsme si s bývalým stoperem české reprezentace Romanem Hubníkem a to hlavně o utkání Německo Curaçao, které se bude dnes od 19 hodin českého času hrát na mistrovství světa. Moc děkujeme za váš čas a mějte pěknou neděli.
0: Za málo, mějte se hezky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 54 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my si ještě můžeme shrnout výsledky zápasů z fotbalového mistrovství světa. Brazílie-Maroko, tento zápas skončil 1-1, Haiti podlehlo Skotsku 0-1, Austrálie přehrála, možná trošku překvapivě, Turecko 2-0 a Švýcaři remizovali s Katarem 1-1. Dnes v 7 hodin večer pak Německo vyzve Curaçao a ve 22 hodin Nizozemsko-Japonsko.
1: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
2: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
3: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
1: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
2: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
4: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
1: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utenderská pro vás má zprávy.
2: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Britské síly zadržely v Lamaňském průlivu tanker z takzvané stínové flotily. Kanoistu Martina Foxu čeká na mistrovství Evropy finále na 500 metrů. Na omezení pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 124,5. A čekejte proměnlivou převážně velkou oblačnost, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
4: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Dálnice D4 u Jiloviště je po demolici mostu už průjezdná, a to jedním pruhem v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a teď ještě odklízejí materiál. Dálnice byla uzavřená od včerejších 19 hodin. Úplné obnovení bude provoz nejdřív v 15 hodin. Na místě starého mostu má vyrůst nový do příštího září. Vyjde na zhruba 200 milionů korun. Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker. Informoval o tom premiér Keir Starmer. Příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odhraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
5: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Radiožurnál imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA a vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Je Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem stávajícím a motivovat dárce nové. V Česku jich je přibližně 220 tisíc. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc lidí.
6: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
7: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou, s Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér Brazilců Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
8: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
7: Remízou 1-1 skončil i zápas Kataru se Švýcarskem. Skotsko zdolalo Haiti 1-0 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Večer budou hrát Němci s Curaçaem a Nizozemci s Japonskem. V noci na zítřek našeho času se pak utkají Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a Švédsko s Tuniskem. Olympijský vítěz z Paříže, kanoista Martin Fuchsa, zabojuje na mistrovství Evropy v Portugalsku o další medaili. V sobotu získal zlato na kilometru, zhruba za 2 minuty ho čeká finále na poloviční trati. Poslouchat ho můžete v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D10 před Prahou a na D8 u Ústí nad Labem. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla údržby v pravém pruhu. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem pracují na údržbě vodorovného dopravního značení v levém pruhu. V úseku navíc hustě prší, tak opatrně. Na tahu 15 mezi Lipševcí a Lovosicemi opatrně za odbočkou na Šepeteli. Na vozovce tam leží sražená srna. A jak jste slyšeli ve zprávách, na silnici 4 mezi Prahou a Strakonicemi se u jíloviště projíždí vždy pouze jedním pruhem v obou směrech. Je to kvůli noční demolici mostu, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
10: Hezké nedělní dopoledne, jak jste slyšeli ve sportovních zprávách, tak nebudeme to dlouho zdržovat, protože v Portugalsku na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice bude Martin Fuchsa útočit na další medaily a proto teď předávám slovo Adamu Kodetovi.
11: Právě včas přecházíme ke kanálu v Portugalské Montemoru, kde za pár okamžiků odstartuje první dnešní závod a hned možná z toho českého pohledu ten nejdůležitější. Právě teď totiž vstoupil Martin Fuchsa do závodu na 500 metrů. Má už tady v kapse zlato z tisícovky, takže z tohoto ohledu může být v klidu a na této trati je opravdovým dominátorem, protože ze svých 11 účastí se stal 10krát mistrem Evropy na této trati. Prohrál jenom jednou jedinkrát před 2 lety v Segedu, kdy byl třetí a tehdy ho porazil Rus Zachar Petrov, který na 500 tady nestartuje, ale také tehdy vítězný Rumun Tarnovský a ten na trati je a ten by měl být největším vyzývatelem Martina Fuchse, který jede v dráze číslo 5. Rumuna má přímo vedle sebe ve čtyřce a drží se s ním v tuhle chvíli skoro na kontakt. Vede v tuhle chvíli ve třetí dráze Španěl Daniel Grijalba, ale to se, věříme, během zbytku trati srovná. Jsme v polovině. Grijalba je první, za ním Korovašov o 0,4, stejně jako zmíněný Rumun Tarnovský a za ním Martin Fuchsa. Rozdíly jsou nepatrné a už mnohokrát jsme viděli a i tady přímo v Montemoru, že Martin Fuchsa má velmi silné závěry a že dokáže několika tempy rychlými v závěru si uzmout vítězství pro sebe. Uvidíme, jestli se mu to povede i teď, protože závodníci už míří do posledních metrů, stále je velmi vepředu Ital, respektive Španěl, ale také v první dráze Alexander Zubok, který se tam vysunul, ale teď už svými mocnými tempy Martin Fuchsa stahuje všechny své soupeře, dostává se před ně a v tuhle chvíli je o špičku lodi, teď už o půlku lodi přede všemi ostatními, ale ještě pozor, v 8. dráze na Korovašova, který vypadá to Martina Fuchsu v závěru překonal nebo ne, uvidíme, kdo bude nakonec v cíli první, je to český reprezentant, který má zlatý evropský double. Martin Fuchsa po tom, co včera ovládal závod na 1000 metrů, ovládal dnes i poloviční distanci a po čtvrté v historii se stalo, že získává evropský zlatý double. Poprvé se mu to povedlo před 13 lety přímo tady v Portugalsku v Montemoru v roce 2013. Pro něj to byly tehdy první velké evropské medaile a vůbec jakékoliv. Potom to bylo ještě 2018 v Bělehradě a 2021 v Poznani. Teď tedy 2026 v Montemoru. Už dvojnásobný evropský šampion Martin Fuchsa. Jeho dojmy se vám budeme snažit zprostředkovat co nejdříve, protože nás čekají ještě další závody a konkrétně i Martin Fuchsa dnes ještě v dopoledním programu pojede 500 v kánoji vedle svého mladšího bratra Petra. Takže i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Portugalští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa z náramky na památku tragicky zesnulého spoluhráče Dioga Joty. Hráčům národního týmu je daroval premiér Luis Montenegro. Podle záložníka Paris Saint-Germain Vitini jsou na nich jména všech členů mužstva i útočníka Dioga Joty, který v loni zemřel i se svým bratrem při dopravní nehodě. V národním týmu Jota odehrál 49 zápasů a dal 14 gólů. Jeho smrt mužstvo i po roce stále těžko vstřebává. Páteční náramek od premiéra hráče potěšil.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na pětistovku a získal tak 15. kontinentální titul. Montemoro tak zopakoval double z roku 2013. No a náš reportér Adam Kodet, který je přímo v Portugalsku, tak ho teď netrpělivě vyhlíží, aby s ním mohl zprostředkovat živý rozhovor. Tak se teď právě spojíme s Adamem Kodetem, jak je na tom?
1: No, jsme na tom dobře, je to tady trošku hektické, protože Martin Fuchsa už musel vyrazit na medailový ceremoniál, ale tak za chůze si myslím, ho můžeme rychle vyspovídat. Martina, druhé zlato tady v Portugalsku. U vás ty závody vypadají tak jednoduše skoro, že stačí na konci čtyřikrát zabrat a najednou jste v čele. Jak to děláte?
2: Čím větší dřina zatím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přístroj se hodí ke mně. Prostě makám na těch trénincích a doufám, že pak v těch závodech to bude nést ovoce. A jak jsme mohli vidět, tak to ovoce nese. Já doufám, že to ještě chvíli potrvá a bude to tak nějakou dobu. Jo, tak jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
1: Po čtvrté se stalo, že jste na mistrovství Evropy mistrem jak na tisícovce, tak na pětistovce. To už je opravdu dominance.
2: No, děkuju za to. Je to přesně tak, po čtvrtý. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhej, mohlo to být víckrát, ale to je jedno. Já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a já ji už jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je prostě neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a zase říkám, zase znova jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem prostě nejrychlejší na světě. Teďka teda v Evropě.
1: Práce pro vás dnes ještě nekončí, takže krátce ještě k tomu deblu, který vás čeká s bratrem Petrem, jak k tomu přistoupíte a jak moc byste chtěl uspět i pro něj?
2: No tak samozřejmě přistoupím k tomu, jak nejprofesionálně umím. Teď si chvíli odpočinem, dojdu si pro medaily, potom se budeme rozjet na debla a napálíme to tam, jak nejlíp budeme moc. Já se budu snažit ho tam co nejvíc tlačit a doufám, že se nám taky podaří nějaký hezký výsledek.
1: Říká Martin Fuchsa, teď už dvojnásobný čerstvý mistr Evropy z portugalského Montemoru. Adam Kodet, Radiožurnál.
0: A velmi blízko k medaili měla i další česká závodnice na tomto šampionátu, Denisa Řáhová, která také jela pětistovku stejně jako Martin Fuchsa, ale na medaili to nestačilo, dojela na čtvrtém místě a určitě se ještě tomuto výkonu budeme na Radiožurnálu Sport podrobněji věnovat.

0: Lídr mistrovství světa Formule 1 Kimi Antonelli bude útočit ze třetího místa na startovním roštu ve Velké ceně Katalánska na šesté vítězství v sezóně za sebou. Z prvního místa odstartuje jeho kolega z Mercedesu George Russell. Britský pilot vyhrál sobotní kvalifikaci a zabojuje o druhé letošní vítězství. Grand Prix v Barceloně odstartuje ve 3 hodiny odpoledne. Třetí jezdec z průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezóně a jubilejní 10. v kariéře. Usilovat bude o 7. vítězství, kterým by snížil manko na lídra Antonelliho. Nyní na něj ztrácí 68 bodů. Je 10 hodin a 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a také připomínám skvělý úspěch rychlostního kanoisty Martina Fuxy, který vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. My se teď spojíme s naším reportérem Adamem Kodetem a zjistíme, si náhodou nemá u mikrofonu Denisu Řáhovou, která vybojovala na šampionátu 4. místo. Tak Adame, jak to u tebe vypadá?
1: Vypadá to tak, že Denisa Řáhová sice už opustila svoji loď, ale ještě po tom náročném závodě vydýchává, takže jí tak kolegiálně nechávám ještě pár minut, protože opravdu ona tady má náročný program, už jela finále na dvousovce a dnes jí čekají ještě dva závody na Debelkánoji a potom závěrečný velmi náročný 5-kilometrový závod, extra dlouhý, takže jen co to bude možné, tak Denisu Řáhovou u mikrofonu mít budeme. No a v tuhle chvíli probíhá předávání cenných kovů Martina Fuxe, který před malou chvílí vybojoval další svůj evropský titul. A co je takové symbolické, tak mu předává medaili i Josef Dostál, který včera vybojoval stříbrnou medaili na 500 metrové trati. Ještě ji tedy nedostal, takže i jeho čeká ještě dnes ten odložený medailový ceremoniál, ale je to takové symbolické, že Josef Dostál, který dnes už nezávodí, tak se přihlásil do toho výboru, který dnes bude předávat medaile, a tak jeden olympijský vítěz předával evropskou zlatou medaili tomu druhému.
0: Říká Adam Kodet a my samozřejmě se s ním neslyšíme naposledy, takže zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Je 10 hodin a 27 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my pospícháme do Portugalska, do Montemoru za reportérem Adamem Kodetem, který má u svého mikrofonu čtvrtou nejrychlejší ženu na 500 Denisu Řáhovou. Takže Adame, máš slovo.
1: Ano, čtvrtá nejrychlejší žena v Evropě na trati 500 metrů na kánoji Denisa Řáhová, která se to vlastně dozvěděla až teď, že byla čtvrtá, tak jak se to přijala teď trošku se spožděním tu zprávu?
2: Tak já jsem viděla, jak jsem šla do toho finiše, že jsem, jako myslela jsem si, že jsem na tom čtvrtém místě a říkala jsem si, tyjo, jako, že bych to mohla jako zkusit jako hecnout na to třetí, ale popravdě pak v tom cíle už jsem měla tak černo, že jsem vlastně nevěděla, kolikátá jsem dojela, takže tak.
1: A jste spokojená s tím čtvrtým místem, když to vezmu včera na Josefa Dostala, který dojel na tisícovce čtvrtý, tak ten, ačkoliv je to ta nepopulární bramborová medaile, tak byl spokojený?
2: Tak jako já jsem měla cíl, že budu do pátého místa, takže určitě pro mě to je super výsledek, akorát je to takový, to čtvrtý místo je takový hořkosladký, no. Když takhle jako vidím, že to bylo kousek, ale zároveň vím, že už to víc jako nešlo, takže...
1: Jaký byl ten závod? Trošku jsou tady zase i jiné podmínky dnes, až teď vlastně vylezlo poprvé sluníčko.
2: Jo, tak dusno je pořád je teplo. Dneska jediné, co se změnilo, tak vlastně mi fouká trošku ze špatné strany, ale fakt jenom lehce, takže podmínky je docela super.
1: Máte možná nejnáročnější program ze všech závodníků, kteří tady jsou, protože vás čeká ještě dneska Debelkáno a potom ten závěrečný 5 kilometr, tak jak to zvládáte s těmi silami?
2: No, vždycky po 500 jsem zrovna hodně vyřízená, takže teďka se půjdu vyjet a pomodlím se, že to nějak to, ten laktát a že to všechno vyprchá ze mě.
1: Jak je to těžké s tou přípravou zvládat takovéhle závodní porce v rámci pár dní?
2: No, tak já už tady jedu 6 dnů v kuse, jako v tréninky nebo i se závodama, takže pro mě to je jako hodně náročný program, protože normálně jako nejezdíme tolik dnů v kuse. Si myslím, že to zvládnu, už jenom 2 závody a jedem domů.
1: Říká čtvrtá žena na mistrovství Evropy na trati 500 metrů kanoistka Denisa Řáhová, kterou dnes tedy ještě čekají 2 závody. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Tak to byly bezprostřední dojmy čtvrté nejrychlejší ženy v Evropě. Ještě připomínám tedy triumf Martina Fuxy, který už má za sebou také i medailový ceremoniál a rozhodně ho dnes neuslyšíme tedy o něm naposledy, protože ještě pojede na debelkajaku se svým bratrem, takže teď už ale se blíží 10:30 a aktuální zprávy.
3: A hezké dopoledne vám přeje Anna Horáčková. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon a vyřadilo z novely zákona původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by tím totiž přišlo o evropské dotace. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings, v překladu Žádní králové. Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ní už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. A kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor 10 000 lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempu čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli. Sport. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami čtvrtá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 u Ústí nad Labem a na D10 před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy ve směru do Drážďana zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem je neprůjezdný levý pruh, pracují tam silničáři na opravě vodorovného značení. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Brandýs nad Labem. Mezi 4. a 0. kilometrem se pohybují vozidla silničářů pravým pruhem. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na tahu 4 mezi Strakonicama a Prahou počítejte s omezením u jíloviště. Po noční demolici mostů se projíždí v obou směrech vždy jedním pruhem, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: I dál čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle to můžou být i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů. Tolik zprávy.
6: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí. A běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
7: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. Tu by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.

0: Na festivalu pro sportovní fanoušky s názvem Off Season na pražském výstavišti nechyběl ani Radiožurnál Sport. Diváky přímo na místě bavili hned dva pořady naší digitální sportovní stanice, a to Kilometr Jiřího Ježka a Desítka Pavla Horváta. Bylo tam i naše mobilní studio Airstream a v následující půlhodině vám nabídneme reprízu rozhovoru s bývalým českým fotbalistou, tedy Bořkem Dočkalem.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport, jsme na festivalu Off Season, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát, se mnou ve studiu Jiří Ježek.
2: Krásný den.
1: A spolu s námi Jirkův spoluhráč z padelového turnaje, Jirko.
2: No, mám velkou radost, že jsem dostal skvělého parťáka, samozřejmě, který je kvalitativně úplně někde jinde, ale tyhle ty losované turnaje jsou hezké v tom, že i úplný amatér si může zahrát téměř s profíkem. Takže mám velkou radost, že jsem dostal skvělého fotbalového hráče, ale zároveň dneska už velice specialistu na padel, Bořka Dočkala. Bořku, díky.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Je to neuvěřitelné, fotbalový reprezentant, ale také padelový reprezentant, už jsem slyšel. Vy už reprezentujete i v padelu.
3: Ale tohle bych rád uvedl na pravou míru, jo, protože ono to zní hrozně jako, že, že jsem to někam dotáhl daleko i v tom padelu. Jo. Tak já vám řeknu, jak to bylo doopravdy. Tady jsou určitě třeba jako v té věkové kategorii, ve které já jsem měl reprezentovat, určitě minimálně jako dvě, tři lepší varianty, jak by to mohlo dopadnout. Jo. Ale jelikož se jim některým nechtělo, některý už to hráli několikrát, tak mi řekla, ať jedu já. Takže jako zas tak vážně to neberme.
2: Ne, ale jak moc ten padel dneska vlastně ovlivňuje tvůj život, nebo jak moc se prolíná tvým životem? Je to velká láska?
3: Hodně, je to velká láska. Já jsem to jako k tomu čuchnul už před lety, když jsme se Spartou pravidelně jezdili do Španělska na soustřední, kde to je samozřejmě jako daleko větší sport než tady. Tam jsem si to vyzkoušel, hrozně mě to bavilo hned jako na první dobrou. Vím, že jsme tam fakt hledali každou mezeru v tom programu, kdy jako i to jako asi nebylo úplně dobře, jsme chodili hrát v tom náročném programu, který jsme tam měli, a fakt nás to bavilo hrozně. A když to začalo pak růst i tady v Čechách a byla možnost si to zahrát, tak jsem to rád využil. A já jsem před 4 lety končil tu kariéru a to jsem se do toho jako úplně vrhnul. To pro mě bylo najednou, že z fotbalu prostě přeskakuju na padel a hrál jsem to 3x-4x v týdnu.
1: Varianta, jak se udržet v kondici, anebo vyloženě láska k tomu samotnému sportu?
3: Taky, já bych určitě stejně vždycky nějakou jako cestu k tomu, jak se udržet v kondici, hledal, ale ten padel je pro mě skvělá kombinace v tom, že mě to jako hrozně baví a já to nevnímám, tu náročnost, jako jo, takže to je úplně ideál, že jo, než si vzít sluchátka, jít někam běhat a vnímat, že to je nějaká dřina, tak prostě jít si zahrát hru, tu dřinu podstoupit, ale vlastně u toho mít tu zábavu je pro mě úplně jako ideální varianta.
2: Přesto si ale otevřeně jako musím říct to v obrovský kondici, protože to bylo vidět na tom kurtu, tak kromě padelu, čemu se ještě věnuješ?
3: Mě ten padel bral hrozně moc času, jo, takže já jsem třeba měl v plánu, že se naučím trochu golf, až skončím. To jsem zkusil asi 3x-4x, ale vůbec to nebylo, neměl jsem to promyšlený, jo. Měl jsem se na to vrhnout a dát tomu fakt třeba měsíc v kuse a chodit v obden a nějak se dostat na nějakou úroveň, ale mě ten padel v tu dobu tak hrozně chytil, že jsem jako vždycky, když byl na výběr, co jí dělat, tak vždycky padel byl jako první volba. A občas jdu zahrát hokej, výjimečně fotbal, zrovna včera jsem teda byl za Davidem Lafatou si zahrát v Jižních Čechách, já jsem to udělal tak šikovně, že mě různě furt přemluvali lidi, ať jdu někam ještě hrát, to já jsem věděl, že moc jako nechci, tak jsem to dovolil Lafimu, ať mě tam zaregistruje na Jihu Čech, protože tam je všem jasný, že prostě 2 hodiny tam dojíždět nebudu každý víkend na zápas, takže tam jedu, teď jsem tuhle sezonu odehrál asi 3 nebo 4 zápasy. A ten fotbal je pro mě vlastně až teď, po těch 3-4 letech je to takový, že tam za ním jedu a těším se docela i, že si zahraju. Že to, předtím jsem se těšil za ním na tu návštěvu a ten fotbal byl jako k tomu, že tak když už tady jsem, tak si zahraju. A až teď s tímhle odstupem to mám takový, že si jdu jako zahrát docela rád.
0: To říká Bořek Dočkal, se kterým se natáčelo tedy ve stříbrném mobilním studiu Airstream na festivalu Off Season, a pokračování tohoto rozhovoru uslyšíte po písničce.

0: Teď je čerstvá novinka z vodního slalomu. Tereza Kneblová obsadila na světovém poháru v Augsburgu druhé místo v časovce kajak krosu. O 2/10 prohrála jen s Němkou Ricardou Funkovou. My se ale teď vrátíme k repríze rozhovoru s českým fotbalistou Bořkem Dočkalem a natáčeli s ním Martin Charvát a Jiří Ježek na festivalu Offseason.
1: Bořek Dočkal s námi na radiožurnálu Sport. Takže po konci fotbalové kariéry pořád sport je velkou součástí vašeho času všeobecně od rána do večera. Toho času má člověk nějaké množství, dejme tomu 12-15 hodin, tak sport tam pořád má velkou roli?
2: Jo, jednoznačně. Ty první roky po konci kariéry víc než teď, protože ne, že bych teď jako chtěl méně sportovat, ale mám mnohem víc pracovních povinností, tak teď musím jet podle nějakých priorit. Ale vždycky tam ten sport jako nacpu. Jo? Dřív jsem si třeba myslel, že jako jen tak si zaběhat bych asi úplně nešel, protože to bylo vždycky pro mě jako ne koníček, ale něco, co jako potřebu k tomu svýmu sportu a je to něco, co je jako součást nějakého tréninku. Jako, jo? A, ale teď i ten běh vlastně jako občas rád tam do toho zapojím a když vidím, že prostě mám ten den jenom někde nějakou 3/4 hoďku, jako jak tam ten sport nacpat, tak se prostě vezmu si kecky, jdu se proběhnout.
3: Ten padel je samozřejmě trošku závislý na tom, aby si měl vždycky z nějakého parťáka, nejenom k sobě, ale i proti sobě, tak hraješ, když jdeš hrát, tak je to vždycky jenom, že se domluvíte, že ti někdo zavolá, anebo hraješ nějakou pravidelnou ligu, kam jasně, že přijdeš prostě a hrajete jasný daný zápasy.
2: Mě na tom hrozně jako bavilo to, že jsem tam právě jako neměl žádný program a kalendář. Jo, toho jsem měl v životě dost a já jsem od tohohle z toho potřeboval odpočnout. Takže já jako nechodím hrát skoro turnaje. Letos jsem se nechal uvrtat do toho, že teda v jednom týmu tady v té extralize jako jsem přihlášený, ale rovnou jsem jim říkal, nebuďte na mě naštvaný, když 2x, 3x o víkendu řeknu, že prostě nejdu, protože ten stereotyp a ten kalendář jsem měl prostě celý život a teď rád dělám jiné věci a rád věnuju ten čas jako rodině a tak dále. Nechci, aby se mi přizpůsobovali tak, jak se mi přizpůsobovali celý život i teď, protože řeknu, já tam mám o víkendu padelovou extraligu, jo, takže zítra zrovna si zahrát půjdu. Ale pro mě je to jako výplň nějakého času spíš jako v týdnu a domlouváme se s klukama, se kterýma jsem začínal hrát. Já jsem měl to štěstí, že když jsem se do toho padelu vrhnul, tak jsem u sebe měl jako dost takový ty kluky, který hráli dobře tenis a pak přeskočili třeba na padel a já jsem se s nima mohl chytit na té vlně, že oni dneska to jsou takový ty kluci, co hrajou mistrovství republiky, finále, semifinále tak dál a já jsem měl to štěstí, že jsem se s nima chytil. Tehdy oni mi dali šanci jako a čas na to, abych se aspoň přiblížil ty jejich úrovni. A doteď si to tak nějak držíme a chodíme takhle společně hrát.
0: To řekl Bořek Dočkal. No a poslední část rozhovoru s tímto bývalým fotbalistou uslyšíte už opět za pár minut po songu.

0: Jamajčanka Oakleyová zaběhla na americkém univerzitním šampionátu NCAA v Eugene nejrychlejší letošní čas na hladkou čtyřstovku, konkrétně v čase 48,79 sekundy. Hned za ní se v tabulkách zařadila Američanka Madison Whiteová, která skončila druhá výkonem 48,97 sekundy. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel tak v sezónním žebříčku klesla s časem 49,77 z Diamantové ligy v Římě na sedmé místo. Teď už ale pokračování rozhovoru s Bořkem Dočkalem, se kterým natáčeli Martin Charvát a Jiří Ježek na festivalu Offseason.
1: Bořek Dočkal ve studiu radiožurnálu Sport. Když je tady u nás bývalý fotbalový reprezentant, nemůžeme úplně pominout fotbal. Jak moc žijete současným mistrovstvím světa? Jak moc vás to zajímá?
2: Aby to nevyznělo blbě, jo. Málo tím žiju. Ne, že by mě to nezajímalo a že bych nepřál úspěch našim, ale že bych si nastavil jako na, já nevím, půl čtvrtou ráno budík a vstal, že musím vidět ten zápas, tak to tak jako nemám. Takže moc přeju úspěch těm klukům, kor těm, který jsem ještě zažil vlastně jako a hrál jsem s nima třeba. Hrozně si přeju, aby si to dokázali užít, protože jako to mistrovství se tam může být fakt prostě jenom jednou za život. A ono ve sportu je těžký si něco užít, že jo, člověk má pořád nějaký ambice a prostě bude nespokojený, když ten výsledek nebude takový, jaký si představoval a odvedená hra stejně tak, takže ono je hrozně těžký jako jet na jakýkoliv sportovní turnaj nebo závod a říct, užiju si to, jo, ale hrozně bych jim přál, aby si to užili, protože já doufám, že to nebude trvat dalších zase 20 let, než se na mistrovství světa dostaneme, ale klidně to tak být může, protože vidíme, že ta realita toho fotbalu dneska ve světě, jaká ta konkurence je, jak ty týmy všude po světě jsou kvalitní, tak asi nemůžeme počítat s tím, že prostě budeme pravidelným účastníkem.
1: Chápu správně, že už fotbal zas tak moc nesledujete i třeba na té mezinárodní úrovni, nebo jsem to pochopil špatně?
2: Já ho sleduju, takže mám přehled o Spartě a poměrně pravidelně sleduju Spartu. Dá se říct, že jako když hraje Sparta, jsem doma, si to pustím pokaždý, já chci Spartu vidět a koukám se. Když se hraje dobrý zápas Premier League, tak mě to zajímá, kouknu se na to, a když se hraje Liga mistrů, tak to jsou vlastně jako soutěže, na který se koukám. Ale no, jako nejsem fotbalový nadšenec, který musí sedět celý víkend u fotbalu a vidět co možná nejvíc zápasů, tak to tak nemám.
3: Fotbal byl vždycky spojený s fanouškovským šílenstvím a s tím, že samozřejmě je to jeden z nejpopulárnějších, možná absolutně nejpopulárnější sport na planetě. Tak jak vnímáš takovýhle festival, kde se střetávají sportovní hvězdy z různých odvětví, kde můžeš potkat kamarády i třeba z jiných sportů a zároveň tady chodíte všichni nebo chodíme tady všichni mezi sportovními nadšenci, sportovními fanoušky, tak tenhle ten první ročník, jak vidíš budoucnost takového setkávání?
2: Já si myslím, že to má velký potenciál. A že to je vlastně přínosný pro všechny ty skupiny lidí. Jo. Pro ty sportovce si myslím je velmi fajn a inspirativní se spolu potkat a mít možnost pokecat a probrat ty sezóny, které zrovna proběhly. A myslím si, že pro ty sportovce je to jako fajn akce a vždycky je inspirující se potkat s těma úspěšnýma sportovcema, i když dělají zrovna jiný sport než vy. Pro lidi, kteří nemají normálně během roku možnost se s takovými lidmi potkat, je to samozřejmě taky fajn možnost udělat si fotku nebo si nechat něco podepsat nebo si na chvilku popovídat, si myslím, že je taky velmi fajn. A co je za mě to nejskvělejší, prosím, jak výhle akce líběj, je, že můžeme přivízt děti na jedno místo, kde si můžou vyzkoušet víc sportu a strávit prostě aktivní odpoledne. To je něco, co si myslím, že je chválihodný a myslím si, že bude muset na tomhle tom jako systematicky pracovat v dnešní době a dělat takovýhle věcí a možností pro ty děti víc a víc.
1: Mockrát děkujeme, to byl Bořek Dočkal ve studiu radiožurnálu Sport tady na festivalu Offseason. Martin Charvát, radiožurnál.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michalík.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zpravodajstvím provází Anna Horáčková.
1: Soud při propuštění exposlance Feriho z vězení přihlížel ke změně jeho vystupování i k pozitivní výpovědi psycholožky. Washington s Tehránem podle amerického prezidenta Trumpa podepíšou dohodu už dnes. Írán to ale nepotvrdil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa je po 15. mistrem Evropy. Tentokrát triumfoval na pětistovce. Na nehodu dejte pozor na D1 z Brna do Prahy na kilometru 131,5. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukážou většinou maximálně 20 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohlo k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti i lítost. Teplický soud rozhodoval o Feriho propuštění poprvé v lednu. Tehdy jeho žádost zamítl s tím, že neměl dostatek sebereflexe. Odvolací senát ale rozhodnutí teplickému soudu vrátil kvůli špatnému odůvodnění a soudce v květnu své rozhodnutí změnil. Silničáři dnes ráno obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči místem zatím projedou v jednom jízdním pruhu v každém směru, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Josef Holek.
3: V tuto chvíli na místě pokračují uklízecí práce, odklízíme suť, která padla na dálnici a předpokládáme, že v odpoledních hodinách bychom měli dálnici D4 v konkrétním úseku kompletně zprovoznit.
1: Na místě starého mostu přes D4 silničáři postaví nový. Stavba za skoro 200 milionů korun by měla být hotová ke konci příštího roku. Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
4: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Ve Zlínském kraji ode dneška vyjíždí nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Provoz popisuje mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
6: Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou. Pětinásobní světoví šampioni hráli s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koupka Jan Rezek.
7: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam 2 momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
6: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů a navázal tak na sobotní triumf na kilometru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Měřína a omezení na D8 u Ústí nad Labem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 131. a půltém kilometru se před omezením srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Na místě už je policie i záchranná služba. Po asi 100 metrech pracují silničáři v pravém pruhu, tvoří se fronta, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan zpozorněte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu, pracují tam na úpravě vodorovného dopravního značení. Na tahu 16 mezi Mělníkem a Slaným opatrně za křížením s D8, řeší tam nehodu, kolem se projíždí plynule. A na silnici 105 mezi Neveklovem a Netvořicemi opatrně u Borovky. Osobní auto tam skončilo mimo komunikaci, jiné osobní auto se ho snaží vytáhnout, tak je nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, výjimečně to můžou být i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23. To byly zprávy.
9: Pěkné nedělní dopoledne, je 11 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a za přibližně hodinku bude mít hodně napilno tenistka Barbora Krejčíková, protože ta prožívá v nizozemském Hertogenboschi naprosto parádní turnaj a vůbec nejpovedenější za velmi dlouhou dobu. Češka splnila ve všech čtyřech zápasech na nizozemském pažitu roli favoritky bez ztráty setu a stejný úkol má před sebou právě v dnešním finále, který začíná tedy kolem pravého poledne. A pro českou tenistku se jedná o jedinečnou příležitost zapsat v celkově 14. kariérním finále svůj 9. titul a první od předloňského a možná až šokujícího triumfu ve Wimbledonu. Ve finále ale narazí na až 484. hráčku světa a bývalou 95. ženu pořadí Robin Montgomeryovou, která perfektně využila příznivý los a do závěrečného kola tak prošla z kvalifikace. Výkony tenistky Barbory Krejčíkové budeme samozřejmě sledovat a budeme vás informovat na této stanici, tedy na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport a Markéta Salajs-Vozilová.

0: Čeští fotbalisté se na základně v Texasu pomalu ale jistě chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Šika, který na stadionu v Guadalajaře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Šik, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Šik v pokutovém území snažil dostat do šance. Obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně. Tomáš Chorý nahradí Patrika Šika.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Tyhle ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Šik přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku. Takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Šik jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
5: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním manšaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtiče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do ty unavený trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
2: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Šika jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Českým vodákům se dnes hodně daří, zatím tedy nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Martin Fuchsa, který opět ovládl evropský šampionát a má už mistrovství Evropy, tedy druhé zlato. Navíc to nemusí být jeho poslední medaile, protože se představí také Debl Khan se svým bratrem ještě na mistrovství Evropy. No ale další úspěchy dosáhly například Tereza Kneblová, ta obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu druhé místo, porazila jí jen Ricarda Fanková a byla to disciplína kajak cross. No a veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou obsadili třetí místo v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice.

0: Basketbalisté New Yorku Knicks získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90, především díky 45 bodům Jalena Brunsona. Není tak asi překvapivé, že basketbal vznikl právě ve Spojených státech amerických, ale co vás možná překvapí, je, že nejstarší dochované hřiště hledejte v Paříži. I když jeho podoba by vás asi dost překvapila, všechno vám teď vysvětlíme v pravidelném nedělním povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Ve studiu je už Pavel Tilšar, který má více informací.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jak se stalo, že nejstarší basketbalové hřiště je v Paříži?
1: Basketbal vznikl v roce 1891 ve Spojených státech amerických. Základ pravidel vymyslel učitel tělocviku James Naismith. Jeden z jeho studentů, Melvin Rideout, byl aktivní v mezinárodním křesťanském sdružení mladých lidí, které v té době stavělo své centrum v hlavním městě Francie. Součástí měla být i tělocvičná a student Rideout zařídil, že její součástí se staly i basketbalové koše. Stavba byla dokončena v roce 1893 a 27. prosince stejného roku hostila tělocvičná podle dochovaných záznamů vůbec první basketbalový zápas na evropském kontinentu.
0: Ze současného pohledu je hřiště docela kuriózní, tak jak vypadá?
1: To nejzásadnější je, že uprostřed palubovky jsou dva masivní nosné sloupy, kromě obránců se tak musíte vyhýbat právě taky těmto překážkám a hráči s nimi musí počítat jako se součástí hry. Tělocvičná je taky podstatně menší než ty současné, hřiště je dlouhé asi 16 metrů, široké zhruba 9, obvyklé rozměry jsou přitom 28 na 15 metrů. S tím souvisí taky to, že součástí hrací plochy nejsou čáry pro tříbodové hody, v době vzniku tělocvičny ostatně nic takového vlastně vůbec neexistovalo. Hodně viditelnou součástí tělocvičny je taky to, že pár metrů nad hřištěm je okolo stěn na balkonu po obvodu celé místnosti, který slouží jako běžecký ovál. Při zápasech funguje jako tribuna.
0: V jakém stavu je budova z roku 1893 v současnosti?
1: Prostor dlouho fungoval bez velkých zásahů na začátku tohoto století, ale přeci jen stav tělocvičny už neumožňoval v ní bezpečně sportovat. Na několik let se tak uzavřela před olympijskými hrami v Paříži v roce 2024, ale vznikla velká kampaň na záchranu tohoto unikátního místa. V překladu se jmenovala Adoptuj parketu a lidi při ní mohli darovat peníze tak, že za ně virtuálně dostali právě jednu původní dubovou parketu, ze kterých je tvořená palubovka. Na kampaň přispěli i někteří slavní francouzští basketbalisté a podařilo se vybrat takovou částku, že tělocvična před olympiádou skutečně prošla rekonstrukcí. Jejím cílem ale bylo zachovat co nejvíc původních prvků, takže například parkety jsou jen zrestaurované, ale stále jsou to stejné kusy dřeva jako tehdy na konci 19. století. I z tohoto důvodu není možné si jít do tělocvičny jen tak zahrát pravidelně, ale ta tělocvična hostí různé retro zápasy, navíc v historických dresech a taky se starými míči, na které je možné se podívat jako fanoušek.
0: Trocha basketbalové historie teď přidal do vysílání Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar. Děkujeme.
1: Díky, pěknou neděli.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
1: se to má podařit. Krátce před zprávami v 11:30 si můžeme ještě zrekapitulovat výsledky z fotbalového světového šampionátu Brazílie-Maroko. Tak tento zápas skončil 1-1, Haiti podlehlo Skotsku 0-1, Austrálie přehrála Turecko 2-0. Večer jsou na programu, tedy večer českého času, další dva zápasy. V 7 Německo vyzve Curaçao a ve 22 hodin Nizozemsko-Japonsko. A můžeme také zmínit duely, které se budou hrát z noci na dnešek. Pobřeží slonoviny Ekvádor, tento duel začne v 1 hodinu ráno českého času, ve 4 pak Švédsko vyzve Tunisko. O všech zápasech uslyšíte na radiožurnálu Sport a teď už tedy aktuální zprávy.
2: 11 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti, kde následně začalo hořet, a taky chemička v Tulské oblasti. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku Azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale taky při výrobě munice. Na železnici v Česku začíná ode dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. A na zámku v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou je dnes setkání motoristických veteránů. Podle organizátorů se zúčastní až 300 historických automobilů a motocyklů. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a odpoledne taky dobová módní přehlídka. Součástí programu bude i prezentace armády první republiky a vojenská střelnice. Program potrvá na zámku v Kvasinách až do 15 hodin. Sport. Vodní slalomářka Tereza Kneblová byla druhá v časovce kajak krosu na světovém poháru v Augsburku. Prohrála jen s domácí Němkou Funkovou, a to o 0,2 sekundy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Měřína a zdržení na D2 před Brnem. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 131. a půltém kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut, o kus dál pracují silničáři v pravém pruhu, kolona ze 135. kilometru je na asi 20 minut. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení, kde jedničce zdržení asi 10 minut. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové zpozorněte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným dejte pozor za křížením s D8. Zasahují tam u nehody osobního auta, to skončilo mimo komunikaci. A na silnici 4 mezi Prahou a Strakonicemi se u jíloviště projíždí pouze jedním pruhem, a to v obou směrech. Je to kvůli noční demolici mostu, výrazněji se ale nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Stále čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojedinělé to můžou být i bouřky. K večeru už pak bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů, na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 stupňů a fouká čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít místy silnější nárazy. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Rychlo vzniká nojista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Montemoru zopakoval individuální double z roku 2013, protože včera byl nejrychlejší i v závodě na 1000 metrů. My už se ale teď do Portugalska vydáme znovu, protože je tu další česká finálová účast a víc už prozradí Adam Kodet.
1: Po tom, co už mají své individuální závody na 500 metrů kanoisté, tak teď vstupují do závodu i kajakáři a konkrétně teď kajakářky, protože závod na 500 metrů před malou chvílí odstartovala i Barbora Betlachová, která postoupila do této olympijské trati z posledního místa, sice ze semifinále, ale postoupila a jede teď tedy v medailovém závodě přímo v dráze číslo 1, která by byla výhodnější spíše odpoledne, kdy tady fouká ze strany. Teď závodnice podporuje docela silný zadní vítr, což jim samozřejmě pomáhá. Barbora Betlachová v polovině trati je v tuhle chvíli sedmá z devíti. Ve vedení je Němka Jakšová a druhá je Britka Kerová. Třetí na největší favoritka Anna Pulavská, která ale tady nemá úplně ideální formu. Uvidíme, jak to závodnice na 500 metrů na kajaku rozbalí v samotném závěru. Dívám se do první dráhy, jestli Barbora Betlachová dokáže zrychlovat. Vypadá to, že spíše zpomaluje a spíše se před ní některé závodnice dostanou. Teď tam je zhruba ale na úrovni nějakého čtvrtého, pátého místa. Není to úplně špatné. V páté dráze je v tuhle chvíli stále nejrychlejší Němka Jakšová, která vypadá to si dojede pro zlato. Za ní dráhy číslo 3, tedy Pulavská, a dráha číslo 6, tedy Maďarka Čikošová, a Barbora Betlachová bohužel v závěru trošku tuhne a vypadá to, že z toho bude to sedmé místo, možná šesté. Ještě teď fotofinish se slovenskou kolegyní. Mělo by to být šesté nebo sedmé místo ve finále A pro Barboru Betlachovou na trati 500 metrů na kajaku. Ona už tady absolvovala i 200-metrové závody, i když do finále A se neprobojovala, ale byla desátá a vyhrála své finále B. Teď tedy ve finále A na 500 metrů sedmá nebo šestá. Uvidíme, jak nakonec bude vyhodnocená ta závěrečná fotografie. Každopádně výše než tyto dvě umístění, které jsem zmínil, to nebude. A pokud to půjde, přineseme aktuální dojmy s Barborou Betlachovou po jejím posledním závodě. No a samozřejmě zůstaňte na Radiožurnálu Sport i nadále, protože v programu dopoledních závodů jsou ještě české debl posádky, jak na kajaku, tak na kánoích, a uvidíme, jestli dosáhnou nějakého úspěchu. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

O věci za 18 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 376 tisíc korun, přišla anglická fotbalová reprezentace před příjezdem na základnu v Kansas City. O tom už jsme vás včera informovali, ale podle prokuratury okresu Jackson zmizely z vozidla převážející vybavení přesně 4 páry kopaček, míč, pár brankářských rukavic, tréninková souprava a stavebnice Lego ve tvaru sportovní boty, tedy Nike Air. Nejcennějšími položkami byly 3 podepsané dresy v celkové hodnotě asi 15 tisíc dolarů a v souvislosti s krádeží úřady obvinili 2 muže. Podle BBC se většina odcizených věcí zřejmě našla. Světový šampionát pro Angličany, ještě doplním, začne ve středu večer evropského času duelem proti Chorvatsku v Dallasu. Dále je ve skupině L čekají Ghana a Panama.

0: 12 minut před pravým polednem posloucháte Radiožurnál Sport a pokud si u toho dáváte oběd, tak přejeme samozřejmě dobrou chuť, ale teď už opět o fotbalovém mistrovství světa, protože večer a v noci vstoupí do světového šampionátu dalších 8 zemí, mezi nimi jedna z nejúspěšnějších v historii a jedna z těch nejspolnějších. Podrobnosti má teď ve studiu Adam Procházka. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Jednou z nejúspěšnějších zemí máme na mysli Německo, které vyhrálo světový šampionát hned 4x. V historické tabulce jim tak patří druhé.

0: místo za Brazílií. Proti komu Německo do turnaje vstoupí?
1: Proti Curaçao, to je ostrovní stát v Karibiku a taky historicky nejmenší země, která se kdy na mistrovství světa dostala. Papírově by to tak měl být zatím nejjednoznačnější zápas základních skupin a zatímco pro Curaçao by byl postup do play-off v podstatě zázrak, pro Němce je to, dá se říct, povinnost. O očekáváních Německa mluvil v našem vysílání bývalý obránce a reprezentant Roman Hubník, který si Bundesligu zahrál za Hertu Berlín.
2: Německá média říkají, že když bude čtvrtfinále je povinnost, semifinále je úspěch, ale myslím si, že může to být takový černý kůň toho turnaje, protože není takový tlak na ně. Samozřejmě největší hvězdy, co tam mají, Musiala, Wirtz, říkají, že pokud budou ve formě, tak postoupí i do finále.
1: Zmiňovali jsme, že Němci jsou čtyřnásobní šampioni, naposledy slavili titul v roce 2014 v Brazílii, ale pak přišly vlastně dvě takové katastrofy. V Rusku i Kataru skončil Die Mannschaft, jak se německé reprezentaci přezdívá, už v základní skupině. První zápas na tom aktuálním mistrovství světa odehrají Němci proti tedy Curaçao, jak už jsme zmiňovali v Houstonu od 19 hodin.
0: V úvodu jsem také mluvila o tom, že do šampionátu vstoupí jedna z nejsmolnějších reprezentací.
1: A těmi smolaři jsou Nizozemci. Protože se ve své historii dostali nejvíckrát do finále mistrovství světa, aniž by zvítězili. Konkrétně tedy třikrát v letech 1974, 1978 a naposledy 2010. Mimochodem na druhém místě tabulky takových nešťastníků je Československo a Maďarsko s dvěma finále bez vítězství. Ale zpátky k Nizozemsku, které čeká utkání proti Japonsku od 22 hodin a jak tamní fanoušci v Nizozemsku vnímají fotbal obecně, popsal pro naší stanici bývalý hráč Vitesse Arnhem a současný mládežnický trenér ve zmíněném klubu Tomáš Hájek.
3: Ty očekávání jsou vždycky strašně obrovský. Jo? Takže když se vypadne, tak tady vždycky týden je taková nálada na nic, ale teďka jsem někde i četl, že nějaký německý matematik, co předpovídal různý vítěze světových šampionátů, zrovna tento rok to trefil na Holandsko. Sice nic negarantuje, ale očekávání jsou vždycky ty nejvyšší.
1: Tím matematikem myslel Hájek Němce Joachima Klementa, který správně trefil poslední tři šampiony světových šampionátů Německo, Francii a Argentinu.
0: Tak uvidíme, pokud se znovu nezmýlí Nizozemsko poprvé ovládne mistrovství světa. Ještě připomenu další program. Zítra v 1 hodinu ráno začne souboj Pobřeží slonoviny s Ekvádorem, který drží sérii 19 utkání bez porážky a ve 4 hodiny ráno se proti sobě postaví Švédsko a Tunisko. O fotbalovém světovém šampionátu jsme si povídali s Adamem Procházkou. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc s tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je poledne. To je čas, kdy začínají hlavní zprávy. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Donald Trump slaví 80. Je tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Kanoista Martin Fuchs má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl i závod na 500 metrů. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 132. kilometru. A počasí i dál čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině Česka s přeháňkami a teploměry ukazují většinou maximálně 20 stupňů. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a těm nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
3: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
5: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
3: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
6: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
7: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
6: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
8: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
6: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Českým nemocnicím bude v létě znovu chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
9: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
10: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování.
9: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
11: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvodu musí třeba zdát se s tím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc.
9: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás. Americký prezident Donald Trump slaví 80. Stane se tak druhým nejstarším prezidentem v historii země. Před Bílým domem kvůli oslavám nechal vybudovat bezmála 30 metrů vysokou klec pro bojovníky MMA.
0: Narozeninový večírek má stát několik desítek milionů dolarů. Nejdražší byla výstavba arény na MMA. Show můžou kromě Trumpa sledovat desítky tisíc zájemců, taky na obrazovkách nedaleko Bílého domu. Na protest proti Trumpovi se lidé napříč Spojenými státy zapojí do protestních akcí pod heslem No Kings. Vadí jim Trumpovi podle nich autoritářské tendence. Americký prezident přímo z večírku zamíří na summit G7 do Francie. Kvůli oslavě jeho narozenin museli ostatní lídři začátek jednání posunout na později. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Britská armáda zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamanšským průlivem, informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
12: Během šestihodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
1: Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
13: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Vlaky ode dneška jezdí v celém Česku podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Jedinou výjimkou je Vysočina. Například ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky tam budou podle mluvčího Českých dráh Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech.
14: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
1: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují.
15: Sport. Pětinásobní fotbaloví mistři světa z Brazílie vstoupili do letošního šampionátu remízou 1-1 s Marokem. Výsledkem 1-1 skončilo i utkání mezi Švýcarskem a Katarem. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Skotsko zdolalo Haiti 1-0. Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
16: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
15: Basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New Yorku Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonio 94-90 ovládli finálovou sérii 4-1 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 u Měřína a také u Jihlavy. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 137. kilometru se zastavíte, následná kolona se táhne až na 132. kilometr. Tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, naberete asi 20 minut navíc. Na D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 110. kilometr, zdržení asi 10 minut. A na Prahu 4 mezi Strakonicemi a Prahou čekejte omezení u Jíloviště. Po noční demolici mostu se projíždí pouze jedním pruhem v obou směrech. Ve směru do Prahy počítejte s kolonou od 11. kilometru už na dálnici D4. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Taky odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 23 stupňů, na horách se ta maxima udrží jen kolem 10 a fouká čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít místy silnější nárazy okolo 55 km za hodinu. Večer už ten vítr pak zeslábne. Tolik zprávy.
18: Příjemné nedělní odpoledne s radiožurnálem Sport. Je 12 hodin téměř 10 minut a vy posloucháte nejhranější, nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku. Na úvod této hodiny jsme chtěli informovat o tom, jak probíhá finálový zápas v Hertongeboši na trávě, kde ve finále 250 na trávě hraje Barbora Krejčíková s Američankou Montgomeryovou. Nicméně nakonec je všechno jinak. Podle dostupných informací se česká tenistka odhlásila, respektive rozhodla, že nenastoupí vůbec do tohoto boje o titul. Budeme samozřejmě vyhledávat podrobnosti, připravíme vás na to, řekneme vám o tom, až budeme sami něco vědět. Každopádně po dvou letech Barbora Krejčíková další titul tedy nezíská, protože bez boje vzdala zápas s Američankou Montgomeryovou. Podrobnosti za chvíli, teď třeba i CDC.
2: Radiožurnál Sport
19: a David Prouza.

0: Po písni Heat Seeker od AC/DC se na radiožurnálu Sport budeme věnovat fotbalovému mistrovství světa, což je globální událost, sport číslo jedna v tuhle chvíli, nebo akce číslo jedna na celé planetě. Připomenu, pokud jste to třeba ještě nezaregistrovali, výsledky nočních zápasů. Brazílie remizovala s Marokem 1-1, Haiti prohrálo se Skotskem 0-1 a Austrálie zdolala, nebo porazila, chcete-li, Turecko 2-0. V 19 hodin nastoupí Němci proti Curaçao a v 10 večer se pak Nizozemsko utká s Japonskem. Pokud jde o české reprezentanty, tak ti se chystají na čtvrteční zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice. Odehrají ho tentokrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili třeba rozhodčího a členy výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet i některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska nebo z Maroka. Jak v současné atmosféře do Spojených států cestovat a jak se tam vyhnout problémům, to zjišťoval v dalším zápisníku náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
2: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co tu budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Je dobré mít po ruce zpáteční letenku a nebuďte překvapení, ani nemějte strach, když vás pošlou ještě na druhotnou kontrolu. Zůstaňte v klidu. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
1: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
2: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. K tomu nepotřebuje zvláštní povolení. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Máte taková práva jako Američan. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
1: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatel měst šampionátu.
2: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. Vím, že to lidi dělat nechtějí, aby ho nestratili, tak alespoň kopii. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Věřte nebo ne, kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
1: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I kapelu Coldplay máme v repertoáru na Radiožurnálu Sport. Je 12 hodin 22 minut neděle 14. června a když je neděle, tak je docela pravděpodobné, že se pojede závod Formule 1. Platí to právě v tento den velká cena Španělska nebo velká cena Katalánska, jak chcete, tak startuje v 15 hodin. Z pole position, tedy z první pozice, vyrazí George Russell z Mercedesu. V první řadě ho doplní ještě jeho krajan Lewis Hamilton s vozem Ferrari. Lídr šampionátu Kimi Antonelli, tedy druhý jezdec Mercedesu, tak ten odstartuje z třetí pozice. Všechno budeme na Radiožurnálu Sport alespoň na dálku sledovat tak, aby vám nic neuniklo. Teď nabízíme Pink Floyd.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Ikonickým kytarovým solem a také zvukem zvonů končí píseň High Hopes od skupiny Pink Floyd na Radiožurnálu Sport. Za chvíli zahrajeme krátké zprávy. Do té doby aktualizace toho, o čem už jsem mluvil na začátku této vysílací hodiny. Barbora Krejčíková nenastoupí do finále v nizozemském Hertogenboschi, a to z důvodu nemoci. Informovali o tom pořadatelé travnatého turnaje na svých sociálních sítích. Barboře Krejčíkové nebylo dobře. Prý už od večera včerejší a teď tedy po konzultaci s lékařským týmem a také s lékařem turnajovým se rozhodla, že tedy nenastoupí a tak nemá možnost zabojovat po dvou letech o další titul. Připomínám, že ten minulý byl z Wimbledonu z roku 2024. Šampionkou bez boje je tak Američanka Montgomeryová, která vstupovala do tohoto turnaje jako 484. hráčka světového žebříčku. Teď slibované zprávy.
1: 12 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Americký prezident Donald Trump chce na summitu takzvané G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraji summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Lidé ve Višňové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale, na rozdíl od referenda, závazné. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci taky radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný formulář I-94, který se dá po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. A Tachovsko a Bavorsko ode dneška propojuje nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Linka bude jezdit každý den, a to třikrát. Sport. České volejbalisty čeká na domácím turnaji Evropské ligy druhý zápas. V Jihlavě se od 16 hodin utkají s Dánskem. Oba týmy jsou zatím v letošním ročníku soutěže 100%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Měřína a také u Jihlavy. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na 137. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až do omezení na 131. a 5. kilometr. Tam pracují silničáři v pravém pruhu s držení asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 111. kilometr. Tam také pracují silničáři, naberete asi 10 minut navíc. A na D4 z Písku a Strakonic ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se zastavuje, kolona se vleče až do omezení u Jíloviště. Tam se projíždí po noční demolici mostu v obou směrech pouze jedním pruhem. Ve směru na Strakonice a Písek je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, ojediněle to můžou být i bouřky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 23. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: 12 hodin 36 minut, pomaličku končí píseň od skupiny 5 Seconds of Summer a my se vydáváme na rychlostní kanoistiku. Martin Fuchsa totiž po kilometru ovládl na mistrovství Evropy také závod na 500 metrů a získal tak už 15. evropský triumf. Neuvěřitelná sbírka tohoto českého závodníka a také olympijského vítěze z Paříže. No a právě do Portugalska, do Montemoru míříme teď znovu, a to konkrétně na finále ženské debelkánové. Podrobnosti přidá Adam Kodet.
1: No, tady to jsou v Portugalsku 4 days of summer, tedy 4 dny už letního závodění, když dnes je poprvé pod mrakem a aktuálně probíhá závod na 500 metrů na debelkánových žen, do kterého vystartovala v 8. dráze i česká posádka Denisa Řáhová a Kamila Šímová. Denisa Řáhová už tady má na kontě dnes 1/4. místo z 500 metrového závodu na singlu. Včera zajela na 200. 6. místo a ještě jí dnes čeká odpoledne 5-kilometrový závod, takže jeden z nejnáročnějších programů vůbec ze všech závodníků tady na celém šampionátu má Denisa Řáhová, která teď bojuje s Kamilou Šímovou, která zase bojovala během tohoto šampionátu s nemocí, ale dala se dohromady i na tohle finálové klání, ve kterém jsou největší favoritky z Ukrajiny. Ludmila Lužanová už tady vyhrála suverénně své závody na 200 i 500 metrů a teď si bude chtít jet pro zlato a zatím si pro něj jede i na 500. Na debelkánových v polovině trati je jasně ve vedení, téměř o sekundu před Španělkami a také Maďarkami. Češky jsou 8. z 9 drah. Možná slyšíte tu podporu domácí posádky portugalské, která je ale poslední a opravdu Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou nemají už dostatek sil na to, aby se posunuli někam vpřed. Suverénní zlato vyhrají Ukrajinky, vypadá to, že už o něj nepřijdou, i když tam mocně teď dotahuje v 6. dráze maďarská posádka a ta ještě bude možná obě dvě Ukrajinky zlobit, ale vypadá to, že to ukrajinská dvojka zvládne. Naopak Denisa Řáhová s Kamilou Šímovou tam bojují o nějaké 5., 6. místo, nakonec vypadá, že to bude 7. pozice z 9., takže ke 6. místu ze včera z 200 a 4. místu ze dneška z 500 na singlu přidává Denisa Řáhová 7. místo po boku Kamily Šímové na debelkánoji. Vyhrála ukrajinská posádka, takže Ludmila Lužanová už tady má 3. své zlato a opravdu je v tuhle chvíli nejúspěšnější sportovkyní tohoto šampionátu. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.
0: A já Adama Kodeta doplním, že se za ním vydáme zase za několik málo minut, tentokrát na závod debelkajaků, kde se představí i česká dvojice Špicar Havel. Do té doby ale třeba Brian Adams.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Pál je gól! Je hotovo! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Unicredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu

0: se Serenou Williamsovou. Tenistka Kateřina Siniaková ale už byla pro ten termín přihlášena do kvalifikace v Berlíně, do kvalifikace tady pro dvouhru na travnatém turnaji v Německu a tam už se ten zápas přetáhl do druhého dne. Včera nastoupila proti Číňance Yuan a kvůli dešti za stavu 5-4 pro Češku muselo být to utkání přerušené. Pokračovat by se tedy doufejme mělo dnes, ale zatím se v Berlíně stále ještě nehraje. Kde se hraje, respektive kde se závodí, tak to je Portugalsko, kde dál probíhá evropský šampionát a míříme tam znovu, tedy evropský šampionát v rychlostní kanoistice, abychom byli úplně přesní, a míříme za Adamem Kodetem.
1: No, závodí znovu i Češi, protože právě teď se rozběhl závod na 500 metrů double kajaků, do kterého nastoupili i Jakub Špicar a Daniel Havel. A protože jedna z favoritů je posádka portugalská v dráze číslo 4, tak zase slyšíte, věřím, tu mocnou podporu vedle mě přímo na tribuně. Nějaká půl minutka závodu je pryč. Jakub Špicar s Danielem Havelem nemají úplně oslněvou formu letos ani tady, protože v závodě 4 kajaků skončili až sedmi a nebyli s tím úplně spokojení, tak uvidíme, jak se jim bude dařit v deblech, kde letos ve světovém poháru také zatím úplně nezáří. Byli sedmí naposledy v Brandenburgu a předtím v Segeru nepostoupili ani do finále A, ani do finále B. V tuhle chvíli po polovině trati jsou ale čtvrtí, před nimi tři favorizované posádky, Němci, Maďaři, kteří už tady mají zlato právě ze 4 kajaků oba dva, a také Portugalci, tak uvidíme, jestli se ještě dokáží Jakub Špicar s Danielem Havlem někam posunout. Jedou v dráze číslo 7, tedy ne úplně ideálně posazené s ohledem na ten vítr, který tady panuje, ale teď už se Jakub Špicar s Danielem Havlem posouvají dopředu a vypadá to, že si dojedou pro jednu z medailí, protože mají velmi dobré tempo. Před nimi jsou Němci, na které už nedosáhnou, ale ve třetí dráze hodně zpomalují Maďaři a vypadá to, že Češi si dojedou pro bronzovou medaili. Maďaři, vypadá to, že to své stříbro uhájili, vyhrávají Němci, Schopf a Lemke, ale Jakub Špicar s Danielem Havlem podle všeho a zřejmě už tam nebude potřeba ani fotofiniš, si dojeli pro bronz právě před portugalskou domácí posádkou, která by měla skončit čtvrtá nebo minimálně za nimi, a Jakub Špicar a s Danielem Havlem už to teď ví a už se také radují, mají oba dva zaťaté pěstě a i když jsou viditelně vyčerpaní, když tady dnes není takové vedro jako v předešlých dnech, tak budou spokojení, protože mají další společnou medaili po loňském stříbru doma v Račicích, mají tedy teď portugalský bronz a bezprostřední reakce budeme se pokusit zajistit co nejdříve, ale samozřejmě bude nás zajímat za malou chvíli i závod bratří Fuchsů na deblkánoji, ovšem se dozvíte na Radiožurnálu Sport.
0: To říká reportér Adam Kodet. Přesně tak, ve 13 hodin na jednu minutu by dvojice Fuchsa měla startovat na deblkánoji. A připomínám, že Martin Fuchsa už dnes dopoledne vyhrál závod také na 500 metrů a získal tak 15. evropské zlato.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: love is gone. All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: 12 hodin 51 minut, rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál na evropském šampionátu v Portugalsku závod na 500 metrů, získal 15. zlatou medaili právě z těchto šampionátů. Teď se o další postarala dvojice Špicar a Havel, no a právě tyto dva české reprezentanty by měl mít u mikrofonu reportér Adam Kodet.
2: Je to tak, oba dva bronzoví medailisté čerství evropští u mikrofonu jsou Daniel Havel a Jakub Špicar. Dane, tak jaký byl ten závod a jaké to je tady porazit i tu domácí posádku, která si určitě i před tou kulisou myslela na medaily?
3: Je to hodně potěšující, já osobně nevím, jak jsme to tam vyškrábli, protože ráno opravdu jsem se zbudil absolutně vyždímaný, spal jsem blbě v noci, takže jsem si říkal, že spíš to půjdu nějak přežít a uvidíme, co z toho dopadne, a už v té trati jsem viděl, že jsme na tom dobře a hrozně mě to mile překvapilo.
2: Jakube, jak jste našli ještě ty síly po tom včerejším náročném programu, po tom čtyřka, Jakub, o kterém nevím, jestli jste byli spokojení nebo nespokojení, ale jak jste se dneska motivovali do toho závodu na deblu?
4: Já vůbec nevím, kde jsme to vyškrábli, taky jsem z toho dost překvapený. Já jsem teda nespal tak špatně jako Dan, ale rozhodně jsem se necítil vůbec na to, že bychom mohli takhle bojovat o ty první příčky.
2: Jak vám pomohly ty podmínky, protože dneska tady není takové vedro, konečně trošku pod mrakem, tak pomohlo to trochu?
4: Určitě pro mě je to mnohem příjemnější, když není takový to vedro přes 30, i když furt dneska je dost vedro a dusno, ale je to o dost příjemnější v tomhle tom pro mě závodit. Akorát před startem se nám otočil vítr, počítali jsme se větrem dozad, že by to pro nás bylo příjemnější. Trochu jsem se toho větru protibál, on je ten závod o to trošku delší a tím, jak už jsme neměli síly, tak jsem dost mile překvapený, jak jsme dopadli.
2: Daniel Havel už má na kontě spousty těch evropských i světových medailí, dokonce i odsud před 13 lety některé, tak kam budete řadit tenhle bronz v konkurenci těch ostatních úspěchů?
3: No já řadím nějak tak všechny stejně, vždycky každá ta medaile má nějaký svůj příběh, tady už jsme se opravdu cítili bez sil a už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
2: Věřím, že bronzová medaile kajakářů Jakuba Špicera a Daniela Havla potěšila i posluchače Radiožurnálu Sport z Montemoru. Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: A Adama Kodeta uslyšíte za malou chvíli znovu živě, a to ze závodu Double kanoistů, ve kterém se představí na evropském šampionátu ve finále také bratři Fuxové. Do té doby ale třeba fotbal, konkrétně mistrovství světa. Česká reprezentace se na základně v Dallasu připravuje na své druhé utkání ve skupině. Na úvod šampionátu národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Ve čtvrtek ho v přímém přenosu na této stanici čeká Jihoafrická republika. Češi před utkáním pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje i asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
6: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v Resku v gól v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
7: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali malskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
6: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
8: Upřímně nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve své hlavě.
6: Myslí si majitel 3 ligových titulů a účastník mistrovství Evropy, Jan Rezek.
8: Pak když vstoupíte na to hřiště, tak jako dokážu se vžít do kluků, že fakt jako to není jednoduchý a kouká na vás, já nevím, kolik milionů lidí, takže jako fakt jako to není jednoduchý, takže já si to užívám z této pozice úplně jako dostatečně.
6: Z pozice asistenta trenéra národního týmu, kterému pomáhá připravit se po sportovní, ale také mentální stránce. Před utkáními na mistrovství světa ve fotbale s hráči české reprezentace Jan Rezek o psychice mluví.
8: Zas na druhou stranu ty kluci mají za sebou jako tolik už odehráno, když už beru prostě český týmy, Slávě, Plzeň, Sparta, tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom dva zápasy na evropské scéně, a takže to jsou zkušený kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
6: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Lita Ford doznívá ve vysílání Radiožurnálu Sport. Je 13 hodin rovných. Nehrajeme tentokrát zprávy, máme k tomu dobrý důvod. Jakub Špicar a Daniel Havel získali na evropském šampionátu v Portugalsku bronzové medaile v závodě double kajaku na 500 metrů. Je to celkově čtvrtá česká medaile na tomto mistrovství Evropy a třeba o tu kulatou pátou by se teď mohli pokusit jí vybojovat také bratři Martin a Petr Fuchsovi, a to ve finále na double kanoji. No a proto nabízíme další přímý přenos z Portugalska. Opět se hlásí Adam Kodet.
1: Určitě se o to pokusí a velmi rychle vyrazili ve své krajní levé dráze číslo 9 Martin a Petr Fuchsovi. Oba dva čekají ještě opravdu na nějaký velký světový nebo evropský úspěch. Martin Fuchsa samozřejmě má celou řadu cenných kovů ze všech možných světových i evropských akcí, ale takto v deblu žádnou ještě spolu nezískali, ale budou to mít těžké v konkurenci vítězů, hlavně tady svých rozjížděk Maďarů Fese a Hajda a také hlavně Rusů Zachara Petrova a Ivana Štyla, kteří jsou největšími favority na vítězství a drží se v polovině závodu na prvním místě, za nimi Španělé, Maďaři a česká dvojice Fuchsa. Fuchsa je na čtvrtém místě, desetinu pouze teď od bronzové maďarské pozice zatím. Ten start byl opravdu od obou bratrů excelentní a uvidíme, jestli ještě Martinovi Fuchsovi, hlavně tedy po tom jeho náročném programu, zbývají ještě nějaké síly. Pomalu se blíží vyvrcholení tohoto závodu double kanoji na 500, stále jsou v čele Rusové a Martin Fuchsa s Petrem Fuchsou se trošku propadly, ale teď ještě nějaké metry stahují a posouvají se dopředu blíže ke španělské posádce v dráze číslo 8 a opravdu tam některé ještě závodníky stlačí pod sebe, nejsou na tom úplně špatně, řekl bych na nějaké čtvrté, páté pozici v tuhle chvíli. Španělé jsou druzí, ale vyjeli úplně na konci v cíli ze své dráhy, to by mohlo rezultovat v diskvalifikaci možná, a Češi, pokud jsem správně viděl, projeli tím cílovým prostorem na šestém místě. Uvidíme, jestli se tam ještě právě díky tomu vyjetí Španělů z dráhy, kteří tam trošku překřížili ten finish Čechům, bude ještě na tom pořadí něco změnit. Mělo by to být šesté místo pro Martina Fuchsu a jeho bratra Petra na závodě na 500 metrů v double kanoích, takže znovu bude tahle bratrská dvojice čekat na medailový společný úspěch. Martin Fuchsa už jich má spousty na solo závodech, tak uvidíme, jestli se jim to třeba v budoucnu někdy povede. Tady v Montemoru se to nepovedlo, ale nebylo to úplně daleko. Šesté místo pro bratry Fuchsovi a na závěrečné závody a možná i na nějaké to slovo s oběma bratry se ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport vrátíme.
0: To říká reportér Adam Kodet, slibuje tuhle věc, kdy jsme už měli třeba před malou chvílí také dvojrozhovor s Jakubem Špicarem a Danielem Havlem, tedy majiteli bronzových medailí z aktuálního mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Posloucháte Radiožurnál Sport, teď třeba Luis Capaldi.
2: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.

13:07, jsme moc rádi, že i o víkendu posloucháte Radiožurnál Sport, ale neradi říkáme tuhle informaci, ale říct si musíme. Barbora Krejčíková neměla dnes možnost zabojovat o svůj 9. titul na okruhu WTA v kariéře. Do finále v Hertogenboschi na trávě nenastoupila kvůli nemoci a titul tak bez boje získala tenistka Robin Montgomeryová ze Spojených států. Pokud vám tohle jméno nic moc neříká, tak se není čemu divit. Je to hráčka, která do turnaje šla z pozice 484. na žebříčku WTA, prošla z kvalifikace až do finále a odměnou jí tady je titul, na který se nemusela nadřít, protože jí soupeřka vzdala. Věřme, že Barbora Krejčíková se dá do pořádku tak, aby mohla třeba zaútočit na další, tedy ten 9. titul na tom příštím travnatém turnaji nebo na tom přespříštím, což by bylo vůbec nejjednodušší a nejkrásnější, protože tím přespříštím turnajem by v programu Barbory Krejčíkové měl být legendární Wimbledon.

0: Možná jedna z nejznámějších písniček vůbec od skupiny Simple Plan dozněla na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 11 minut, tedy v čas, kdy opět míříme tematicky na fotbalové mistrovství světa. Ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se dnes hrály v noci nad ránem další zápasy. Austrálie si poradila s Tureckem, vyhrála 2-0. Skotsko zvítězilo nad Haiti 1-0. No a do šampionátu už vstoupil i historicky nejúspěšnější národní tým Brazílie, ale v New Jersey jenom remizovala s Marokem 1-1. A pokud chce zvednout trofej pro šampiony po šesté, bude se muset zlepšit. Shodují se na tom hráči i jejich trenér.
1: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
2: Prohlásil Ital Carlo Ancelotti, první zahraniční trenér v historii Brazílie. V jedné z odpovědí na kritické dotazy slíbil, že se hra týmu do příštího zápasu zlepší, a taky dodal.
1: Mistrovství světa nevyhrává první zápas.
2: Možná tím Ancelotti narážel na světový šampionát před 4 lety v Kataru. Triumfovali Argentinci, ale vzpomínáte na jejich úvodní utkání na turnaji? Argentina tehdy se Saudskou Arábií dokonce prohrála, přesto nakonec slavila titul. V podobný osud doufají Brazilci v čele s Viniciusem, který srovnal duel s Marokem na konečných 1-1.
3: Věřím, že dokážu hrát ještě o mnoho lépe. Dal jsem gól, ale technicky jsem nebyl na svých 100%. Všichni se budeme muset zlepšit, abychom měli šanci světový šampionát vyhrát.
2: Řekl hvězdný křídelník Realu Madrid Vinicius. Brazílie naposledy ovládla mistrovství světa v roce 2002. Letos to zkusí dokázat se zkušeným týmem. Základní sestava proti Maroku byla v podání Brazílie na světovém šampionátu nejstarší za posledních 20 let. Věkový průměr se blížil 30. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.

0: I skupinu Mumford & Sons nabízíme ve vysílání radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 16 minut a teď dojde zase čas na naši sportovní encyklopedii, ve které si představujeme týmy, které hrají na fotbalovém mistrovství světa. A podíváme se na celky, které zažily premiéru. Začneme u Maroka, které remizovalo s Brazílií 1-1. Pro někoho je to překvapivý výsledek, ale když si uvědomíte, kdo je v současné marocké generaci a jak hrála tahle země na posledním šampionátu, tak vás to asi nemůže úplně šokovat. Ve sportovní encyklopedii teď pokračuje Pavel Tilšar. Hezký den.
1: Ano, hezký den. Pojďme si připomenout. Vlastně, nebo pojďte si na to vzpomenout s námi, kam došlo Maroko na minulém mistrovství světa.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Fotbalisté Maroka došli do semifinále. Skončili čtvrtí, když podlehli v zápase o bronz Chorvatům a zmínění Brazilci, ti byli vyřazeni už okolo dřív.
1: Maroko mělo úzkou jedenáctku, která se výborně sešla forma, nebo které se výborně sešla forma, její hráči nebyli povětšinou hvězdami, ale pravidelně hráli v evropských klubech jako Sevilla, Fiorentina nebo francouzské Angers. Vyčnívala osa, tvořená brankářem Bunem, skvělou stoperskou dvojici Agert Mazraoui, výborným Amrabatem, což je záložník, který nastupoval později třeba i za Manchester United. No a před tou stoperskou dvojicí Agert Mazraoui a záložníkem Amrabatem nastupovala ostrá křídla Hakimi, což je současný kapitán toho letošního výběru, nebo Hakimi Ziyech s En-Nesyrim na hrotu.
0: Hakimi pobavil, teda minimálně mě na sociálních sítích, svojí schopností mluvit více jazyky v pozápasovém rozhovoru, byť dostal zákaz, že nesmí mluvit tím jazykem, na který dostal otázku. Každopádně není to úplně běžné, nebo není to tak časté, aby fotbalisté byli takhle schopni využívat více jazyků najednou. Pokračujeme dál, téma Maroko. Od toho povedeného katarského šampionátu tahle země nezahálela. Po, řekněme, zvláštním finále Afrického poháru národů je díky kontumaci aktuálním šampionem svého kontinentu a jména, která jste slyšeli před chvílí od Pavla Tilšara ve spojení s minulým mistrovstvím světa, na tom zase měla velký podíl a jsou také logicky i na tomhle šampionátu.
1: Ano, v brance je opět golman Bunu, na krajích obrany nebo zálohy stále Hakimi, Mazraoui v obraně, do toho nová generace výborných fotbalistů, vždyť třeba Brahim Diaz hraje v Realu Madrid, středopolař El Ainaoui nastupuje v AS Říma, hrotový útočník Saibari byl v minulé i té právě končící sezóně u více než 20 branek PSV Eindhoven v nizozemské lize, což znamená, že PSV tedy hodně přispěl k titulu v nejvyšší nizozemské soutěži a právě v tom zmiňovaném nočním zápase s Brazílií dal Saibari jediný gól svého týmu.
0: No na závěr sportovní encyklopedie také trochu, řekněme, pohnuté informace. Stoper Agert končil zraněný minulý šampionát, no a zraněný je teď po 4 letech i na startu toho aktuálního, tak věřme, že se dá dohromady. Teď jsme si ve sportovní encyklopedii primárně Maroko představili s Pavlem Tilšarem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: To byla Tina Turner, kterou můžete také slyšet na radiožurnálu Sport. Píseň The Best, tím nejlepším jezdcem Formule 1, který byl v sobotní kvalifikaci na závod na okruhu v Barceloně, byl Brit George Russell s vozem Mercedes, který získal pole position. V první řadě ho na startu doplní jeho krajan a sedminásobný mistr světa Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari. Velká cena katalánská nebo velká cena španělská, jak chcete, začne v 15 hodin. Na radiožurnálu Sport ji budeme na dálku sledovat. Doplním, že lídr celého pořadí zatím Kimi Antonelli z Mercedesu odstartuje z třetí příčky. A přidám také informace z 24-hodinového závodu v Le Mans, legendární podnik, který se jede opět ve Francii, tak skončí přibližně za 3 hodiny na vítězství, tentokrát útočí posádka Toyoty. Obhájci titulu s Ferrari v čele s Robertem Kubicou se pohybují okolo 6. místa, tak je možné, že budeme mít po roce zase jiné šampiony. Je 13 hodin 25 minut na radiožurnálu Sport. Teď nabízíme píseň Black Velvet.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, pojď, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den, ráno, dobrý den.
1: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
6: 13 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Anna Horáčková. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a taky Starostové, shodně s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 dospělých. Spojené státy se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. V sobotu to napsal na sociální síti True Social. Írán už dřív prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Trump ve svém příspěvku taky napsal, že dnes plánuje uzavřít mírové dohody s Íránem. Tento sice popírá, nevyloučil ale podpis smlouvy v některém z následujících dní. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A v Ekvádoru je po dobu mistrovství světa ve fotbale levnější pivo. Tamní prezident Daniel Noboa totiž dočasně zrušil zvláštní spotřební daň z piva, ale i vína. Cena piva by tak podle něj měla být nižší o víc než 20%. Ekvádorský prezident to oznámil v tomto týdnu. Měl u toho na sobě oblečený žlutý dres národního týmu.
0: Sport.
6: Kanoista Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Debelkajak Jakub Špicár Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz. A tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku už v páté stovce a do finále prošla z kvalifikace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Jihlavy a také na D2 před Brnem. Na D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte se zdržením za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení na 111. kilometr a zdržení je asi 10 minut. Na D2 z Bratislavy ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 2,5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až ke sjezdu na D1, zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 4 mezi Strakonicemi a Prahou počítejte s omezením u Jíloviště. Po noční demolici mostu se tam projíždí v obou směrech pouze jedním pruhem. Ve směru do Prahy počítejte s kolonou už z D4 z 11. kilometru. Tam je to na asi čtvrt hodiny. Ve směru do Strakonic se projíždí plynule. Na silnici 35 mezi Turnovem a Chrastavou opatrně na příjezdu do Liberce. Hlásíte nám tam nehodu v levém pruhu.
8: Za zatáčkou za Makrem na tom průtahu je nehoda dvou aut. Jedno je otočený čelem do protisměru, druhý je o kousek dál. Jsou tam velitý pohonné hmoty, jsou tam hasiči, jela tam teďka policie.
7: A na trojce trvá silnější provoz mezi Táborem a Prahou za Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Taky odpoledne čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka se místy přidávají přehánky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty dnes od 16 do 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy tam je i 23. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: 13.37, dál na radiožurnálu Sport sledujeme třeba i závod 24 hodin Le Mans. 2,5 hodiny do konce tohoto klasického podniku ve Francii zbývá odjet a v čele stále posádka Toyoty s číslem 7, aktuálně s pilotem Demeviusem. Jak to celé dopadne, to se samozřejmě dozvíte ve vysílání jediné sportovní stanice v Česku, ve které je teď čas už na sportovní přehled. Začínáme logicky mistrovstvím světa ve fotbale. Čeští hráči měli v sobotu ve Spojených státech volný den. Ode dneška už se v Texasu připravují na druhý zápas na šampionátu. Víc řekne Pavel Tilšar. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Po porážce 1-2 s Jižní Koreou budou hrát Češi ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. V dost možná klíčovém utkání skupiny se národní tým pokusí vstřelit i gól ze hry. Zatím všechny branky v soutěžních zápasech pod koučem Miroslavem Koupkem dal ze standardních situací. Ty má na starost Koupkův asistent Jan Rezek.
2: Těm standardkám se věnujeme celkem dost, teď jsme trošku změnili formu. Kluci jsou v tom silní, což se ukázalo i teď v tom zápase s tou Koreou, kdy jednu branku jsme dali, která neplatila a druhá padla po autu. Samozřejmě chtěli bychom i dát nějaký góly ze hry, ale standardky jsou důležitou součástí hry dnešního fotbalu a máme hráče, který prostě můžou pozlobit v těch standardkách každý tým v naší skupině.
1: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času a uslyšíte ho v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Hrát se bude v Atlantě.
0: Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou. S Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér nejúspěšnější země historie světových šampionátů Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
3: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
0: Brazílie vyhrála mistrovství světa 5x, naposledy ale v roce 2002. Remízou 1-1 skončil i zápas Kataru se Švýcarskem, Skotsko porazilo Haiti 1-0 a Austrálie přehrála Turecko 2-0.
1: Světový šampionát ve fotbale bude pokračovat dalšími duely večer a v noci na zítřek našeho času od 19 hodin se utkají Němci s Curaçaem a od 22 Nizozemci s Japonskem. Hodinu po půlnoci začne souboj Ekvádoru s pobřežím Slonoviny a od 4 ráno utkání Švédska s Tuniskem. Na radiožurnálu Sport vás budeme ze všech zápasů informovat v reportážních vstupech.
0: Basketbalovou NBA vyhráli po 53 letech hráči New York Knicks. Po vítězství na hřišti San Antonio 94-90 ovládli finálovou sérii poměrem 4-1 na zápasy.
1: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchs na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchs si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
4: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
1: Debelka jak Jakub Špicar, Daniel Havel bral bronz na pětistovce. Na stejné trati byla kanoistka Denisa Řáhová 4. a kajakářka Barbora Betlachová 5. 6. místo pak obsadil Martin Fuchs se svým bratrem Petrem na debelkánoji.
0: Vodní slalomářka Tereza Kneblová byla druhá v časovce kajak krosu na světovém poháru v Augsburgu. Prohrála jen s domácí Němkou Funkovou, a to o 0,2 sekundy. 5. skončila Kateřina Peková, která před týdnem zvítězila v pražské Troji. Tereza Michalová zajela 20. čas. Jakub Krejčí byl mezi muži 7. Do odpoledních vyřazovacích jízd prošel z 28. místa i Martin Rudorfer.
1: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou obsadili 3. místo v závodě světového poháru v bulharském Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy v druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před 2 týdny v Sevě. Zvítězili Američanky Kohenová s Niftnovou.
0: Tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala její soupeřka, Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku až v 5. stovce a do finále prošla z kvalifikace.
1: České volejbalisty čeká na domácím turnaji Evropské ligy 2. zápas. V Jihlavě se od 16 hodin utkají s Dánskem. Oba týmy jsou zatím v letošním ročníku soutěže 100%.
0: Takový byl v pořadí druhý sportovní přehled neděle 14. června na radiožurnálu Sport. Postaral se o něj Pavel Tilšar. Díky.
1: Hezký zbytek víkendu.
0: Teď už Deep Purple, hezký poslech.

Píseň Soldier of Fortune od skupiny Deep Purple, kterou také v češtině naspíval zpěvák Jiří Schellinger, tak i tohle nabízíme na radiožurnálu Sport ve 13 hodin v 45 minut. Tenistka Kateřina Siniaková dokončit svůj zápas v kvalifikaci na travnatý turnaj v Berlíně, protože kvůli dešti nemohla dohrát svůj souboj s Číňankou Yuan, když vedla 5-4 včera, a zdá se, že ani dnes se na kurt jen tak nedostane, protože rozehrané zápasy opět přerušilo počasí a tak se v Berlíně zase nehraje. Kateřina Siniaková teda možná 2 nebo nakonec 3 dny bude bojovat v kvalifikaci o to, aby se dostala do hlavní fáze jednoho z těch větších travnatých turnajů, které slouží jako příprava na nadcházející grandslamový travnatý turnaj, tedy Wimbledon.

0: Kratší, ale o to energičtější píseň od Blink-182 dozněla na radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa prostupuje v posledních dnech téměř do všech našich pořadů a rubrik a výjimkou nejsou ani dnešní hity sociálních sítí. Autorem této rubriky pro dnešek Adam Procházka, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak co tě, Adame, na sítích po další porci zápasů světového šampionátu zaujalo?
1: No, hodně populární je fotografie Neymara u postraní čáry při duelu Brazílie s Marokem. Největší hvězda Kanárků kvůli zranění jenom podporovala svůj tým z lavičky a podle fanoušků v komentářích pod příspěvkem instagramového účtu 433 si tak trochu zahrál na Cristiana Ronalda. Možná si vzpomenete na finále Eura ve Francii z roku 2016. Portugalec se v úvodu utkání zranil a ve zbytku zápasu proti domácí reprezentaci tehdy jenom rozdával svým spoluhráčům instrukce, jako by byl trenérem Portugalska. A v podobné roli se tedy teď objevil Neymar. Fotografie nazbírala už skoro 800 tisíc lajků. No a kdybychom měli soudit dle výsledku, tak Ronaldo má zatím ve své v uvozovkách trenérské kariéře lepší bilanci než Neymar, protože zatímco Portugalsko před 10 lety porazilo ve finále Eura Francii 1-0 po prodloužení, Brazílie jenom remizovala s Marokem 1-1.
0: Pokračujeme v rubrice hity sociálních sítí s Adamem Procházkou, jedním z nejznámějších účtů, které hodně baví fanoušky, pokud jde o fotbal, tak je účet Troll Football. Ten přichází pořád s něčím zajímavým, tak s čím teď?
1: No, po překvapivé výhře Austrálie nad Tureckem 2-0 si na poraženém týmu Troll Football doslova smlsnul. Využil toho, že Turkey znamená v angličtině krocan, a tak na Instagramu sdílel třeba koláž, na které klokan, tedy Austrálie, na zahradě grilluje krocana, tedy Turecko.
0: Z té fotografie samozřejmě absolutně číší, že to bylo vytvořeno nějakým programem umělé inteligence.

0: Každopádně nic to nemění na tom, že je to opravdu velice vtipné, výraz toho Krocana tak nějak na tom grilu hovoří. Ano. Úplně za vše, Adame, na Instagramu ještě zůstaneme připraveno, máš totiž i jednu zvukovou ukázku, je to tak?
1: Účet boston.com sdílel krátké video pořízené před utkáním Skotska z Haiti. Tým z britských ostrovů je na mistrovství světa vůbec poprvé od roku 1998 a tak se fanoušci na stadionu ve Foxborough ve státě Massachusetts do hymny pořádně opřeli. Takhle zní Flower of Scotland v překladu Květ Skotska, což je aktuální nejpoužívanější neoficiální hymna Skotska, takže přesnější výraz je spíš píseň, protože Skotsko oficiální státní hymnu vůbec nemá a skotští fanoušci si každopádně užili nejenom zpěv, který stále slyšíte, ale i zápas a nakonec vítězství nad Haiti 1-0.
0: No, pořádně dlouhá zvuková ukázka od Adama Procházky, takže se nabízí, jestli ještě něco nevyhrabat v naší rubrice hity sociálních sítí, ale myslím si, že když se budeme loučit pomalej, tak nám to krásně vyjde. Takže ti, Adame, děkuji za dnešní díl rubriky Hity sociálních sítí a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Po skupině Roxette nabízíme na Radiožurnálu Sport opět informace z motorismu, protože zhruba za hodinu a pár minutek k tomu odstartuje velká cena Španělska na okruhu v Barceloně. Z první pozice do ní vyrazí George Russell, to je jezdec Mercedesu, lídr šampionátu Kimi Antonelli a stájový kolega právě George Russella vyrazí do velké ceny z třetího místa. Mezi ně se totiž v kvalifikaci vklínil sedminásobný světový šampion Lewis Hamilton. Jak jsem říkal, start v 15 hodin na Radiožurnálu Sport. Budeme tuhle motoristickou akci sledovat, stejně jako na dálku sledujeme také 24 hodinovku v Le Mans.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
3: Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích i bez poplatků i v příštím roce. Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes slaví 80. narozeniny. Rychlostní kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. Omezení brzdí provoz z Prahy do Brna u Jihlavy. A počasí čekejte proměnlivou oblačnost v severovýchodní polovině s přeháňkami a teploty se drží většinou do 20 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyhle vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
3: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy by měl být odteď už bez omezení silničářů. Jezdí se v obou pruzích v každém směru. Radiožurnálu to potvrdil Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. V noci tam silničáři bourali most nad dálnicí a následně ještě odklízeli materiál. Na místě starého mostu přes D4 by měl do září 2027 vzniknout nový, zhruba za 200 milionů korun. Situaci na místě stále sleduje zelená vlna, podrobnosti uslyšíte na konci zpráv. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings, v překladu Žádní králové.
5: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním a nechal vydat 120 tisíc vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Zpěvačku Evu Farnou čeká večer v pražském Edenu další koncert. Na ten první přišlo včera víc než 30 tisíc fanoušků. Eva Farná na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala zavěšená na laně vzduchem.
6: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
7: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
8: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
9: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
7: Eva
9: super.
7: Je skvělá prostě.
6: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Fotbalisté Brazílie začali světový šampionát remízou s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0. Turecko podlehlo Austrálii 0-2 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál i závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na debelkánoji obsadili šesté místo. Na pětistovce vybojoval medaili taky debelkajak Jakub Špicar Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Pokračuje Havel.
11: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
10: Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce čtvrtá, kajakářka Barbora Betlachová pátá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 u Ejpovic a nehoda na D1 u Čechtic. Na D5 z Prahy směrem do Rozvadova pozorněte za sjezdem na Plzeň. Na 68. kilometru máme hlášený nárazník z kamionu na vozovce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 69. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, kolem se pohybují lidé, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 109. kilometrů se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k omezení na 111. kilometr, zdržení asi 10 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se zastavíte, fronta se táhne až ke Šmejkalce na 24. kilometr, zdržíte se asi 10 minut. A jak jste slyšeli ve zprávách, na silnici 4 mezi Strakonicemi a Prahou už se podařilo po noční demolici mostu obnovit, provoz dvěma pruhy v každém směru u jíloviště. Kolona ve směru do Prahy se tak dává z konce dálnice D4 do pohybu, v opačném směru se projíždí už plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Stále čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka se místy přidávají přehánky, k večeru už ale bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 23 stupňů. Tolik zprávy.
13: A po zprávách pokračujeme zase v klasickém módu vysílání radiožurnálu Sport. 14 hodin 6 minut. Celkem dva zápasy na fotbalovém mistrovství světa se odehrají ve Spojených státech, respektive v Kanadě či Mexiku. Ještě dnešní den. V 22 hodin nastoupí Nizozemsko oproti Japonsku a v 7 večer odvysíláme v reportážních vstupech také souboj Německa s Curaçaem. Pro druhou jmenovanou zemi jde o debut na světovém šampionátu a podrobnosti přidáme v našem vysílání už za malou chvíli po skupině Train.
1: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: pár hodin dělí fotbalisty Curaçá od debutu na mistrovství světa. Karibský ostrov se zhruba 180 tisíci obyvatel je co do populace historicky nejmenší účastnickou zemí turnaje. To ovšem fanouškům Curaçá nebránilo v tom, aby ve velkém vyrazili do amerického Houstonu na souboj s Německem.
1: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: Je to velká, obrovská věc. V 96-leté historii mistrovství světa ještě nebyla na turnaji tak malá země, takže by nás měli zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Každopádně si to užijeme.
3: Říká před fanzónou v Houstonu příznivec Curaçá Giovanni, který hrdě nese modrožlutý dres karibského ostrova, a jeho kamarád Rúr pochopitelně taky v národních barvách připomíná, jaké byly před půl rokem oslavy postupu na šampionát.
4: Jo, byla to velká radost. Všichni vyšli z domu ven do ulic. Muži, ženy, děti, byli tam úplně všichni. Dokonce i moje manželka vyrazila slavit. Hodně to pro nás znamenalo.
3: Modrá vlna, jak se fanouškům Curaçá přezdívá, si postupně podmaňuje Houston. Ze 180 tisícové země sem má dorazit zhruba 10% populace. Všichni Curaçané se s vámi nadšeně vyfotí, poklábosí, zkrátka šíří dobrou náladu. Roztančili dokonce i posádku letadla, která je na jejich Texasu dopravila.
2: Jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, to je jedno. My už teď slavíme, že jsme se sem vůbec dostali. Zatím všechno šlape. Jdeme do toho.
3: Dodává odhodlaně, ale s úsměvem fanoušek Giovanni. Ve svém historicky prvním zápase na mistrovství světa vyzve Curaçao Německo. Utkání začne v 19 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Houstonu František Typovský, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

To byla skupina Bon Jovi, která dohrála na Radiožurnálu Sport. Před pár minutami už se rozehrál finálový zápas tenisového turnaje ve Stuttgartu. Přemožitel Jiřího Lehečky ze semifinále, Američan Ben Shelton, nastoupil proti krajanovi Tayloru Fritzovi a na začátku tohoto zápasu je to zatím 1-1. Oba hráči si zatím drží svá podání. Připomínám také to, že Barbora Krejčíková do finále v Hertogenboschi nezasáhla, v Nizozemsku vůbec nenastoupila kvůli nemoci a tak se z titulu, bez toho aniž by zahrála jediný balon, raduje Američanka Montgomeryová. Teď skupina Kabát.

0: Skupina Kabát dospívala píseň Na sever, my se ale ve vysílání radiožurnálu Sport vydáme spíše na jih a taky trochu na západ. Po kilometru totiž triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy v Portugalsku i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal už 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, jak už je zvyklý, no a v té druhé části pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil a my vám teď nabízíme jeho reakci.
1: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
0: Tolik slova Martina Fuchsy a ještě doplním, že na pětistovce vybojovali medaily taky Jakub Špicar a Daniel Havel a to v kategorii double kajak.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Po písni od Phila Collinse krátce na radiožurnálu Sport opět motorismus, konkrétně 24 hodinovka v Le Mans, ze které zbývá odjet ještě hodina a půl, k tomu v čele stále posádka Toyoty s číslem 7 a vypadá to, že po loňském triumfu Ferrari se dočkáme nového vítězného konstruktéra.

0: Tady je žurnál půl třetí. Zprávy pro vás má Anna Horáčková. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové. Schodně by měli 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo asi 1000 dospělých. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit maximální počet obyvatel na 10 milionů. Volební účast byla okolo 60% a proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostupností bydlení. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorní, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. A mezi Berlínem a Hamburkem dnes znovu jezdí vlaky. Trať v posledním téměř roce prošla rozsáhlou generální opravou. Původně měla být hotová do konce dubna. Kvůli tuhé zimě se ale zpozdily některé práce. Do konce června musí ještě cestující počítat s drobnými změnami jízdního řádu. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny v Sevě. V Bulharsku zvítězili Američanky Kohenová s Sniftovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Čechtic a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 69. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu a tvoří se kolona. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov. Na 39. kilometru se popojíždí až k omezení na Šmejkalce, na 24. kilometr zdržení je asi 20 minut. Na D4 ze Strakonic a Písku opatrně za sjezdem na Řitku, na 12,5 kilometru se zastavíte, následná fronta pokračuje až ke sjezdu na Jíloviště, zdržení je asi čtvrt hodiny. Na silnici 3 mezi Táborem a Prahou počítejte se silnějším provozem za Benešovem, další zdržení je dál před Senohraby. V obou případech je to na asi 10 minut. A na tahu 35 mezi Jičínem a Hořicemi, opatrně za Ulibicemi. V obci Konec Chlumí řeší nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, k večeru už pak bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti a noc už bude polojasná až skoro jasná. Pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Ochladí se na 11 až 6 stupňů Celsia, začátek nového týdne bude polojasný, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky a teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě čekejte i 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: I was friends with your ex. You were with him when we met. Guess he hasn't found out

Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou s Marokem a to 1-1. Skotsko po dlouhé době hrající na světovém šampionátu porazilo Haiti 1-0 a Austrálie Turecko 2-0. V 7 hodin večer v přímém přenosu na této stanici nabídneme zápas Německo-Curaçao a posléze také od 22 souboj Nizozemska s Japonskem. Je 14 hodin a 36 minut, zahrajeme si činasky. Potom se vydáme zpětně na florbalový charitativní turnaj v Benátkách nad Jizerou. Dva večer.

0: Celkem 211 750 korun k tomu. Takovou sumu přinesl 18. ročník charitativního florbalového turnaje v Benátkách nad Jezerou. Příjemcem daru byl 14-letý Štěpán Kaloč z Ostravy, přestože na vozíku nevynechá jedinou možnost pro to, aby sportoval. Výtěžek akce mu pomůže s nákupem kompenzačních pomůcek.
1: Tak Štěpa se narodil předčasně o 4 měsíce, má monoplegii pravé dolní končetiny a svalovou ztrátu levé dolní končetiny. Štěpa dělá parahokej a paraatletiku a tím, že ztratil sílu v nohách, má sílu v rukách, kterými všechno kompenzuje.
2: Popisuje maminka Markéta Kaločová. Sportu se dnes 14-letý Štěpán věnuje od svých 6 let. Vybral si dvě odvětví.
3: Ta atletika, ten parahokej, je to hodně vyrovnané. V letě atletika, v zimě parahokej, takže tak no. Parahokej, na ty ruce je to hodně fyzické a na tu atletiku je to spíš technické, takže jako ty ruce dostávají fakt v obou případech zabrat, no.
2: Zvládá obě disciplíny. A také tréninky v týdnu.
3: Trénuju s klubem Flamingos a s trenérkou atletiku, ale doma taky posiluju a snažím se jak posilovat víc. No. V hokeji jednou týdně, v atletice taky, ale plánuju ještě přidat posilovnu do toho mého programu.
4: Zvládne se to vůbec časově?
3: Tak já si myslím, že určitě.
2: Podpořit Štěpána Kaloče přijela řada sportovců, včetně stříbrného medailisty z paralympiády v Paříži, stolního tenisty Jiřího Suchánka.
5: Je to fajn pocit, rád pomůžu. Jedna věc, druhá věc je ta, že mám rado, že se něco takového děje a vzpomínám si na své začátky, když jsem tu podporu já neměl a vím, že tohle to by mi třeba pomohlo a proč nepomoct, když mě druzí pomáhali.
6: Tak samozřejmě, že jsem rád, když můžu nějak pomoct tím, že třeba přijedu nebo tím, že přispěju nějakou částkou, protože ne každý máme to štěstí být zdravý a musíme si toho vážit. No.
2: Navázal bývalý extraligový hokejista a dnes plzeňský asistent Václav Pletka. Štěpán má to štěstí, že v případě parahokeje má možnost trénovat rovněž s národním týmem, kde je řada zkušených hráčů. Vnímá to jako přínos.
3: Posouvá mě to hodně a myslím, že ti kluci jdou jakože příkladem těm mladším a že jakože motivují nebo k tomu se dostat výš.
2: V říjnu oslaví 15. narozeniny. Sportovní plány má jasné.
3: Parahokej se dostat do reprezentace seniorské a tam být jeden z nejlepších jako hráčů a v atletice být prostě dobrý po Štěpu a v kouli, no.
2: Dodal Štěpán Kaloč. Výtěžek z florbalové exibice mu pomůže s nákupem kompenzačních pomůcek. Z Benátek nad Jizerou, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Po skupině R.E.M. můžeme na radiožurnálu Sport přidat jednu aktualitu. Filip Mrůzek zvítězil v rakouském Oberhausu jako teprve druhý český golfista na turnaji Challenge Tour. Tím úplně prvním se stal Ondřej Lízer z roku 2020. Teď na něj tedy navázal Filip Mrůzek. Podrobnosti třeba za chvíli na radiožurnálu Sport. Teď pokračujeme v rubrice, která se věnuje handicapovaným sportovcům, paraflorbal a také basketbal. Tyhle sporty jsou doménou českobudějovického Ivana Nestávala. Po vážné nemoci v dětství se ocitl na vozíku. Právě sport se ale stal nedílnou náplní jeho života. Nejprve ale přiblížil svůj handicap.
1: Jsem vlastně paraplegik po autoimunitní nemoci, která se mi stala v 9 letech a vlastně jsem ochrnutý zhruba od obratle TH6, TH7, což je někde v oblasti pupíku.
2: Popsal Ivan Nestával. Zatímco dnes se věnuje paraflorbalu a basketbalu, v minulosti do seznamu sportů patřilo v jeho případě také plavání. Sport se pro něj stal smyslem života.
1: Je to asi to nejvíc, co v životě mám a kolem čeho se celý můj život točí. To jsem bývalý plavec, to jsem vlastně téměř hned po té nemoci, takže někdy kolem 10. roku života jsem začal plavat a potom tuším, že ve 13 letech jsem zjistil, že existuje florbal a ten mě úplně pohltil.
2: Florbal tedy propojuje s basketbalem na vozíku. Říká, jak se oba tyto sporty dají zvládat.
1: Tak kloubit se to dá, byť je to samozřejmě náročný, člověk se musí rozloučit s volnýma víkendama, ale vzhledem k tomu, že to člověka baví, tak to není tak velká oběť. Vždycky v tom sportu je nějaká meta, který chce člověk dosáhnout, takže určitě mě to motivuje se zlepšovat ve všem, co dělám.
2: Na místě bylo porovnání obou sportovních odvětví z pohledu handicapovaného sportovce.
1: Dovolím si tvrdit, že florbal je víc takové jednostranné, to zatížení na tu jednu stranu kvůli té hokejce tam je asi trošku náročnější, takže po té zdravotní stránce je to horší, ale ve výsledku je to asi stejně náročný sport, možná basketbal trošičku víc kvůli tomu hernímu stylu, kvůli těm blokům, ale jinak je to asi podobné.
2: Snaží se trénovat 3x v týdnu, už jen kvůli výzvám, které má před sebou.
1: No tak v paraflorbale je určitě taková největší výzva a motivace udržet se na tom výsluní těch šampionů co nejdéle, protože máme poměrně dobrou šňůru vítězství s budějickým klubem Štíři, takže to je pro nás motivace. A v basketbalu je to určitě zlepšit hráčskou základnu a zlepšit naší reprezentaci a umístění na mistrovství Evropy.
2: Navíc myslí také na to, jak rozšířit u sportu handicapovaných členskou základnu.
1: Samozřejmě nějaký nový kousky máme, přírůstky, ale není to tak, jak bych si představoval. Je to složité, ale věřím, že když se na tom bude neustále pracovat, že se to bude zlepšovat. Co se týká hráčské základny, tak se to zlepšuje pomalu, ale jistě. A co se týče povědomí té intaktní veřejnosti, tak si myslím, že to se zlepšilo velmi, velmi razantně.
2: Uzavřel povídání Ivan Nestával. Z Českých Budějovic Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

14:53 na radiožurnálu Sport si teď uděláme takové miniaturní tenisové okénko. Polský tenista Kamil Majchřak útočí na svůj první titul na okruhu ATP. Ve finále v Hertogenboschi hraje s Australanem Deminorem a vstoupil do tohoto zápasu výborně, vede 2-0 a servíruje. Jak jsme říkali, Barbora Krejčíková v Nizozemsku v tom ženském finále nenastoupila kvůli nemoci a tak se raduje Američanka Montgomeryová. Pokud jde o turnaj ve Stuttgartu, tam se o titul utkali dva Američané. Ben Shelton získal první set nad Taylorem Fritzem 6-4. A zakončíme tuhle tenisovou cestu v Londýně, tam se o trofej utkali Chorvatka Vekičová a domácí Emma Raducanová. Vekičová zatím vede 3-0. Teď v našem vysílání jedna z největších, řekněme, rockových klasik We Will Rock You od skupiny Queen. Je 14:54, posloucháte Radiožurnál Sport.

14 hodin 55 minut dál sledujeme na radiožurnálu Sport, alespoň na dálku 24 hodinovku v Le Mans, už jenom jedna hodina zbývá do konce a stále to vypadá na triumf posádky číslo 7, tedy týmu Toyota Racing, v tuhle chvíli za volantem Kamui Kobayashi, téměř 40-letý japonský jezdec, který bojoval také mimo jiné ve Formuli 1, teď útočí na svůj druhý triumf právě v tomto prestižním 24 hodinovém závodě. 14 hodin 56 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport, před zprávami, teď třeba píseň od Marka Embora.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 15 hodin. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. Tisíce lidí demonstrují ve švýcarské Ženevě před summitem zemí G7. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou 1-1 s Marokem. Následky nehody brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy na 69. kilometru. A počasí zítra čekejte polojasno, postupně i oblačno. Na severovýchodě výjimečně zaprší a teploty v pondělí až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček radiožurnálu potvrdil, že nehodu nepřežil nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
3: Čtyři osoby, celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty 4, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty 3 zemřelí jsou čeští občané.
2: Tisícovky lidí protestují ve švýcarské Ženevě proti summitu G7. Jednání 7 největších ekonomik startuje zítra v nedalekém Evianu, kam přijedou i prezidenti USA a Ukrajiny. Demonstraci sleduje přímo v Ženevě náš zpravodaj Martin Balucha.
4: Davy lidí se shromáždili u břehu Ženevského jezera, vidím tu palestinské vlajky, někteří demonstranti si taky zahalili obličej, šátky. Zatím jsem ale žádné střety neviděl nebo výtržnosti, ta demonstrace pravda teprve začíná. Na bezpečnost ulicích dohlíží těžko oděnci, obchody jsou taky zaterasené, zabarikádované, panují obavy, aby se neopakovaly ty stejné nepokoje jako při summitu G8 v roce 2003, kdy tady v Ženevě se rabovalo, došlo k výtržnostem, byly milionové škody. Na summit má zítra přiletět taky americký prezident Donald Trump. Očekává se, že by se na summitu mohlo jednat například o zapojení Francie a Velké Británie při odminování hormuzského průlivu. Elizejský palác už taky potvrdil večeři prezidentů USA a Francie ve středu na zámku ve Versailles. Ženevy Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě i čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
5: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
2: V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je taky Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevírá zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
6: Ty mýty se se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí.
7: Sport. Fotbalisté Brazílie začali mistrovství světa remízou. S Marokem hráli v New Jersey nerozhodně 1-1. Italský trenér Brazílie Carlo Ancelotti byl po utkání kritický.
8: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
7: Skotsko porazilo Haiti 1-0 a Austrálie vyhrála nad Tureckem 2-0. Dnes v noci českého času se budou hrát 4 zápasy. V 19 hodin se poprvé v historii představí na mistrovství světa Curaçao, které narazí na Německo. Ve 22 začne duel Nizozemsko-Japonsko, v 1 hodinu ráno utkání pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 hodiny zápas Švédsko-Tunisko. Kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel vybojoval na stejné trati bronz.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Čechtic a kolona před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 75. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune na 69. kilometr. Tam zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu s držení asi 20 minut. D1 ještě jednou směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržíte se okolo 15 minut. D1 naposledy, tentokrát ve směru z Prahy do Brna, spozorněte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se zastavíte, dál budete popojíždět až na 111. kilometr na konec omezení, celé je to na asi 15 minut. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silným provozem mezi Benešovem a Mračí, tam je to na 10 minut a také před Senehraby, tam je zdržení kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině území se místy přidávají přehánky, k večeru ale už bude ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Noc pak bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude polojasný, během dopoledne postupně oblačný, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky. A teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 24. stupňů. Tolik zprávy.
10: 15 hodin a 6 minut, už dvě kola má za sebou velká cena Formule 1 na okruhu v Barceloně. Odstartoval do ní z první pozice George Russell s vozem Mercedes a na tom stejném místě je právě po těch dvou odjetých kolech. Pohlídal si dobře start, nenechal se před sebe dostat Lewise Hamiltona z Ferrari a tak to pořadí, které bylo po kvalifikaci na prvním, druhém a třetím místě je stejné, tedy vede George Russell před Lewisem Hamiltonem a svým stájovým kolegou z Mercedesu a lídrem šampionátu Kimim Antonelim. Celkem se v Barceloně pojede 66 kol a tak se dá ještě očekávat, že se to pořadí bude hodně měnit i proto, že někteří jezdci vepředu mají rozdílné strategie, například George Russell startuje na střední směsi pneumatik, Lewis Hamilton na té úplně nejměkčí, která by měla být nejrychlejší, ale zároveň má výrazně menší trvanlivost nežli právě ta žlutá směs střední. Takže po třech kolech v čele zatím George Russell ze stáje Mercedes vede zhruba o 2 sekundy před Lewisem Hamiltonem.
1: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: Potlesk skupině Nirvana teď dozněl ve vysílání radiožurnálu Sport v 15 hodin a 10 minut, tedy v době, kdy se opět budeme zaměřovat na mistrovství světa ve fotbale. Nizozemsko na těchto turnajích patří pravidelně mezi favority, třikrát si zahrálo finále, ale na vysněný titul dál čeká. Letos přijíždí do Severní Ameriky s velmi zkušeným mužstvem, které stojí především na pevné obraně. Má ale tým Ronalda Koemana kvalitu na to, aby dlouholeté čekání ukončil? To si teď pokusíme říci s Adamem Procházkou. Dobrý den.
1: Hezký den, Nizozemci přijíždí s jedním z nejvyváženějších kádrů posledních let. Defenzivu vede kapitán Virgil van Dijk, v záloze udává tempo Frankie de Jong a v útoku budou největší zbraní Cody Gakpo a Memphis Depay, nebo taky Daniel Malen, který má za sebou povedenou sezonu v AS Řím. Nizozemci se opírají o organizovanou hru, kvalitní rozehrávku a disciplinovanou obranu. Právě ta je považovaná za jednu z nejsilnějších na celém turnaji a právě Virgil van Dijk je nejenom kapitánem, ale taky největší osobností současného výběru. Po jednom z tréninků mluvil o náročných podmínkách, které hráče čekají, i o tom, že celé Nizozemsko už dlouhé roky sní o jediném, samozřejmě o prvním titulu mistrů světa.
2: Tak jsme konečně tady. Je opravdu velké teplo. Už v New Yorku během přípravného zápasu bylo horko, ale teď už jsme na místě a můžeme se naplno pustit do práce. Máme před sebou týden na přípravu na Japonsko. Víme, že nás čeká těžká zkouška, ale pokud chceme dosáhnout něčeho velkého, něčeho, o čem sní celé Nizozemsko i celý tým, musíme být připraveni bojovat.
1: Mimochodem, když se podíváme na samotnou hru, čím může být nizozemský tým pro soupeře nejnebezpečnější a kde naopak mohou nastat problémy, tak bychom určitě nějaké našli, takže teď trochu taktického rozboru. Koeman totiž nejčastěji využívá rozestavení 4-3-3, které se během zápasu mění podle situace. Výstavba útoku začíná už u obránců a klíčovou roli má Frankie de Jong. Na kraji hřiště jsou velmi aktivní Denzel Dumfries nebo Nathan Ake, kteří podporují ofenzivu a vytvářejí prostor právě pro Gakpa nebo Malena. Slabinou ale může být kreativita proti soupeřům, kteří brání v hlubokém bloku. Po absenci Xaviho Simonce totiž chybí hráč, schopný pravidelně rozhodovat individuálními akcemi.
0: Jaké jsou, Adame, podle papírových předpokladů jejich šance na turnaji, myslím tedy Nizozemce? Čeká je skupina s Japonskem, Švédskem a Tuniskem, ale vyřazovací část už může nabídnout výrazně těžší soupeře.
1: Postup ze skupiny by měl být pro Nizozemce povinností, už v prvním kole playoff je, ale podle předpokladů může čekat Brazílie nebo Maroko, což by byla jedna z nejtěžších možných překážek. Právě proto bude mimořádně důležité, aby Van Dijk a spol. Zvládli klíčové momenty lépe než na minulých šampionátech. Pokud se jim to podaří, mohou se po dlouhých letech znovu zařadit mezi kandidáty na medailové příčky.
0: To říká Adam Procházka, ve sportovní encyklopedii si představujeme řadu zemí, tedy všechny, pokud možno, a ty ještě zvedáš ruku, máš...
1: Já mám ještě jednu statistickou zajímavost, protože to by člověk neřekl, že Nizozemsko prohrálo zápas na mistrovství světa v základní hrací době naposledy v roce 2010, byť potom žádný turnaj nevyhrálo, protože 2014 tam Nizozemci skončili v semifinále na penalty s Argentinou, 2018 tam se nekvalifikovali a v Kataru 2022, tedy před 4 lety, vypadli znovu s Argentinou na penalty, ale ve čtvrtfinále a v těch ostatních zápasech, tedy i v základní skupině, vlastně neprohráli od té doby. Takže taková zajímavost na závěr.
0: No, možná jeden z černých koní celého turnaje Nizozemci, tak uvidíme, necháme se překvapit, ale co vám můžeme slíbit už teď, že v sportovních encyklopediích budeme dál představovat všechny země, všechny účastníky. Teď jsme si tedy Nizozemsko probrali s Adamem Procházkou. Díky.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

Už 10 kol stihli odjet piloti Formule 1 ve velké ceně Barcelony nebo velké ceně Katalánska, Španělska, těch názvů oficiálních je docela dost. V čele stále George Russell z Mercedesu, jezdec, který má velkou motivaci uspět na okruhu v Katalánsku, a to z toho důvodu, že v posledních dvou velkých cenách ani jednou nebodoval. I proto se propadl v celkové klasifikaci až na třetí příčku za Lewise Hamiltona a vedoucího Kimiho Antonelliho. A to jsou shodou okolností jezdci, kteří právě teď pronásledují George Russella. Druhý Hamilton už ale ztrácí přes 3 sekundy a třetí Antonelli, ten se naopak pomalu, nenápadně, ale jistě právě dotahuje na britského sedminásobného světového šampiona. Zatím ale nutno říci, že úvodních 11 kol v Barceloně nenabídlo nic významného, nic dramatického, a tak nezbývá než doufat, že zbylých zhruba 50 kol bude zkrátka o poznání zajímavějších. 15 hodin a 18 minut. Vy posloucháte víkendové vysílání radiožurnálu Sport a my jsme moc vděční za to, že nás sledíte.

15:22, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a také nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v této zemi. Krásný příběh píše v nizozemském Hertogenboschi tenista Kamil Majchřak, který se probojoval do svého prvního kariérního finále na okruhu ATP a v něm teď vede 1-0 na sety nad Australanem Deminorem. Tu první sadu získal Polák poměrem 6-3, za maličkou chvíli začne set druhý. O poznání dále už jsou ve Stuttgartu, tam bojují Američané Ben Shelton s Taylorem Fritzem. Shelton vyhrál první set 6-4, ten druhý zase Fritz získal 6-2 a tak za malou chvíli začne třetí sada. A ještě jedno průběžné finálové utkání vám nabídneme. V Londýně hrají ženy na trávě. Dona Vekičová z Chorvatska porazila, nebo respektive vyhrála zatím první set nad Britkou Raducanovou a to jednoznačně 6-0. V tom druhém je to zatím 1-1.

Po skupině Bastille zase stručné informace ze světa Formule 1. 17 kol z velké ceny Španělska už je odjeto a po prvních zastávkách v boxech se pořadí v čele nemění. Stále vede vítěz kvalifikace George Russell z Mercedesu, za ním Lewis Hamilton z Ferrari, na třetím místě aktuální lídr šampionátu Formule 1 Andrea Kimi Antonelli. Další informace zase po zprávách.

0: 15 hodin 30 minut. Čas zpráv a Anny Horáčkové.
1: Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Radiožurnál to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že čtyři další zranění Češi jsou v nemocnici a po jednom Čechovi se stále pátrá. Příčina nehody zatím není známá. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizbalah na jižním předměstí Bejrutu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Yisraela Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizbalahu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Šítské hnutí podle izraelské armády už dřív útočilo na sever Izraele. A přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Hnízdí tam třeba vír velký a taky druh sovy kulíšek nejmenší. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Heltingen-Boschi. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která soutěží prošla z kvalifikace. Česká hráčka se do finále dostala poprvé od vítězství na Wimbledonu před 2 lety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Loktem a také před Šmejkalkou. Nejdříve ale dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou neprůjezdná. Na 60,5 kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Dá se to objet přes Chlumec a pokračovat dál po souběžné silnici. Zpět se napojíte na 42. kilometru. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 75. kilometru se zastavíte. Následná fronta se vleče až na 69. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody dvou osobních aut z levého pruhu, kolona se tak pomalu rozjíždí. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Divišov. Na 30. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se popojíždí až na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou mezi Benešovem a Mračí a silnější provoz trvá také dál před Senohraby, tam je to na 10 minut. Další zelený vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, k tomu se ochladí na 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví déšť, k večeru už pak bude ustávat srážek i oblačnosti. A teploty v pondělí od 17 do 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříte i 24. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Zhruba jedna třetina velké ceny katalánská Formule 1 je za námi a všema deseti by tenhle výsledek určitě bral Lewis Hamilton, který krouží na druhém místě a útočí tak na třetí umístění na pódiu v řadě. Pilot Ferrari aktuálně druhý o 2 sekundy za vedoucím Georgem Russellem z Mercedesu. Stále tak platí pořadí, které určila sobotní kvalifikace. Russell vyhrál před Hamiltonem a Antonellim a právě tahle trojička po 24 odjetých kolech se stále vyhřívá na těch třech nejvyšších pozicích. Za nimi z McLarenu Lando Norris na čtvrtém místě, pátý je Max Verstappen, 4-násobný mistr světa s Red Bullem a kousek za ním z Ferrari na 6. pozici jedoucí Charles Leclerc. Zahrajeme si Johna Lennona, pak si představíme další z týmů, který startuje na fotbalové mistrovství světa a půjde o Austrálii.

0: John Lennon solo, jinak samozřejmě proslavený jako hudebník, kytarista, zpěvák skupiny Beatles, dohrál v 15 hodin na 40 minut na radiožurnálu Sport, kde pokračujeme v představování týmů, které soutěží na aktuálním mistrovství světa, které se hraje na severoamerickém kontinentu. Podíváme se na dva celky, které zažily dnes premiéru na řadě Austrálie, která možná překvapivě pro někoho vyhrála nad Tureckem 2-0, a zařídil to fotbalista s poetickým a pro Čechy velmi zábavným příjmením Iran Kunda, který dal vítězný gól. Ve sportovní encyklopedii pokračuje Karel Schamberger. Hezký den.
1: Dobrý den. Navzdory gólu a svému příjmení, ale má Iran Kunda do pozice nejslavnějšího australského fotbalisty daleko. Tak schválně, když se řekne Austrálie, který fotbalista se vám vybaví?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Mohl by to být, nebo možná i měl by to být Tim Cahill. Kvůli nejjednoduššímu přesunu jsou nejslavnější Australani ti, kteří se prosadili v Anglii. A Cahill byl nejlepší z trojice velkých men na přelomu století a krátce po něm. Těmi dalšími byli proslavení borci Leeds United z jeho zářné éry, obránce Harry Kewell a útočník Mark Viduka. Na této generaci stál dlouho největší úspěch Australanů. Postup do osmifinále mistrovství světa 2006. Až na posledním šampionátu tohle vyrovnali.
1: Má současná generace na to samé? Podle úvodního vítězství na Tureckém možná ano. Zároveň je ale nutné říct, že velké hvězdy byste v týmu na tomto šampionátu hledali opravdu složitě.
0: Opět jsou v převážně anglicky mluvících zemích, třeba Iran Kunda hraje za Watford v Anglii, útočník Ture za Norwich a třeba obránce Italiano navzdory svému jménu kope v rakouském Štýrském Hradci.
1: Austrálie nikdy dál než v osmifinále mistrovství světa nebyla a aby se tam dostala i letos, musí kromě postupu ze skupiny zvládnout ještě jeden vyřazovací zápas.
0: To je logické, protože na tomhle šampionátu startuje v historii nejvíce zemí. A Austrálii ve sportovní encyklopedii jsme si teď představili s Karlem Schambergerem, který se později bude také soustředit na Formuli 1, tak třeba i o tom si popovídáme v následujících minutách či hodinách. Prozatím díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Já posílám Shinedown.

0: poznání zajímavější je velká cena Formule 1, která se jede ve Španělsku, konkrétně na okruhu u Barcelony po 31 kolech, tedy zhruba v polovině závodu. Stále vede George Russell před Kimim Antonellim už teď v tuhle chvíli, protože Hamilton zajel ke svým mechanikům. Hned dovysvětlím, co je ale zajímavé, mezi Russellem a Antonellim aktuálně 0,7 sekundy rozdílu a tihle dva jezdci jsou na stejných strategiích, takže se dá očekávat docela zajímavý souboj. Připomínám, Antonelli vede světový šampionát, a to s výrazným náskokem před Lewisem Hamiltonem a právě svým stájovým kolegou Georgem Russellem. Aktuálně už je to jenom 0,5 sekundy, 0,5 celkem, takže je dost možné, že Kimi Antonelli za malou chvíli třeba se stane novým lídrem závodu. Co je ale o poznání zajímavější, je strategie Lewise Hamiltona. Ten oproti svým soupeřům pravděpodobně zvolí strategii zastávek 3 svých mechaniků oproti 2, což by měli dělat všichni ostatní. A tak v tuhle chvíli se Hamilton z druhé pozice propadl na 5. příčku, nicméně má nejčerstvější pneumatiky a zajíždí suverénně nejrychlejší kola. Před malou chvílí se dostal před svého stájového kolegu Leclerca na 4. pozici a v tuhle chvíli ztrácí na čelo relativně minimum času, nějakých 15 sekund, to znamená, že kdyby všichni před ním znovu zajeli ke svým mechanikům, tak bude Lewis Hamilton na první pozici. Jak to celé dopadne, to vám samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme připomínat dál a dál. Teď je 15 hodin na 47 minut a posíláme skupinu Tears for Fears.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Opět se na radiožurnálu Sport v 15 hodin na 52 minut můžeme podívat na finále tenisových turnajů, které se teď aktuálně hrají na travnatém povrchu. Můžeme začít v Hertogenboši mužským soubojem mezi Polákem Majchřakem a Australanem Deminorem, kde Polák vyhrál první set 6-3 ve svém prvním velkém finále na okruhu ATP, v tom druhém ale ztrácí 2-4. Přesun do Německa, Stuttgart finále mezi Američany Sheltonem a Fritzem dospělo do třetí sady. V ní je to také vyrovnané 4-4 a 15-15. Servíruje Fritz a ještě naskok do Londýna, tam ve finále ženského turnaje Dona Vekičová získala první set nad Britkou Raducanovou 6-0, v tom druhém ztrácí ale 3-5. Pokud jde o finále žen v Hertogenboši, tak tam měla nastoupit Barbora Krejčíková proti Američance Montgomeryové, ale kvůli nemoci do zápasu vůbec nenastoupila.

0: Píseň Keep on Moving od Jake Baga dozněla na radiožurnálu Sport a hezky nám přiblížila čas, kdy se na radiožurnálu Sport opět trochu podrobněji podíváme na velkou cenu Španělska Formule 1, která má totiž po 38 kolech nového lídra, jejím Lewis Hamilton z Ferrari, jezdec, který pravděpodobně zvolil strategii jinou, odlišnou od pilotů Mercedesu Russella s Antonellim, kteří by jinak pravděpodobně možná útočili na další takzvaný závodní double. V tuhle chvíli Hamilton vede, a to s celkem významným náskokem před Leclerkem, svým stávým kolegou z italského týmu, a právě dvojicí Russell Antonelli. Ano, v tuhle chvíli ještě jednou bude muset ke svým mechanikům, protože jeho pneumatiky nevydrží až do konce, protože ještě nějakých 25 kol se určitě jede, možná trochu více, ale zároveň to znamená, že pro absolutní poslední kola velké ceny Španělska bude mít Lewis Hamilton mnohem čerstvější pneumatiky a v kombinaci už s tím lehčím autem, připomínám, že se ve Formule 1 netankuje, takže vozy startují těžké a postupně se zlehčují, jak se blíží konec závodu, tak by to Hamilton mohl mít opravdu velice solidně rozehrané. Nechme se překvapit, jak to celé dopadne. Každopádně teď po 39 kolech vede Lewis Hamilton o 14 sekund před Charlesem Leclerkem, tedy v tuhle chvíli první dvě místa patří vozům Ferrari, pak druhá, třetí a čtvrtá příčka patří vozům Mercedes, pátý je Lando Norris z McLarenu, šestý Max Verstappen z Red Bullu. Dál budeme samozřejmě sledovat vývoj velké ceny Španělska na radiožurnálu Sport, stejně jako budeme relativně za chvíli sledovat třeba atletický závod Zlatá tretra.
1: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
2: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
3: Poslední dvě překážky pár, ale dotahuje Holové. Nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat fotofinish, protože Holové zaškobrtl na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
2: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička.
1: A tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
3: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů. Nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
2: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
1: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
2: A o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
0: No a ještě jednou se před zprávami můžeme zase na dálku vydat do Španělska. 41 kol odjeto z velké ceny právě na okruhu u Barcelony a v tuhle chvíli vyhlášený takzvaný virtuální safety car. Všechny vozy musí držet předepsanou rychlost a nejedou naplno, a to z toho důvodu, že Fernando Alonso odstavil svůj Aston Martin u trati, a tak je dost možné, že vyjede opravdu i zpomalovací vůz, který hodně zamíchá taktikou.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
6: Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Kanoista Martin Fuchsa na evropském šampionátu v Portugalsku ovládl závod na 500 metrů. S kolonou počítejte na D11 z Hradce Králové do Prahy od 66. kilometru. A počasí zítra čekejte polojasno, postupně i oblačno a na severovýchodě výjimečně zaprší. Teploty zítra až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
7: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
8: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést k okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
9: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: Hnutí ANO by v květnu vyhrálo volby do poslanecké sněmovny. Jak ukazuje průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, ANO by získalo 31,5% hlasů. Jeho podpora by tak oproti dubnu mírně klesla. O druhé místo by se dělila ODS se Starosty. Schodně by dostali 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10% hlasů a do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se ve druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 dospělých. Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začne večer v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl.
10: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo.
6: Koncert začne v 19 hodin a vstupenky si ještě dají pořídit.
11: Sport. Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa v Severní Americe remízou 1-1 s Marokem. Haiti prohrálo se Skotskem 0-1 a Austrálie porazila Turecko 2-0. Dnes v noci českého času šampionát pokračuje postupně těmito zápasy. Od 19 hodin Německo Curaçao, od 22 Nizozemsko Japonsko, v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko Tunisko. Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na 500. Olympijský šampion z Paříže si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak všechny předjel.
12: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
11: Na 500 vybojoval medaily taky debl kajak Jakub Špicar, Daniel Havel v Montemoru získal bronz.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Průjezdná D11 u Chlumce nad Cidlinou a nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou. Dálnice D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy je za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou už průjezdná. Na 60,5 kilometru už se podařilo obnovit provoz a kolona ze 66. kilometru se tak bude dávat do pohybu. Už se nevyplatí sjíždět na Nové Město, zůstaňte proto na dálnici. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Vltavou. Na 11. kilometru řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel, v místě se zdržíte pouze krátce. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru se zpomaluje, nesouvisle budete popojíždět až na 24. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut. A na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až do omezení na 111. kilometr, zdržení je asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru už pak bude ustávat srážek a ubývat oblačnosti. Teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: 16 hodin a 6 minut, k tomu známe vítěze tradičního závodu 24 hodin Le Mans. Ve Francii se raduje posádka Toyoty s číslem 7 ve spložení Mike Conway, Kamui Kobayashi a Nick DeVries. Kobayashi jako poslední seděl za volantem svého vozu a vychutná si tak svůj druhý triumf v kariéře. Tenhle jezdec bodoval a také závodil ve Formuli 1, je mu téměř 40 let, ale i nadále zůstává tedy velice platným závodníkem ve vytrvalostních závodech. Pokud jde o tu, řekněme, nejprestižnější soutěž motoristickou Formuli 1, tak tam je to velmi zajímavé. Do čela se totiž dostal Lewis Hamilton a i když má za sebou o jednu zastávku v boxech více než jeho pronásledovatelé George Russell a Kimi Antonelli, tedy dvojička z Mercedesu, tak platí, že je stále Hamilton i s pomocí takzvaného virtuálního safety caru na prvním místě v tuhle chvíli o 4,5 sekundy před druhým Russellem, ale zároveň je také vyšetřován za potenciální porušení pravidel v době, kdy byly vyvěšeny žluté vlajky, z čehož by mohla teoreticky vycházet nějaká penalizace, pakliže by byla třeba 5-sekundová, potřeboval by Lewis Hamilton právě o tuhle časovou jednotku porazit druhého Russella. Aktuálně vede o 4,6 desetiny sekundy. 16 hodin a 7 minut, zahrajeme si kapelu Rooney.
13: Radiožurnál Sport
2: a David Prouza.

0: 16:11 je na Radiožurnálu Sport opět čas připomenout úspěchy rychlostního kanoisty Martina Fuchsy, který na mistrovství Evropy v Portugalsku ovládl po kilometru také závod na 500 metrů, získal tak jubilejní 15. zlatou kontinentální medaili. No a po závodě v Montemoru v Portugalsku s ním mluvil náš reportér Adam Kodet.
1: Martina, druhé zlato tady v Portugalsku. U vás ty závody vypadají tak jednoduše skoro, že stačí na konci čtyřikrát zabrat a najednou jste v čele. Jak to děláte?
2: Čím větší dřina za tím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přízový se hodí ke mně. Prostě makám na těch trénincích a doufám, že pak v těch závodech to bude nést ovoce. A jak jsme mohli vidět, tak to ovoce nese. Já doufám, že to ještě chvíli potrvá a bude to tak nějakou dobu. Jo, tak jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
1: Po čtvrté se stalo, že jste na mistrovství Evropy mistrem jak na tisícovce, tak na pětistovce, to už je opravdu dominance.
2: No, děkuju za to. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale to je jedno. Já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je prostě neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a zase říkám, zase znova jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem prostě nejrychlejší na světě. Teďka teda v Evropě.
1: Říká Martin Fuchsa, teď už dvojnásobný čerstvý mistr Evropy z portugalského Montemoru. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Spolupráce Stinga a Erika Kleptna dozněla na radiožurnálu Sport 16 hodin a 18 minut v době, kdy velká cena španělská Formule 1 poskočila už do 54. kola z celkových 66. V čele velké ceny stále Lewis Hamilton z Ferrari a v tuhle chvíli velmi blízko svému prvnímu triumfu právě v barvách italské stáje, protože vede Hamilton před Georgem Russellem o 10 sekund, skoro 10,5 sekundy navíc na Russella, tedy jezdce Mercedesu, útočí vytrvale jeho stájový kolega a lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli, mezi Russellem a Antonellim aktuálně 9 desetin sekundy. Lewis Hamilton přišel do Ferrari v minulé sezóně, která, přiznejme si, nebyla ideální. Významným způsobem prohrával s Charlesem Leclercem, ale v tomhle roce se Hamilton dokázal vschopit, nakopl se ke skvělým výkonům, dvakrát za sebou byl druhý. Teď ještě tohle umístění z předcházejících závodů v Kanadě a v Monaku může vyšperkovat, vylepšit a připsat si tady první triumf v barvách Ferrari, což je, řekl bych, takovým velkým snem skoro každého závodníka, který vstoupí do Formule 1. 55 kol odjeto, ještě 11 zbývá, v čele Lewis Hamilton z Ferrari o 11 sekund před Georgem Russellem z Mercedesu, který zhruba o sekundu stále hájí druhou příčku před svým stájovým kolegou Antonellim.

16 hodin 23 minut americký tenista Ben Shelton ovládl turnaj, který se hraje na trávě ve Stuttgartu. Ve finále porazil Kryana Taylora Fritze 2-1 na sety. V semifinále, připomínám, přemohl ve třech tiebreakcích českého reprezentanta Jiřího Lehečku. Shelton už titul má. Jak to dopadne v Hertongeboši mezi Polákem Majchřakem a Australanem Deminorem, to se dozvíme až v příštích minutách. Tam se také hraje třetí set, v něm Polák ztrácí 2-3, ale serví a Donna Vekičová je docela blízko svému titulu na turnaji v Londýně. Ve finále s domácí Britkou Raducanovou vyhrála první set 6-0. V tom druhém se hraje tiebreak a Vekičová v něm vede 5-4. Radiožurnál Sport.

0: Po písničce od Lennyho Kravitze I Belong to You na radiožurnálu Sport přidáme také informace z volejbalu, konkrétně z Evropské ligy, kde se utkaly zatím dva neporažené celky, Česko s Dánskem, a českému týmu zatím vyšel vstup do zápasu o Poznání lépe, když ten první set získal poměrem 25-15. V tom druhém je to zatím 1-1.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a aktuality ještě před zprávami v 16:30 musíme přidat také z Formule 1, protože tam 4 kola nebo 5 kol zbývá ještě odjet na okruhu v Barceloně v rámci velké ceny Katalánska a mění se pořadí. Ne na prvním místě, tam zůstává stále 41-letý Lewis Hamilton s vozem Ferrari, útočí na své nejlepší umístění právě od doby, kdy přišel do italského týmu na své první vítězství, vede o 17 sekund, skoro o 18 za malou chvíli. Hamilton jednoznačně nejlepším jezdcem tohoto závodu. Za ním zuří bitva o druhé místo, zatím druhý Kimi Antonelli, lídr šampionátu, jezdec Mercedesu, třetí George Russell, kterého před malou chvílí právě Antonelli předjel v boji o druhou příčku. Jeden z vozů Mercedesu má i mírně poškozené přední křídlo, je otázkou, jak moc se to projeví v boji o pódium. Každopádně v tuhle chvíli stále platí, že Lewis Hamilton bude určitě na prvním místě. V tuhle chvíli Antonelli pouští před sebe George Russella, ale má očividně nějaký technický problém a tak se zdá, že ta jeho série umístění na pódiu skončí v tuhle chvíli. Antonelli za malou chvíli odstaví svůj vůz, vypadne z boje o body, vypadne z tohoto závodu, na prvním místě stále Lewis Hamilton, potom George Russell a na třetím místě aktuálně Lando Norris. Teď zprávy.
2: Radiožurnál je 16:30. A zprávy má Martin Benda.
3: Tři Češi dnes nepřežili srážku plachetnice s velkým katamaránem u chorvatského Splitu. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček s tím, že 4 další zranění Češi jsou v nemocnici a po jednom Čechovi se stále pátra. Příčina nehody není zatím známa. Ukrajinci zaútočili drony na 2 další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti, kde následně začalo hořet, a chemička v Tulské oblasti, potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku Azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Konečné rozhodnutí ale mají až úředníci při pasové kontrole. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas a takzvaný formulář I-94, který se dá po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Na Orlicko-Ústecku přibude další útulna pro turisty, a to už do konce července. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené přímo pod stejnojmenným vrcholem. Zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Uvnitř nové útulny bude místo na přespání, stolek a venku také ohniště.
1: Sport.
3: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan dostane zaplaceno na mistrovství světa, na kterém nebude, jako kdyby na něm pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Artana Spojené státy americké nevpustily do země. Somálsko totiž patří k zemím, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Šmejkalkou a také u Jihlavy. Na D1 z Brna ve směru do Prahy počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Divišov. Na 35. kilometru se brzdí, pomalej se jede nesouvisle až na 24. kilometr, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 107. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na 11. kilometr na konec omezení, zdržení je asi 10 minut. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem dejte pozor u odbočky na Slaný. V křižovatce se tam srazila 2 osobní auta a projíždí se Kyvadlově, zatím bez kolon. Na silnici 35 ze Svitav ve směru do Hradce Králové počítejte se zdržením před Litomyšlí.
5: Je od Litomyšle na Hradec Králové zpoždění asi 4 hodiny, pomalu jedoucí kolona už začíná před Litomyšlí až po Hrušovou.
4: Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz. Poprvé se zastavíte za Benešovem, pomalej se jede před Mrač, další nesouvislá kolona je pak před odbočkou na Čerčany, ta se táhne až k Senohrabům. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju počítejte s komplikacemi za výjezdem na Letnou, stojí tam porouchané osobní auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru už budou srážky ustávat a bude se také vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě to budou i 24 stupně. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Ana Lenka Dusilová dospívala na radiožurnálu Sport 16 hodin 37 minut. V momentě, kdy před několika málo okamžiky skončila velká cena Španělska Formule 1 a z vítězství se raduje, a teď se podržte, Lewis Hamilton s vozem Ferrari, první triumf v italské stáji, celkově 106. pro tuhle legendu, stále závodící v té nejprestižnější motoristické kategorii na světě. Lewis Hamilton porazil skoro o 20 sekund George Russella z Mercedesu a na třetí místě dojel Lando Norris z McLarenu, i proto, že stájový kolega George Russella a lídr šampionátu Kimi Antonelli nedojel kvůli technickým potížím a skončila tak jeho série, kdy zatím v roce 2026 pokaždé stál minimálně na pódiu. Takže vítězem velké ceny Španělska Lewis Hamilton a ve Formuli 1 se poprvé od roku 1968 stalo, aby na stupních vítězů stáli pouze britští závodníci, tedy Hamilton, Russell a Norris.

0: 16 hodin 41 minut, opět se na dálku podíváme na snažení českých volejbalistů, kteří v rámci Evropské ligy nastoupili proti Dánsku. První set vyhráli, a to celkem jednoznačně 25-15, v tom druhém ale ztrácí aktuálně 11-14. A připomenu také to, že Lewis Hamilton se dočkal ve Formuli 1 svého prvního vítězství ve stáji Ferrari, když vyhrál velkou cenu Španělska zhruba o 20 sekund před Georgem Russellem z Mercedesu a třetím Landem Norrisem z McLarenu. A trochu snížil náskok Kimiho Antonelliho v celkovém hodnocení klasifikace, protože Antonelli kvůli technickým problémům tenhle závod na okruhu v Barceloně vůbec nedokončil. Teď na radiožurnálu Sport se zase vydáme v čase směrem dozadu. V seriálu o 50 dílech si připomínáme dobu před 50 lety, kdy fotbalisté Československa mířili za evropským zlatem. Den po dní se přibližujeme finálovému zápasu a teď už se v kalendáři i rozhlasovém archivu dostáváme do 14. června roku 1976.
1: Zemědělci Břeclavského a Znojemského okresu Jižní Moravy začali dnes sklizeň raných brambor. V Šakvicích na Břeclavsku sbírají kolem 70 centů z hektaru.
2: Zmíněné regiony si mohli fotbalisté Československa 14. června roku 1976 prohlédnout z velké výšky. Z pražského letiště totiž mířili ještě jižněji, do jugoslávského Záhřebu, kde si už za dva dny zahrají s velkými favority Holanďany o postup do finále mistrovství Evropy. Ještě večer od 20.15 je čeká trénink na zápasovém stadionu pro 60 tisíc diváků. Nizozemci se budou na stejném místě a v tu samou dobu připravovat zítra. Na rozdíl od minulých deštivých dní je v dějišti závěrečného turnaje slunečné počasí a dobrá je také nálada v československé výpravě. Podle předpisů si každý tým bere na šampionát dvě různě barevné sady dresů. Ty československé pro hráče v poli jsou bílé a červené s našitými čísly. Podle nich jste mimochodem v té době spolehlivě poznali i posty, na kterých fotbalisté nastupovali. Dvojku až pětku mívali obránci, vyšší čísla do jedenáctky pak záložníci a útočníci. Tak konkrétně s desítkou hrál Masný, s jedenáctkou Nehoda a třeba osmičku neměl, tak jako v Bohemians Antonín Panenka, ale nosil ji Josef Móder, záložník Lokomotivy Košice.
3: Myslím, že první zápas za národák jsem mal desít.
2: V národním týmu debitoval ve 72. zatímco Panenka až v dalším roce, a tak mohl Móder i dřív dosáhnout na svou oblíbenou osmičku. Sice už předtím nosíval i desítku či desinu, jak říká. Se stejným číslem hrál totiž jeho velký vzor, slavný budapešský rodák Ferenc Puškáč, reprezentant Maďarska i Španělska, velká hvězda Realu Madrid z přelomu 50. a 60. let.
4: Cuando la pelota se pone ya en marcha, puso Puškáč.
2: Ale byl hodně rád, když mohl sáhnout po osmičce.
3: Oni věděli, že trpím na osmičku, tak dali mi aj národě, samozřejmě.
4: Fíjate que trio ahí estoy viendo a Del Sol, Di Stefano y Puskar.
3: Každý jako mladý chlapec mali vzory nějaké. A mojím vzorom byl Puskáš, maďarský reprezentant, lebo to južné Slovensko, maďarská oblast, a já maďarský hovorím tiež, aj školy mám síce slovenské, ale... A on má Real Madrid, mohol som mať 10-12 rokov vtedy, keď bol najvyšší slávy a desinu mal číslo. A toto som začal, lebo som posavol, bol taký typ, jak on obojnohý a tak ďalej. Takže tam a potom už v prvej lige u nás len osmičku som dal všade.
2: Vyprávěl Josef Móder. Jeho nejhvězdnější chvíle v národním týmu zřejmě přišly ve čtvrtfinále. V našem seriálu už jsme si připomínali jeho 3 góly Sovětskému svazu na jaře roku 1976. I díky nim pak mohlo hrát Československo o zlato na mistrovství Evropy. Ale přestože o Módera byl v zahraničí velký zájem, cestu svého vzoru napodobit nemohl. Kritéria pro odchod na západ byla u nás za socialistického režimu přísná, prakticky jen pro zasloužilé reprezentanty v podstatě po kariéře.
3: V Belehradě na letisku jsem dostal ponuku od pana Bernabaua, majitele Realu Madrid. Na jeho otázku jsem odpověděl, od zajtra můžeme jít. A pan docent Navara byl technický vedoucí.

0: Po skupině Rolling Stones si na radiožurnálu Sport můžeme opět připomenout, že fotbalové mistrovství světa nám ještě dnes nabídne celkem dva zápasy. Fotbalisté Curaçao čeká debut na šampionátu, utkají se s Německem. To utkání začne v 19 hodin a tady na téhle stanici vám ho nabídneme víceméně v přímém přenosu. V 10 hodin večer pak Nizozemsko nastoupí proti Japonsku. I tenhle duel v častých reportážních vstupech na radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport.
0: A dál sledujeme také snažení českých volejbalistů v rámci Evropské ligy. Hrají s Dánskem, získali první set a to celkem jednoznačně 25-15. V tom druhém ztráceli už o několik bodů, teď se dotáhli na rozdíl 3, prohrávají 17-20 a čeká je servis, ale stále to ještě mají ve svých rukou dobře rozehrané. Připomínám, že oba týmy, jak Česko, tak Dánsko, ještě na tom turnaji v rámci Evropské ligy nepoznali porážku.

0: Rádi na Radiožurnálu Sport připomínáme a opakujeme informace o českých úspěších a teď něco takového právě uděláme. Po kilometru totiž triumfoval na mistrovství Evropy v rychlostní kanuistice Martin Fuchsa také na pětistovce a získal tak 15. zlatou medaili právě z evropských šampionátů a nakonec svojí druhou tedy na tom aktuálním. Plus k tomu ještě na pětistovce v debl kajaku uspěli Jakub Špicar s Danielem Havlem, kteří v portugalském Montermoru získali bronzové medaile.
1: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
2: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
3: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
1: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
2: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pak se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
4: Je to obrovská příležitost pro všechny hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál ze skupiny.
1: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Martin Benda a zprávy. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Ozbrojené síly Velké Británie v Lamaňském průlivu zadržely tanker ruské stínové flotily. Fotbalisté Německa vstoupí do mistrovství světa zápasem s Curaçaem. Na nehodu pozor na D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Britská armáda v teritoriálních vodách země zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamaňským průlivem, informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
4: Během šestihodinové operace vstoupili na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozália Machartová, Radiožurnál.
2: Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor, informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý předseda první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Otevření centra je plánované na podzim roku 2027. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun. Pokračuje náměstek pražského primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Rekonstruujeme historickou vinohradskou vodárnu, dvě zemní sila, z nichž jedno se stane tou expozicí, druhé vodní silo bude znovu zapojeno do zásobování Prahy vodou. Zároveň se opraví samozřejmě vodárenská věž, kde bude část té expozice.
6: Sport. Fotbalisty Německa čeká v Houstonu první utkání na mistrovství světa proti Curaçao. Němci nastoupí proti nejmenší zemi na šampionátu v 19 hodin českého času. Bude to taky souboj nejstaršího a nejmladšího trenéra na turnaji. Curaçao vede 78letý Dick Advokát. Německo koučuje o 40 let mladší Julian Nagelsmann.
7: I love my job, but,
8: Svoji práci miluju, ale doufám, že v jeho věku budu mít jiné věci na práci. Ale Dick Advokát je skvělý člověk a trenér. V Curaçao odvádí skvělou práci. Dostal ho poprvé v historii na světový šampionát. Před utkáním se pozdravíme, pak nastane boj a po zápase budeme zase kamarádi.
6: Ve 22 hodin se proti sobě postaví Nizozemsko a Japonsko. Zítra v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru, který drží sérii 19 zápasů bez porážky. O 3 hodiny později se utkají Švédsko a Tunisko. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídne ze všech utkání reportážní vstupy.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Zruče nad Sázavou a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se srazila 3 osobní auta v levém pruhu. Tvoří se kolona, zdržíte se asi 20 minut. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje. Roztrhaná kolona pokračuje až na 24. kilometr. Celý úsek pojedete asi půl hodiny. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na 37. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s komplikacemi u odbočky na Slaný a Mělník. V křižovatce se tam srazila 2 osobní auta a projíždí se Kyvadlově, zdržíte se krátce z obou stran. A v Praze v Blance regulují provoz ve směru na Troju. Za výjezdem na Letnou stojí osobní auto v pravém pruhu, regulují už také vjezdy do Strahovského tunelu a také do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru budou potom ustávat. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy.
10: Hezké odpoledne, zdraví vás, nedělní vysílání radiožurnálu Sport je neděle 14. června 17 hodin a 6 minut. V hlavní zpravodajské relaci jste slyšeli o tom, co vás čeká z hlediska vysílání fotbalového mistrovství světa dnes a samozřejmě také zítra v ranních hodinách. Já teď připomenu relativně stále aktuální informaci a to, že velkou cenu Španělska Formule 1 ovládl Lewis Hamilton. Britský závodník tak dosáhl na první triumf v barvách Ferrari a stý šestý v kariéře. Navíc stáhl z druhého místa celkem solidně náskok Kimiho Antonelliho v celkové klasifikaci na 41 bodů. Antonelli totiž kvůli technickým problémům závod nedokončil. Druhý za Hamiltonem o 20 sekund skončil také Brit George Russell a rovněž závodník z Velké Británie Lando Norris z McLarenu obsadil třetí příčku. A tak se poprvé od roku 1968 stalo, že nastupních vítězů stáli pouze britští závodníci. 17 hodin a 7 minut k tomu startuje hodin, kde věnujeme většinu příspěvků fotbalovému mistrovství světa a uděláme to poprvé po písni od YouTube. Hezký poslech.
7: Radiožurnál Sport
0: a David Prouza.

0: Skupina YouTube dohrává v našem vysílání a my se teď zaměříme podrobněji v této hodině na fotbalový světový šampionát, který se hraje na severoamerickém kontinentu, konkrétně ve Spojených státech, v Kanadě a také v Mexiku. Čeští fotbalisté, ti se chystají na čtvrteční zápas na šampionátu, a to proti Jihoafrické republice. Na trénink zamíříme za našimi reportéry už za chvíli. Tentokrát Češi budou hrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili řadu lidí, například rozhodčího nebo třeba členy výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet i některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska nebo z Maroka. Jak v současné atmosféře do USA cestovat a jak se tam vyhnout problémům, to zjišťoval v dalším zápisníku náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
2: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co tu budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Je dobré mít po ruce zpáteční letenku a nebuďte překvapení, ani nemějte strach, když vás pošlou ještě na druhotnou kontrolu. Zůstaňte v klidu. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
1: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
2: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. K tomu nepotřebuje zvláštní povolení. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Nemáte taková práva jako Američan. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
1: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatelských měst šampionátu.
2: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. Vím, že to lidi dělat nechtějí, aby ho nestratili, tak alespoň kopii. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Věřte nebo ne, kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
1: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ani dnes vás neochudíme o přímé přenosy nebo časté reportážní vstupy z fotbalového mistrovství světa. V 19 hodin, tedy zhruba za 2 hodinky, Německo nastoupí proti debutantovi na turnaji Curaçao a v 10 večer pak se Nizozemsko utká s Japonskem. Pokud jde o české fotbalisty, tak ti se chystají na čtvrteční zápas na světovém šampionátu. Jejich soupeřem bude v Atlantě Jihoafrická republika. Aktuálně český národní tým trénuje a právě na tom tréninku nechybí ani Mirko Vasič. Tak hezký den, hezké dopoledne do Dallasu.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Když se člověk podívá na předpověď počasí, tak to většinou v Dallasu vypadá pořád stejně. Okolo 30, 32, sluníčko a tak dále. Ale i občas dešťové přehánky do toho můžou zasáhnout. Miro, tak popiš vlastně, co se aktuálně děje v Dallasu, nebo tedy v Mansfieldu.
1: No, já bych k tomu přidal ještě slovo prádelna, tady s tou vlhkostí, ale tentokrát je to dopoledne, tady texaského času trochu jiné, protože z ničeho nic se přihnaly mraky a začalo pršet, foukat a je tady docela zima, takže možná dnes se fotbalisté na trénink trochu přioblečou. Zatím jsou ještě schovaní tady na krásném stadionu v Mansfieldu v kabině, ale už třeba asistenti Jan Rezek, Jaroslav Plašil a Jan Suchopárek tak už tady roznášejí pomůcky, připravují hřiště na různá cvičení. Prostě bude to v plném proudu a tentokrát to nebude pod pálivým sluncem v horku, ale bude to v trochu chladnějším počasí a s deštěm, ale myslím, že to možná i fotbalisti přivítají po tom, co tady všechno zažili.
0: No já bych si troufu tvrdit, že určitě, protože třeba na rozdíl od tenistů v německém Berlíně, kde se stále nedohrála kvalifikace kvůli dešti, tak ve fotbale se dá celkem v pohodě aplikovat i v tomhletom počasí. Miro, čeští fotbalisté po tom prvním zápase a přesunu zpátky do základny, tak měli úplně volný den, pokud jde o sobotu. Tak popiš možná posluchačům radiožurnálu Sport, jak vlastně vypadá takový kompletně volný den na mistrovství světa.
1: No nemusíte dělat nic, můžete spát, mluvil o tom i asistent trenéra Jan Rezek, no a fotbalisté si zase udělali společnou akci, tak jako byli na New York Yankees na baseballu na začátku toho přípravného kempu tady v Americe, ještě před mistrovstvím světa, no tak teď tady zase českou reprezentaci pozval zastupitelstvo nebo vedení města Fort Worth, tak je pozvali na rodeo. A to do takové čtvrti, která se jmenuje Stockyards Fort Worth. Stockyard, to je vlastně ohrada pro dobytek, teď mi trochu vypadlo to první slovo v první chvíli. Ano, ohrada pro dobytek a ono to má velkou souvislost, skutečně to je taková čtvrť historická, chce se mi říct i chráněná, kde to je Texas se vším všudy. Tam potkáváte lidi v kloboucích, klasické kovbojské boty, spousta barů, restaurací, no a mimo jiné také hala na rodeo. Kam zašli tedy čeští fotbalisté a jak říkal i Michal Sadílek před malou chvilkou, tak to byl opravdu velký zážitek, protože na tohle normálně nenarazíte v Česku a málo taky v Evropě a v takovémhle měřítku, takovýhle pravý Texas, prostě nikde jinde nezažijete.
0: No, věřme, že rodeo zažijí fotbalisté Jihoafrické republiky ve čtvrtek v zápase právě s českým národním týmem. Kdyby si měl ty říct svá očekávání od toho zápasu s ohledem na to, co jsme měli možnost vidět, ať už utkání tedy Čechů s Korejci, tak předtím Jihoafričanů s Mexikem, tak jak velké či malé šance dáváš, Miro, českému týmu?
1: No, šance by měly být velké nebo větší rozhodně než třeba v utkání s Jižní Koreou, kde to českému týmu zas úplně tak nešlapalo, hlavně pokud jde o ofenzivu, ale to je dlouhodobější problém. A teď třeba Michal Sadílek také znovu přiznával i s odstupem nějakých 3 dnů, že prostě s Koreou to dopředu nešlapalo a že reprezentace se musí výrazně zlepšit, ona se musí připravit na trochu jiný zápas. protože jižní Afrika nebo Jihoafrická republika, kdo viděl to utkání s Mexikem, tak ti to do toho šlapali pěkně od podlahy. Je to trošku takový jednodušší styl, než hráli Korejci, kteří se snaží hodně držet balón. To Jihoafričani, ty naopak se snaží butít rychle dopředu, anebo prostě spolehlivě bránit, ale taky ty jejich ofenzivní věci neměly žádnou, nebyla tam úplně ta, jak se říká, moderně kvalita, byla to spíš taková nekvalita chvílemi, takže šance tam rozhodně jsou a bude se hrát na krásném stadionu v Atlantě, pravděpodobně se zavřenou střechou. To je taky neskutečný stadion, který zažijí tedy teď čeští fotbalisté, no a asi jsou rádi, že to je v podobných podmínkách, jako jsou v Dallasu. Atlanta zase není tak daleko.
0: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport Mirko Vasič, jeden ze tří reportérů, kteří pokrývají právě fotbalové mistrovství světa. Zmínil se, že ten stadion v Atlantě se dá zavřít. Nedávno, když já jsem měl možnost být na Roland Garros a hrálo se třeba pod střechou, tak přeci jenom některé věci jsou trochu pro tenisty jinačí. Ten balon jinak zní, najednou tam není vítr, trochu se musí přizpůsobit třeba i oči tomu, jak ten balónek mizí v pozadí při nadhozu a tak dále a tak dále. Jsou nějaké věci, které jsou třeba rozdílné v momentě, kdy hrajete fotbal venku a fotbal na stadionu se střechou?
1: No, já bych ti na tohle rád odpověděl, ale já jsem nikdy na takhle velkém stadionu pod střechou nehrál, ale samozřejmě to vnímání toho prostoru asi může být jiné, ale ten stadion je tak obrovský, že by s tím neměl být žádný problém, bude asi ještě ke všemu klimatizovaný, s tím si také umějí pohrát, tady v Americe oni umí tyhle sportovní velkostavby, jsou většinou technologicky náročné. Zvládají to, myslím si, že to zjistíme až od fotbalistů, až si zatrénují, případně po zápase, doufejme, že vítězném zápase, protože jinak by byly postupové šance už asi velmi malé. Takže to zjistíme až od samotných fotbalistů.
0: Říká Mirko Vasič, stadion tedy v Atlantě, kde se bude hrát zápas Česko-Jihoafrická republika, má střechu. Tréninkové centrum v Mansfieldu střechu nemá. Z toho, co si Miro říkal na začátku, tak usuzuji, že fotbalisté stále ještě nevyběhli. Je to tak?
1: Nevyběhli, stále jsou schovaní, teď třeba masér Eduard Poustka oblíží, jak to vypadá venku. Jediní, kteří se pohybují stále tady po trávníku, tak jsou asistenti trenéra a stále připravují různá cvičení, ovšem na fotbalisty doteď čekají marně.
0: A tak si třeba na to, jak to vypadá na tréninku v Mansfieldu v Dallasu, počkáme. Po zprávách v tuhle chvíli jsme si povídali s jedním z reportérů radiožurnálu Sport, kteří pokrývají mistrovství světa na severoamerické kontinentu, Mirko Vasičem. Miro, díky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Nápodobně naslyšenou.

0: Ostrava přivítá 16. června nejprestižnější český atletický meeting.
1: Na 65. ročník Zlaté tretry dorazí opět hvězdy světové atletiky a fanoušky budou ze sedadel zvedat nervy drásající souboje.
2: Poslední dvě překážky, ale dotahuje Holové, nakonec toho bude velké drama a bude muset asi rozhodovat foto finish, jo, protože Holovej zašlo brzo na poslední překážce a nakonec Bert měl velmi silný závěr.
1: Na stadionu ve Vítkovicích se opět ukáže domácí špička
0: a tleskat budou diváci i elitním atletům z různých koutů světa.
2: Teď Armand Duplantis 6.13 a poprvé překonává Armand Duplantis bez problémů nový rekord meetingu, to byl parádní skok.
1: Hlavní hvězdou letošního ročníku bude výjimečný americký sprinter Lyles. Osminásobný mistr světa poběží netradiční závod na 150 metrů.
0: V Ostravě budou v úterý 16. června i naši reportéři.
1: A o nic podstatného tak nepřijdete.
0: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 17:30. Martin Benda a zprávy.
5: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Proti dubnu podpora hnutí mírně klesla, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%, na třetím místě jsou Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo 1000 respondentů. Je světový den dárců krve, transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu.
0: Sport.
5: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozu Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu, aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu, suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na dopolední stříbro z časovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Lokte a kolo a zdržení před Šmejkalkou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kutnou horu. Na 63. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se jede až na 58. kilometr, tam odklízejí následky nehody v levém pruhu, zdržíte se asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou směrem do Prahy, počítejte se silným provozem za sjezdem na Divišov, mezi 38. a 24. kilometrem naberete asi 20 minut navíc. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou řeší nehodu dvou osobních aut u odbočky na Slaný, křižovatkou se projíždí Kivadlově. Na tahu 20 z Písku směrem do Nepomuku opatrně před nájezdem na dálnici D4. Zasahují tam u nehody osobního auta a tvoří se kratší kolona. A na silnici 446 mezi Hanušovicemi a Šumperkem dejte pozor za Bratrušovem. Na vozovce se tam pohybuje pravděpodobně opilý chodec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky a k večeru už budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.

Skupina Hooters doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalové informace teď trochu naředíme tenisovými. Kamil Majchřak, tenista z Polska, získal svůj první titul na okruhu ATP v kariéře. V Hertongeboši v Nizozemsku porazil ve finále na travnatém povrchu Alexe De Minora z Austrálie 7-6 v rozhodující třetí sadě. V Hertongeboši se mělo hrát také ženské finále i s účastí Barbory Krejčíkové, ta se ale z tohoto zápasu odhlásila, respektive do něj nenastoupila, a to z důvodu nemoci, a tak vítězství slaví kvalifikantka Američanka Montgomeryová. Věřme, že onemocnění Barbory Krejčíkové není nijak výrazné a že se bude moct zapojit do dalších přípravných turnajů před blížícím se Wimbledonem. Pokud jde o fotbal, tak za malou chvíli se ještě jednou podíváme na neúplně ideální vstup Brazilců do světového šampionátu.

0: 17 hodin 41 minut čeští volejbalisté dál bojují v rámci turnaje Evropské ligy s Dánskem v Jihlavě, ale prohrávají 1-2 na sety a 1-2 v sadě čtvrté. Připomínám, že jde o souboj zatím dvou neporažených celků, ale v tuhle chvíli dánská reprezentace o poznání blíže i k tomu, aby v téhle sérii pokračovala. Naopak ta šňůra by se mohla přetrhnout v případě českých hráčů. Nicméně stále ještě to mají ve svých rukou a třeba se dočkáme obratu v tomhle utkání.
1: Radiožurnál Sport.
0: Teď ale pokračujeme ve fotbalovém tématu. Do mistrovství světa už vstoupil i historicky nejúspěšnější národní tým. Brazílie ale v New Jersey jenom remizovala s Marokem 1-1 a pokud chce zvednout trofej pro šampiony po šesté, bude se určitě muset hodně zlepšit. Shodují se na tom jak hráči, tak také trenér.
2: Cítil jsem, že tým byl trochu nervózní, nehráli jsme dobře. Chyběla nám vyrovnanost, balanc, ale nesmíme ztrácet sebevědomí.
3: Prohlásil Ital Carlo Ancelotti, první zahraniční trenér v historii Brazílie. V jedné z odpovědí na kritické dotazy slíbil, že se hra týmu do příštího zápasu zlepší a taky dodal.
2: Mistrovství světa nevyhrává první zápas.
3: Možná tím Ancelotti narážel na světový šampionát před 4 lety v Kataru. Triumfovali Argentinci, ale vzpomínáte na jejich úvodní utkání na turnaji? Argentina tehdy se Saudskou Arábií dokonce prohrála, přesto nakonec slavila titul. V podobný osud doufají Brazilci v čele s Viniciusem, který srovnal duel s Marokem na konečných 1-1.
4: Věřím, že dokážu hrát ještě o mnoho lépe. Dal jsem gól, ale technicky jsem nebyl na svých 100%. Všichni se budeme muset zlepšit, abychom měli šanci světový šampionát vyhrát.
3: Řekl hvězdný křídelník Realu Madrid Vinicius. Brazílie naposledy ovládla mistrovství světa v roce 2002. Letos to zkusí dokázat se zkušeným týmem. Základní sestava proti Maroku byla v podání Brazílie na světovém šampionátu nejstarší za poslední 20 let. Věkový průměr se blížil 30. Adam Procházka, Radiožurnál.

Asi nejznámější hit kapely Nazaret Love Hurts doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport, a to v 17 hodin na téměř 48 minut. Ve sportovním prostředí se často najdou opravdu zajímavé příběhy a takové paralely, jako třeba ta ve Formuli 1. Lewis Hamilton zhruba před hodinou a kousek vyhrál svůj první závod v barvách Ferrari, tedy první vítězství v italské stáji. Bylo to ve Španělsku, bylo to v červnu v roce 2026. 30 let předtím to samé udělal Michael Schumacher, kdy také získal své první vítězství v barvách italské stáje ve Španělsku v červnu roku 96 na stejném okruhu v Barceloně. Jestli se Lewis Hamilton nadechne k podobné sérii, jako kdysi Schumacher ve Ferrari, to se nechme překvapit. Každopádně zápletka pro letošní ročník Formule 1 je na světě. Pokud jde o naše fotbalové vysílání, pokračujeme dál v hodince věnované mistrovství světa, o tom, že Německo bude hrát s Curaçaem v 19 hodin a ve 22 se utká Nizozemsko s Japonskem, už jsme mluvili mnohokrát, ale přidám také ty noční zápasy. V jednu ráno, tedy už zítra, nastoupí Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru a ve 4 bude hrát Švédsko s Tuniskem. Všechny tyhle duely nabídneme na radiožurnálu Sport v reportážních vstupech, myslím tedy ty noční, ty dnešní dva večerní, samozřejmě víceméně v přímém přenosu.

0: Písnička Into Deep od Sum 41 vás zcela prokazatelně musí vzít do začátku nultých let. Je to jeden z největších hitů této kapely. Punkrockové pravděpodobně bude nejlepší označení. Označení příštích minut a tématu pro příštích minuty je samozřejmě fotbalové mistrovství světa. Dnes do něj poprvé v historii země vstoupí Curaçao. Bude to zápas proti Německu, odstartuje v 19 hodin českého času. Hrát se bude v Houstonu a právě tam máme také našeho kolegu Františka Typovského. Tak Františku, hezké poledne asi bude nejlepší říci.
1: Ano, je to pořád tedy ještě dopoledne, ale ta 12. už se tady blíží, je v Texasu nebo v Houstonu je o 7 hodin méně než v Česku, takže já domů přeji hezký podvečer.
0: Asi bych to uznal. Františku, z tvého příspěvku o Curaçao bylo znát, že fanoušci této velmi malinké zemičky tak jsou velice vstřícní, srdeční a mají celkem sklony k tomu slavit, i když třeba proto úplně není důvod. Jak to vypadá teď před stadionem, krátce předtím, než by se to utkání mělo rozehrát?
1: Ještě než budu mluvit o fanoušcích Curaçao, tak chci zmínit jednu takovou zajímavost, kterou právě teď vidím. Já stojím zhruba nějakých 200 metrů před obřím 70-tisícovým stadionem, který zrovna zatahuje střechu. Je to docela zajímavé na pohled, klouže ta střecha po takových kolejničkách. To je jenom taková drobnost, která mě na chvilku donutila zastavit a pozorovat tento jev. Co se týče fanoušků, tak ti se zatím zase tolik neprojevují, i protože je opravdu velké dusno a poměrně vedro. Schovávají si to do fanzóny, která z dálky duní. Možná to slyšíte i pod mým hlasem, že se ozývají právě tóny hudební právě odtamtud. Jinak tady na stadion proudí davy lidí, je to namícháno fanoušci Německa, fanoušci Curaçao, řekl bych tak 70-30 procentuálně pro Němce, ale i tak z Curaçao by tady mělo být zhruba nějakých 10% celkové populace. Bavil jsem se s fanoušky včera ve fanfestu v centru města a ti říkají, že tedy zhruba nějakých 15 až 17 tisíc fanoušků z Curaçao by mělo na mistrovství světa dorazit, vzhledem k tomu, že celý tento ostrovní stát má populaci zhruba jako Plzeň, tak je to opravdu hodně výrazné číslo.
0: No, kdyby dorazilo 10% Němců, tak by asi bylo hodně těsno v Texasu. Každopádně, Františku, ty už to trochu nakousil. Velké dusno, vysoké teploty, přesto ale teoreticky by to mohlo být trochu příjemnější s ohledem na to, že v Texasu obecně asi teď není úplně ideální počasí. Čeští hráči v Mansfieldu měli odložený trochu start tréninku kvůli velké dešťové přehánce. Tak jak to aktuálně vypadá nad tvojí hlavou?
1: Trochu se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo opravdu ráno, kdy pršelo velmi, velmi vydatně. Měl jsem trochu obavy, že se opravdu ten zápas možná ani kvůli nějakým obavám o bezpečnost nebude hrát, protože víceméně cesta autem na stadion nebyla jízda autem, ale spíše lodí, jak moc to plavalo v ulicích, ale před zhruba půl hodinou přestalo pršet, nebe se vyčistilo, vyklidnilo, teď aktuálně dokonce i svítí sluníčko, ale pozor, je možné, nebo předpověď hlásí, že během brzkého odpoledne by se ty bouřky měly zase vrátit a to by mohlo způsobit vůbec poprvé na tomto šampionátu i spuštění toho bezpečnostního protokolu kvůli počasí, který značí, že pokud v okolí 8 mil, tedy zhruba nějakých 14 kilometrů od stadionu udeří blesk, tak pořadatelé musí zápas přerušit. Otázkou je, jak to v Houstonu bude. Ta bouřka je plánovaná někde zhruba před koncem, očekávaná zhruba někde těsně před koncem zápasu, který se navíc bude hrát pod zataženou střechou. Jsem sám zvědavý, co s tím pořadatelé udělají.
0: Říká přímo z Houstonu reportér František Typovský. Ještě jedna otázka mě napadá, Františku, abychom to trochu vstáhli zase do toho sportovního zpravodajství. Tak co bys třeba vypíchl v souboji Německa s Curaçaem? Jedno téma mě napadá a to celkem velký rozdíl věkový pro trenéry obou zemí.
1: Je to tak, ten rozdíl mezi Julianem Nagelsmannem a Dickem Advokátem je opravdu až úsměvný. Dick Advokát je vůbec nejstarším trenérem na šampionátu. Hodně o něm mluvili fanoušci Curaçaa, Advokátovi je 78 let a on vlastně dovedl tuto zemi na mistrovství světa. Potom od týmu odešel, aby se staral o vážně nemocnou dceru, jenomže samotní hráči i vedení svazu vlastně vytvořili jakousi petici, nebo abych to řekl možná jinak, začali prosit nizozemského trenéra, aby se vrátil tak vydatně, že Advokát nakonec po třech měsících, kdy si dal jakousi pauzu od vedení národního týmu Curaçaa, tak se vrátil zpátky a je tedy a bude připravený na lavičce této země a vlastně tím připravil o jakýsi primát českého trenéra Miroslava Koubka, který by jinak byl tím nejstarším trenérem na šampionátu, ale Advokát je ještě o 4 roky starší tento trenér, který vedl třeba Nizozemsko v památné bitvě v roce 2004 proti Čechům, kdy národní tým vyhrál ten zápas 3-2.
0: Tak snad to úplně Miroslava Koubka tohle nemrzí a hlavně snad si spraví chuť ve čtvrtek, až se čeští fotbalisté utkají s Jihoafrickou republikou. Německo s Curaçaem, to je program i našeho vysílání zhruba za hodinu. Teď jsme se o tom povídali s Františkem Typovským. Já ti děkuji.
1: Naslyšenou z Houstonu.
2: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci. Skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
0: Za malou chvíli na Radiožurnálu Sport nabídneme hlavní zpravodajskou relaci v 18 hodin. Do té doby třeba informace znovu z Formule 1. Lewis Hamilton se dočkal svého prvního vítězství s vozem Ferrari ve své druhé sezóně, kdy jezdí právě za italskou stáj, tak zvítězil ve Španělsku. Byl to jeho celkově 106. triumf nejprestižnější motoristické soutěži.
3: Je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy. Izraelský nálet na Bejrút může podle Iránu zkomplikovat podpisy dohody se Spojenými státy. Při srážce trajektu s jachtou v Chorvatsku přišli o život 3 Češi. Za hodinu nastoupí poprvé v dějinách na fotbalovém mistrovství světa ostrovní stát Curaçao, bude čelit Německu. Následky nehody brzdí provoz na D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Je neděle.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis na dnešek. Teherán ale tato očekávání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko teroristů z Hezbolláhu.
5: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: 3 Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla 8členná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 4 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
6: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
7: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
3: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V dnešním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
8: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo v únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany. Proti Okamurovým výrokům se vymezil předseda opoziční ODS Martin Kupka.
9: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
10: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
11: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které ochrana, vyjde z úst ano. Předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu v to sedí.
10: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Při prodeji medu v Česku začala platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů z různých zemí. Změny přináší evropská směrnice.
12: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
13: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
12: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
14: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
12: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit obrovskou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
7: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Sport.
3: Za necelou hodinu nastoupí poprvé v historii na fotbalovém mistrovství světa Curaçao. Ostrovní stát z Karibiku s podobným počtem obyvatel jako Plzeň bude hrát proti Německu. Duel odvysílá živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako ze zápasu v noci českého času. Ve 22 hodin Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Čeští fotbalisté vyhlíží po páteční prohře s Jižní Koreou druhé utkání na šampionátu. Ve čtvrtek budou čelit Jihoafrické republice. Aktuálně reprezentace trénuje a přímo v Dallasu je u toho reportér Mikuláš Jáša.
15: Česká reprezentace se do tréninkové zátěže vrátila po dní volna, které hráčům naordinoval realizační tým. Bylo na každém hráči, jak s časem naloží, a tak někteří vyrazili na tradiční texaské rodeo. Reportáž připravujeme. Do plného tréninku se zapojili všichni, na místo vedra a dusna znepříjemnil v Texasu přípravu na Jihoafrickou republiku déšť a vítr. Teď už ale neprší. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl:
16: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
17: Thank you to everybody.
3: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu, aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato, po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na pětistovce vybojovali medaily taky debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel, získali bronz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u Zruče nad Sázavou a zdržení před Prahou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy odtahují osobní auto z levého pruhu na 58. kilometru. Kolona za sjezdem na Kutnou Horu je od 62. kilometru na asi čtvrt hodiny. D1 ještě jednou směrem do Prahy za sjezdem na Sázavu se na 29. kilometru zpomaluje. Nesouvisle se jede dál přes Šmejkalku až ke sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometr. Celý úsek pojedete asi 20 minut. A na trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem před Senohraby. Fronta se nesouvisle sune až k nájezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
19: Neděle 14. června 18 hodin skoro 10 minut s vámi je Radiožurnál Sport. Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul získala tak bez boje až 484. hráčka světového žebříčku, tedy Robin Montgomeryová ze Spojených států, která do hlavní soutěže navíc prošla z kvalifikace. 30-letá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Tak snad až nadejde za pár dní onen Wimbledon, bude Barbora Krejčíková zase připravená. My na Radiožurnálu Sport připraveni jsme a do večerního vysílání za chvíli vyrazíme rychlostí formule. Teď ale spíše připomenutí už skončené hokejové sezóny.
4: Radiožurnál Sport
2: a Martin Charvát.

0: Tolik Michal Hrůza a zakázané uvolnění v 18 hodin a 14 minut. Téměř 2 roky nebo 40 závodů, chcete-li, tak dlouho musel historicky nejúspěšnější pilot Formule 1 v historii, tedy Lewis Hamilton, zkousávat hořkost porážek. Velkou cenu Katalánska to končí. Hamilton poprvé ve vozu Ferrari slaví triumf a my teď celý závod přiblížíme díku Karlu Schumbergerovi. Vítám tě ve studiu.
1: Hezký den.
0: Jak se vítězství Hamiltona tedy rodilo?
1: A britský pilot startoval z druhé příčky, byl před ním jen krajan George Russell z Mercedesu. Na rozdíl od něj měl ale Hamilton jinou taktiku s pneumatikami a ta rozhodla. Zatímco Russell zajel do boxu dříve, tak Hamilton sice zvolil o jednu zastávku více, ale využil toho, že byl vyhlášen takzvaný virtuální safety car, po kterém musí jezdci zpomalit a právě to se hodilo v tu chvíli prvnímu Hamiltonovi na ojetých gumách. Ten tak zajel do boxu a ta zastávka ho v uvozovkách řečeno nestála tolik času, jako kdyby ji musel absolvovat v závodním režimu. A jak teď můžete slyšet, vyjel znovu na první příčce. A aby toho nebylo málo, hned po vyjetí Hamiltona z boxu byl virtuální safety car zrušen a Brit si tak dojel pro vítězství ve velké ceně Katalánska. A ještě ze závodního vozu poslal tento vzkaz.
2: Thank you so much. You helped me achieve this dream and I can't thank you enough. Thank you for everyone pushing so hard back at home. I'm so proud of you. And to my family, I love you. And to the fans, thank you for continuing to remind me who I am. Couldn't done this without you. Gracias.
1: Rychle přeložím, Hamilton poděkoval, že mu tým pomohl ke splnění snu, řekl, že je na tým hrdý, ale děkovná řeč patřila i rodině nebo fanouškům.
0: Je vidět, že si piloti Formule 1 uvědomují, že vlastně mohou hned tu děkovnou řeč poslat krátce vlastně po projetí cílem.
1: Jo, a bylo tam krásně vidět, jak Hamilton nechtěl zapomenout na to, z jaký tým aktuálně bojuje, protože podle mě použil snad všechna italská slova, která má v repertoáru a bylo to znát to grácie na konci, takže krásné.
0: Druhý Russell z Mercedesu, třetí Norris z McLarenu, aktuální lídr Antonelli z Mercedesu velkou cenu Katalánska nedokončil, protože mu selhalo auto několik kol před koncem. Teď jsme to celé probrali s kolegou Karlem Schumbergerem. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.

Tohle je kapela Duran Duran ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vítězná série českých anebo dánských volejbalistů v Evropské lize dnes skončí. Oba dva týmy po třech zápasech mají 3 vítězství, skóre 9-1. Jistotou je, že každý z týmů si připíše 2 sety získané a 2 sety ztracené, jenomže ve vzájemném zápase ještě stále není jasno o tom, kdo nakonec si připíše vítězství, protože se teď hraje tiebreak. Češi dokázali získat 4. sadu poměrem 28-26 a teď v tiebreaku je to nerozhodně 3-3 mezi českými a dánskými volejbalisty. Hraje se Evropská liga, hraje se v Jihlavě a samozřejmě ji sledujeme.

Na který tým z dnešního programu mistrovství světa ve fotbale se nejvíc těšíte? Řeknu vám svůj tip, je to Ekvádor. Ano, tým, který za poslední rok jihoamerické kvalifikace, tedy za posledních 11 zápasů, dostal jeden jediný gól. Ekvádor, řekli byste si outsider, ale ne, Ekvádorci suverénně postoupili z druhého místa jihoamerické kvalifikace a dnes vstoupí do světového šampionátu. Dnes tedy amerického času, českého času, to bude v 1 hodinu v noci, kdy se představí proti pobřeží Slonoviny. Náš program na mistrovství světa začne ale už za přibližně 35 minut, kdy Německo nastoupí proti Curaçao. Pro všechny týmy, které budu zmiňovat, to bude vstup do světového šampionátu, takže Německo-Curaçao 19 hodin, ve 22 hodin začne střetnutí mezi Nizozemskem a Japonskem, v 1 hodinu tedy zmíněný Ekvádor proti pobřeží Slonoviny a ve 4 hodiny ráno českého času Švédsko nastoupí proti Tunisku.

0: fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 18.30. Martin Benda a zprávy.
3: Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života, tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka, tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrutu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Yisrael Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizballáhu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Irán a Spojenými státy. Většina regionálních vlaků Českých drah ode dneška jezdí podle upraveného jízdního řádu. Podle národního dopravce mají změny zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Upravené jízdní řády budou platit do prosince. A v Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevřela dvě desítky výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
1: Sport.
3: Už za půl hodiny nastoupí poprvé v historii ostrovní stát Curaçao na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým z Karibiku bude čelit Německu. Utkání odvysílá radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a nehoda v Praze ve Kbelské. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až na Šmejkalku. Zdržení je asi 10 minut. Dál potom trvá silnější provoz od sjezdu na Benešov mezi 22. a 12. kilometrem. D1 ještě jednou směrem do Prahy. Na 58. kilometru už se podařilo odklidit následky nehody. Místo je tak volně průjezdné, kolona se dala do pohybu. V Praze čekejte komplikace v křižovatce Kbelská Poděbradská. Srazila se tam dvě osobní auta, tvoří se kolona ve Kbelské už od sjezdu na Mladou Boleslav a také v Průmyslové už od Českobrodské. A na tahu 101 mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem se srazila dvě osobní auta u odbočky na Záryby a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude polojasná až skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne bude postupně oblačno, na severovýchodě se výjimečně objeví přehánky, které k večeru budou ale ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě i na 24 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byly Linkin Park v 18 hodin 36 minut. Stále nevíme, kdo vyhraje utkání volejbolové Evropské ligy mezi Českem a Dánskem. Oba týmy totiž dokázaly vyhrát dva sety. Teď se hraje tiebreak, Dánové podávají za stavu 14-13 a během našeho sportovního přehledu zjistíme, jak to nakonec celé dopadlo. Už jen 20 minut nás dělí od historického momentu. Poprvé v dějinách nastoupí na fotbalovém mistrovství světa národní tým Curaçao. Ostrovní stát má podobný počet obyvatel jako Plzeň a rozlohou by se dal přirovnat k Praze. Curaçao bude bojovat proti Německu a právě tímto duelem otevřeme také odpolední sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Tak tě znovu vítám, si jediný zatím, kdo k nám chodí do studia.
1: Hezký den. Zápas mezi Curaçaem a Německem bude taky soubojem nejstaršího a nejmladšího trenéra na turnaji. Curaçao vede 78letý Dick Advokát. Německo koučuje o 40 let mladší Julian Nagelsmann.
2: Svoji práci miluju, ale doufám, že v jeho věku budu mít jiné věci na práci. Ale Dick Advokát je skvělý člověk a trenér. V Curaçao odvádí skvělou práci. Dostal ho poprvé v historii na světový šampionát. Před utkáním se pozdravíme, pak nastane boj a po zápase budeme zase kamarádi.
1: Duel, který odstartuje za několik desítek minut, odvysíláme na radiožurnálu Sport. Ve 22 hodin našeho času se proti sobě postaví Nizozemsko a Japonsko. Zítra v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru, který drží sérii 19 zápasů bez porážky. Ve 4 ráno se pak utkají Švédsko a Tunisko.
0: Česká reprezentace se v Dallasu připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Po prohře 1-2 s Jižní Koreou dal realizační tým v sobotu hráčům volno. Jaký měli někteří program, popisuje záložník Michal Sadílek.
3: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a ten den volna přišel vhod a každý přišel na jiné myšlenky a od dneška se zase soustředíme na tu Jihoafrickou republiku.
0: Český tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin našeho času právě duel se zmíněnou Jihoafrickou republikou.
1: A právě na tento duel se chystá tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace a tak musí vyrazit do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odhraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech amerických neustále pas.
4: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro radiožurnál imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a Estu americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, radiožurnál.
1: Somalský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan dostane zaplaceno za mistrovství světa, na kterém nebude, jako kdyby na něm pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní fotbalová federace FIFA se rozhodla sudímu honorář vyplatit. Artana Spojené státy americké nevpustili do země. Somálsko totiž patří k zemím, jímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tolik k fotbalu, teď další zprávy.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Bohužel už víme to, co jsme avizovali v úvodu. Čeští volejbalisté nakonec utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety, konkrétně 13-15 nejtěsnějším možným rozdílem právě v tiebreaku.
1: Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř dvou letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl:
6: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
7: Thank you to everybody.
1: Druhý duel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil.
0: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy také na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal, v té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
8: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně.
0: Na pětistovce vybojoval medaili taky debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemoru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně a po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupni vítězů. Pokračuje Daniel Havel.
9: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
0: Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce čtvrtá, kajakářka Barbora Betlachová pátá.
1: Tereza Knéblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburku. Suverénním triumfem ve finálové jízdě tak navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou obsadili třetí místo v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy v druhém podniku seriálu. Svěřenkyně trenéra Petra Blechy nestačily na Američanky Teal Cohenovou s Caitlin Kniftovou a Čilanky Melitu a Antoniu Abrahamovi. Před dvěma týdny v Sevě Flamíková s Šantrůčkovou zvítězili.
1: A tenistka Barbora Krejčíková kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hertogenboši. Premiérový titul tak získala bez boje Američanka Montgomeryová, která soutěží prošla z kvalifikace. Česká hráčka se do finále dostala poprvé od vítězství na Wimbledonu před dvěma lety.
0: Tolik sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už jen pár minut dělí fotbalisty Curaça od debutu na mistrovství světa. Karibský ostrov se zhruba 180 tisíci obyvateli je co do populace historicky nejmenší účastnickou zemí turnaje. To ovšem fanouškům Curaça nebránilo v tom, aby ve velkém vyrazili do amerického Houstonu na souboj s Německem.
1: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: Je to velká, obrovská věc. V 96-leté historii mistrovství světa ještě nebyla na turnaji tak malá země, takže by nás měli zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Každopádně si to užijeme.
3: Říká před fanzónou v Houstonu příznivec Curaça Giovanni, který hrdě nese modrožlutý dres karibského ostrova, a jeho kamarád Rúr pochopitelně taky v národních barvách připomíná, jaké byly před půl rokem oslavy postupu na šampionát.
4: Jo, byla to velká radost. Všichni vyšli z domu ven do ulic. Muži, ženy, děti, byli tam úplně všichni. Dokonce i moje manželka vyrazila slavit.

0: Hodně to pro nás znamenalo.
1: Serbie se pro vás.
2: Modrá vlna, jak se fanouškům Curaçaa přezdívá, si postupně podmaňuje Houston ze 180 tisícové země. Sem má dorazit zhruba 10% populace. Všichni Curaçané se s vámi nadšeně vyfotí, poklábosí, zkrátka šíří dobrou náladu. Roztančili dokonce i posádku letadla, která je na jejich Texasu dopravila.
3: Jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, to je jedno. My už teď slavíme, že jsme se sem vůbec dostali. Zatím všechno šlape. Jdeme do toho.
2: Dodává odhodlaně, ale s úsměvem fanoušek Giovanni. Ve svém historicky prvním zápase na mistrovství světa vyzve Curaçao Německo. Utkání začne v 19 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Houstonu František Typovský, Radiožurnál.

Tohle byl Lumineers ve vysílání radiožurnálu Sport. Už se to blíží, vstup Německa a také Curaça do zápasu mistrovství světa ve fotbale. Do té doby si ale připomeňme utkání Evropské ligy volejbalistů v Jihlavě. Česko poprvé ztratilo body a rovnou prohrálo s Dánskem 2-3. Češi vyhráli úvodní sadu jednoznačně 25-15, potom ale těsně v koncovkách přišli o dvě sady. Následně těsně z toho vybojovali stav 2-2, když zdolali Dány ve čtvrtém setu 28-26, ale tiebreak Češi prohráli, přestože se dostali do vedení 13-12, tak nakonec 13-15 Dánům podlehli a tím pádem si připsali v evropské lize první porážku. Do dneška skóre 9-1, plný počet bodů, dnes tedy získaný bohužel bod pouze jeden.

0: Nejznámější song kapely Baby Bird na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 59 minut. Sekundy zbývají do hodiny 19. tedy do startu Německa a Curaça na mistrovství světa. Tento zápas světového šampionátu ve fotbale komentuje Adam Weidenthaler.
1: Večer hraje se v Houstonu a už právě teď jsou fotbalisté obou reprezentacích na hrací ploše. Zahajovací sestava podle zápisu domácího Německa, v brance Neuer, v obraně zprava Kimmich, který je kapitánem týmu, Tach, Schlotterbeck a Braun. V záloze pak Pavlovič a Nmeča, vepředu před ním Zané, Muziala a Wirtz a na hrotu Havertz. Co se týče Curaça, tak tam přeci jenom nejsou tak známí fotbalisté, ale pokud se bedlivě díváte třeba na nizozemskou ligu, tak vám jistě budou někteří hráči povědomí. V brance s golmanem Rúmem, v obraně zprava Floranus, Bazur, Obispo a Fonville, v záloze pak duo Comenesi a Bakuna, a je to Leandro Bakuna, starší a zkušenější z téhle bratrské dvojice, který taky obléká kapitánskou pásku. Před ním pak Hansen, Chong, no a mladší z té bratrské dvojice Juninho Bakuna a vepředu pak Locadia. Tolik je sestava Curaça, které má na své lavičce Dika Advokáta, 78 let a skoro 9 měsíců, tím pádem, jakmile začne dnešní úvodní hvist, se stane Dick Advokát tím vůbec nejstarším koučem v historii světových šampionátů a sebere tenhle rekord Miroslavu Koubkovi, který ho drží jen pár dní od toho úvodního zápasu Česko-Jižní Korea. Favorit je jasný, je to 10. tým podle žebříčku FIFA, tedy Německo, Curaçao 82. ale už jsme se přesvědčili v těch posledních desítkách hodin, že outsider je schopen v několika případech zaskočit velkého favorita. Výkop budou obstarávat fotbalisté Curaça, tedy téhle ostrovní země, která oficiálně má dost společného s královstvím nizozemským. Právě teď tedy karibská země rozehrává svůj první zápas na světovém šampionátu. Curaçao má modro-žlutou variantu dresu, Němce bychom viděli, pokud bychom se dívali na televizní záznam, v bílo-černé variantě. Vysoký nákop číslo 1 Curaçao úplně nevyšel, míč mířil na Locadiu, ale ten ho nespracoval. Pracovala taky tady první německá akce, Muziala potáhl balon do pravé strany, kde je Kimmich, ale ten padá okolo Juninha Bakuny. Vypadá to na drobnou bolestivou grimasu od kapitána německého Die Mannschaft, ale nic moc vážného. Kimmich už se zvedá a za chviličku budou mít k dispozici autové vhazování fotbalisté, kteří můžou být braní jako favoriti nejen tohoto zápasu, ale řekněme i favoriti na nějaký celkový velký úspěch, byť úplně do té suverénní špičky bychom Němce možná počítat úplně neměli. Ale to se teprve dozvíme. Uvidíme taky, jak to ukáže Curaçao v tomto utkání. Teď autové vhazování, které se úplně Němcům nepovedlo, a proto hraje curaçaská defenzíva, konkrétně Obispo a Bazur. To jsou dva stopeři, kteří zakombinovali taky s brankářem Rúmem, a ten hraje zpátky na pravý kraj defenzivy na Bazura. Bazur nebude nic vymýšlet, vysokým nákopem pošle balon 40 metrů před sebe, jenže na hrotu útoku Hansen nebyl schopen vyhrát svou hlavičku, teď se však snaží tahit Chong ve středu pole, borec, kterého si můžete pamatovat taky z angažmá na britských ostrovech, kde působil i v barvách Manchesteru United, teď ale balon ztrácí, a to na úkor Pavloviče. Pavlovič hraje na levou stranu, kde se ale nechtělo příliš dopředu na Danielu Brown. Ten měl na zádech aktivního Comenesiu a proto raději schodil zpátky na obránce. Druhá minuta bude končit, stále stav 0-0 mezi Německem a Curaçaem. Žádná velká příležitost zatím nebyla k vidění na stadionu v Houstonu, ale Zané to chce změnit. S balónem už třepetají Němci na útočné polovině, předávají se ho teď po levé straně a my budeme vstupovat taky pro posluchače Radiožurnálu. První větší šance Němci ale nevystřelili, a tak na začátku třetí minuty je stav mezi Německem a Curaçaem 0-0. Dick Advokát se v 78 letech a skoro 9 měsících stává na lavice Curaça historicky nejstarším trenérem, co kdy vedl svůj tým na světovém šampionátu ve fotbale. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A my pokračujeme dál na jediném sportovním rádiu v Česku a taky tom nejposlouchanějším digitálním, které jste si naladili, a my jsme za to velmi rádi. Třetí minuta je ve své polovině. Německo zatím nedrží balon tak často, jak bychom možná očekávali. Už znovu jsou to obránci Curaça, kteří tentokrát podél pravé strany kombinují, a hezká přihrávka podél autové čáry na Locadiu. Ten není v offsideu, může si pohrát s míčem a taky přejít přes Schlotterbecka. Nakonec ho zkouší přihrávkou na Chonga. Ten se nevydribloval z houštiny těl, kterou vystavili Schlotterbeck, Braun a ještě jeden jeden z německých bránících hráčů. Nakonec se míč odráží od jedné z nastražených kopaček Kurasa a tak bude rozehrávat tým Juliana Nagelsmana. Jestliže Dick Advokát je tím nejstarším trenérem na tomhle světovém šampionátu, tak Julian Nagelsmann tím nejmladším. 38 let. Ano, stále je velmi mladý, vzhledem k tomu, že vstoupil do toho elitního fotbalu už před více než 10 lety. Je to stále trochu s podivem, že mu patří tahle ta nálepka nejmladšího trenéra na nějaké akci, ale Julian Nagelsmann tedy je o 40 let mladší než jeho dnešní souputník na lavičce Kurasa Dick Advokát. Pojďme zpátky do hry. Němci ale během téhle informační vložky nevymysleli nic moc podstatného. Ve čtvrté minutě stále hrají s Kurasem na úvod mistrovství světa ve fotbale 0-0. Kombinují teď Evropani na útočné polovině, ale příliš se jim to nedaří zprava, tak to zkusili zleva. Tam je Wirtz, který má na zádech aktivního osobního strážce Floranuse, který to zkusil trochu zagresivnit, zpřísnit a nakonec to vyšlo. Tahle jeho defenzivní práce, jenže následně se nepodařilo balon posunout příliš moc daleko. Jsou to znovu Němci, kteří můžou kombinovat, jenže na útočné polovině ztrácí balon. Skvěle tam teď dojel ze zadu ke svému soupeři Hansen a po práci tohoto křídelníka může kupředu vyrazit jeho spoluhráč Bakuna, tedy Leandro Bakuna, který ale nevymyslel nic moc velkého, pouze přihrál na svého bratra Juninha, ten následně fauloval Floriana Wirtze a tak znovu budou kombinovat němečtí fotbalisté. Pátá minuta už začala, stále stav 0-0, stále bez střely na branku. Jak jsem mluvil před několika minutami o tom, že Němci nebyli tak aktivní, jak se dalo očekávat, tak už teď jim nabíhají procenta v úspěšnosti držení míče a taky procenta přihrávek, které jsou ale zatím hodně bezpečné na 3-4 metry, v podstatě na vlastní polovině, anebo hodně na začátku té poloviny útočné z pohledu Němců. Nmeča teď kombinuje s Pavlovičem, postavili se tam takový trojuhelník, ale na konci téhle akce byl Juninho Bakuna, hráč nizozemského Volendamu, který rychle chtěl přihrát na hrot útoku na Hansena, jenže ten byl přikrytý a taky tady Brown, jeho zajímavá ulička, Němci se dostávají do první akce, jsou v pokutovém území a Jamal Musiala pálí do připraveného bloku jednoho ze stoperů, Obispo to byl, který se tam šikovně vrhnul proti svému strážci, ještě Nathaniel Brown pokračuje v útoku, Němci to zkouší z levé strany, tam je Havertz, dává pod sebe na Felixa Nmeču, Nmeča zakombinoval s Wirtzem, to je nádherný obstřel na zadní tyčku, Němci otevírají skóre, šestá minuta, Felix Nmeča a 1-0, vedení futkání s outsiderem z Kurasa. Rychlá akce podél levé strany číslo 1 nevyšla, ale i do ní se dokázal zapojit záložník Borussia Dortmund Felix Nmeča, který si pak lehce ťuknul balon s Florianem Wirtzem, tím se Němcům podařilo vyškolit hned 3 bránící hráče. Nmeča pak už nic nevymýšlel, oběhl si balon tak, aby to měl na svou silnější pravou, krásně to placírkou trefil na zadní tyčku, tak říkajíc zaháčky, a Němci tedy vedou 1-0 a nenechávají nic náhodně na konci 6. minuty. Ještě poslední zbytky oslav a ještě jednou se teď dívám na opakovaný záběr. Wirtz to připravil skutečně skvostně. Nmeča, jak si narazil se svým spoluhráčem, tak v podstatě prchnul Leandru Bakunovi na to, že Bakuna je tím pravděpodobně nejzkušenějším hráčem na straně Kurasa, minimálně tedy hráčem s nejvíce reprezentačními starty za tuto ostrovní zemi, tak teď to jeho bránění bylo dosti naivní, takové žákovské. Nmeča toho s Wirtzem nevyužili na výbornou a tak je stav utkání 1-0. Kuraso tedy moc dlouho ten vyrovnaný stav nevydrželo a kapituluje z první střely na bránu. V Houstonu to vypadá na mnohem větší podporu od německých fanoušků. Asi se není čemu divit, vzhledem k tomu, jak i finančně silná je německá fanouškovská základna, která teď znovu sledovala další šanci jejich miláčků. Rychle po rozehrávce se Musiala zmocnil míče, teď ho posílá Brownovi na levý kraj pokutového území z pohledu útočících Němců, jenže centr byl do připraveného Floranuse a ten zblokoval míč tak šikovně, že následně šel od Brauna za brankovou čáru. Tím pádem bude rozehrávat brankář Eloy Room. Pohled na Dicka Advokáta, který je zatím poměrně zachmuřelý, trošku nervózní, ruce založené, ale rychle vkládá do úst a píská tak, aby ho slyšeli jeho svěřenci. On totiž chce, aby byli při rozehrávce mnohem vytaženější, než jak tomu bylo v těch prvotních případech. I proto se Kurasa hodně často zbavovalo míče už na vlastní polovině. Advokát jasně chce, pojďme na na offside lineu, pojďme dopředu na útočnou polovinu, aby nás mohl golman nebo stopeři najít vysokým balónem. Teď se něco takového podařilo. Na chviličku Sontje Hansen byl na útočné polovině s míčem, jenže útočník anglického druholigového Middlesbrough se s ním příliš dlouho nepomazlil, neměl moc variant na kombinaci, a tak už teď kombinuje znovu německá defenziva. Na konci 8. minuty za stavu 1-0 je Jonathan Tah na útočné polovině, stejně tak tam vysunul svého parťáka ze stoperské dvojice Schlotterbecka. Vlevo už je Havertz připravený na kombinaci s Wirtzem, ten dává Muzialovi, Muziala na ose hřiště ještě posouvá dál doprava na Nmeču a ten má chuť! A skoro to vypadalo na druhý gol. Felix Nmeča tentokrát pálil z pravé strany, předtím to bylo z levé. Znovu to mířil k tyčce, k té vzdálenější ze svého pohledu, ale tentokrát Ilojrum zasahovat nemusel, i když to byl poměrně razantní pokus a chybělo, no, možná nějakých 20-40 cm maximálně za brankou Ilojre Ruma. Tam ještě museli někteří fotografové trošku odklánět své hlavy a krýt si své teleobjektivy, protože tohle vypadalo na velmi tvrdou, razantní střelu, která by mohla i rozbít nějakou zajímavou techniku za stovky tisíc korun. Pojďme zpátky na utkání. V Houstonu se hraje 9. minuta a bude končit. Německo vede 1-0 nad Curaçaem po krásném obstřelu Felixe Nmeči, který se tady stává prvním německým střelcem na tomto světovém šampionátu v roce 2026 pro Curaçao. Je to tedy první taková návštěva. Němci pochopitelně s velmi bohatou historií budou chtít navázat na odkaz některých svých někdejších hvězd, ať už Beckenbauera, Mateuse, anebo těch novodobějších Müllera či Klozeho. Kimmich se snaží rozehrát, teď podal pravé strany na 10. minutu, respektive v 10. minutě si teď museli poradit fotbalisté Německa s takovým trochu razantnějším, vytaženějším blokem od Curaça. Nakonec se podařilo zakombinovat a na útočné polovině už jsou Brown a Havertz, taky Florian Wirtz, kterého zdobí krásný pohyb a navíc výborná vize, myšlení, fotbalové myšlení, které teď ukazuje. Skvěle tam viděl uličku, která se otevřela na Kaje Havertze. Havertz mu vrací, stejně tak Muziala, teď zakombinoval s Wirtzem. Wirtz už je na ose hřiště a chce pálit na hranici 16. To ale trefil pouze do připraveného bloku, který tam vystavil Armando Obispo. To je zadák působící taky v Evropě, navzdory tomu, že to je reprezentant Curaça. V tomhle je taky ten fór, že Curaçao má své hráče narozené v podstatě jen a pouze v Evropě a konkrétně v Nizozemsku. Takže několik z těchto reprezentantů se uhnízdilo právě v nizozemské Eredivisie, Obispo jedním z nich. Teď musí Obispo znovu do akce, protože Nmeča rychle zakombinoval s Muzialou, ten se dostává do pokutového zemí, stejně jako Zané. Zané si zasekl na svou silnější levou, jenže jeho rána je hrubě nepřesná. Ne, tam reklamuje důvod, proč byla nepřesná. On doufá, že to bude ještě stačí tím pádem s prvním rohovým kopem pro Němce, ale v 11. minutě za stavu 1-0 pro naše západní sousedy se musí spokojit s výkopem od branky soupeře. Zané nebyl v offsideu, teď jsem se to taky měl možnost dozvědět z opakovaného záběru, zatímco pálil skutečně přes Bazura a tohle měl být rohový kop. Bazur se nepřiznal a Curaçao tak bude rozehrávat od svého brankáře Iloje Ruma. Stejně jako v tom prvním případě před několika minutami, Dick Advokát teď zcela jasně gestikuluje, aby šli jeho svěřenci hodně dopředu a oni teď vytvořili takový hustý trs fotbalistů. Všichni jsou ze strany, respektive z pohledu Ruma na levé straně a všech v podstatě 20 těl bylo na nějakých 30 metrech čtverečních. Takový zajímavý trs hlouček borců, kteří se tam teď v podstatě objímali navzájem, ale nakonec z toho vzejdou Němci, jakožto vítězní fotbalisté s balónem na kopačce, a Nathaniel Brown vyrazil doleva. Havertz tam kombinuje se Schlotterbeckem, ten má před sebou volné pole a tak do něj postupuje právě stopera Německa. Schlotterbeck už přidává na Pavloviče, štítový záložník krásným obloučkem hraje na Nmeču, ten si zabil do vápna, zpracoval si pravou a zakončuje pravou, přestože ještě musel prohodit míč mezi nohama soupeře a bylo to spíš na levačku. Tohle bylo takové backhandové zakončení, pokud bychom se dostali od fotbalu k hokeji, protože on mohl pálit levou placírkou, namísto toho si vybral pravou šajtli. Díky tomu, nebo možná spíš kvůli tomu, tam nebyla úplná razance té rány Felixe Nmeči a přestože to tak byla docela slušná pozice, tak Nmeča trefil prostředek brány a tam stál připravený brankář Kurasa Eloy Room. 13. minuta začíná, stav je tedy 0-1 z pohledu Kurasa, tu jedinou branku zatím střelil Felix Nmeča v 6. minutě po hezké kombinaci s Florianem Wirtzem. Bylo to na dva doteky od Wirtze, který v podstatě ze stoje připravil tu přihrávku zpátky na Nmeču, ten utekl svému strážci Bakunovi a zakončil na zadní tyčku. Kurasa poté, co mělo k dispozici rozehrávku, kterou přiřknul tomuto ostrovnímu státu marocký sudí Jalal Jayet, rychle přišlo o balón a už je to znovu německá kombinace. To procento držení míče se začíná hodně vzdalovat do jedné strany, a to na 73% času aktuálně pro Němce. Schlotterbeck dál kombinuje s Braunem, to je tedy znovu německá kombinace, tentokrát na polovině hřiště, trochu atypicky zatlačený ten Schlotterbeck, stejně jako Nmeča, kterého dostoupil jeden z bratrů Bakunů. Tak zpátky na Schlotterbecka a skoro to vypadalo na přihrávku na Navrátilce do reprezentačních barev Manuela Neuera, ale jeho znovu neskoušejí jeho spoluhráči. Neuer, jestli byl u balónu jednou, maximálně dvakrát, tak možná přeháním, možná je to až příliš. Němci skutečně zvládají kontrolovat tenhle duel a jsou ve většině času na útočné polovině. Skutečně Manuel Neuer jen jednou jedinkrát u míče. To Kimmich, ten je u něj nejčastěji ze všech, stejně s ním i Nathaniel Brown, tedy oba dva krajní beci. Teď se hraje po pravé straně a tam je právě kapitán Kimmich. Ve 14. minutě hraje Kimmich na střed pole, Schlotterbeck otáčí doleva, kde je volnější prostor pro Brauna. Braun tam má ještě Wirtze úplně přilepeného na autové čáře. Wirtz to zkusí individuálně proti Floranosovi, zatím prochází na střed pole a pálí! Obstřel na zadní tyčku, podobně jako to bylo u Felixe Nmeči. Tentokrát nebyl tak přesný, Rum nemusel zasahovat a Florian Wirtz tak nedoplní svého spoluhráče ze záložní řady a nebude druhým úspěšným střelcem Německa na tomto světovém šampionátu. Zatím tedy dvě střely na branku od Německa, 8 zakončení celkově, na straně druhé svítí 2-0. Kurasao skutečně v roli outsidera zatím nic moc nevymyslelo, teď bude rozehrávat od své branky a Dick Advokát tuší, že tohle nebude úplně procházka růžovou zahradou. Připomeňme, že v téhle skupině E jsou ale ještě reprezentace Ekvádoru a Pobřeží slonoviny a ty by měly být papírově rozhodně jednodušší pro Kurasao nežli Němci. Ani teď se Juninhovi Bakuňovi nepodařilo projít na útočné polovině příliš daleko. Jeho snaha o přihrávku se zastavila u holení kosti Leroye Zaného. Míč se následně odrazil zpátky přes Bakunu do zámezí a proto vhazovali Němci, ale trochu paradoxně tahle situace teď Kurasao stačila na to, aby se znovu dostali outsideri tohoto zápasu do útoku, jenže Bakuňa znovu nebyl na míči příliš dlouho a tak zatím s balonem bylo nejdál tohle mužstvo z Karibiku, řekněme na nějakých 30, možná 25 metrech od brány Manuela Neuera, ale žádné zakončení nepřišlo. Kimmich, ten už je na druhé straně a Zané to může zkusit do rychlosti podél pravé strany a nebo na střed pole s kombinací s Mečou, ta druhá varianta byla správná a byla úspěšná. Meča ještě chtěl vyzvat Muzialu na hranici 16 a ten už měl pozici na střelu, jenže nevyužil ji a jeden z bratrů Bakunů teď přihrává na pravý kraj, tam byl rozběhnutý Hansen, škoda. Teď pro Kurasao tohle vypadalo jako šikovný break, kdyby se podařilo překopnout Nika Schlotterbecka, jenže Leandro Bakuna přihrával příliš krátký balon, který letěl zhruba metr a půl nad zemí. A tím pádem ho stoper Německa dokázal ukořistit. 16. minuta. Německo Kurasao stále 1-0. Autorem branky Felix Nmeča ze středu zálohy si dokázal hezky vyjet a spolu s Florianem Wirtzem zakombinovali tak, že to vyřadilo téměř všechny obránce Kurasao, kteří se zrovna v tu chvíli dívali na obrva německé šikuly. Lokádia, to je hrotový útočník, který teď vybojoval autové vhazování na polovině hřiště, ale velmi brzo je z toho znovu ztráta míče. Skutečně pokud Kurasao drží balon, tak je to na 5, maximálně 6 sekund a už ho znovu odevzdává evropské fotbalové velmoci. Havertz teď na pravé straně může kombinovat, zatím se vybírá pouze stopera Taha, zatímco se mu na zádech objevil Fonville. Teď to zkouší Schlotterbeck středem pole, ví, že vpravo je trochu volnější prostor pro Nmeču. Nmeča vrací na Schlotterbecka, ten doprava ještě víc na Kimmicha, který tam viděl skulinku mezi nohama Juninha a Bakuny, ale ty nakonec nebyly dostatečně otevřené. Kimmichovi se tak balon vrátil zpátky do držení a v 17. minutě budou mít k dispozici autové vhazování. Kdo? Nakonec reprezentanti Kurasa, Zané se znovu zlobí, tak ten je zatím spíš vidět a vy o něm slyšíte na Radiožurnálu Sport, co týče argumentace, než nějakých velkých fotbalových výkonů. Leroy Sané, fotbalista, který přece jenom už nedosahuje asi takových kvalit jako dřív ve své kariéře, přece jenom už zmizel z německé Bundesligy a aktuálně to je hráč, kterého najdeme v tureckém Galatasaray ve 30 letech, taky jeden z těch nejzkušenějších borců v aktuálním reprezentačním výběru Juliana Nagelsmana. Více startu než Sané už mají pouze Kimmich, Rüdiger a brankář Neuer. Teď Curaçao v kombinaci na vlastní polovině v 18. minutě to zkouší, oba dva stopeři Obispo a Bazur, ale zase si moc nevěřili, tak raději vrací zpátky na brankáře Iloje Ruma, golmana, který působí tady ve Spojených státech, konkrétně v Miami FC, takže přece jenom má to do Houstonu pěkných pár stovek kilometrů, ale alespoň tuší, jaké jsou severoamerické podmínky, třeba teď na začátku světového šampionátu, to může být nějaká drobná výhoda oproti soupeřům. Soupeř fauluje a konkrétně to je Nmecha na středovém kruhu, tam pod těl záložníka Comenesiu, a Livano Comenesia, borec působící ve švýcarském Curychu. Teď tedy bude moct rozehrávat. Nakonec to přenechává jednomu ze stoperů. Obispo je ale hodně rychle vytlačen na vlastní polovinu zpátky a Havertz už dýchá na záda jeho spoluhráči Fonvillovi. Skutečně pořádné problémy má Curaçao s rozehrávkou. Nejde to úplně lehce, všichni jsou rychle dostoupení. Tohle je tým, který má teď obrovské problémy s tím jenom se dostat do záložní řady. Navzdory tomu, že v posledních třech zápasech Curaçao padlo vždy přes tři góly v průměru, tak to byly zápasy, ve kterých Curaçao přeci jenom nemělo zas tak velké konkurenty. A když už to byli konkurenti z těch řad účastníků tohoto světového šampionátu, tak Curaçao prohrálo poměrně velkým rozdílem. Teď ale pozor na rychlý kontr na pravé straně. Curaçao tam má možnost odcentrovat. Je to Comenesia, který si to připravil pro Chonga. Chong hlavičku ještě, ale je pouze za sebe. Tam má ještě Lucadiu. Chtělo by to vystřelit, jenže Juninho Bakuna je odzbrojený. Tak ještě jeden pokus přeci jenom vyletí a to z kopačky Hansena. Trochu přehraná situace, až příliš dlouho kombinovali fotbalisté Curaçao. Z pravé strany šlo rozhodně rychleji odcentrovat od Comenesi. Nakonec za to vzal nikoliv Hansen, ale Leandro Bakuna, který si potom plácl se svými spoluhráči. První střela, první šance od Curaçao. Přichází v utkání s Německem na začátku 20. minuty. Stav je ale stále 1-0 pro favorita tohoto utkání. Ještě abych doplnil tu předchozí statistiku, Curaçao prohrálo v úvozovkách přípravě na tenhle světový šampionát nejprve 1-5 s Austrálií a následně 1-4 se Skotskem. To jsou tedy soupeři, kteří jsou na téhle kvalitativní úrovni. Potom tam bylo ještě snadné vítězství 4-0 nad Arubou, což, jak asi jistě přiznáte, není úplně soupeř, který by měl testovat účastníky světového šampionátu. Němci se oklepali z toho drobného tlaku, který Curaçao před chviličkou vytvořilo a hned ukázali, že budou hrozit i dál, že jim nestačí vedení 1-0. Centr z levé strany ale nenašel k štici Kaje Haverce. Tak bude rozehrávat Iloy Rum. Jehož protějšek Manuel Neuer je nejstarším německým fotbalistou, který kdy nastoupil na světovém šampionátu. Už je mu přes 40 let, do reprezentace se vrátil, navzdory tomu, že v posledních dvou sezónách měl od reprezentace pauzu a v podstatě oznámil konec reprezentační kariéry, ale teď tak trochu vyfoukl pozici golmana číslo 1 Oliveru Baumanovi z Hoffenheimu, tedy spoluhráči Robina Hranáče, Vladimíra Coufala a Adama Hloška. Co se týče zápasu, tak tam teď takové krátké intermezzo, kdy se toho moc neděje, Curaçao kombinuje na vlastní polovině, na chviličku tam byl i faul Jamala Muziali, takže hra byla přerušená, Curaçao to teď využívá rychlou přihrávku na pravou stranu, Chong tam zabíhá, je tam Hansen, Lokária může pálit, ale potřeboval se vyhnout padajícímu Schlotterbeckovi, gól! Curaçao dává gól a srovnává na 1-1 v utkání s Německem, 21. minuta, šťastná branka, ale přesto obrovská radost pro výběr téhle karibské reprezentace. Záběr taky na fanoušky v Houstonu, kterých tam bude určitě několik tisíc a to je moc pěkný obrázek vzhledem k tomu, že na celém Curaçao žije jen něco okolo 160 tisíc lidí. Tohle je velký příběh, první gól v historii světových šampionátů od fotbalistů Curaçao a střela, která letěla po teči do protipohybu Manuela Neuera. Obrovská radost, zřejmě to je Comenesia, Livano Comenesia, už jsem zmiňoval záložník švýcarského Curychu. No, Švýcaři ti včera ztratili své vedení hubené s Katarem 1-0, tak kdyby se něco podobného stalo i Němcům, to by byly velké příběhy. Byl tam Lokádia, který mohl vypálit, jenže ještě si to rozmyslel, protože proti němu ležel Schlotterbeck a tak přihrál šikovně za sebe. A Komenesia vypál svou levačkou, ten balon byl tečovaný nohama Josui Kimmicha. Nakonec to nebylo úplně do protipohybu Neuera, ale for byl v tom, že ta rána letěla po trávníku, po zemi. Na to reagoval Neuer, jenže ta teč Kimmicha znamenala, že míč proletěl mezi jeho nohama, otřel se ohleň, tím pádem rychle bouchnul do trávníku a zvedl se do letové hladiny nějakých 30 cm. A tím pádem už Neuer nestačil reagovat a zdvihnout ještě svou dlaň a tak nezabránil tomuto gólu. Znovu je Curaçao v útoku, teď se tam Lokádia snažil z levé strany prosmíknout kolem taha, faulován, ale nebyl, tohle nebude pokutový kop. Ukazuje hlavní rozhodčí z Maroka Jalal Jayed. A tak ve 23. minutě Německo hraje s Curaçaem 1-1. Stále to musíme opakovat. Lokádia padnul bez cizího přičinění. Ano, lehce ho tam postrčilo, ale pouze do ramene. Jonathan Tah, zatímco Lokádiovi uletěly nohy vzhůru. Takže ve 23. minutě pauza, rozehrávat nemůže Manuel Neuer, protože tady je pauza na hydrataci, pauza na občerstvení. Fotbalisté Curaçaa během toho hecují publikum v Houstonu, zatímco Němci, ti jsou jako opaření. 23. minuta, stav je 1-1 mezi Německem a Curaçaem na fotbalovém mistrovství světa.
0: Ano, klasické 3-minutové přerušení poločasu, oficiálně nazývané pauza na občerstvení, jakkoliv to podle toho, co většinově dělají televizní stanice, vypadá jen jako záminka pro reklamu. Na Radiožurnálu Sport nic takového v plánu nemáme, dáme vám informace z dalších sportů. Krátký souhrn. Rychlostní kanoista Martin Fuchs vyhrál na mistrovství Evropy také závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul v Montemoru v Portugalsku, zopakoval double z roku 2013. Jakub Špicar a Daniel Havel získali bronz v závodě double kajaků na 500 metrů, Česko tak na šampionátu celkově má 4 medaile. Kajakářka Tereza Kneblová suverénně vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburku, triumfem ve vyřazovacích jízdách navázala na dopolední stříbro z časovky. Barbora Krejčíková, česká tenistka, tak kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hertogenboši. Titul získala Američanka Montgomeryová, která přitom do hlavní soutěže prošla z kvalifikace. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku v duelu dosud neporažených celků, podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska Formule 1 a tento pilot tak získal první triumf ve Ferrari, druhý byl George Russell. Lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli závod nedokončil. Mexický cyklista Isaac del Toro ovládl etapový závod Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dříve nazývaný Critérium du Dauphiné, pod čímž je možná zapamatovatelnější. Po sobotní horské etapě vyhrál suverénně také dnešní závěrečný náročný vrchařský test s dojezdem na náhorní plošinu Solasson. Závod nedokončil další z mladých talentů Paul Sexas, 19-letý Francouz, po těžkém sobotním pádu ve sjezdu dnes sice do 8. etapy odstartoval, ve druhém stoupání, ale boj vzdal. Tolik tedy souhrn toho, co se dnes stalo. Není to všechno, ještě toho hodně také bude, ale především toho hodně bude na mistrovství světa, kde to je zatím poměrně překvapivé. Německo hraje s Curaçaem nerozhodně, kdyby to bylo 0-0 a vy si byste to pochopili, ale je to 1-1. Zápas po přestávce na občerstvení pokračuje, komentuje Adam Weidenthaler.
1: Pokračuje výkopem Manuela Neuera, německého brankáře, 26. minuta a stav je tedy, jak už zaznělo od Martina Charváta, 1-1. Dosti překvapivý po té, co pálil přesně Komenesia. Musím to ještě opravit, Lokádia nepřihrával, on se snažil vystřelit, jenže přední ležící stoper Schlotterbeck se mu snažil míč vypíchnout a povedlo se mu to, jenže ho vypíchl přímo do té druhé vlny, odkud přibíhal Livano Komenesia, střední záložník Curaçaa, a ten tedy vstřelil gól, na který se bude jistě vzpomínat v téhle zemi, která dřív hrála fotbal jakožto nizozemské teritorium, ale až následně se dokázala odštěpit a v podstatě někdy od roku 2010-2014 až je způsobila proto hrát kvalifikaci o světový šampionát. Teď se to povedlo poprvé a Curaçao tedy v úvodním zápase hraje 1-1 v Houstonu s Německem. Němci se po té rozehrávce dostávají rychle dopředu a Curaçao znovu volí tu alternativu hodně hlubokého defenzivního bloku. Původně byli psaní 4 obránci, teď to vypadá spíš jako 5členná defenzivní řada. Před ní to tam ještě hodně vystužují 3 střední záložníci a až někde skutečně hodně vepředu jsou připravena 2 rychlá tykadla na případný úprk směrem do breaku. Teď ale žádný takový break se konat nebude, protože kapitán Bakuna fauluje u levé autové čáry z pohledu Curaçaa Jamala Musialu a bude to Joshua Kimmich, který si může připravit takový zkrácený rohový kop. Je to zhruba 2,5 metru balon posazený na čistě ustřiženém trávníku od toho rohového praporku. Kimmich jakožto pravák bude kroutit balon směrem od brankáře Iloje Rúma. Zatím ale nemá k dispozici tu rozehrávku, ještě se míč posadí na trochu jiný kraj trávníku. Zřejmě se mu tam nelíbil nějaký drobný hrbolek, každopádně i tím mohl trochu zmást jednočlenou zeď. Kimmich už teď centruje, dobrý bal na zadní tyčku a hlavička, proti které se musel vyšponovat Iloj Rúm. Nico Schlotterbeck zakončoval hlavou, stoper Borussie Dortmund, o kterého jeví zájem třeba i takový Real Madrid, teď dokázal prověřit Rúma a ten předvedl zatím svůj nejlepší zákrok tohoto večera. Balon sice šel nad něj, ale přesto bylo potřeba, aby se Rúm trochu nadzvedl, aby povyskočil tak, aby ho balon nepřeletěl a třeba ještě obřevno nešel přímo do sítě. Takže rohový kop bude následovat. Pokud mám dobré statistiky, tak tohle by měl být stále teprve první rohový kop tohoto zápasu. Myslím si, že mě paměť nešálí a skutečně je to tak. Němci zatím tuhle šanci k dispozici neměli. Tak třeba teď. Jinak Iloj Rúm na brankáře není zas tak super velkých 188 cm, tak třeba v těchto soubojích bude mít problémy, teď ale boxuje. Míč centrovaný přímo na malé vápno Nathanielem Brownem. Brownovi se balon odráží zpátky od Virce. Ten teď znovu přebírá iniciativu. Musiala chtěl patičku posunout, ale trefil pouze Lokádiu. Havertz by jinak byl v dobré palebné pozici, zcela sám by šel z pravé strany na brankáře, ale o něco podobného se pokouší ještě Musiala, jenže pod nohy se mu tam složil Obispo a bude to druhý rohový kop v rychlém sledu. Tentokrát tedy Musiala neprošel podél autové čáry, byť už to taky skoro bylo na spadnutí. Ta defenziva Curaçaa není úplně stoprocentní, přijde mi, že se tam nachází dost a dost okének, která postupně Němci otevírají, ale zatím se jim nedaří dobře vypálit. Vždycky, když si vytvoří pozici, teď Schlotterbeck znovu v lavičce, tentokrát ale v podstatě tou svou hlavou zpátky přihrál na rozehrávajícího a centrujícího Brauna a ten následně nechal soupeře, aby práskl do míče a autovým vazováním budou Němci pokračovat znovu na pravé straně. 29. minuta právě v tuhle chvíli skončila. 1-1 je stav mezi Německem a Curaçaem na světovém šampionátu. Němci vedli, Curaçao srovnalo. Teď kombinace na ose hřiště. Tach zkouší to doprava, má tam Virce, Florian Virc, rychle si zalepil míč na svou pravou nohu, snaží se pohybem trochu rozkývat Juninha Bakunu, ale nedaří se mu to, tak raději přihrávkou na Kimmicha, co Havertz, ten vrací zpátky na střed pole pro Kimmicha. Kimmich hledá na pravé straně Virce, který má zatím rozhodně nejvolnější pravidla, co se týče svého pohybu na trávníku, chvilku je vlevo, chvilku je vpravo, teď napravo vymyslel krásnou přihrávku na Zaného, zatímco dva soupeře zmátl a díky tomu se otevřel prostor na ose hřiště Aleksandar Pavlovič. Jenže úspěšný bolok před Ilojem Rúmem znamená, že z toho bude další rohový kop. Tentokrát z levé strany z pohledu útočících Němců. 30. minuta bude končit. Někteří fanoušci teď vstávají ze svých sedadel tak, aby si možná vylepšili trochu pozici a třeba i natočili tenhle rohový kop, který teď budeme komentovat i pro Radiožurnál. 31. minuta právě začíná. Němci sice vedli 1-0 nad Curaçaem, ale inkasovali v 21. minutě gól na 1-1, takže překvapivý stav na úvod světového šampionátu pro oba dva týmy. Německo-Curaçao 1-1. Přímý přenos dál vysíláme prostřednictvím Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A my se rychle vracíme na ten rohový kop, který je poslaný na zadní tyčku. Tam se šplhal znovu Schlotterbeck. Ten to dělá velmi šikovně. Vždycky si počká na zadní tyči, ať už je rozehráno z kterékoliv strany. A tam chce balon buď přímo trknout na brankáře, anebo ho ještě prodloužit, nebo spíš možná vrátit zpátky do ohně. Tahit Chong to teď zkusil s rychlým breakem na druhé straně a možná se mu to i povede, protože Zané se sice vklínil do té jeho kombinace, jenže patičkou vlastně poslal míč zpátky soupeři. Naštěstí pro Zaného teď byl i Florian Wirtz v defenzivě. oba dva útoční hráči, útočné hvězdy si nakonec dokázali v defenzivě taky poradit. Přece jenom se ukazuje ta jejich kvalita. Leverkusen vychoval Floriana Wirtze do té míry, že se z něj stal následně nejdražší fotbalista, co kdy odešel z Německa do Anglie, a to konkrétně do Liverpoolu. Teď Wirtze se snaží atakovat Chonga znovu a tentokrát se mu to daří, takže ve dvou případech posledních Florian Wirtze dobře v defenzivě, nejen v ofenzivě. Nmeča z toho může těžit na ose hřiště ve 32. minutě, stále za stavu 1-1 Německo Curaçao. Teď se trochu zpomalila hra, defenzivní blok Curaçao je připravený, příliš nevyráží kupředu, pouze teď k Zanému. Na chviličku přicupitel Fonville na levé straně defenzivy, ale už se znovu Deveron Fonville, obránce nizozemského Nijmegenu, vrací zpátky do defenzivního postavení, protože balon je jinde, a to na ose hřiště. Muziala ho přebírá od Schlotterbecka, chtěl přihrát do uličky na Nmeču, který se stále víc a víc dostává na hrot útoku. Sice je původně psaný hroťák Havertz, ale Nmeča je právě tím nejaktivnějším hráčem, co se týče hry dopředu. Muziala teď znovu zachytil přihrávku od soupeře a Wirtz přihrává do 16, tam je Zané, ten pál do připraveného bloku, ještě Havertz může pálit zezadu, byl možná trochu šťouchnutý, ale Floranu se nefauloval, ukazuje hlavní rozhodčí Jayet z Maroka. Následuje autové vhazování pro Curaçao a ještě se ta situace pochopitelně může prozkoumat. Mezitím si obránci Curaçao plácají, gratulují si k tomu, že se podařilo nejprve zablokovat tu střelu Zaného a následně ani nepustit Havertze k dorážce, protože v tu dobu už byl na trávníku roztažený Eloy Room a asi by se nezvládl vrátit zpátky do brankářského postavení a zabránit nějaké dobře umístěné střele Kaje Havertze. Havertz nakonec faulován nebyl, teď to video prošetřilo a nedalo pokyn sudímu Jalalu Jayedovi, aby tohle utkání přerušil a aby nařídil pokutový kop pro favorita, tak je to správně. 33. minuta, Curaçao se nedostává přihrávkou z vlastní poloviny až na offsideovou lineu. Byl to Juninho Bakuna, který to zkoušel, jenže vytažený Fonville teď byl schovaný za jedním ze svých soupeřů. Německo tady znovu bere iniciativu, zatím v podstatě jedna jediná výraznější šance Curaçao v tomto zápase skončila gólem, ale jsou to hlavně Němci, kteří kombinují a dál přidávají k té své ohromné statistice držení míče 73% času. Zané teď přihrával na Kimicha, který byl sice pokrytý rozhodčím, ale Kimich odstrčil Maročana Jayeda a následně se mu podařilo i odcentrovat, ale možná byl natolik rozhozený tím obráncem navíc, že poslal míč přímo do zámezí. Takže tahle kolmice z pravé strany k levé tyčce nebyla úplně přesná. Tým trenéra Dika Advokáta tedy bude rozehrávat od brankové čáry a to za stavu 1-1 ve 34. minutě. V Houstonu to mohlo být i 2-1. Ta Schlotterbeckova hlavička byla největší šancí posledních 5-7 minut, ale Eloy Room dokázal vytáhnout. Room následně rozehrál, a to na pravou stranu, kde balon vypadl z trávníku a zdá se, že to bylo přičiněním německým, tím pádem by měli autovým hazováním rozehrávat fotbalisté Curaçao, tedy karibského státu, který je vůbec poprvé na světovém šampionátu. Tenhle tým teď má balon na útočné polovině a hraje doprava na Hansena. Hansen tam má proti sebe Brauna, ale Braun nehraje úplně agresivně do Hansena, takže Hansen může přihrávat zpátky na obránce. Floranus a Bazur teď kombinují podél ulici čáry, je tam taky kapitán Bakuna, který by měl být špílmachrem tohoto týmu a rozdávat přihrávky levá pravá. Teď zatím čeká, kdo se mu nabídne. Není to nic moc pro Leandra Bakunu z 73 starty skutečně nejvytěžovanějšího hráče v historii Curaçao. Hned o jeden start za ním je už zmiňovaný brankář Eloy Room. Nejlepším střelcem taky Rangelo Janga, ale ten dnes není v sestavě. Co se týče fotbalistů Curaçao, ti teď rozehrávají do levého křídla, vysoká přihrávka do v podstatě až autové čáry a tam je Hansen připravený. Hansen proti němu ustupuje Kimmich. Hansen přihrává na osu hřiště, kde je Juninho Bakuna. Bakunu tam chytá za ruku soupeř, ale přesto Bakuna vypálil. Ta střela nebyla přesná, teď se ještě trošku zlobí směrem k rozhodčímu, protože tam mohl být takový drobný faul od Felixe Nmeči, ale nakonec nebyl pískán a Bakuna se tak musí spokojit s tím, že utíká zpátky do defenzivy. 3 góly dal v kvalifikační skupině Curaçao a právě Juninho Bakuna v tomto ohledu jedna z těch největších hrozeb spolu se svým bratrem Leandrem, co se týče útočných šiků téhle reprezentace. Curaçao teď ale zase musí zamířit zpátky. Nic není ještě vyhrané, nic není dobojované. Tenhle ostrovní stát musí zpátky do defenzívy, protože Němci už znovu kombinují na útočné polovině. Co se týče té kvalifikační skupiny, tak Curaçao se podařilo porazit Jamajku, vyhráli třeba nad Bermudy a budovali i s týmy, jako je Trinidad a Tobago, takže v tomto ohledu Curaçao nakonec bylo úspěšné. Teď sledujeme, jak je Curaçao v hluboké defenzivě a ani Musiala není schopen ji otevřít. Přihrávka do levé strany, Brown vrací zpátky pod sebe na Virce. Virce ale pustil míč mezi nohama šikovně na Pavloviče a ten může vypálit, jenže míč mu uniká, ještě se odráží k Nmečovi, ten posílá do šestnáctky Haverce, Kai Haverce a jeho přihrávka z ostřejšího úhlu zablokovaná Bazurem na rohový kop. 37. minuta, Curaçao cítí, že je potřeba teď uzavřít své pokutové území na ty závěrečné minuty prvního poločasu, protože Němci stupňují svůj tlak, takhle dobře nehráli, troufnu si říct, celý zápas a to už dali i jeden z těch gólů, ale to bylo z takové původně docela nenápadné akce. Rohový kop se bude muset opakovat, byla tam příliš rychlá rozehrávka, ale balón zřejmě nebyl v takové klidové pozici, takže Nathaniel Brown si ho postaví znovu. Už který z Frankfurtu míří podle nejčerstvějších informací do Bayernu Mnichov je levonohým fotbalistou a tak teď může centrovat směrem k brankářovi Eloy Rumovi. Znovu možná bude chtít využít toho, že Rum není ve vzduchu úplně solidní a že se podařilo zatím především Niku Schlotterbeckovi hrozit právě ze vzdušného prostoru. Ještě tam obránce Curaça Floranus diskutuje s rozhodčím a taky s Musialou, zřejmě tam došlo k nějaké strkanici, ale už je to všechno v pořádku. Sudí pískl a tím pádem může Nathaniel Brown rozehrávat vysoký centr někam do osy hřiště a tam skutečně letí do vzduchu znovu úspěšný stoper Niko Schlotterbeck, gól 2-1 vedou Němci nad Curaçaem v 38. minutě. Nakonec zlomili ten odpor svého soupeře a je to právě po standardní situaci. Tohle je škoda pro Curaçao, které sice hrálo druhé housle v tomhle zápase, ale na druhou stranu nebylo úplně slabým soupeřem. Podařilo se, řekněme, brát Němcům ty dobré střelecké pozice. Teď už to nevyšlo. Schlotterbeck se dvakrát zastřeloval, dvakrát se dostal po centru z rohového kopu do hlavičky. Jednou to bylo nad, po druhé do nadzlížené rukavice brankáře Ruma a teď to vyšlo. Náběh ze zadní tyčky, kde vždycky číhal Schlotterbeck, tentokrát na tu přední, lehce líznutý balón, nikdo neskákal se Schlotterbeckem a tento nádherně umístil k zemi, k tyči na zadní. Velká radost pro Juliana Nagelsmana a taky tisíce německých fanoušků na stadionu v Houstonu. Německo vede nad Curaçaem 2-1. Už tedy po druhé v zápase jdou do vedení naši západní sousedé. Jinak připomenu, že ten stadion má 72 tisíc míst a zdá se, že jsou téměř všechna obsazená. Skutečně to není tak, jako třeba při utkání Jižní Korea Česko, kde bychom viděli ty trsy volných sedaček navzdory tomu, že pořadatel oznamoval téměř vyprodanou kapacitu. Němci tady vedou a rychle se dostávají znovu k míči, jenže Zané fauluje na útočné polovině Comenesiu, tedy hrdinu Curaça, který srovnával na 1-1. Curaçao tedy bude mít k dispozici rozehrávku a Bakuna, tedy Leandro Bakuna, kapitán týmu, si vezme na starost. Přihrávka na pravou stranu, ale tam jsou rychle zatarasení. Floranus a Bazur nemohli projít kolem Brauna, ale tak to zkusili přihrávkou zpátky domů golmanovi Rumovi. Ten vysokým nákopem hraje zpátky na pravý kraj, jenže Locadia není schopen teď přetlačit svého soupeře, přece jenom je na to Locadia. V podstatě sám musí uskákat jak Taha, tak Schlotterbecka a proto zatím není úplně úspěšný Jürgen Locadia. Další z hráčů, kteří působí tady ve Spojených státech amerických, je to tedy stejně jako Eloy Rum v týmu Miami FC ve druhé nejvyšší americké soutěži. Faul od Juninha Bakuny, po kterém se bude rozehrávat na útočné polovině Německa u pravé autové čáry, je to kousek od lavičky Dika Advokáta, tedy po tomto utkání už nejstaršího muže, který kdy trénoval na mistrovství světa v roli hlavního kouče. 78 let a skoro 9 měsíců je Diku Advokátovi, který přebral tedy ten rekord od Miroslava Koupka. Teď je 41. minuta, Němci jsou na útočné polovině a konkrétně tam kombinuje Nmeča, který se snaží přihrát, jenže není to úplně přesný pas do levého kraje. Nakonec ten balon ještě můžou vzít Němci, protože dosti krkolem se tam Juninho Bakuna snažil protáhnout kolem tří soupeřů, v podstatě do nich naboural, pak tam udělal pár kotrmelců, Musiala na to všechno koukal, v podstatě mu Bakuna ležel u nohou a pak stačilo jen placírkou posunout balon dál a byla z toho přesná přihrávka, takže Němci teď nakrátko úspěšní, jenže následně Zane ztrácí balon a tak z toho bude autové vazování pro Curaçao na vlastní polovině, zatímco se ještě jednou dívám na opakované záběry té Schlotterbeckovy hlavičky, nádherný centr z pravé strany a zakončení na zadní tyčku, obrovská radost německých fanoušků, kterých je v Houstonu dost a dost. 2-1, tedy vedou Němci 4 minuty před koncem prvního poločasu, ale bude se, tak jako už jsme viděli v těch minulých zápasech, zřejmě dost nastavovat jenom za tu pauzu na občerstvení, to jsou zhruba 3 minutky plus některé prozdržované momenty, sumárum by to mohlo být okolo 5-6 minut, které může přidat marocký sudí Jalal Jayed. A Němci to ještě možná zužitkují v jednu branku nebo minimálně jedno zakončení. Braun je teď na levé straně s Wirtzem. Florian Wirtz přemýšlel nad centrem, jenže nakonec přidává nakrátko na Musialu, tedy ještě vylepšuje pozici, když možná spíš zhoršuje pro Kaje Havertze, protože to byla přihrávka hodně kolmo k brankové čáře, navíc kousek od malého vápna, kde už by mělo být teritorium brankáře Kurasa Iloje Ruma, a ten skutečně se vrhnul pod nohy Kaje Havertze a znemožnil mu zakončit. Takže Curaçao v útoku. Na levé straně se von Will snažil přihrát na Bakunu, je tam taky Hansen, jenže Hansenova přihrávka přesná nebyla a Manuel Neuer následně odkopává míč, tak konečně taky dotyk pro brankáře Německa, který je tam skutečně jenom divákem zadarmo, jenže Bakuna se znovu zmocnil míče a málem přihrál na Lokádiu do pravého kraje, tam by byl Lokádia zcela sám a mohl by prchnout na brankáře Neuera. Trošku se pozapomněli jak Brown, tak Schlotterbeck, což o to. Schlotterbeck ten se vytahoval na přihrávku na středový kruh, ale Nathaniel Brown za něj nezastoupil. Nakonec toho Curaçao nezužitkovalo, ale teď je na levé straně Komenesi a přihrává na osouřiště, kde je Juninho Bakuna zezadu dostoupený Musialou. Tohle faul nebyl. A fotbalisté Curaçao tak piláší rychle zpátky, protože tady se řítí německý val a přihrávkou na Brauna se znovu blízknul Wirtz. Braun je na hranici 16, z levé strany tam ale vstoupit nechce, tak přihrává na střed pole Pavlovič, Nmeča, po něm Wirtz, před ním couvá Leandro Bakuna, drobivý krok, tak aby ho Wirtz nemohl nachytat na švestkách a nezrychlil příliš rychle. Nakonec se podařilo Wirtzovi pouze přihrát na další své spoluhráče ze záložní řady Nmeču, potom Kimmich, Schlotterbeck a zpátky nalevo. Teď míří ta iniciativa Němců 2 minuty před koncem prvního poločasu plus tedy nastavený čas. Wirtz chtěl přihrát, ta přihrávka byla zblokovaná a ještě tady bude jeden rohový kop po tom minulém, který ale přišel z pravé strany z pohledu útočících Němců, skóroval Schlotterbeck. Teď z levé strany, ale znovu, tam je Schlotterbeck, je tam tah, na hlavičku připravení taky Pavlovič a do vápna míří i Felix Nmeča. U rohového praporku v porovnání s tím předchozím případem nebude Braun, ale druhý krajní zadák Němců, Joshua Kimmich, kapitán Die Mannschaft, který je už připravený, stejně tak na druhé straně Iloy Rum, sudí písknul, takže rozehrávat se může a Kimmich centruje svou pravačkou, hodně vysoký bal na zadní tečku, znovu se tam Schlotterbeck dokázal vyšponovat, přehlavičkoval Bakunu a vybojoval rohový kop, tentokrát z té druhé strany. Jeho hlavička šla hodně rychle na zem k trávníku. Schlotterbeck to ukázal už předtím na svého spoluhráče, jakže se to bude rozehrávat. Evidentně on je právě tvůrcem myšlenky, co se týče těch standardních situací, nejsilnější hlavičkář rozhodně v tomto zápase a možná i jeden z těch nejsilnějších v celém mistrovství světa, na celém šampionátu. Jinak Leandro Bakuna to asi není úplně hráč, který by měl strážit Schlotterbecka navzdory tomu, že má 187 cm, úplně tedy těmi hlavičkovými schopnostmi neoplývá Spielmacher Curaçao. Centr z pravé strany a znovu na malé vápno, tentokrát úspěšně boxuje Iloy Rum, ale Němci zřejmě našli recept na defenzivu Curaçao, když to nešlo po zemi, tak těmi vysokými balóny to v podstatě pokaždé vypadá na velké nebezpečí. Němci jsou tentokrát ale s míčem na trávníku a je to na levé straně Musiala, který vstupuje do 16, udělal kličku, zmátl tak Bakunu, přihrává pod sebe na malé vápno, jenže tam byl přehuštěný prostor těl, ještě jedna střela přiletí od Pavloviče, Havers to taky zkusil, ale ani on, ani Zané, ani Kimmich, ani Wirtz teď nejsou úspěšní. 4 hráči to zkoušeli buď střelou, anebo přihrávkou do nejnebezpečnějšího prostoru, někam na pokutový puntík, jenže Curaçao všechno dokázalo ubránit, odkopnout, fanoušci jsou nadšení i z toho, že jejich tým sice prohrává, ale je to v uvozovkách jen 1-2 a zápas s Německem rozhodně nenudí, tak alespoň v tomto ohledu můžou být fanoušci karibské reprezentace reprezentace nadšení. Vazování autové bude u střídaček, u laviček obou týmů, a to v momentě, kdy se rozběhl nastavený čas pouze 4minutový a půl minutka už je fuč, tak Maročan Giant nakonec zůstal poměrně skromný a tohle asi spíš ocení fotbalisté Kurasa, kteří se v posledních 6 minutách v podstatě non-stop brání. Zané už má zase balón poblíž pokutového území, dává ho na Kimicha, ten obloučkem zkusil hrát za obránce na Haverce, jenže Haverce měl pokrytého Obispo, ještě ale další kombinace, jenže do ní se vložil Hansen a spolu s ním taky Juninho Bakuna. Skutečně bratři Bakunové jsou nejaktivnějšími hráči Kurasa v tomto zápase. Nezdá se vám to, neříkáme jejich jméno jen tak nadarmo častěji, prostě jsou lepší než jejich spoluhráči. Ale Chong teď velmi dobře se vymotal s míčem podél levé strany, tak se dlouho hlásil o hru rukou, ale nakonec mu soupeř utekl a tak ten mohl jen zůstat plakat, protože

0: Virc má balón na útočné polovině a uniká Komenesiovi. Teď zakombinoval s Brownem, Brown ale rychle vrátil zpátky na Virce, to je jasné, Němci věří Florianu Vircovi a jeho technickým schopnostem. Přihrávka na pokutový puntík, tam je Nmeča, vyhnul se dvěma soupeřům, následně byl faulovaný a sudí po krátké úvaze ukazuje na pokutový puntík. Zároveň si ukazuje taky na sluchátko, že to ještě všechno bude řešit případně s videoasistenty, ale tohle vypadá na jasný faul od Bazura i vzhledem k tomu, jak tam padl následně Nmeča. Bazur brzy tušil, že tohle může být špatné. Richedli Bazur, fotbalista působící v tureckém Konyasporu, natáhl se na dlouhou nohu, sejmul v podstatě nejen jednu, ale snad možná obě nohy Felixe Nmeči. Byl to jasný faul, trefený kotník německého záložníka, který otevřel skóre a otevřel taky světový šampionát pro Německo. Za chvilku taky vstup pro posluchače Radiožurnálu, ještě předtím, než budou mít Němci penaltu. Minuta zbývá do konce prvního poločasu. Němci vedou 2-1 nad Curaçaem a budou mít k dispozici pokutový kop. Pakliže jsme se bavili o překvapivém průběhu, tak ten byl následovný. Němci sice vedli 1-0 po trefě Nmeči, jenže následně Komenesia srovnal v 21. minutě na 1-1 a vypadalo to, že Curaçao bude kráčet za překvapením minimálně v prvním poločase, jenže pak Němci zvolili taktiku vysokých nákopů a taky slušných centrů z rohových kopů do vápna. Jeden takový využil Schlotterbeck, takže od 38. minuty Němci vedou 2-1 a teď mají k dispozici na závěr nastaveného času pokutový kop. Nmeča, tedy autor prvního německého gólu na tomto šampionátu, ho vybojoval a proměnit ho chce levonohý útočník Havertz. Proti němu už je připravený Eloy Room, ještě poslední konzultace s rozhodčím, který upozorňoval Rooma na to, aby příliš brzy neodcházel ze své brankové čáry, jinak by se musela penalta opakovat. Kai Havertz na závěr nastaveného času může poslat Němce do dvoubrankového vedení v úvodním utkání na mistrovství světa pro tyhle dva zástupce skupiny E, ještě hecování pro brankáře Rooma od jeho spoluhráčů. Kai Havertz už se rozbíhá, zadrobil krokem a pálí správně do protipohybu golmana Eloye Rooma, dává na 3-1 Kai Havertz a Němci tak vedou a potvrzují pozici favoritu. Minimálně první poločas jistě vyhrají, vedou 3-1 a první půle by měla skončit co nevidět. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. A my pokračujeme ještě dál ve vysílání Radiožurnálu Sport, tedy jediného sportovního rádia v Česku, toho nejposlouchanějšího digitálního. Manuel Neuer se ještě občerstvuje navzdory tomu, že myslím si, že moc energie v tomto utkání nevydal. A zdá se, že skutečně rozhodčí odpískal konec prvního poločasu po té proměněné penaltě. Ne, ještě ne, ještě to byly Havertzovy oslavy. Havertz šikovně levačkou poslal míč doleva ze svého pohledu, Room skákal z jeho pohledu doprava, takže to šlo na druhou stranu, než tedy mínil brankář Curaça. Je to škoda, překvapení se tady nekoná. Uvidíme, jestli ve druhém poločase budou mít fotbalisté Curaça ještě dostatek sil na to, aby trochu zdramatizovali tenhle duel, ale ruku na srdce, statistiky jasně ukazují, kdo je tady dneska pánem v Houstonu. 71% držení míče pro Němce, k tomu 16 střel celkem, 6 z toho na bránu a teď taky pokutový kop. Curaça vypálilo dvakrát, dohromady čtyřikrát, dvakrát tedy na branku, ale stačilo to na jeden jediný gól. No a ten tedy dal Komenesia v prvním poločase. První poločas je u konce. Curaçao prohrává při svém premiérovém startu na světovém šampionátu s Německem 1-3. Za Curaçao se prosadil Komenesia, za Německo Havertz, Schlotterbeck a Nmeča.
1: Říká Adam Weidenthaler. Za chvíli, tedy po poločasové přestávce, se za ním vrátíme.

Dohrávají Coldplay, fotbalisté Německa po poločase vedou nad Curaçaem 3-1, rozhodli o tom především branky Němců v závěru prvního poločasu. Krátká zpráva z atletiky, mistryní republiky v sedmi boji se stala Adéla Tkáčová výkonem 6227 bodů, se navíc posunula na čtvrté místo české historie, deseti boj už po čtvrté vyhrál Ondřej Kobecký výkonem přes 8000 bodů.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál Zprávy a Martin Benda.
2: Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Ukrajinci zničili v Rusku ropné zásobníky v Jaroslavské oblasti. Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají na mistrovství světa proti Německu a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, 40 dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
4: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
5: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radio Žurnál.
2: Od dnešního dne platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády, jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
6: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Jediným krajem, kterého se změny nedotknou, je Vysočina. Ukrajinci provedli sérii vzdušných úderů na sklady ropy a chemický podnik v Rusku. Obyvatelé Jaroslavské oblasti popisovali následky jako ropný déšť.
7: Záběry natočené obyvateli Rybinsku v Jaroslavské oblasti odhalily slabou reakci ruské protivzdušné obrany, která se letící ukrajinská nepilotovaná letadla pokoušela sestřelit jen z lehkých střelných zbraní. Ze skladů ropných produktů, které patří ke strategickým zásobám Ruska, podle videí stoupaly sloupy hustého tmavého kouře, který zahalil okolí Rybinsku a vše pokryla vrstva ropy. Velký požár po útoku dronů vypukl v chemičce Azot v Novomoskevsku v Tulské oblasti Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Rusko odmítlo zastavit válku a tyto útoky jsou ukrajinskou odpovědí. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
2: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří také na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
8: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je maladická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do maladické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
2: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich potřeba až 300 tisíc.
9: Sport. Fotbalisté ostrovního státu Curaçao hrají v Texasu na mistrovství světa proti Německu. Duel sleduje reportér Adam Weidenthaler.
10: Čekáme na start druhého poločasu, potom prvním vedou Němci 3-1 navzdory tomu, že zaváhali a pustili soupeře za stavu 1-0 k vyrovnání. To byl historicky první gól Curaça země o zhruba 160 tisících obyvatelích na mistrovství světa. Druhý poločas odvysíláme znovu v přímém přenosu na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
9: Ve 22 hodin našeho času Nizozemsko narazí na Japonsko. V 1 hodinu ráno začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor a ve 4 ráno Švédsko-Tunisko. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. Na pětistovce vybojovali medaily debelkajakáři Jakub Špicar a Daniel Havel. Brali bronz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na silnici 53 na Znojemsku a kolona na D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic nebezpečná situace v úseku. Policie hlásí auto, které jede proti správnému směru jízdy. 53 ze Znojma do Pohořelic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se tvoří kolona. Na 63. kilometru blokuje pravý pruh odstavené auto. Na kamerách je vidět jen značení a taky silničáře. Kolona od kilometru 65, aktuální zdržení do 10 minut. V Praze Hloubětíně je po nehodě 3 aut, stále hustý provoz na křížení Průmyslové, Kbelské a Poděbradské a taky v okolí. V Praze v Těšnovském tunelu se srazila 2 osobní auta. Blokují pravý pruh směr Rohanské nábřeží Karlín. Je to bez zranění a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jihu Moravy až 24 stupňů. Tolik zprávy.
12: 20 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport ve chvíli, kdy po prvním poločase Německo na mistrovství světa vede nad Curacem 3-1.
3: Radiožurnál Sport
13: a Martin Charvát.
12: A je dobrý důvod ten první poločas zhodnotit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, přeji ti hezký večer.
14: Dobrý večer.
12: Co říkáš na to, že Curaçao dalo na mistrovství světa gol Německu?
14: No tak musím říct, že ta euforie byla veliká a asi bylo málo fanoušků, který jim to nepřáli. Já jsem byl ten, který jim to přál a myslím si, že jsem měl upřímnou radost jako dlouho ne.
12: Viděl jsi v tom štěstí, nebo to bylo vyloženě umění, anebo spíše podcenění německého týmu útoku Curaça? Co z toho vlastně může platit?
14: Tak oni tam měli už pár takových jako nebezpečnějších protiútoků. Tady samozřejmě bylo trošinku štěstí, že to jeden ten německý hráč připravil na tu střelu a ještě teď Kimicha, ale prostě byli odměněni za to, že tak jakoby hráli odvážně nebo hrajou odvážně a ten gól jim samozřejmě přeju. Já si myslím, že ten zápas dopadne vítězstvím Německa, asi tak jako všichni čekali, ale bylo to příjemný zpestření.
12: I chvíli po tom gólu, kdy se Německo snažilo tlačit pořád, nepřicházel gól, pravda nějakých 15 minut, ale vlastně když hraje Německo Curaçao, tak to člověku přijde skoro až jako věčnost, tak si myslel, že to vlastně skončí jednoznačně?
14: No, tak já si myslím, že ten tlak byl veliký, Němci mají lepší hráče, samozřejmě Curaçao, tak bych řekl spíš, že bránějí, že tam jsou ve velkém počtu a myslím si, že až jim dojdou síly, že Němci přidají další branky, bylo by pro mě překvapení, kdyby to tak nebylo.
12: No, ale na druhou stranu připomeňme si třeba včerejší utkání Švýcarsko-Katar, také v uvozovkách na jednu branku a nakonec to skončilo 1-1, tak aby se Němcům v uvozovkách nestalo něco podobného, teď už je to 3-1, tak asi ne, ale stejně.
14: Je to tak, souhlasím, no, tak samozřejmě na této úrovni se nedá podceňovat vůbec nic a ten náskok o 2 góly je vždycky bezpečnější, to, co se stalo včera Švýcarům, prostě to takhle bývá, že malinko to podceníš a v poslední minutě pak už není na to čas, Němci dostali ten gól brzo a měli dostatek času už do poločasu to otočit, což se jim podařilo a myslím si, že druhou půli to bude jenom navyšovat ten náskok.
12: Myslíš si, že Němci se nezastaví, že ve chvíli, kdy to bude na 4-5 gólech, takže pořád budou chtít hrát?
14: Myslím si, že ne, já mám tuhle zkušenost s těma hráčema nejlepšíma, že prostě mají v sobě ten hlad dávat ty branky a myslím si, že i třeba trenér Nagelsmann to prostřídá potom a ty hráči prostě na mistrovství světa budou chtít dávat góly a já si myslím, že ještě třeba 2-3 góly uvidíme.
12: Říká Pavel Horvát k prvnímu poločasu utkání Německo Curaçao zatím 3-1. Pavle, děkuju.
14: Díky, naslyšenou.
12: Začíná druhý poločas utkání, komentuje Adam Weidenthaler.
10: Ano, góly uslyšíme, zřejmě tedy Německo zatím hraje s Curaçaem 3-1 a první poločas byl hodně zajímavý, hodně gólový. Ten druhý už začal a Němci v podstatě pokračují tak, jak skončili, tedy s míčem na kopačce. Jonathan Tah hraje na středu pole, jenže teď předává Muzialovi, který se hodně brzy ocitl na zemi, v podstatě mu ani balon nepřiletěl ke kopačce a už byl faulován. Pavlovič tedy rychle rozehrál s Nmečou, ten hraje na pravý kraj defenzívy, skoro by se ještě slušilo říct německé i hráče Curaça, nebo respektive sestavy obou dvou týmů, ale v podstatě to nemusíme dělat, protože Němci se sami teď oslovili v podstatě v 6-7 lidech a Jamal Musiala rychle dává gól na 4-1. Tohle trvalo jen minutku a pár sekund k tomu, přihrávka z pravé strany na Jamala Musialu, který pálil v podstatě přes svou levou nohu, musel se k míči trochu otočit, ale ani to takovému hráči, tak kvalitnímu fotbalistovi, jakým je záložník Bayernu Mnichov Jamal Musiala, nevadí. Střela po zemi na zadní tyčku překvapila možná i trochu Iloje Ruma, minimálně tady ten náběh překvapil defenzivu Curaça. Zané rychle hrál na Kimicha, ten zvedl hlavu, viděl, že tam nabíhá z osy hřiště velmi šikovně Musiala. V podstatě nemířil vůbec k brance, on běžel jakoby skoro přesně k rohovému praporku, pak jenom trochu upravil tu svou dráhu, ten svůj pohyb a rychle vypálil. Trochu se k tomu musel točit k míči, ale porazil se to, trefil krásně za háčky. Stav je tedy 4-1 pro tým Juliana Nagelsmana, který vítěz slavně zdvihá ruce nad hlavu směrem k nebi, ale taky k zatahovací střeše, která je na stadionu v Houstonu, kde se hraje právě utkání světového šampionátu ve fotbale mezi Německem a Curaçaem. Tak to tedy nebyl úplně dlouhý čas, kdy jsme museli čekat na další trefu, jak už ostatně zmiňoval náš fotbalový expert Pavel Horvát teď uprostřed tohoto zápasu o poločasové přestávce. Jinak Curaçao jednou střídalo, pojďme si jenom rychle projít jejich sestavu, ať víme, o kom se bavíme. V brance Room, v obraně zprava Floranus, Bazur, Obispo a Fonville. V záloze dal Comenesia, to je autor té jediné branky Curaçao v tomto zápase a spolu s ním kapitán Leandro Bakuna. Vpředu jeho bratr Juninho Bakuna, Tahit Chong a taky nový muž na trávníku Antonis, který vystřídal Hansena o poločasové přestávce a v útoku stále zůstává Lokádia. Co se týče Němců, kteří jsou aktuálně na balonu a na vlastní polovině, brance Neuer, v obraně zprava kapitán Kimmich, Tah, Schlotterbeck a Braun, dva střední záložníci Pavlovič a Nmeča budou podporovat křídelníky, lépe řečeno útočné hráče Virce, Musialu, Zaného a taky Haverce. Tam je ta pozice, řekněme, hodně nahodilá, sice to vypadá jako rozestavení 4-2-3-1, ale v podstatě všichni útočí a taky skoro všichni brání, když je to zrovna potřeba u Němců, každopádně hlavně v útoku. Tam v podstatě není typologicky žádný hrotový útočník, Kai Havertz se velmi často stahuje třeba i do kraje. Teď v pozici pravého beka je Havertz, ale hraje se vlevo a tam je Braun a spolu s ním taky Wirtz. 49. minuta, Musiala předskočený, ale balon mu napříliš dlouho Juninho Bakuna nesebral. Je tady Tah, tak hraje na Nmeču, krásně na osu hřiště. Musiala může pálit, ale pod nohy se mu vrhl znovu Bakuna. Tak je tady alespoň Kimmich na pravé straně, kousek od pokutového území, je kapitán německé reprezentace. Přihrál si se Zanem, pak se snažil o přeslapovačku, jenže balon se mu zamotal pod nohama, jako by se to asi stalo většině amatérských fotbalistů, kdyby se o něco podobného pokoušeli, jenže Kimmich ten za to dostává desítky a stovky tisíc eur. Každopádně teď ani ta jeho chybička neznamenala nějakou významnou německou chybu, nebyla z toho ztráta míče na příliš dlouho, už zase budou rozehrávat naši západní sousedi na polovině soupeře a to takovým zkráceným rohovým kopem. Tentokrát to není úplně u brankové čáry, spíš u té postranní autové, která je nebo slouží na autové ahazování. Rychlá rozehrávka Kimicha a šikovná střela podél brankové čáry od Nmeči, ten ale druhý gol v zápase nepřidává, je to stále 4-1 mezi Německem a Curaçao v 50. minutě. On totiž ještě zasáhl brankář Rům, nebylo to úplně dobře vidět z toho ostrého úhlu, takže i proto teď Němci pokračují na útočné polovině. Schlotterbeck dostal pomalou přihrávku zpátky od Nmeči, ale nikdo ho nenapadal, proto tedy Schlotterbeck mohl chviličku vyčkávat. Potom už Floranus zasáhl v rozehrávce Německa, ale Němci dál zůstávají na útočné polovině. Suverénní přihrávky, krásný pohyb bez balónu. Tohle teď zdobí německou rozehrávku, která je i v 51. minutě úspěšná. Schlotterbeck následně faulovaný Chongem a bude se rozehrávat proti brance Kurasa. Rum teď nemusí zasahovat, ale možná bude muset, protože Havertz si nabírá balon na ose hřiště, přihrává dovnitř 16 na Muzielu. Tento chtěl patičko přiklepnout na Zaného dribling. Přehození míče z levé na pravou, už ho ale dostalo za brankovou čáru. A tak budou rozehrávat reprezentanti karibského ostrovního státu Curaçao, který tedy je poprvé na světovém šampionátu ve fotbale. Teď to byl Muziala, který se tedy nedokázal prosadit, ale předtím on právě skóroval. Byla to krásná tvrdá rána na zadní tyčku, díky které Němci šli už do třígolového vedení hned z kraje druhého poločasu. Rozehrávat tedy budou fotbalisté Curaça uvnitř vlastní poloviny, hodně blízko pokutovému území, dlouhým autem hraje ale Floranus. Jak jen to jde na polovinu hřiště a tam Locadia spolupracuje na levé straně s Fonvillem. Fonvillovi se otevírá volný prostor, ale než si rozmyslel krajní obránce Curaça, co chce s míčem vyrobit, tak už ho dostoupil Havertz. Naštěstí pro Fonvilla tam ještě byli na přihrávku Obispo a taky jeden z bratrů Bakunu, takže se podařilo dostat Curaçao na útočnou polovinu. Teď má míč Chong, jediný hráč, který se z té 25 člené nominace skutečně narodil na Curaçao. Jinak jsou všichni rodáci přímo z Nizozemska, tedy z kontinentální Evropy. Tahit Chong teď byl faulován, vybojoval tedy rozehrávku, volný přímý kop, po kterém už se hraje ale na levé straně a tam právě Tahit Chong nefiguruje, ten je teď přišpendlený k pravé autové čáře. Snaha dostat se od pravé autové čáry na střed pole, ale je teď docela rychle zatarasená, velmi dobře si poradili fotbalisté Německa, co týče téhle přechodové fáze, ale přeci jenom ještě Bakuna může být u balónu, zastavil ho tam Brown, no, jenom na chviličku. Přeci jenom Tahit Chong teď neměl možnost se obtočit s míčem kolem svého strážce. Němci následně rozehrávali od Manuela Neuera a zdá se, že tam byl nějaký prohřešek v souboji Kaje Havertze s obráncem Obispem. A rozehrávat bude Curaçao na útočné polovině. No tak docela dlouho se nestalo, že by Curaçao bylo zhruba 2-3 minutky na balónu víc než Německo. Ale tohle je ta pasáž, kdy se přeci jen trochu osměluje outsider tohoto zápasu, který ví, že nemá co ztratit. Na druhou stranu bylo by asi nemilé, kdyby si Curaçao zadělalo na problémy tím významným rozdílem ve skóre, protože ten může hrát velmi důležitou roli. Znovu připomeňme, že ze 4členných skupin jdou jistě dál první dva týmy, ale nejlepších 8 týmů jde taky ze třetích míst a klidně by na nějaké takové umístění mohli pokukovat i fotbalisté Curaçao. Teď se ale museli bránit a byla to Wirtzova rána, která byla zblokovaná Bazúrem a to na další rohový kop a dobře víme, jakže to dnes z těch rohových kopů jde Němcům. Teď ale rychlá rozehrávka, než se stihli Schlotterbeck tak a Havertz sformovat, tak už je balon ve hře a kombinuje s ním Wirtz spolu s Kimmichem na pravé straně. Kimmichu přízemní centr málem propadl přes Leandra Bakunu, naštěstí pro Curaçao jejich kapitán je aktivní a stejně taky aktivní Manuel Neuer, teď až na polovině hřiště hlavičkou hraje před sebe a pomáhá tím německé rozehrávce, následně rychlý out a to na Havertze, který by jinak stál v offsideu, ale po outech to není offsideové postavení, takže se zapojil do kombinace. Pavlovič z toho může vytěžit střelu, ale ta nebyla přesná, příliš vysoký balón, který teď vypálil Alexander Pavlovič, záložník mnichovského Bayernu. Trefil míč přímo do sektoru německých fanoušků, kteří si ale nenechávají cenný suvenýr, rychle ho vrací zpátky podavačům míčů. A tak bude moct defenziva Curaça rozehrávat. 55. minuta, Německo vede 4-1 nad Curaçaem. Znovu připomínám, sice to bylo 1-0, ale Curaçao se pak trochu zvedlo a během takové šikovné 4minutovky dokázalo taky skórovat. Byl to záložník Comenesia, který využil toho, že mu tam balon píchl soupeřící Schlotterbeck, jenže následně se nepodařilo ten stav 1-1 udržet zas tak dlouho, jenom něco málo přes čtvrt hodinku odolávali fotbalisté Curaçao, než se do jejich sítě trefil Schlotterbeck, pak taky z penalty Havertz, no a tím posledním střelcem je Muziala ze 47. minuty. Teď v 55. Chong faulovaný a rychle rozehrává na Bakunu, ten si otevírá střed pole, kombinoval tam s novým mužem na trávníku Antonisem, jenže Jeremy Antonis Křídelník řeckého týmu Kifisia nedokázal už posunout zpátky doprava, kde bylo přece jenom o něco víc volného prostoru nežli vlevo. Němci se hodně akčně vrací. A teď navíc postavili vysokou offsideovou lineu, která v podstatě kopíruje půlicí čáru. I to je způsob, jakým se snaží Nagelsmannův tým vyzmizíkovat soupeře, zatímco řada fotbalistů Německa už má více než dvě i tři zakončení v tomto utkání. Florian Wirtz v tomto ohledu vůbec nejaktivnější a spolu s ním Jamal Muzila. Ty jsou na nějakých čtyřech, respektive pěti střelách. Co teď Pavlovič? Získává balon na útočné polovině zhruba 30 metrů od branky. Narazil si závercem zhruba pětkrát, jako kdyby si snad zvyšovali úspěšnost přihrávek teď pro nějaké statistické servery. Následně už kombinace se Zanem na pravé straně. Kimmich vracel Zanému zpátky, ale ta přihrávka byla na Zaného příliš rychlá a příliš krátká pro Nmeču. Jenže ten se vrací zpátky do šance, do akce a odstavil teď tělem Juninha Bakunu, využil toho, že má zhruba o 10 kilogramů víc. A díky tomu jsou Němci znovu v tlaku. Na útočné polovině kombinuje Pavlovič, ten je vpravo spolu s Nmečou. Nmeča naznačil centr, Bakuna se proti němu dokázal vyšponovat, vytáhnout a proto Nmeča se stáhl svou napřaženou pravou nohu. Raději bude kombinovat po zemi, přece jenom na offside line teď číhá pouze Havertz, ale na jeho zádech je přišpendlený jeden ze stoperů Kurasa. Tak to Němci zkusí zleva. Tam je Florian Wirtz, Wirtz si narazí s Muzialou, který ale je faulován, no není možná. Jalal Jayet, marocký sudí, hodně rychle odhlédl od téhle situace a začal si všímat jiných šancí Kurasa na to jít dopředu, konkrétně to byl Komenesia, který tam zasáhl soupeře trochu na hraně agresivity, pak byl sám odražený od míče, v podstatě Komenesia během toho momentu doletěl až někam na lavičku německé reprezentace a možná až to bylo pískané jako faul, navzdory tomu, že Muzila teď vypadá hodně nepříjemně, bolestivá grimasa, ale už je zpátky na nohou a bude zřejmě vyklepávat tuhle situaci. Jinak ten jeho gól teď ve 47. minutě byl jubilejní 10. v německé reprezentaci. Jamal Muzila, připomeňme, stále ještě poměrně nadějný mladý fotbalista, který by jednoho dne mohl být třeba i mezi těmi historicky nejlepšími střelci německého národního týmu. Muzialovi bylo letos 23 let. Teď Němci tedy byli nakrátko v defenzivě, ale v 58. minutě už znovu získávají balón, vedou 4-1 a hrají velmi komfortně. Jonathan Tah vytahuje míč až k půlicí čáře, nikdo ho neatakuje ani za ní. Tam už ale je přece jenom trochu přehuštěnější prostor. Chong, respektive Lokádia, se dívali zblízka na Taha a proto tak hrál přes pravou stranu, kde Kimmichova přihrávka nebyla příliš přesná a tak Eloy Room, brankář Kurasa, může rozehrávat vysokým nákopem, jenže míč trefil možná blíž ke své bráně, než by chtěl, zhruba do nějakých 30 metrů, spíš to byla taková vysoká svíce, která rychle padala a lépe ji zalepili Evropani, jenomže teď je tady další akce Kurasa a dobře se totiž vyšponoval proti Muzialovi Komenesia. Na levé straně Lokádia, rozběhnutého tam má Chonga, jenže trochu teď přibrzdil Jürgen Lokádia hru, že pádně na levé straně i tak Chong může kombinovat, na zádech má Taha s Kimmichem, ještě tam byl připravený na spolupráci Fonville, ale Fonvillovi to teď s Chongem vůbec nelepilo, 2-3, navíc byli v podčíslení fotbalisté Kurasa, takže v 59. minutě je z toho znovu ztráta míče pro ostrovní stát, který má zhruba 160 tisíc obyvatel a je na světovém šampionátu vůbec poprvé v historii. Němci pochopitelně s mnohem bohatší historií, ti se těší na to, že by třeba mohli být znovu po roce 2014 světovými šampiony, ale nepředbíhejme, stále se hraje první zápas ve skupině, no a v těch posledních dvou edicích byli Němci právě pouze ve skupině a z ní nedokázali postoupit ani v Rusku, ani před 4 roky v Kataru. Teď ale autové vazování, které dostává Kimmich zase do jaké také šance je u rohového praporku, na zádech má sice Fonvilla, ale míč u kopaček bezpečně u obránce Bayernu Mnichov. Kimmich kombinuje s Pavlovičem, ten má na ose hřiště volného Taha, je tam taky Schlotterbeck, nakonec Wirtz si taky přišel pro naražení míče, Tahovi ho rychle vrátí, tady je Havertz, hezky do uličky pro Nathaniela Brauna, ale tam se dokázal rychle zorientovat brankář Eloy Room, ten tedy sklouzl po trávníku pod nohy Nathaniela Brauna, Braun raději nešel ani do souboje, tak aby se nezranil, navíc byl v offsideu, možná i toho si byl vědom, ale Doufám si tvrdit, že spíš prostě nechtěl být zraněný za stavu 4-1. Nějaké zranění, to by byla snad ta nejhorší facka pro Německo. I horší, doufám si tvrdit, než kdyby dostali třeba gól nebo dva. Samozřejmě, kdyby z toho byly následně 3 góly Kurasa, to už bychom se bavili o něčem jiném, ale to je scénář, který zřejmě nenatočí ani Steven Spielberg. 60. minuta bude končit, Německo vede 4-1 nad Kurasem a mexická vlna teď obíhá Texasem, tedy místem, které leží na kraji Mexického zálivu, nebo tedy Mexického zálivu podle některých pouze. Každopádně Německo může být velmi šťastné a jeho fanoušci taky, navzdory tomu, že teď fauluje německý hráč Havertz na vlastní polovině a rozehrávat tak budou hráči Kurasa. Jak obíhá ta mexická vlna, tak i teď to trochu zahýbalo se samotnými hráči, kteří se na chviličku zadívali, především ti od Kurasa, ale už je z toho se rozehrávka, vysoký balon letí na hranici 16, tam byl Comenesia u odraženého balonu jako první, ale nebyl schopen si ho dobře zpracovat ze vzduchu, přesto mu ještě Obispo a Fonville pomáhají a zdá se, že Kurasa zůstane zabydlené na útočné polovině, je to Lokádia u levého autového, respektive levého rohového praporku, který je faulován. Jonathan tak teď argumentuje u rozhodčího, ale zdá se, že to skutečně bude volný přímý kop a to z docela dobré pozice. Lokádia se ještě nezvedá z trávníku, ale neměl by tam mít snad výraznější zdravotní problémy, i když možná malinko prošlápnutý kotník tam měl. Zatímco si tedy fanoušci dál užívají tu svou mexickou vlnu, tak v 61. minutě budou mít fotbalisté Kurasa v podstatě první vážnější šanci ve druhém poločase, kdy zatím nemají žádnou střelu, zatímco Němci už pálili 5x celkem, 2x na branku a tak si pohodlně jdou pro první tříbodový zisk na tomto mistrovství světa. Teď tedy ale možná drobná komplikace. U rozehrávky zatím jediný střídající hráč tohoto utkání, Jeremy Antonis, který to má na přímou střelu do brány nějakých 22 metrů, ale z toho ostřejšího úhlu, těžko říct, spíš to bude nějaký střílený centr na zadní tyčku. Manuel Neuer si ostatně postavil pouze jednoho jediného hráče do zdi a tím je Zané. Antonis už ukazuje levou rukou signál, centruje a nakonec je to dobrá hlava. Bakuna využil toho, že míč neodhadl Kimmich, tedy podskočil balón, Bakuna pak hlavičkoval zcela sám, ale nebyl schopen svou vlasatou kšticí upravit balón tak, aby vešel se mezi tři tyče. Nakonec se mířil zhruba o 20-30 cm nad bránu zkušeného Manuela Neuera. 63. minuta, Němci po rozehrávce rychle zase u půlící čáry a je to Kimmich, který hraje na pravé straně se Zanem. Zanému naráží zpátky, Kimmich tedy může do středu pole na Jonathana Taha. Tak má ještě po své levici volnějšího Schlotterbecka, ale raději kombinuje s Pavlovičem, kterému rychle dostoupil Antonis na záda. Potom hraje tak krásným vysokým obloučkem za obranu a tam byl Zané, který zahazuje obrovskou šanci v 63. minutě. Je to stále v fozovkách 4-1, mohlo to být 5-1, němečtí fanouci se drží za čelo, ale nemusí být zase tak úplně konsternovaní, přece jenom tenhle gól toho tolik by nezměnil. Na druhou stranu offside to nebyl, Zané krásně prchnul za obránce, tam se úplně zapomněl Obispo, který se vytáhl, tuším, že s Havercem a tím pádem se za ním otevřela hodně děravá kapsa. Do té nakoukl Leroy Sané, ale jeho obstřel levačkou nakonec byl o chlup vyšší, než by křídelník německé reprezentace, bývalý hráč Schalke, Manchester City nebo Bayernu Mnichov potřeboval. Teď je znovu Sané u balónu, na útočné polovině, tentokrát u autové čáry, ale příliš si balón předkopl a jakmile to zjistil, jakmile si to uvědomil, tak v podstatě přestal jevit snahu běžet za balónem dál. Tím pádem budou vhazovat fotbalisté Kurasa, konkrétně to je Fonville na levé straně obrany, bek nizozemského Nijmegenu, který tak dál doplňuje tu bohatou ekipu zástupců v nizozemské soutěži, té nejvyšší, tedy v Eredivisie nebo číslo 2. Teď tedy může poslat balon na trávník, ale ještě předtím, než se tak stane, tak první střídání nachystal taky Julian Nagelsmann a uskuteční ho Jamal Musiala. Měl ty drobné zdravotní problémy s kotníkem a možná i proto na něj padla volba. Denis Undav, střelec německého Stuttgartu, bude místo něj na hrací ploše. No a taky hráč, po jehož přečtení příjmení si možná budete dělat chutě na nějaké večerní občerstvení. Na trávník totiž přichází ofenzivní záložník s příjmením Margarita, konkrétně Gerald Margarita, fotbalista belgického druholigového Beferenu. Přichází na trávník trošku tedy rozhýbat hru, tak uvidíme. A vy o tom na radiožurnálu Sport uslyšíte, jestli se i Gerlovi Margaritovi podaří trošku rozhýbat ty ofenzivní šiky Curaçaa. Teď se to možná podařilo, ale Margarita na tom neměl žádný podíl. Šikovná přihrávka od levé strany od Antonise byla nakonec příliš dlouhá a Neuer ji zachytil, ale po jeho výhozu je tady další chyba v rozehrávce. Čong na pravé straně může kombinovat s Antonisem. Curaçao je v útoku, jenže rychle se Němci stáhli v podstatě v osmi mužích dovnitř pokutového území. Curaçao tam má jen pět playerů a i proto Čong teď propadl ve svém souboji s Denisem Undavem, novým mužem v německém dresu, teď na trávníku. Ještě zase chyba, znamená, že ještě jednu šanci Curaçao mít může. Bakuna však schazuje pro Čonga zpátky na polovinu hřiště. A tak teď není příliš mnoho prostoru, kudy by se mohlo Curaçao dostat dopředu, jenom abych doplnil, Gerald Margarita přišel na trávník za Jurgena Locadiu, teď na hrotu útoku místo Locadii Juninho Bakuna, nabíhal si na balón, který mu ale ukradl Schlotterbeck a pak je tam faul na kapitána Bakunu. Ten faul se odehrál zhruba 30 metrů od brány Manuela Neuera, písklo se, takže volný přímý kop z toho bude, ale pozice na střelu, to si myslím spíš ne. Bakuna šel tak trochu nebezpečně vůči vlastní osobě pod nohy Undava, ten hrál hodně vysokou nohou proti balónu a to se tedy nelíbilo marockému sudímu Jayedovi, který pravidelně tedy píská právě nejvyšší marockou soutěž a třeba taky africkou edici Ligy mistrů. Volný přímý kop bude rozehrán v 67. minutě, Antonis už je u něj připravený. A centruje na zadní tyčku, kde je ale nejvyšší Schlotterbeck, ještě odražený balón a dostávají se k němu fotbalisté Curaçaa. Tohle je akce do prázdné branky, ale z největší pravděpodobností to je z offsideového postavení. Gól tedy zatím neplatí, sudí ukázal offside, fanoušci se radují, ale až jim za chviličku dojde, jakže funguje pravidlo o offsideu, tak se začnou zase posazovat na svá místa na stadionu v Houstonu, zcela jasně střela Komenesí z druhé vlny. Taková trochu podobná situace jako v tom prvním golovém případě Curaçaa, jenže tentokrát namísto toho, aby Komenesí a přímo pál do branky, tak ta rána šla vedle, jenže za offside lineou stály hned dva fotbalisté Curaçaa, jeden nepřihrál druhému, tím pádem vyšachovali Neuera, ale bylo to tedy z offsideového postavení. Takže 4-1 je stále stav mezi Německem a Curaçaem v 67. minutě. Nic se nemění navzdory tomu, že Curaçao teď zažilo další velmi povedenou pasáž, kdy strávilo zhruba 3 minuty na balónu a hlavně na útočné polovině. Brankář Rum teď rozehrává vysokým nákopem, našel na chviličku Antonise, ale tomu pak míč unikl, Schlotterbeck ho rozehrál před sebe na Zaného, ten hledá Undava, jenže pouze na paty, pak se tam snažil odkopnout míč, Fonville promáchl a v podstatě tak nenakopl balon, ale samotného Zaného, naštěstí pro Zaného to nebylo příliš razantně a tak se ani faul nepíská, navíc Němci ukořistili hrací předmět a jsou teď s ním na vlastní polovině. Pavlovič hraje na pravou stranu na Zaného, ten kombinuje s Undavem. Denis Undav sám míří vstříc soupeřově bráně, nakonec si vybírá tu lehčí variantu, tedy přihrávku na Haverce, který už otočil spolu s Pavlovičem a Schlotterbeckem balón na levou stranu. Až od autové čáry teď vybíhal Florian Wirtz, ale už je na ose hřiště, zakombinoval s Brownem, to je nádherný gól. Po přiklepnutí Undava se prosazuje krajní obránce Nathaniel Brown, 68. minuta a v úvodním utkání světového šampionátu pro Německo a Curaçao už favorit zápasu vede 5-1. Ten první gól tohoto poločasu přišel hned po minutě a čtvrt od Jamala Musiali. Od té doby Curaçao mělo i své dobré chvíle, ale Nathaniel Brown teď tedy skóruje a my to řekneme i na radiožurnálu. Krásná rychlá akce Německa znamená gól na 5-1. Je otázkou, jestli ale Nathaniel Brown nebude po příklepu Undava v offsideu. Dozvíte se to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Zatím tedy ale stále stav v 69. minutě. Německo Curaçao 5-1. Adam Weidenthaler, radiožurnál. A my pokračujeme dál ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Brown to trefil krásně z voleje, slabší pravou nohou a navíc balón, který letěl zhruba metr nad zemí, skutečně se k němu musel štelovat. Na druhou stranu po rychlé kombinaci s Undavem to zvládl velmi dobře. No a teď se tedy přesvědčíme, jestli to byl offside nebo nebyl. Nakonec onside, tedy Nathaniel Brown byl v momentě přihrávky ještě před posledním obráncem. Nakonec to zvládl o pár centimetrů, ale vyšlo to do té, řekněme, pozice. Podle pravidel ho vystavil kapitán Leandro Bakuna. Gól tedy platí, v 70. minutě Němci vedou 5-1 nad Curaçaem a teď krátká přestávka na občerstvení pro samotné fotbalisty a občerstvení taky našeho přímého přihrávky. přenosu přímo ze studia.
12: Občerstvíme ho právě informacemi mimo zápas Německo-Curaçao a to také tím, že vám povíme, že to není pochopitelně jediný duel, který dnes budeme komentovat, tedy Adam Weidenthaler pro něj jediný ano, ale už od 22 hodin budeme pokračovat dál s přímým přenosem zápasu mezi Nizozemskem a Japonskem po půlnoci, ale stále amerického času vlastně dnes, budeme u utkání mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem, to začne v 1 hodinu a ve 4 hodiny začne zápas mezi Švédskem a Tuniskem. To všechno budeme sledovat a o tom všem se také po skončení právě hraného utkání budeme bavit s naším expertem na Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem. To bude po 21. hodině, kdy společně s Radiožurnálem budeme vysílat takzvaný Sportžurnál, ale budeme se věnovat také dalším informacím z mistrovství světa ve fotbale. Také nás samozřejmě budou zajímat aktuální informace z českého týmu, který se chystá na čtvrteční, zřejmě klíčový duel základní skupiny proti Jihoafrické republice, poté co Češi to úvodní utkání, přestože proti Jižní Koreji vedli 1-0, tak nakonec prohráli 1-2. Další krátké zprávy ze světa sportu. Filip Mrůzek vyhrál v rakouském Oberhausu jako druhý český golfista turnaj druhé nejvyšší evropské série Challenge Tour. 34letý hráč napodobil úspěch Ondřeje Lízra z roku 2020. Chorvatská tenistka Dona Vekičová ve finále v Queen's Clubu porazila 6-0 a 7-6 domácí Britku Emu Raducanovou a po více než 3 letech se Chorvatka dočkala titulu na okruhu WTA. A ještě fotbal, byť ne z mistrovství světa, španělský obránce Mark Cucurella má podle serveru The Athletic namířeno z Chelsea do Realu Madrid. Ten by za něj měl zaplatit 60 milionů eur, tedy asi 1,5 miliardy korun. Zpátky na fotbal, na mistrovství světa, zpátky za Adamem Weidenthalerem, který komentuje druhý poločas zápasu mezi Německem a Curaçaem.
10: Zpátky pod zataženou střechu na stadionu v Houstonu, trochu to vypadá jako fotbalový stánek v německém Gelsenkirchenu, takže pro některé fotbalisty to je vlastně starý známý příběh, jak už zaznělo, někteří fotbalisté z toho současného reprezentačního výběru Juliana Nagelsmana mají minulost právě v týmu Schalke a někteří tam zase často hrají tím, že jsou třeba zástupci Borussie Dortmund, tedy hlavního rivala Schalke. Teď ještě zbytek té občerstvovací pauzy, ale hráči už jsou připraveni, jenže někteří poté, co se napili a znovu zaujali své pozice, budou rychle střídaní. Takže Julian Nagelsmann nachystal nějakou tu změnu. David Raum přichází na plac, to je krajní obránce, a taky Antonio Rüdiger, stoper, takže 2 změny v defenzívě. Jedním z těch odcházejících fotbalistů je Jonathan Tah, takže stoper za stopera Antonio Rüdiger přichází právě na ten post Jonathana Taha, další hodně urostlý, silný stoper. No a následně je tam i Leon Goretzka do středu zálohy, takže to nebudou jen 2 změny, ale ne 3 změny. Končí Nemeča a končí Brown, takže 2 střelci gólu už nejsou na place, spolu s nimi už byl předtím vystřídán taky Musiala, takže jediný, kteří se dokázali prosadit a ještě jsou na trávníku v německých barvách, jsou Havertz a Schlotterbeck. Schlotterbeck hlavičkou a Havertz penaltou. Nemeča, Tah, Brown jsou tedy dole a Rüdiger, Raum a Goretzka v úzovkách nahoru na trávník. Takové jsou změny od Juliana Nagelsmana, který už tady má k dispozici pouze 1 jedinou, zatímco Curaçao ještě může měnit 3x. Dick Advokát, rekordně starý kouč, 78 let, skoro 9 měsíců k tomu, a jeho první odkoučovaný zápas na letošním světovém šampionátu, který z něj tedy dělá nejstaršího trenéra, jenže jeho Curaçao na to nebude nakonec vzpomínat zas tak dobře, protože ten gólový příděl tady je, navzdory tomu, že alespoň se podařilo dát gól Německu, a tohle určitě bude ve fotbalových análech v historii Curaça zapsané velmi pěkně. 74. minuta. Německo teď rychle napadá rozehrávku Curaça, která je vedená až z pravé strany, jenže Bakuna i Floranus tam jsou dostoupeni velmi dobře Raumem, čerstvým fotbalistou, který na klubové úrovni působí jakožto kapitán Lipska. Teď mu tam pomáhá Wirtz, ale společnými silami nakonec o balon přišli. Ještě ho chtěl znovu získat Pavlovič, jenže fauloval Chonga při snaze o repressing, takže v 74. minutě budou rozehrávat fotbalisté Curaça. v podstatě z vlastní poloviny hodně hluboko teď jsou s míčem, a tak by to chtělo možná dlouhý nákop a možná taky přidávku podél autové čáry. Nakonec ta druhá varianta zafungovala, Floranus to zkusil už pak tím vysokým nákopem, jenže neoslovil Margaritu, tomu ještě pomáhá Antonis, a tak přeci jenom Curaçao získává balón na útočné polovině zhruba čtvrt hodinku před koncem zápasu. Uvidíme, kolik taky sudí nastaví, za tu občerstvovací pauzu by to znovu zhruba měly být 3 minutky, ale zase tolik se toho neprozdržovalo, krom gólových oslav. Myslím si, že fotbalisté Curaçaa budou rádi, když ten zápas bude ukončený spíš dřív než později, a stejně tak Němci, kteří si zatím jasně jdou za tříbodovým vítězstvím a tedy prvním konečným výsledkem ve skupině E, kde ještě figurují reprezentace Ekvádoru a Pobřeží slonoviny. Čong teď útočí z pravé strany, prochází kolem Ridigera, je na středu pole, jenže to, co teď vymýšlel, to nebyla ani střela, ani centr, měl tam dva spoluhráče na přihrávku, měl taky možnost jít směrem do brány, skutečně běžet před sebe, udělat třeba ještě 2-3 rychlé kroky a následně pálit, jenže Čong trochu možná spanikařil, zmátlo ho, že tak rychle a tak snadně přešel přes střídajícího Ridigera, až prostě vymyslel něco mezi, a ono to vůbec nebylo přesné. Manuel Neuer, ten se jenom ohlédl a už zase rychle rozehrál. 76. minutě, tak Curaçao míří zpátky do svého defenzivního bloku, advokát, ten už to všechno přechází s takovým kamenným výrazem, ale teď vidí, jak se jeho hráči zmocnili míče na útočné polovině. Komenesia vystoupil před svého soupeře Kimicha a tady je střela, jenže příliš vysoká od střídajícího Margarity, jen tak to zahučelo v Houstonu v Texasu. Margarita si to navedl z levačky na pravou, tvrdě do toho práskl, mířil do vzdálenějšího horního růžku a on to nebyl špatný obstřel, to rozhodně ne, ale nakonec byl přece jenom o chlup vyšší, než by potřeboval zakončující hráč, navíc tam byla natažená ruka Manuela Neuera. Neskutečná flexibilita v pažích od 40-letého golmana, který ale stále hraje prim, jak tedy na klubové úrovni v Bayernu Mnichov, tak i zase znovu v reprezentačním trikotu. Ridiger rozehrává ze své vlastní poloviny, dává na levou stranu na Schlotterbecka, který zkouší vysokým obloučkem roztrhnout defenzivu Curaçaa. Zatím se to daří, Undav zakombinoval s Raumem, Denis Undav a jeho lehoučký oblouček, přihrávka nakonec vyšla na Haverce, Zané, znovu oblouček, ale tentokrát Rum, který dokázal zachytit balon na poslední chvíli, ten se snášel k Denisi Undavovi, ale Undav už nezakončoval. Mimochodem, Denis Undav, nejlepší německý střelec v poslední sezóně Bundesligy. Když se odmyslíme neskutečný výkon Harryho Kanea, tak skutečně Denis Undav druhým nejlepším zakončovatelem. A kousek za ním třeba taky Patrik Schick v barvách Leverkusenu. Připomeňme, že česká fotbalová reprezentace bude v našem přímém přenosu hrát ve čtvrtek v podvečerních hodinách proti Jihoafrické republice. Ale o tom ještě hodněkrát uslyšíte ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku. Teď je tady první utkání na šampionátu pro Německo a Curaçao. 77. minuta bude končit. Němci vedou o 4 góly, 5-1, a jsou znovu na útočné polovině s míčem. Konkrétně Wirtz zakombinoval s Havercem. Krásný biliár se tam teď odehrál mezi fotbalovými hvězdami Německa. Kimmich nahrává Undavovi a to je do prázdné kasy. Navzdory tomu, že tam nebyl gólman, byli tam ještě 3 soupeři, přesto trefil přesně Denis Undav a střídající útočník Německa dává už na 6-1. 78. minuta. Tohle vypadalo parádně, takhle se nějak trénuje Bago a teď ho předvedli i v soutěžním zápase fotbalisté Německa. Nejprve na levé straně Nagelsmannovi muži asi ve čtyřech si tam několikrát ťukli balón, tím pádem vyšachovali 3 bránící soupeře. Z levé strany se podařilo rychle odcentrovat na pravou stranu. Tam už byl Joshua Kimmich možná připravený na střelu, ale jak jemu to je vlastní, není úplně sobecký, není to ani zakončovatel, tak ještě našel Denise Undava, tím pádem v podstatě odrovnal brankáře Ruma, který se vytahoval právě proti Kimichovi, a Undavovi stačilo jen trefit prostor, kde nestojí modro-žluté tělo jednoho z bránících hráčů v poli Curaçaa. Nakonec to byl Bakuna, který málem zasáhl škorpionem, ale ta jeho pravá noha se nevytasila tak rychle, jak by potřeboval, a tak je z toho gól Denise Undava, střídajícího fotbalisty Německa, který přišel na trávník přitom jen před zhruba 10 minutami za Jamala Musialu. Němci tedy nenechávají nic náhodě a stejně jako v prvním, tak i ve druhém poločase se prosadili 3x, 6-1 vedení nad Curaçaem, jednou z těch zemí, které jsou považované za největší outsidery. Na druhou stranu píšou se alespoň krásné příběhy a jeden takový je ta branka Komenesí z 21. minuty, která vyrovnávala stav v Houstonu tehdy na 1-1. Teď znovu šikovný pressing od fotbalistů Německa, kteří se zmocnili balónu zhruba 20 metrů od vápna, a rychlá kombinace na pravé straně Goretzka, centr přízemní od Undava, který viděl, že na zadní tyčce jsou hned tři jeho spoluhráči, žádného z nich nenašel a tak se Curaçao chce vrhnout dopředu, jenže jeden z bratří Bakunů už nemá tolik sil, tak předává balón na Margaritu a ten je, no, chtěl jsem říct rychlejší než Rydiger, ale Rydiger měl trošku pomalejší start, následně vyvinul už mnohem vyšší rychlost a jeho dlouhé nohy nakonec fungovaly lépe než ty o něco kratší od útočníka Curaçao střídajícího Margarity. Vazovat se teď bude na obrané polovině Německa, zatímco Denis Undav si teď očistil svou tvář a míří znovu na hrot útoku. On právě pomohl vybojovat teď ten balón na vlastní polovině. 7 gólů v posledních 7 reprezentačních zápasech pro Denise Undava, to je taky krásná statistika, kterou se on může pyšnit, a dnes si tedy ještě 29-letý forward vylepšil, zatímco už hrají jeho spoluhráči na pravé straně, to je Havertz, který kombinuje se Zanem, Leroy Zané na Gorecku. Gorecka proti němu vystupuje Margarita, tak raději přihrává na Rydigera a Rydiger otáčí do levé strany na Schlotterbecka. Schlotterbeck pro Wirtze, který je hodně rychle dostoupený, teď už nemá takový pohyb Florian Wirtze jako v prvním poločase, kdy přes něj šla většina akcí Německa, přece jenom 10 minut před koncem. Možná i on tuší, že by ho ještě mohl trenér vystřídat. Je tam poslední náhradník připravený na straně Německa, měl by to být Valdemar Anton, stoper Borussie Dortmund, který teď sleduje, jak jiný stoper Antonio Rydiger posílá balón na svého kolegu Nika Schlotterbecka, následná přihrávka do levé strany, kde je Havertz teď v roli falešného levého krajního beka. Další úkaz o tom, že Němci v podstatě vůbec nedrží ty původně vypsané pozice a že v současném fotbale už se v podstatě nehraje na nějaké klasické rozložení. Vůbec bych se nedivil, kdyby Němci takhle dohrávali celý zápas, že by měli Kaja Havertze v defenzivě. Teď Havertz na středním záložníkovi posouvá na Gorecku a ten přichází polovinu hřiště. Míří na pravou stranu, tam má Zaného, před Zanem couvá von Will, Zané toho využívá, vnikl do pokutového území, následně odcentroval, jenže von Will se ještě vrátil do toho souboje s křídelníkem Německa a zblokoval tenhle míč na další rohový kop, který budou Němci zahrávat už ve 82. minutě. Jinak co se týče rohových kopů, tak ve druhém poločase to bude teprve druhý německý, celkově už ale 8. 24krát Němci vypálili, 7krát Curaçao, co se týče střel na branku, tak 10-2, takový je rozdíl. Tolik tedy statistické okénko, zatímco se připravuje rohový kop Německa. Curaçao už počítá s tím, že tenhle zápas nevyjde. Von Will se teď s úsměvem zdraví s Rydigerem a mezi tím už má připravený balón u rohového praporku David Raum. Fanoušci za brankou mají připravené své objektivy, své telefony, tak aby si natočili třeba 7. gól v síti Curaçao, ale na žádný takový, alespoň v tuto chvíli nedojde, protože Raumu v centru byl příliš vysoký, v podstatě mířil na zadní tyčku, ale všichni ho spoluhráči mířili na bližší. Takže logicky, nikdo vzadu nebyl, balón se dostal z hrací plochy zase hodně rychle a rozehrávat ho za chvíličku bude brankář Miami FC, tedy brankář Curaçao Eloy Room. Mezitím ještě jedno střídání, které přichystal Dick Advokát, Šerfen Castaner, ten přichází za Tahita Chonga. Chong děkuje fanouškům, plácá si právě s Advokátem, tedy nejstarším trenérem v historii světových šampionátů, a Šerfan Castaner místo něj přichází na plac. A stejně tak i už zmiňovaný Valdemar Anton, ten střídá kapitána Josu Kimicha, takže ve 83. minutě za stavu 6-1 mají fotbalisté Německa dostřídáno. Anton se zapojí jistě do defenzivy, teď je jenom otázka, jak se to tam poskládá, ale už jsem o tom několikrát mluvil. Fotbalisté Německa, těm je jedno, jestli hrají v útoku nebo v obraně, prostě všichni zvládají všechno. Balon teď takovým zajímavým vysokým nákopem od Ruma propadl až právě ke Castanerovi, ale ten nakonec nebyl schopen příliš daleko pokračovat, je to spíš silovější útočník. Mimochodem zajímavá lokace, kde on hraje profesionálně fotbal. 30-letý útočník Šerfen Castaner totiž působí v Liberii, pardon, v Malajzii. Takže tohle je místo, kde se taky můžete živit fotbalem. No a Castaner se dostal právě z malajzijské soutěže na světový šampionát. Hodně zajímavý úkaz v 84. minutě. Teď Castaner může číhat na balon, který by mu tam mohl připravit Juninho Bakuna. Je jenže Raum dostoupil Bakunu zezadu tak šikovně, že Bakuna obalon na chvilečku přišel, přece jenom ale dokázal na Castanera přidat a ten si dělá tělem prostor kolem Pavloviče, následně rozdává do levé strany a Curaçao míří v podstatě 3-2 do rychlejšího kontru do pokutového území. Mířila přidávka na Margaritu, ale příliš blízko byl taky Anton a německý stoper nakonec odráží balon do zámezí na začátku 85. minuty. Tak z toho bude rohový kop pro Curaçao. No a to je šance, která tady v podstatě nebyla celý zápas pro Curaçao. Je to první rohový kop v tomto utkání, tak zajímá mě rozhodně, jak v 85. minutě budou fotbalisté téhle karibské země působit při standardní situaci. Zajímavý centr na zadní, tam si ale nejvíc vyskočil Němec Gorecka. Na míči ještě ale zůstávají fotbalisté Curaçao, na pravé straně je to Juninho Bakuna, dostoupený rychle Antonem a ten získává balon do rychlejšího kontru pro své spoluhráče. Wirtz, ten přihrává na pravou stranu, kde je rozběhnutý Havertz, ale trochu o ten pas zahnal, navíc Antonis. Je velmi blízko taky v defenzivě, nebo velmi brzy v defenzivě, lépe řečeno, a Havertz se tak přibrzdil, ne však natolik, aby Němci nekombinovali i dál, a Rüdiger rychle vrací Havertzovi zpátky na útočnou polovinu. 6-1 je stav, Němci ale chtějí víc, chtějí přidat další gol, mají na to zhruba ještě 5 minut plus nastavený čas. Schlotterbeck teď vyráží na levý kraj, kombinuje tam s Raumem. David Raum vrací na Schlotterbecka, který má před sebou volný prostor, ale přihrává raději zpátky k autové čáře na Undava. Ten narazil svému spoluhráči a Raumova rána mířila na přední tyčku z ostřejšího úhlu, ale po zemi. A to málem zmátlo Iloje Ruma, který se nakonec dokázal roztáhnout.

Kání postupuje, tak mi přijde, že si víc a víc věří fotbalisté Curaçaa na rozehrávku po zemi. Teď středem pole to zkouší Leandro Bakuna, hraje do pravé strany, tam je Florianus a jeho vysoký oblouk míří za obranu, nabíhá tam právě Florianus. No, tak nakonec to byla docela zajímavá šance, zajímavý náznak, ale Schlotterbeck Florianuse ubránil, pak tam bylo možná ještě zpracování rukou, kterého si na poslední chvíli povšiml sudí, možná i offside, teď abych pravdu řekl, nevšiml jsem si přesně té gestikulace. Na každý pád budou rozehrávat fotbalisté Německa a budou celkem v klidu kombinovat. Teď vstup taky pro posluchače Radiožurnálu, zatímco Němci kombinují na útočné polovině, míč má Valdemar Anton. A Rüdiger ještě přihrává na levou stranu na Schlotterbecka. 87. minuta, tím pádem do konce zápasu zbývají 3 minuty plus něco málo nastaveného času. Němci v klidu kontrolují tenhle zápas, stejně jako v prvním poločase, tak i v tom druhém skórovali 3x, jejich soupeř pouze v prvním poločase jednou, takže suma sumárum je to 6-1 pro fotbalisty Německa, kteří v podstatě nepřipustili žádné výraznější zaváhání v průběhu zápasu. Na úvod to ano, tam když Curaçao srovnávalo na 1-1, tak možná byli někteří němečtí fanoušci opaření, ale nakonec toho nebylo nic moc problém. Německo je o poznání aktivnější, má už 25 zakončení, zatímco Curaçao pouze 8, ale i tak je z toho docela sympatický výkon od fotbalistů, kteří reprezentují zemi o jen 160 tisících obyvatelích. Curaçao je poprvé na světovém šampionátu a už si tedy může odškrtnout, že dokázalo dát gól některému z bývalých světových šampionů, některému z těch velkých fotbalových hegemonů, tedy konkrétně Německu. Ten zápas už se v podstatě jen dohrává, dohrávat se bude zhruba ještě 5 minut a vy si je můžete vychutnat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Německo Curaçao 6-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál. No a Německo ještě míří do rychlého kontru. Havertz se dostal na přihrávku a lobuje gólmana. Tak jak jsme ukončili náš vstup pro posluchače Radiožurnálu, tak se nedozví o 7. zápisu Německa do sítě Curaçaa. Nakonec je z toho docela exhibice, trochu mi je líto teď fotbalistů Curaçaa, kteří rozhodně nepůsobili špatným dojmem, v prvním poločase se jim dařilo dobře bránit, ale teď ve druhém už jasně došly síly, to je něco, co predikoval fotbalový expert naší stanice Pavel Horvát. A skutečně se to tak tedy stalo. Gól, který to všechno odšpuntoval ve druhém poločase, dal Musiala hodně rychle, už po minutě a pár sekundách k tomu navázali na něj Brown, Undav a teď i Kai Havertz. Druhý gól v zápase pro Kaja Havertze, v tom prvním případě to byla proměněná penalta po faulu na Nmeču. Teď se tedy dostal po rychlém pasu za obranu do samostatného úniku, přesprintoval soupeře Obispa a následně lobnul brankáře Ruma. No, tak Kai Havertz možná by se mohl přihlásit o korunu pro krále střelců. Zatím je spolu s Florianem Balogunem, tedy americkým útočníkem nebo reprezentantem Spojených států amerických, chcete-li, nejlepším střelcem tohoto šampionátu. Oba dva zatím mají tedy 2 góly, nikdo jiný nemá víc. No a zajímavost tak je u Denise Undava, protože Denis Undav nastoupil v roli střídajícího hráče do tohoto zápasu 64. minutě. A od té doby už má gól a 2 asistence. Byl u všech branek, které padly do sítě Curaçaa od momentu, kdy přišel na trávník. V tomhle je taky ukázka té geniality Denise Undava, který není pouze střelcem, ale i velmi šikovným, kreativním hráčem. Ostatně taky není úplně vysoký, takže na hrotu útoku úplně hrát nemůže. Tam teď hraje Havertz, vlevo se mu otevíral volný prostor pro Davida Rauma, kterého nakonec oslovil až z pravé strany Undav, ale nevyšlo to úplně stoprocentně. Raum si musel pro balon dojít, takže ta akce byla na chvilečku zbržděná. Bakuna už je u něj připravený a stejně tak úspěšný Florianus. Curaçao ještě vyráží jednou dopředu, ale na konci 90. minuty už přece jenom nezbývá tolik energie. Stejně tak Castaner teď nebyl připravený na zpracování míče, ale ještě Curaçao dokázalo ubránit tuhle situaci, protože Comenesia byl připravený před defenzivním kvartetem. Curaçao prohrává s Německem 1-7 a teď se dozvíme údaj o nastaveném čase. Možná ani sudí nebude chtít tolik přidávat. Nakonec je to 5 minut, no tak zdálo se mi, že si teď marocký rozhodčí Jalal Jayed přiložil k ústům píšťalku, ale asi mu nedošlo, že ještě nastavil něco málo navíc, takže 5 minut necelých se ještě bude hrát a Curaçao toho chce využít ještě na jeden vstřelený gól. Leandro Bakuna na pravé straně přesídlil tam ze středu pole po těch několika střídáních od Dika Advokáta,
který zatím tedy vypotřeboval pouze tři změny, přitom ještě jedno okno na střídání by tam měl a teď jde jen o to, jestli by ho využil jednou nebo dvakrát. Každopádně hraje se dál a teď ani není hra přerušená, takže nemá kdo přijít na trávník, ale bylo by to hezké, kdyby někdo dostal i svůj debut na mistrovství světa takhle v závěrečných minutách utkání s Německem, když už

0: se v podstatě o nic nehraje, už o nic nejde, ale to by vám možná fotbalisté Kurasa řekli, že tak není, protože se ještě snaží zautočit. Bakunové teď kombinují spolu, mladší Juninho je u balónu, dává ho do pokutové území, kde byl Margarita, jenže se mu nepodařilo projít přes Pavloviče. Aleksandar Pavlovič následně pod tlakem šikovně nahrává zpátky na Neuera, kterému sice trochu balón skočil, ale přesto tam nebyl Castaner včas a tak Neuer šikovně rozehrál do pravého kraje defenzívy. Anton tam sice o míč přichází, ale autové vhazování je dobrých 40 metrů od brány Manuela Neuera, takže tohle pro Německo zatím není významné nebezpečí, ale změnit to chce Comenesia. Dává na levou stranu na Fonvila, ten tam kombinuje taky s Antonisem. Antonis hezky do uličky pro Margaritu, který má ale hodnem rychle na zádech Antona, je u rohového praporku. Stále Margarita odcentrovat může jen velmi těžko. Antonovi totiž pomohl zdvojit soupeře Zané, ale následně Rüdiger špatně přihrává, takže ještě jedno autové vazování budou mít fotbalisté Kurasa na útočné polovině. 3 minuty zbývají do konce nastaveného času v prvním utkání na světovém šampionátu pro obě dvě reprezentace. Německo hraje s Kurasajem 7-1, teď centr do 16, Schlotterbeck ho ale bez problémů odvrací. Ještě se míč odrazil k Floranusovi, tedy pravému krajnímu obránci Kurasa, který nahrává na Bakunu. Bakuna to zkouší hodně agresivně tělem, ramenem chtěl odhodit Davida Rauma, jenže ten má solidní základy, no ta stehna jsou pořádně namakaná, takže Raum teď vybojoval autové vhazování. To sice bude uvnitř poloviny Německa, ale tohle by neměl být pro Němce nějaký významný problém. Julian Nagelsmann ještě naposledy vyšel ze svého dugoutu, pokud bychom měli použít baseballovou terminologii, a zkontroloval situaci na hrací ploše, ale za chviličku si bude moct znovu sednout a poplácat se vítězoslavně se svými spoluhráči, nebo spíše lépe řečeno se svými hráči a taky se svým realizačním týmem. Undav totiž teď úspěšně brání Bakunu a následně nahrává na Gorecku do vlastního pokutového území. Tohle je přihrávka, kterou by vám asi 9 z 10 trenérů zakázalo, ale Němci tohle zvládají bravurně, precizně, jak jim vlastní. Gorecka se rychle vykombinoval s Wirtzem už na útočnou polovinu a tam může znovu zlobit Kai Havertz, ten by útočil na hat-trick, ale přihrávku do pravého křídla nedostal. Ještě má na to 2 minuty, aby se dokázal golově prosadit. Z pravé strany ale přízemní centr na osu hřiště, na Gorecku příliš krátký. Vystoupil tam Obispo, jenže následně se ukousl příliš silné sousto a je tady další německá akce Gorecka. Fotbalově se mu tam teď balón poodrážel, no fotbalové to moc nebylo, nakonec se ale Kurasa obránilo, jenže teď už se obránci státu, který aktuálně prohrává s Německem 1-7, moc nevrací, jsou v hlubokých předklonech, přeci jenom to vedro si vybírá svou daň, asi ani ta fyzická připravenost není na straně Kurasa tak velká jako na straně Německa. Ještě jeden faul a Němci budou mít volný přímý kop, zřejmě ten poslední v zápase, protože do jeho konce zbývá pouze minuta. Mluvím sice o té fyzické připravenosti, na druhou stranu, jak už taky zaznělo, fotbalisté Kurasa jsou v drtivé většině narození v kontinentální Evropě a řada z nich působí ať už v nizozemské Eredivizii nebo v dalších lepších evropských soutěžích, ať už to je třeba Turecko nebo Řecko. Teď ještě jedna rozehrávka volného přímého kopu a to tak, že Eli Room si naposledy postaví svou zeď. Zatím není spokojený s tím, že nejsou hráči úplně u sebe. Za stavu 7-1 by tak Němci mohli přidat ještě jeden gól a skoro by se mohli přihlásit o jeden z nejlepších výkonů v nedávné historii světových šampionátů, co se týče rozdílu ve skóre. Jinak co se týče historicky největšího fotbalového německého vítězství, tak to přišlo už v roce 1912, kdy Německo tehdy porazilo ještě ruské carství 16-0. A to se určitě dnes nestane, že by napadalo tolik dalších branek, 9 gólů navíc. Každopádně Florian Wirtz s Leroyem Zanem jsou připraveni, mají to zhruba 28 metrů od brány, skoro na ose hřiště, skoro přímo na středu, nakonec pálí David Raum, no nepálí, je to hezký oblouček pro Havertze, ten slepává pod sebe, tam je ještě Gorecka, jenže míč mu nesedl, tak ještě Anton zkusí odcentrovat na zadní tečku, ale tohle už bylo příliš dlouhé, balon je v zámezí, sudí se kouká na hodinky, zřejmě ještě nechá rozehrát Ilaje Rúma a to bude všechno. Končí historicky první utkání Kurasa na světovém šampionátu. Navzdory tomu, že reprezentanti karibské země dali gól, tak prohrávají s Německem 1-7, ale sympatický obrázek. Fanoušci tleskají oběma reprezentacím. Fanoušci Curaçaa tleskají svým miláčkům. Střídačka, lavička Curaçaa tleská těm, kteří dohráli tenhle zápas třeba i s fyzickými obtížemi. Dick Advokát má sice ruce v bok, ale i tak si plácne s některými ze svých asistentů, kteří přece jenom mají spíš tváře plné úsměvu, protože ukázali se na světovém šampionátu. Curaçao dalo gól Německu a nabídlo tak jeden z těch zajímavých příběhů teď je na začátek mistrovství světa ve fotbale. Němci tedy poráží Curaçao 7-1, mohli za to Nmecha, Schlotterbeck, Havertz dvěma góly, Musiala, Brown a taky Undav, za poražené pálil Komenesia. Hezký večer.
1: Hezký večer také Adamu Weidenthalerovi, který zůstává tady v Praze. Teď tedy na Radiožurnálu Sport přidáme krátké zprávy a po nich už Sportžurnál, kdy se spojíme s Radiožurnálem a přidáme další fotbalové informace také z českého tábora.
2: Radiožurnál 21 hodin. Martin Benda a zprávy. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Trumpovy osmdesátiny budou ve Spojených státech provázet nejen slavnosti, ale také protestní akce. Fotbalisty Nizozemska a Japonska čeká za hodinu vstup do mistrovství světa a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6%. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Todt. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Radiožurnálu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
5: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle, nejvíce zasahovali na Olomoucku. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
6: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké Elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Kempy a hotely v Brně a okolí očekávají o následujícím víkendu nápor desítek tisíc lidí. Návštěvníci z celé Evropy přijedou na závody MotoGP na tamní Masarykův okruh. Některé hotely mají vyprodáno už několik měsíců. Provozovatelé kempů čekají, že lidé dorazí i na poslední chvíli.
7: Máme připravené elektrické přípojky, karavany opravdu můžou stát kdekoliv, i za plotem.
8: Eva Mociková z kempu Hájenka má zatím nahlášených asi 20 karavanů. Kemp funguje celoročně, jiné kempy otevírají jen na víkend, kdy se MotoGP koná. Woodcamp vyroste na poli mezi dálnicí D1 a autodromem, říká provozovatelka Květa Vrzalová.
9: Záleží, jestli chcou elektrickou přípojku, tam třeba už jsme na nějaké polovině zarezervovaných.
8: Loni rezervace podle Vrzalové nedělali. Provozovatelé okolních kempů nicméně pociťují propad rezerv oproti loňsku asi o čtvrtinu. Některé hotely hlásí plno. Ty s volnými pokoji je na závodní víkend nabízejí i několikanásobně dráž než jindy. Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Sport.
10: Fotbalisté Německa a ostrovního státu Curaçao před chvílí dohráli úvodní duel na mistrovství světa. Sledoval ho reportér Adam Weidenthaler.
0: Němci vyhráli 7-1 a potvrdili pozici favoritů. Úvodní půlhodinka ale nabídla zajímavou zápletku. Na vedení Německa 1-0 totiž odpověděl Comenesia a stal se prvním střelcem branky v historii Curaçaa na mistrovství světa. Vyrovnaný stav pak vydržel něco přes čtvrt hodiny. Další příběh napsal trenér Curaçaa Dick Advokát, který se v 78 letech a skoro 9 měsících stal nejstarším koučem na světovém šampionátu a sebral rekord Miroslavu Koupkovi, který ho tak držel ani ne 3 dny. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
10: Už za necelou hodinu vstoupí do světového šampionátu Nizozemsko a Japonsko. Tento duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy, stejně jako z nočních zápasů. V 1 hodinu ráno našeho času začne utkání Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 ráno pak Švédsko-Tunisko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D3 u Veselí nad Lužnicí a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko a do Prahy. Nehoda bez podrobností. Je za sjezdem na Veselí nad Lužnicí 103. kilometru. Místo havárie mimo kamery a plynule průjezdné. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 až 63 vepředu silničáři. Zavřeli pravý pruh, má tam stát porouchané auto. V koloně se zdržíte teď 10 až 15 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy spadl strom. Překážka je za odbočkou na Byšice. Čekejte omezený průjezd i u zavírku místa. Podobné překážky většinou odklízejí hasiči. A na Liberecku nebezpečí na výjezdu z Hodkovic nad Mohelkou do Vlčetína. Po cestě se pohybuje stádo krav. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná nedělní Sportžurnál, moderuje Martin Charvát.
1: 21 hodin 6 minut. Chvíli to vypadalo na šok, vždyť kdo by čekal, že bude Curaçao na mistrovství světa ve fotbale slavit gól proti Německu. Po půl hodině hry bylo na ukazateli skóre 1-1. Favorit ale senzaci nepřipustil a výsledek 7-1 pro Německo je jednoznačný. Zápas za chvíli probereme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, ale také budeme mluvit o českém týmu a aktualitách, které z něj máme. Tak hezký večer.
3: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.

0: Dohrávají Rolling Stones na Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Německa začali ze svého pohledu mistrovství světa jednoznačným vítězstvím nad Curaçaem. Zdolali ho 7-1 ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu jsme teď spojeni s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Znovu Pavle, hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: 7-1 nakonec podle očekávání z tvého pohledu.
1: Jo, tak bavili jsme se o tom o poločase, já si myslím, že to je celkem očekávaný výsledek. Samozřejmě pro Německo bych řekl takový příjemný druhý poločas a zasloužený vítězství. Soupeř prostě byl slabší, pak jim došly síly a je to velmi těžký. Zažil jsem to na vlastní kůži v této pozici toho jako outsidera, když to mužstvo je rozjetý a nedá ti šanci, tak je to složitý.
0: Bylo v uvozovkách pro Curaçao špatně, že dalo Německu gol, že tak nějak vydráždilo toho velkého favorita zápasu? Nebo si myslíš, že naopak je to celé vlastně ke cti a to, kolik Curaçao dostalo, ho nakonec nemusí až tak moc tížit?
1: No, já si myslím, že to nemělo na to vliv, že Němci prostě jsou strojovej mančáft a moc toho nevypustějí a viděli jsme, že chtěli dávat góly a to, co jsi říkal, ke cti slouží Curaçao, že dali ten gól, prostě to je, myslím si, velmi výjimečný, už že tam jsou a teď dali gól Německu, ne nějaký na 5-1, ale na 1-1, ten zápas samozřejmě zdramatizovali, i když bylo brzo jasný, že prostě na Němce nemají.
0: Amerického času dnes se budou hrát ještě 3 zápasy. Českého času ve 4 hodiny ráno začne střetnutí Švédsko-Tunisko, v 1 hodinu v noci pobřeží slonoviny Ekvádor, ale pojďme se pobavit o utkání, které začne přibližně za 50 minut, tedy Nizozemsko-Japonsko. Nizozemci jsou pro tebe favoritem, nebo ne?
1: No, tak může se o tom takhle mluvit. Já si myslím, že pro nás prostě ty asijský týmy, byť i spousta Japonců hraje v Evropě, tak pořád ten národní tým toho Japonska tolik nevídáme, tak jako Holanďany a já jsem zvědavý, těším se na ten zápas, protože opravdu to může být srovnání, který bude hodně vyrovnaný a budou rozhodovat maličkosti. Jsem zvědavý, jak Japonci budou ve srovnání s Holanďanama vypadat.
0: V Japonsku si hrál, tvá zkušenost s Kobe je dobře známa. Myslíš si, že Japonci hodně prožívají to, že jsou na mistrovství světa i v době, kdy například Honda už dohrál a podobní velcí hráči minulosti?
1: Určitě, já si myslím, že fanoušků tam bude spousta, samozřejmě nevím, jak se prosadí proti Oranjes, ale myslím si, že Japonci se nenechají zahambit, protože ta podpora těch fanoušků taky je obrovská a je to tam velmi populární, samozřejmě ty kluci, kteří hrajou v Evropě, tak jsou velmi sledovaní a fakt to tam má sílu, takže já se těším na ten zápas.
0: Myslíš si, že Nizozemsko by v tomhle zápase už mělo nějakým způsobem ukázat sílu, kterou prokazovalo na předchozích světových šampionátech? Protože připomeňme, že například v Kataru oni vypadli velmi těsně až na penalty s Argentinou, když ji vlastně krásně dokázali přehrát vzduchem ve druhé polovině toho utkání.
1: Jo, tak Holanďani mají velmi silný mužstvo, myslím si, že znovu půjdou daleko v tomhletom turnaji, uvidíme, samozřejmě to začátek, taková trošku možná nervozita, ale to mužstvo Holandska už je dlouho pohromadě a hodně výjimečných hráčů, takže čekám, že Nizozemí bude velmi silný dneska.
0: Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, moc děkuju na tvůj pohled na střetnutí Německo-Curaçao a zároveň na to, co nás čeká a také v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O tom uslyšíte tedy především zápas Nizozemsko-Japonsko, který začne ve 22 hodin. Zatím, Pavle, děkuju.
1: Díky, hezký večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: To byl Ed Sheeran. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě v Spojených státech proti Jihoafrické republice. Národní tým měl dnes v Mansfieldu otevřený trénink, který přímo na místě sledoval i reportér Lukáš Michalík, se kterým jsme teď ve spojení. Hezký večer z Česka.
1: Dobrý večer do Česka, hezké odpoledne ze Spojených států.
0: Tak jsme se srovnali. Trénoval český tým v kompletním složení?
1: Trénovali dnes všichni, tedy znovu i s útočníkem Janem Kuchtou, který zatím většinu pobytu ve Spojených státech léčil zranění kotníku, ale teď už by měl být stoprocentně připravený. Při poziční hře šlo lecos vysledovat, neříkám, že to něco značí směrem k dalšímu zápasu, ale v obraně spolu hrála trojice Holeš, Hranáč, Krejčí a v útoku trio Hložek, Provod, Šik, ale samozřejmě to směrem k zápasu s Jihoafričany nemusí nic znamenat. Tím spíš, že novináři dnes mohli sledovat celý trénink, tudíž hráči nepilovali žádnou taktiku. Před tréninkem jsme měli možnost krátce mluvit se záložníkem Michalem Sadílkem. V sobotu měli Češi celý den volno a večer využili pozvání místní samosprávy v texaském městě Fort Worth a ve čtvrti Stockyard se zašli podívat na tradiční rodeo. Pro hráče to podle Sadílka byl zážitek. Mluvil o tom i Jaroslav Zelený, se kterým teď probíhají mediální povinnosti, ale teď už tedy zmínili hráči, že se samozřejmě koncentrují na ten další a dost možná klíčový zápas ve skupině mistrovství světa.
0: Máte v Texasu větrno, slyšíme to velmi dobře, ale ještě jedna věc k tomu tréninku. Viděl jsem, že tam kapitán Ladislav Krejčí hodně dlouho diskutoval s trenérem Miroslavem Koubkem. Myslíš si osobně, že Miroslav Koubek nějak dá na to, co Ladislav Krejčí třeba směrem k obsazení a taktice si myslí?
1: To si myslím, že ano, samozřejmě Miroslav Koubek má svoji hlavu, zároveň si ale myslím, že je schopný naslouchat těm nejzásadnějším hráčům, mezi které určitě Ladislav Krejčí patří, že má takovou tu schopnost empatie, to konec konců o něm říkali i jeho někdejší svěřenci, takže určitě, když spolu něco konzultují, tak dá na pocit toho hráče, ale že by mu Ladislav Krejčí nadiktoval sestavu a Miroslav Koubek ho poslechl, to si zase nemyslím, takže spíš jde o nějakou jako konzultaci a myslím si, že v této oblasti je Miroslav Koubek silný.
0: Do čtvrtka ještě času dost, kdy budou Češi hrát s Jihoafrickou republikou, tak jaký bude program národního týmu v těch nejbližších dnech?
1: Ještě zítra se hráči budou chystat tady na své základně v Texasu, tedy nedaleko Dallasu. V úterý pak odletí do Atlanty, kde ve čtvrtek v poledne českého času nastoupí proti Jihoafrické republice. Den předtím bude ten program národního týmu tradiční, předzápasový trénink a samozřejmě tisková konference. I hráči a realizační tým si uvědomují, že zápas s Jihoafričany může být naprosto klíčový v boji o postup do play-off. Šance na výhru ve skupině bude pro Čechy pravděpodobně vlastně nejvyšší, protože Korejci byli favority, no a ten poslední zápas se bude hrát v Mexiku na Azteckém stadionu proti domácímu výběru. Souboj Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek ve 12 hodin středoevropského času, takže příznivější čas pro vás, tedy české posluchače, no a samozřejmě ho znovu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na závěr ještě dodám, že Jihoafričani v tom úvodním zápase na mistrovství prohráli v Mexiku 0-2.
0: Promiň, říkal jsi ve 12 hodin, to je vašeho času, že ano?
1: Omlouvám se, ve 12 hodin našeho času, přesně jo. Tak, 18 hodin českého času. Mám v tom občas trochu guláš, tak prosím, mějte se mnou, řekněme.
0: Rozumíme ti, Lukáši.
1: Rozumíme si.
0: Rozumíme Lukáši Michalíkovi. Děkujeme za zprávy ohledně českého národního týmu. Hodně štěstí do Texasu.
1: Díky moc, chtěl jsem říct, mějte se mnou pochopení. Hezký večer.

0: Čeští fotbalisté se na základně v Texasu chystají na druhý zápas na mistrovství světa. Po prohře 1-2 v Mexiku s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Jedním z úkolů realizačního týmu reprezentace pro možná klíčový duel ve skupině je lépe využívat Patrika Schicka, který na stadionu v Guadalajaře téměř nebyl ve hře.
1: Přihrávka do pokutového území od provoda a do zakončení se dral Patrik Schick, ale jeho zakončení bylo zblokované.
2: V 15. minutě se Schick v pokutovém území snažil dostat do šance, obrana Jihokorejců si ale poradila a to bylo ze strany českého útočníka v utkání vlastně vše. Nejlepší střelec současné reprezentace si v úvodním zápase na šampionátu připsal jen 11 doteků s míčem, z toho pouhé dva ve vápně soupeře a ve 64. minutě šel ze hřiště.
1: Střídání na české straně Tomáš Chorý nahradí Patrika Schicka.
3: Vždycky je to o tom, co vám dovolí soupeř. Ty hráči Koreje jsou vynikající i v tom obraném pohybu, nejenom útočným. Patrik byl asi méně vidět, než se čekalo.
2: Přiznal po porážce s Jižní Koreou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Schick přitom dlouhodobě patří k elitním kanonýrům v Německu. Byť ho občas přibrzdila zranění, za posledních 5 bundesligových sezon dal za Leverkusen 1,70 gólů.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku. Takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří.
2: Říká asistent reprezentačního trenéra Jan Rezek. V národním týmu je Schick jasnou útočnou jedničkou a pokud je zdravý, v drtivé většině případů nastoupí v základní sestavě. Vicemistr Evropy z roku 1996 Václav Němeček ale nabízí i jiné řešení.
5: Patrik hraje za Leverkusen, který většinou dominuje proti těm ostatním manšaftům a styl nároďáku je prostě jiný, takže k němu se toho tolik nedostane. Já bych klidně ho nechal na začátku odpočinout, hodil bych tam Kuchtíče, ať je tam trochu rozbije, ať to tam odmaká, což on umí skvěle. A potom do té unavené trochu obrany bych tam toho Patrika dal.
2: Vysvětluje Václav Němeček, který pod přezdívkou Kuchtič zmínil Jana Kuchtu. Kromě něj a Patrika Schicka jsou v reprezentačním kádru pro světový šampionát i další útočníci Tomáš Chorý, Mojmír Chytil a Adam Hložek. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: V Česku můžete slyšet jenom jedno sportovní rádio.
7: S mikrofonem za sportem pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jsme na fotbale, na hokej a na tenise.
8: Přinášíme atmosféru a emoce přímo ze stadionu.
6: Reportéry máme na těch největších sportovních akcích.
9: Je to tak, můžeme slavit, STV dneska je olympijskou vítězkou.
8: Radost z úspěchů sportovců sdílíme s fanoušky i na českých stadionech.
10: Barbora Krejčíková ukončila tento zápas.
6: Každý všední den vysíláme exkluzivní rozhovory našich moderátorských osobností.
11: Mě tak nějak asi za celou tu moji kariéru byl nejblíž Roger.
8: A nezapomínáme ani na soutěže s posluchači.
12: Je to Radim Šumek, číslo 51.
6: Sport od rána do večera.
8: Na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Martin Benda.
13: Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael, aby zastavil údery v Libanonu. Útočit by podle něj neměla ani druhá strana. V rozhovoru pro server Axios kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a použil přitom i vulgarizmy. Izraelský útok na libanonské radikální hnutí Hezbollah se stal v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Trump předpokládá, že dohoda bude uzavřena během několika hodin. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachet s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V dnešním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Pro protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Je světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na D1 u sjezdu na Kutnou horu a nehoda v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu stále tvoří kolona mezi kilometry 66 až 63. Vepředu je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se zhruba 10 minut. Ostatní dálnice teď bez kolon. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stojí osobní auto. 24. kilometr stojí vpravo, označené šipkou, provoz nespomaluje. V Českých Budějovicích čerstvá nehoda na Rudolfovské třídě. U odbočky k Lidlu se srazila dvě osobní auta. Je to nehoda bez zranění, na místo vyjela policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Noc bude polojasná, že skoro jasná, pouze na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, ochladí se na 11 až 6 stupňů. Zítra přes den čekáme polojasno, během dopoledne potom už bude postupně oblačno a na severovýchodě se výjimečně mohou přidat přehánky, které budou k večeru potom ustávat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte nedělní Sportžurnál s Martinem Charvátem.
0: Snad jste se takto na večer nenechali zmást. Přejeme vám krásnou dobu po 9:30 večer. Co nás ještě čeká? Znovu se vydáme za českým fotbalovým týmem na mistrovství světa, anebo třeba za Martinem Fuchsou, který znovu získal zlato na mistrovství Evropy v kanoistice.
6: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa suverénním vítězstvím 7-1 nad Curacaem. Za necelou půl hodinu vstoupí do šampionátu ve vzájemném utkání také Nizozemsko a Japonsko. To Česko už má úvodní duel za sebou, prohrálo ho s Koreou 1-2 a teď se připravuje na druhé střetnutí základní skupiny. Češi před utkáním pravidelně dopoledne tráví čas na hřišti a do některých cvičení se zapojuje také asistent trenéra národního týmu Jan Rezek.
1: Na travnatém hřišti bývá Jan Rezek mezi prvními. Mezi tím, co čeká na ostatní, připravuje kužely na cvičení a pak si kope s míčem. O zeď dělá nožičky a nebo si přihrává s Jaroslavem Plašilem, dalším asistentem trenéra národního týmu. Ostatně tahle spolupráce vyústila v resku v gol v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2014.
2: Češi vedou totiž 3-1, když naprosto před malou chvíli vyšachovali malskou obranu. Zakončujícím byl nakonec druhý útočník Jan Rezek.
1: Češi Maltu porazili 3-1, ale na mistrovství světa se nekvalifikovali. Atmosféru světového šampionátu tak Jan Rezek zažívá až teď v roli asistenta národního týmu.
3: Upřímně nevím, jestli bych to zvládl, protože ta scéna je fakt tak obrovská. Jako samozřejmě klukům to strašně závidím, že mají tu šanci si zahrát na mistrovství světa, ale já nevím, jestli já bych to jako zvládl ve svojí hlavě.
1: Myslí si majitel 3 ligových titulů a účastník mistrovství Evropy, Jan Rezek.
3: Pak když vstoupíte na to hřiště, tak jako dokážu se vžít do kluků, že fakt jako to není jednoduchý a kouká na vás, já nevím, kolik milionů lidí, takže jako fakt jako to není jednoduchý, takže já si to užívám z této pozice úplně jako dostatečně.
1: Z pozice asistenta trenéra národního týmu, kterému pomáhá připravit se po sportovní, ale také mentální stránce. Před utkáními na mistrovství světa ve fotbale s hráči české reprezentace Jan Rezek o psychice mluví.
3: Zas na druhou stranu ty kluci mají za sebou jako tolik už odehráno, když už beru i prostě český týmy, Slávě, Plzeň, Sparta, tak jsou to kluci, kromě teda Huga Sokurka, který odehrál tuším jenom 2 zápasy na evropské scéně, a takže to jsou zkušený kluci, kteří toho mají hodně za sebou, co se týká tady těch velkých zápasů. Když se vrátíme ke mně, já jsem těch úplně velkých zápasů moc neměl, takže z tohoto důvodu by to bylo pro mě úplně něco novýho.
1: Říká Jan Rezek. Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek stěžejní zápas v boji o postup do vyřazovací fáze. V Atlantě národní tým vyzve Jihoafrickou republiku a na této stanici vám nabídneme přímý přenos. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 21 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport ve Sportžurnálu, tedy ryze sportovní hodině. Kanoista Martin Fuchs získal na mistrovství Evropy v Portugalsku zlatou medaili v závodě na 500 i 1000 metrů a celkový počet evropských triumfů zarovnal na 15. Po čtvrté na kontinentálním šampionátu navíc dokázal Fuchs získat zlatý double.
1: Tím větší dřina za tím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle plížový se hodí ke mně. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a já ji už jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem nejrychlejší na světě, teďka teda v Evropě.
2: Vyprávěl Martin Fuchs po zlatu na 500 metrů na mistrovství Evropy v Portugalsku. Montemoru. Na této trati jel na vrcholné evropské akci v kariéře 12krát a jen jednou prohrál. Následně v Portugalsku opět nastoupil i do závodu na double canoe s bratrem Petrem. Tam ale stále na cený kov čeká.
1: Nikdo nejel single 500, byl jsem jediný já v tom startovním pole, všichni jsou vlastně takový specialisti, tak je to těžkým konkurovat. My se prostě statečně snažíme. To bych chtěl, aby jako ty lidi věděli, že to není jako samozřejmost a to neznamená, že já, když si kleknu do jakýkoliv lodě, že vyhraju.
2: Slova svého staršího sourozence potvrzuje i jeho mladší bratr Petr. Společně dojeli v Montemoru 6.
3: Tohle se už nikdy v životě nemusí opakovat. Je to prostě naprosto fenomenální výsledky, které třeba už nikdy mít nebudeme, ale lidi by si to měli vážit. Teď každý si myslí, že to je jako samozřejmost, ale samozřejmost vůbec není. Bracha tady vyhraje dvakrát, což lidi by si to měli uvědomit, že to vůbec takhle jednoduchý není a Maťa předvádí něco, co nikdo nepředváděl a nebude asi jen tak předvádět.
4: Martin, to je neskutečný fenomén, je až neuvěřitelný, jak konzistentně si drží tu špičkovou výkonnost. Věřím, že motivací ještě dlouho vydrží. Je mi čest, že takhle dlouho se můžu jako šéf trenér účastnit všech soutěží, kde on pro Českou republiku získává tak úžasná umístění.
2: Doplnil Petra Fuchsu reprezentační šéf trenér Pavel Hotmar, který zmiňuje i stinnou stránku úspěchu české kanoistické hvězdy. Na velkých akcích je totiž vždy v závodech jen jedno místo. A i kdyby Martina Fuchsu chtěl mladší vyzevatel napodobit, na šampionát se přes něj probojuje jen těžko.
4: Je to hodně tvrdé, myslím si, že v tomto žádné změně nedojde. Bohužel teda v minulosti už Martin Fuchs nebo dříve Martin doktor pár nadějných závodníků odradili svou dlouholetou výkonností. Nicméně nadějné borce máme. Teď ku příkladu Adam Rudolf, medailista vícenásobný z 23 soutěží, má v podstatě šanci se i kvalifikovat na olympiádu, tak bychom mohli poslat na hry do LA 3 kanoisty.
2: Přidává trenér kanoistů Pavel Hotmar vyhlídky na olympiádu, která se koná za 2 roky ve Spojených státech. A kde bude Martin Fuchs obhajovat zlatou medaili na 1000 metrů. Z Portugalska Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

To byli One Republic. Basketbalisté Pardubic se nechtějí vzdát svého snu vybojovat první mistrovský titul v novodobé historii české soutěže. Finálová série s Nymburkem je vyrovnaná 3-3 na zápas.

0: spousta věcí, s čím se nepočítalo. Takže jako jsem rád, že jsem na té straně toho, že jsme to takhle dotáhli a uvidíme, co bude v 7. zápase. Samozřejmě víme, že to bude úplně jiný zápas, ale dotáhli jsme to takhle daleko, takže pojďme pro to.
1: Pardubičtí za sebou mají dobrou sezonu a jejich výkon ve finále ještě vygradoval.
0: My jsme si věřili, že s Nymburkem můžeme hrát, co jsme si potvrzeli celou sezonu. Já myslím, že hodně lidí nám nevěřilo, že to můžeme dotáhnout až takhle, že vlastně třikrát porazíme, dotáhneme to do Game 7. Takže bylo to takový přání, ale jako, že se to podařilo a jsme v tom 7. zápase, tak je to skvělý pro nás.
1: Ale i když 6. zápas vyhráli Východočeši skoro o 30 bodů, tak dobře vědí, že pro rozhodující 7. duel to nic neznamená. Uvědomuje si to i hlavní trenér pardubického týmu Jan Šotnár.
2: My pořád musíme zapnout teď tlačítko pokora, protože je to jeden zápas, mohlo to být o 50 nebo bod, je to prostě jedno vítězství a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má, umí ty rozhodující utkání rozhodovat, hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě je to lepší než hrát v Nymburce.
1: Nymburk v 6. zápasu vysoko prohrál, ale hraje se na celková 4 vítězství. A jak řekl v přenosu České televize kapitán Středočechu Martin Kříž, nezáleží na tom, jestli je rozdíl o bod nebo o 30.
3: Série je 3-3, my jsme si to nějakým způsobem zkomplikovali. Jestli vyhráte 4x o bod nebo prohráte jednou po 40, počítá se vždycky jenom to 4. vítězství. A já si myslím, že takováhle série finálová tady ještě nebyla, takže pro diváky určitě velmi atraktivní, mají se na co těšit a v pondělí se rozhodne.
1: Jediné, s čím půjdou Pardubice do 7. zápasu, tak je navázat na výkon z 2. poločasu.
2: Co nejvíc regenerovat, upravit malinko herní plán, ale já si myslím, že když vyhráte o 30, tak je spíš o tom zkusit do toho vstoupit znova stejným způsobem a vnutit Nymburku ten náš styl.
1: Říká Šotnár. Hrát se bude v Praze v hale Královka. Nymburk tedy nebude mít typické domácí prostředí. Víc k tomu dodává Kamil Švrdík.
0: Je to neutrální půda, samozřejmě Nymburk tam má nahráno daleko víc než my. Pro ně to bude domácí hřiště od příští sezóny stálí. Jsou tam tvrdý obroučky, takže myslím si, že to nebude hodně bodů, si myslím, nepadne, ale uvidíme. Jako, když budeme hrát takovou branu jako ve třetí čtvrtině, tak si myslím, že máme šanci.
1: Série dospěla do posledního možného, tedy 7. zápasu. A pardubičtí do něj půjdou se stejným cílem jako mistrovský Nymburk.
2: Teďko si myslím, že by to byl alibismus tvrdit o tom, že si nejdeme pro titul. My si pro titul jdeme jakoby od začátku. Samozřejmě se také snažíme nastavit, respektujeme toho soupeře, ale jestli jsme byli blízko postavu 2-2, tak teď jsme nejblíž co k tomu, kdy za poslední 21 let, kdy jakýkoliv tým ve finále proti Nymburku byl. A já jsem říkal, já to vidím ty šance, nechci tady říkat, myslím, že 50-50. A to kdyby nám někdo samozřejmě před sérií řekl, že budeme s Nymburkem hrát první zápas na Královce, tak my to bereme všema 10. Na Nymburku bude ten tlak daleko větší.
1: Říká před rozhodujícím zápasem play-off basketbalové ligy hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. 7. duel se bude hrát v pondělí v Praze v hale Královka od 17 hodin. Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Teď už se blíží zprávy ve 22 hodin a po nich utkání mistrovství světa ve fotbale Nizozemsko-Japonsko.
1: 22 hodin. Zprávy s Martinem Bendou. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Izraelský nálet na Bejrút může podle Iránu zkomplikovat podpis dohody se Spojenými státy. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao a zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Auta na elektřinu a vodík by dále měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
3: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
3: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František.
5: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
3: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Irán varuje, že izraelský nálet na Bejrút ohrožuje uzavření dohody se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump i pákistánští prostředníci přitom ohlašovali podpis už na dnešek. Teherán ale očekávání rychlého završení jednání mírní. Izrael mezitím podnikl nálet na libanonskou metropoli. Podle izraelské armády bylo cílem velící středisko Hizbaláhu.
6: Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Karibav uvedl, že izraelský nálet na Bejrút ukazuje neschopnost Spojených států zjednat si pořádek. Řekl také, že za těchto okolností nebude možné pokračovat v jednáních. Teherán už dříve trval na tom, aby součástí americko-iránské dohody bylo i zastavení izraelské ofenzivy v Libanonu. Americký prezident Donald Trump ale řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu udělá to, co mu řekne. Kromě náletu na Bejrút rozšiřuje Izrael i svou pozemní ofenzivu na jihu Libanonu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, jaké výrobky kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
7: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
1: Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím, říká mluvčí společnosti Cordis Květoslav Havlík.
8: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
1: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři.
2: Sport.
1: Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa Curaçao 7-1 pro ostrovní stát v Karibiku. To byl první zápas na šampionátu v historii. Před chvílí začal duel Nizozemsko-Japonsko, sleduje ho Jakub Kanta.
9: Hraje se čtvrtá minuta a už máme za sebou první velkou akci a měli ji na svědomí Nizozemci. Poté, co Chakpo zleva zatáhl balon směrem k vápnu na jeho vrcholu, našel útočníka Málena. Ten se otočil, pálil do horní části branky, ale japonský golman Suzuki svůj tým zachránil. Takže na začátku páté minuty 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Zápas vysílá Radiožurnál Sport. V 1 hodinu ráno našeho času odstartuje duel Pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno potom Švédsko, Tunisko. Turecko. Čeští volejbalisté po třech výhrách v Evropské lize prohráli v duelu dosud 100% úspěšných celků, podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části soutěže čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 hlásil náš zpravodaj překážku zvěř u sjezdu na Vestec, kilometry 3 až 2 v levém jízdním pruhu.
11: Za exitem Vestec směrem D1 leží zabitý prase v levém pruhu, ale uprostřed pruhu a docela velký.
10: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Kutnou horu stále tvoří kolona, teď zhruba dvoukilometrová se zdržením 5 až 10 minut. Na 63. kilometru je kvůli odstavenému vozidlu zavřený pravý pruh, připomínáme v místě pravidlo ZIPu. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice blokuje pravý pruh odstavené auto, hlášeno je mezi kilometry 8 až 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Hezký večer s Radiožurnálem Sport, 22 hodin 6 minut, to znamená, že už máme dobrý důvod se znovu vrátit přímo na zápas mistrovství světa ve fotbale.
2: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.
0: Na Radiožurnálu Sport poté, co jste slyšeli 8 gólů v přímém přenosu mezi Německem a Curaçaem, nás teď zajímá už začaté utkání mezi Nizozemskem a Japonskem, které sleduje Jakub Kanta.
9: V polovině 7. minuty platí stav 0-0 tohohle utkání hraného v Mexiku, prvního ve skupině F. Až později se bude hrát ten druhý v tomhle utkání, tedy v této skupině, tedy Švédsko, Tunisko. Teď ale se můžeme věnovat tomu, že nizozemští fotbalisté, kteří mají velkou podporu v hledišti, teď třeba záběr na Van der Sara, slavného golmana, nebo Wesleyho Snydera v ochozech stadionu v Dallasu, ale teď i tyto nizozemské fotbalové legendy sledují nedovolený zákrok, a to Frankieho de Jonga, nizozemského kapitána, tedy ne, to není kapitán, on je to kapitán Barcelony, ale v národním týmu samozřejmě nosí pásku Virgil van Dijk, tedy stoper, který tam teď se snaží bránit Uedu, zatímco Japonci kombinují u půlící čáry, teď přichází dlouhý balón směrem kupředu od Itána. Doan centruje od levé postraní čáry někam na penaltu, kam si nabíhal Ueda, ale v polovině 8. minuty se ke střele nedostal, ale je tady další možnost pro japonské fotbalisty v modrém, kteří kombinují na levé straně. Teď přenesení hry na druhou, tedy na pravou stranu, ale tohle byl příliš dlouhý balón od Kamady, který směřoval někam na křídelníka Kuba. Ten měl ale k balónu hodně daleko, stál zhruba na levém rohu velkého vápna a ten míč směřoval spíš k praporku a hlavně za koncovou čáru, takže Nizozemci teď rozehrávají od své branky a po přihrávce van Dijka Verbruggen, tedy golman, posílá dlouhý balon na začátku 9. minuty za stavu 0-0 dopředu. Tam si s tím věděli stopeři rady, odkopli balon do zámezí na pravou stranu a tak se bude vhazovat z té levé z pohledu Nizozemska. Van de Ven si vybírá rukama van Dijka, ten ještě s nějakým způsobem ukazuje, jak by si představoval pohyb svých spoluhráčů před sebou, ale přihrává doleva na van de Ven a na vlastní obrané polovině, ten mu vrací. Teď přihrávka o něco víc kepředu, dopředu, ke středovému kruhu, kde byl De Jong, ten přináší hru doprava na Humphreyse. Ten vrací na Van Hekeho, De Jong si zběhl mezi stopery a zpátky pro balon. Teď už je s ním na vlastní noze u půlící čáry, ale je napadán Japonci Uedou a Maedou. A tak vrací zpátky na Van Dijka, ten přihrává doleva na Van de Ven. Nizozemci na začátku 10. minuty kdy stále čekáme na první branku, ale rozhodně ne šanci. Kombinují teď už někde kousek za útočnou polovinou. Pro balón si zběhl Somerville. Teď přichází přenesení hry na levé křídlo, kde operuje Chakpo. Ten se ale k balónu nedostal, protože tam byl připravený Watanabe se svou hlavičkou a odvrátil balón do zámezí. V hazování má na starosti Van de Ven a ten si to nijak nekomplikuje a vrací je zpátky na Van Dijka, ten na půlící čáře na útočné polovině. Předává směrem doprava na Van Hekeho, ten mu vrací teď až pravý obránce Dumfries, který vrací na vedle po levé ruce stojícího Van Hekeho. Pak si zahrál i Van Dijk, který poslal dlouhý balón směrem dopředu na levé křídlo, kam si nabíhal hráč Liverpoolu Cody Gakpo, ale ani velmi rychlý hráč, jakým on je, tenhle balon nemohl stihnout. Teď záběr zase do ochozů, které jsou hodně slušně zaplněné, nedivil bych se, kdyby bylo vyprodáno. A mezi fanoušky také jeden z basketbalistů ze zámořské NBA, Caruso Alex, který má titul s Oklahoma City z loňské sezóny, letos vypadl už v semifinále playoff ve finále západní konference s později poraženým San Antoniem. Teď dlouhý nákop golmana Suzukiho, tedy golmana Japonska, který odvrací nizozemská obrana, ale míč se odrazil zpátky k Japoncům a tak Nakamura může směřovat svou přihrávku na pravé křídlo na Doana. Směrem kupředu už na útočnou polovinu Doan přebírá balón, udělal dobrý 10 metrů směrem kupředu, takže už je někde v polovině útočné poloviny, vrací ale zpátky na Watanabeho, ten si vybírá uprostřed hřiště stojícího Kamadu. Vlevo Nakamura si naběhl pro balon, teď pěkná rychlá kombinace na levé straně a přenesení hry na pravou, ale tam to dokázal jeden z Nizozemců vyřešit, jenomže od něj se balon odrazil pouze k Japoncům a ti tak na začátku 12. minuty za stavu 0-0 stále s míčem ve svém držení na útočné polovině. Teď je to ale Sano, který zastavil svůj postup směrem kupředu a předává doprava na Watanabeho. U pravé postraní čáry teď operuje s míčem Sano, kombinuje s Doanem. Doan centruje levou nohou, ale Virgil van Dijk u penalty byl připravený a svojí levačkou poslal balón hodně daleko, až prakticky skoro na vápno Japonska, a tak si zahraje také golman Suzuki, který už kombinuje po zemi s Taniguchim, ten přenáší hru na levou stranu na Kamadu. Kamada ale vůbec nikam nespěchá, teď v kroku blíží se k půlící čáře, přihrává před ní na Maedu, Maeda si vybírá Sana. Teď ještě se zapojuje do té kombinace u půlící čáry také Kamada, který čeká teď už na pohyb svých spoluhráčů. Nabídl se mu pohybem vlevo Nakamura, ale tahle přihrávka na Doana nebyla přesná. Vystihlý Frankie de Jong, tak můžou Nizozemci v polovině 13. minuty, kdy se hraje stále 0-0 směrem kupředu, ale ani tahle útočná akce v jejich podání neměla dlouhé trvání, protože ta kolmá přihrávka směrem kupředu nenašla nikoho z hráčů v oranžových dresech, nejblíž k němu možná měl Gakpo, ale ten se k němu ani omylem nedostal. No a tak jsou to zase Japonci, kteří teď se pokusí něco vymyslet směrem kupředu. Taniguchi kombinuje s Kamadou, teď se zapojuje do té útočné akce na pravé straně také Watanabe, teď už na levé straně hraje po přihrávce od něj Ito, posunutí hry směrem víc dopředu na Doana, který si evidentně vyměnil teď pravou stranu za levou. Maeda to zkouší nacentrovat, to už bylo z dobré pozice, a Maeda strefil před ním bránícího nizozemského hráče, kterým byl Van Hekke. Maeda zkoušel centrovat levou nohou a bude z toho tedy rohový kop pro japonské samuraje, kteří mají za sebou velmi dobrou přípravu, protože neprohráli v žádném z těch přátelských utkání před světovým šampionátem a určitě by rádi postoupili poprvé v historii do čtvrtfinále. Po tomhle rohu se k tomuhle ale rozhodně nepřimlíží, protože odvracel celkem bez problémů Reinders, ale jen na kopačky Japonců. Na levé straně teď je Kamada, kdo si vybírá pro spolupráci Nakamuru, zapojuje se také Kubo, ten už pěkně vysunul do vápna a zpětná přihrávka na Maedu Difneš skončila gólem v 15. minutě, protože ten balón mířící od koncové čáry někam na penaltu, kam si nabíhal Maeda, ale pokračoval v tom postupu směrem na přední tyč, tak ho tam krásně našel Taniguchi svojí levačkou. Maeda to zkoušel propálit, ale netrefil se do brány a tak je to Van Dijk, nizozemský kapitán fotbalové reprezentace, kdo na konci 5. minuty nakopává balón dlouhý směrem kupředu. Bude z toho další autové vhazování. Van de Feena, ten vrací balón z útočné poloviny na polovinu obranou a Van Dijk má teď před sebou dobrých 15 metrů, než se dostane k půlící čáře, ale určitě to nebude s míčem na noze, protože ten už má teď Heke, který si jen narazil u půlící čáry s Van Dijkem. Teď právě tito dva si znovu vyměňují na půlící čáře míč. Teď už přihrávka ještě víc doleva na Van de Feena směrem kupředu. Chakpo ten z první, ale vrací zase dozadu. Van de Feen pouští až na Van Dijka. Teď si zběhl do trojuhelníku De Jong mezi stopery, aby s nimi mohl zakombinovat. Zkouší to zase Nizozemci po levé straně přes Van de Feena. Vysouvali kolmicí po zemi Chakpa, ten se ale k míči nedostal přes dobře bránícího Watanabeho a tak je to další autové vhazování Van de Feena a po Van Dijkovi hraje Van Heke. De Jong si zběhl k půlící čáře, rozehrává směrem doleva. Van de Feen už se posouvá směrem kupředu, ale vrací na De Jonga. Teď si zběhl málen, ne Chakpo, na narážečku do středu hřiště, ale ten míč nebyl vůbec přesný, nicméně odrazil se nakonec ke kopačkám Van Dijka. Teď to zkouší Nizozemci po pravé straně. Somerville, tedy spoluhráč českého reprezentanta Tomáše Součka z West Hamu, vysouvá do vápna. Teď už Dumfriese, který byl ale dobře ubráněný Japoncem Item. Autové vhazování si bere na starosti Somerville, vrací zpátky na Van Hekeho. Van Heke ještě na Van Dijka. Ten na dva metry si narazil s De Jongem a přenáší hru na pravou stranu, kde už s míčem hraje Somerville. Do kombinace se u půlící čáry zapojuje ještě Van Heke, Van Dijk. Pro přihrávku si zběhl také Reinders, ale zase vrátil stoperům. Teď Japonci dobře napadají nizozemskou rozehrávku, ale Oran je stále u mě. Drží balón na svých kopačkách a nepůjčují ho Japoncům a to platí i poté, co se do toho vložil na pravé straně Kubo, ale od něj míč putoval do zámezí a tak zase po autovém vhazování Van de Feena a přihrávce Van Dijka hraje De Jong. Teď už na pravé straně Dumfries směrem kupředu běží s míčem na noze, přihrává do křídla Somervillovi, ten dělá přešlapávačku, centruje na malé vápno, tam byl ale připravený Sano, aby odhlavičkoval pomoc, přišel také Kubo, který se otočil, nakopává balón směrem dopředu k půlící čáře, kde si ho vzal Maeda a koukal, kam se mu přesouvá útočník Ueda. Ten se ale neuvolnil ideálně a tak musí to Japonci zkoušet zpět od svých stoperů, protože přišla přihrávka zpátky. Ito přihrává doleva na Nakamuru, ten levému stoperovi vrací a přichází také přihrávka na Taniguchiho, ten zase balón posouvá směrem doleva, kam už si naběhl Kamada, takže jeden ze středních záložníků se zapojuje do toho postupného útoku. Teď Doan na pravé straně přihrálo doprostřed Maedovi, ten zkouší kolmici narážečku právě s Doanem, ale De Jong tam byl připravený. V začínající 19. minutě platí stav 0-0, ale změnit to může Daniel Malen na útočné polovině, který je přihrává dopředu na Chakpa, ten mu vrací, Malen už je ve vápně, snažil se zbavit svého bránícího hráče, klička mu vyšla, ale pak nakonec o balón přišel, ale ne na dlouho. Nizozemci si ho hned berou zpět a už zase kombinují na útočné polovině. Frankie de Jong pravačkou pobízí Van de Hekeho, aby se posunul směrem ku předu. Ten tak udělal a teď s míčem v ruce udělal zhruba 10 kroků a pak si to rozmyslel, nahrál doleva na Van de Feena, ten vrací na útočné polovině na, dejme tomu, ten vrchol toho kruhu u půlící čáry na De Jonga. Po něm si zahrál také Van Heke nebo Také Reinders, přenesení hry doleva na Chakpa, Chakpo u postraní čáry, ale přihrává směrem zpátky na De Jonga, ten kupředu na Reinderse, ten si ještě vybírá jednoho ze svých spoluhráčů, kterým byl Grafenberg, který vrací je zpátky na Van Hekeho, ten zkouší, jestli nebude trochu místa vprava, Somerville mu ale vrací a tak po Frankim de Jongovi, teď už hraje na levé straně Chakpo, zkouší to jeden na jednoho na Doana, teď mu přichází na pomoc také Kubo. Chakpo si to krásně obhodil a přihrával na Van de Feena, který se z pozice levého stopera dostal až do vápna, a to toho japonského, ale k zakončení se nedostal, tak z toho bude zase ten, to, co bude hodně, autové vhazování, po něm hraje Reinders, vrací zpátky na De Jonga, ten z prostředka přihrává doprava na Somervilla, ten vrací na Van Hekeho, tedy jednoho ze dvou stoperů, zahraje si i ten druhý nizozemský kapitán Van Dijk a teď už se posouvá míč po levé straně, pomalu směrem kupředu, Chakpo ho ale vrací na Reinders, Reinders kouká, jestli by nemohl nacentrovat do 16, ale nakonec přihrává Van Hekemu do těch přihrávek u někde v poloviny útočné. Teď se zapojuje další a další Nizozemci. Chakpo to zase zkusil jeden na jednoho přes Doana, ale protože ho svým pohybem těla v polovině 21. minuty za stavu 0-0 nerozhodil, tak vrátil zpátky. No a přes stopery se míč dostal až k Somervillovi, který byl faulovaný v končící 21. minutě, kdy se v Dallasu stále čeká na první gól tohohle vstupního utkání pro oba týmy. Nizozemští fotbalisté kombinují teď na levé straně Van de Feen s Chakpem. Už je tam také s míčem u levé nohy Virgil van Dijk, který posouvá ten balon trochu doprava na Van Hekeho. Ten zkoušel oslovit Reinderse někde u velkého vápna, tomu ale zpracování nevyšlo, odskočil balon. A budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o tom, jak se vyvíjí tenhle zápas na mistrovství světa ve fotbale. Tak pokud by se to bralo na góly, tak zatím nikomu, protože v polovině 22. minuty je to mezi Nizozemskem a Japonskem 0-0. Ta hra tomu celkem výsledku odpovídá. Je to v podstatě vyrovnané, i když větší, řekněme, šanci si zatím dokázali vypracovat Nizozemci, a to hned ve třetí minutě po akci z levé strany. Právě většina těch nebezpečných situací přichází od Nizozemců po levém křídle, tak právě Chakpo si přihrávkou po zemi našel na někde penaltě Daniela Málena, útočníka Nizozemska, který míč zády k bráně podržel, pak se otočil, no a pravačkou vyzkoušel pozornost japonského brankáře Suzukiho. Japonci se pak hrou svému soupeři vyrovnali a také oni zahrozili po standardní situaci, třeba to bylo v 15. minutě. No, zatím je to hodně vyrovnané, teď v polovině 23. minuty přichází ta pravidelná přestávka na občerstvení. Nizozemští fotbalisté ti patří mezi jedny z největších favoritů. Přitom ještě na první titul na mistrovství světa čekají. Ty úvodní zápasy jim většinou v posledních letech jdou. To samé se dá říct i o Japoncích, takže jak tohle dopadne, bude ještě hodně zajímavé sledovat. V začínající 24. minutě je to mezi Nizozemskem a Japonskem stále 0-0 a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Říká náš reportér Jakub Kanta, děkujeme mu za to, protože je teď zmíněná přestávka na občerstvení, tak si teď dáme také krátkou pozvánku na vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
12: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
13: Dobrý den.
12: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
13: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
14: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
13: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měly být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
2: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
15: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
14: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport, když se mluví o fotbalu v těchto dnech, tak je to vždycky mistrovství světa. Německo do něj vstoupilo vítězstvím nad Curaçaem 7-1 dnes v noci českého času. Do šampionátu vstoupí ještě další 4 celky, tedy Pobřeží, Slonoviny a také Ekvádor, kteří se utkají spolu a stejně tak dojde ke vzájemnému duelu mezi Švédskem a Tuniskem. Teď proti sobě hrají Nizozemci a Japonci a komentuje to a sleduje Jakub Kanta.
9: Začala 26. minuta a hráči obou celků už se vrací na travnatou plochu stadionu v Dallasu, který hostí tenhle zápas fotbalového mistrovství světa mezi Nizozemskem a Japonskem. Bude se pokračovat za stavu 0-0 autovým vhazováním na pravé straně. Vezme si ho na starosti Doan, který ještě čeká na své spoluhráče. Nakonec si vybírá Nakamuru, ten mu vrací. Doan teď se svojí levačkou zamotává hlavy dvěma bránícím Nizozemcům, ale nakonec se mu to nepovedlo tak, jak zamýšlel, protože Cody Gakpo mu ten balón vzal a teď s ním už běží směrem kupředu, ale také on pak o něj přišel a tak u půlící čáry se v začínající 27. minutě chystá znovu autové vhazování japonských fotbalistů. Znovu má míč ve svých rukách kapitán japonských samurajů Doan, který ho hází směrem zpátky na Watanabeho přes levého stopera. I ta přichází dlouhá přihrávka na levou stranu, kam si naběhl Maeda, už je skoro u koncové čáry a tak vrací směrem zpátky na Kamadu. Ten z prostředka centruje na pravou stranu na Doana, ale tam byl připravený Van de Ven, aby hlavičkou odvrátil někam doprostřed své vlastní obrané poloviny, odkud ten míč putoval až ke kopačce Ita. Ten nikam nespěchá, přihrává do středu na Kamadu, ten se rozhlíží, co by s ním tak udělal, a vrací ho zpátky na Taniguchiho, ten přenáší hru na pravou stranu na Doana, ten poté, co udělal několik kroků směrem kupředu, levačkou zasekává balón a vrací ho zpátky. Kamada zase uprostřed hřiště, i to na levém kraji obrany, posouvá míč směrem dopředu na Watanabeho, ten už se snaží zbavit bránícího Dumfriese rychlostí i pohyby nohou, vrací ale nakonec zpátky na Kamadu. I to se zapojila svojí levačkou, centruje někam na malé vápno, na Uedu, na útočníka Japonska, který byl ale dobře strážený Fanhekem. Míč se k němu nedostal, ale Japonci stále ho mají ve svém držení. Doan centruje do vápna, Maeda vrací zpátky, ještě je tam Nakamura, také on nestřílí a ještě přihrává za vápno Itovi. No a Ito se svojí levačkou poslal míč vysoko na tribunu. Tohle byla ale celkem škoda, protože japonští fotbalisté teď měli velice pěknou kombinační akcí, také příležitost v končící 28. minutě, ale ani oni nedokázali skórovat a tak se pokračuje za stavu Nizozemsko-Japonsko 0-0. Watanabe na pravé straně přichází o balón, a to protože přihrál přímo do nohy De Jongovi, ten tedy si vybírá u levé lajny stojícího Van de Fena, ten mu vrací, u půlící čáry se dostává k přihrávce Van Hekke, přihrává směrem kupředu na Reinderse, ten kombinuje teď už na levé straně s Van de Fénem, ten vrací zpátky na Van Dijka, ten už zase přihrává na 10 metrů dopředu až k lajně na Gakpa, ten na sebe navázal dva bránící Japonce a přihrává zpátky Van de Fénovi, ten se levačkou neodhodlal centrovat a vrací zpátky na Van Dijka, ten mu opětovně také přihrává zpátky Gakpo. Teď vysouvá směrem dopředu Van de Fena, ten od koncové čáry vrací na malé vápno. kde byl připravený Grafenberg, ale před ním odvrátil i to. Nicméně Somerville teď na pravé straně kouzlí s míčem, vrací na Van Hekeho, ten mu přihrávkou balon dává zase do nohy. Teď na pravé straně až u lajny Dumfries, vrací zase víc do prostředka a zpátky na Somervilla, který přes stopera Van Hekeho a také de Jonga. Teď už přenáší míč úplně na levou stranu, tam si pohybem řekl o něj Hakpo, snaží se zbavit bránícího Douna, ale zasekává směrem do středu. Reinders teď oblouček posílá do velkého vápna, za záda bránících Japonců si nabíhal Dumfries, ale i to hlavičkou odvrátil. Nicméně De Jong stále s míčem, další rozehrávka směrem doleva na Hakpa, toho brání Doan s Kubem, přichází centr na zadní tyči, Dumfries vrací už prakticky z čáry směrem zpátky na malé vápno, ale bez úspěchu. Tohle ale byla celkem zajímavá, nacvičená možná i akce po centru z levé strany. Totiž Dumfries se snažil ten balon vracet, ale netrefil ho ideálně a poslal ho na tu sítě nad bránou japonského golmana Suzukiho. Ten tak může vykopávat v začínající 31. minutě. Stále platí nerozhodný stav 0-0, ale něco se s tím teď snaží udělat útočník Daniel Malen, který si balon nechal chvíli pro sebe, také si zasprintoval v souboji s Kubem, ale vrací zpátky přes De Jonga, se míč dostává k Van Hekemu. Ten se ho snažil dostat až k levé postranní čáře na Van de Féna, ale trefil před ním 5 metrů stojícího Reinderse, který ho srazil ke nohám kapitána, ale nizozemského středopolaře De Jonga. Přenesení hry na pravou stranu, po Somervillovi si zahraje také Dumfries, takže přišla další přihrávka zpátky. Van Hekke, jeden ze stoperů, přes Van Dijka přihrává na Van de Féna, ten vysouvá dopředu Hakpa, ten z první vrací zpátky. Virgil Van Dijk opět nachází někde na středu hřiště De Jonga, který posouvá balon doprava na Dumfriese, ten vrací. No, tohle je celkem častý obrázek. Nizozemští fotbalisté nechtějí půjčovat Japoncům příliš balon, kombinují s ním i klidně se stopery, mezi stopery několikrát, to platí i teď ve 32. minutě, kdy přichází přihrávka právě od jednoho z nich, Van Hekeho, směrem doleva na Reinderse. Ten ale neměl zrovna ideální první dotek a tak z toho bude autové vhazování pro japonské fotbalisty a konkrétně Watanabeho. Kouč Moriasu si tam teď dělá nějaké poznámky. 31 minut a 40 sekund už je odehráno a budeme tomu informovat také posluchače Radiožurnálu. Končí 32. minuta a na první branku tohohle utkání se stále čeká Nizozemsko-Japonsko 0-0. Jakub Kanta, Radiožurnál. Teď by možná mohla přijít příležitost po centru, Hakpa z levé strany se tam k hlavičce protlačil skoro Málen, ale Japonci odvrátili, nicméně ne na dobro, protože usazení Nizozemci stále kombinují všech 10 Japonců, pokud beru hráče a ne golmana, tedy hráče v poli, tak jsou v prakticky ve svém vlastním velkém vápnu a teď se snaží vytlačit už právě Nizozemce zase z něj ven, což se jim povedlo po té, co Hakpo přihrál na Van Dijka, který po kombinaci s De Jongem přihrává směrem na pravou stranu. Dumfries si vybírá uprostřed hřiště Málena, toho ale odzbrojil i to, nicméně tam byli na něj hned 3 Nizozemci, ty si vzali balon zpátky, Málen už je ve vápně, ale zablokoval ho Taniguchi, tedy japonský stoper, který proti němu velmi dobře vystoupil poté, co Kamada to byl, kdo přišel o ten balón. A Málen to neskoušel na bránu nesobecky, to chtěl ještě vracet kolmou, nebo rovnoměrnou, řekněme, rovnoběžnou přihrávkou s koncovou čárou někam na penaltu, se snažil hledat někoho ze svých nabíhajících spoluhráčů, to se mu nepovedlo to, ale nemusí úplně Nizozemce mrzet, protože v polovině 34. minuty mají celkem dobrou příležitost něco s tím stavem 0-0 udělat, protože u rohového praporku už je připravený Reinders, který svojí pravačkou posílá balon na hlavu Málena. Ten ale nepřekonal Suzukiho, který se zaskvěl teď pěkným zákrokem ve 34. minutě, udržel Nizozemské střelce stále bez gólu 0-0 poté, co Málen na přední tyči hlavičkoval směrem do země z malého vápna. Na přední tyči stál a na přední tyč také se snažil ten balón hlavou protlačit, také, že ho tam dostal, ale Suzuki tam byl připravený, dal ruce směrem k zemi a balón za svá záda nepustil, takže i v 35. minutě jsou to už zase ale Nizozemci, kteří můžou kombinovat s míčem na noze. To procento držení míče bude určitě celkem hodně drtivé, tipnu si tak kolem 70% určitě. Za chvíli se podívám také do statistik, abych se přesvědčil o tom, jestli je to opravdu tak, jak jsem říkal. Nicméně Nizozemci teď zase nikam nespěchají a kombinují někde na útočné polovině, ale ne příliš daleko za půlící čárou. Teď ovšem přišla přihrávka průniková směrem dopředu na Somervilla, který z první Scheitli si snažil obhodit svého strážce. To se mu ale úplně nepovedlo, protože od jeho ruky skončil míč nakonec v zámezí, ale samozřejmě rozhodčímu, kterým je dnes Ismail Elfat, tedy Američan, tahle věc neunikla, všiml si toho, a tak se bude rozehrávat standardní situace z pravé strany, celkem zajímavá, je to možná 7 metrů zhruba za vápnem, ale hodně na pravé straně, tak 5-6 metrů od postraní čáry přichází centr na zadní tyč, tam se tlačí Dumfries, nebo kdo byl, Grafenberg, byl to Dumfries, který ale hlavičkou se prosadit gólově v 36. minutě nedokázal, pak ještě dorážel. Kdo to byl? Gakpo, ano, který na penaltě čekal na ten odražený balón, musel se po něm ale vrhnout na zem do skluzu a tak ta střela nebyla vůbec přesná, skončila mezi fanoušky na stadionu v Dallasu, kteří teď mohou sledovat, jak si v začínající 37. minutě utkání Nizozemsko-Japonsko stav 0-0 Watanabe musí převázat u malého vápna kaničky. To je ten důvod, proč Suzuki stále drží míč ve své pravé ruce. Tenhle japonský golman už ho ale zase pokládá na trávník, zatímco japonští fanoušci, kterých zdá se je v Dallasu také dost, usuzují tak podle modrých barev v hledišti, ale těch oranžových je tam přece jenom mnohem víc. Dlouhý nákop Suzukiho na pravou stranu na útočnou polovinu proletěl bez povšimnutí, nebo ne bez povšimnutí, samozřejmě ten balon sledovala spousta očí, ale žádná noha se ho nedotkla, tak skončil zase za postraní čárou na pravé straně z pohledu rozehrávajících Japonců zhruba v polovině útočné poloviny, překročil ten balón autovou čáru, no a za ní už si pro něj jde Van de Ven, který bude tak vhazovat, řekl bych, že právě v rukách má tenhle fotbalista zatím míč nejčastěji, když do kombinace se zapojuje také, ale pokud by se počítal ten čistý čas, tak v rukách, protože autová vhazování na levé straně, to je opravdu zatím evergreen toho dnešního zápasu, stejně jako kombinace mezi nizozemskými stopery. Právě jeden z nich, Van Dijk, teď s míčem u noze směřuje směrem k půlící čáře. Jen tak, aby se neřeklo, ho na chvíli pušil také De Jongovi, ten mu ho vrátil. No teď i Van Hecke, další ze stoperů, se zapojuje do té kombinace přes Van Dijka. Míč putoval doleva na De Jonga. Zahrál si u levé postrany čáry také Van de Ven, vrací zpátky na Dijka, ten centruje až na prakticky k praporku, Somervell zpracovává, dobrý první dotek, rychlostně to vypadá, že na něj Kamada nestačí, teď ještě několikátá zasekávačka zprava, doleva, doleva, zprava, no ale to už bylo trochu moc, Japonci tomu utržili přítrž, nakopli balón směrem kupředu, vůbec se s tím nerozpakovali a tak si také zahrál nizozemský gólman Verbruggen, který přihrává dopředu na Van Dijka, Van Hecke u půlící čáry, adresuje balón doprava na Dumfries, ne, byl to Grafenberg, který si tam vyměnil teď post právě s Dumfriesem, tedy hráčem Interu Milán. Po něm si zahrál také Van Hecke nebo Van Dijk a teď už na polovině obrané poloviny také golman Verbruggen. Ano, až od půlící čáry v podstatě na vápno. Teď se tou kombinací, ale vlastní, dostali nizozemští fotbalisté v končící 39. minutě. Je to mezi Nizozemskem a Japonskem ve skupině F 0-0. Na pravé straně Dumfries se teď pokusil trochu zrychlit hru a z první posunout balón dopředu na Gravenbercha. Už někam kolem půlící čáry si nabíhal tenhle nizozemský krajní záložník nebo křídelník, no, ale nakonec z toho nic moc ve prospěch nizozemských fotbalistů nebylo a tak ti to teď zkouší zase po levé straně. Po Van de Feenovi hraje Gakpo, přichází zase ale další zpětná přihrávka na Van Dijka. Od něj zhruba 7 metrů stojící De Jong přejímá ten balón a otáčí ho na pravou stranu na Dumfries. Ten se snažil centrovat přes Maedu ten balón, ale přes něj nepropasíroval, protože Maedova levačka ho odvrátila za postranní čáru, a to tentokrát tu pravou, a tak si autové vhazování vyzkoušel také Dumfries. Vybral si Van Hekkeho, který tedy jakožto stoper přihrává svému kolegovi Van Dijkovi, ten mu vrací a teď už u pravé postraní čáry po přihrávce od něj hraje Somerville, zapojuje se také Dumfries, další přihrávka zpátky na Van Hekkeho, možné přenesení hry na levou stranu se ale nekoná, Van Dijk si to rozmyslel, otáčí se na pravou stranu a po Van Hekkem teď už hraje u čáry také Dumfries, vrací je zpátky, znova hrají nizozemští stopeři, kteří si žádají konkrétně Van Dijk trochu větší pohyb, vyslyšel ho Gakpo a tak dostává přihrávku k levé postraní čáře. Také Van de Feen si tam pohybem řekl o balón a dostal ho. Teď po Van Dijkovi už také Reinders, no ale další zpětná přihrávka na Van Hekkeho a míč putuje doprava na tentokrát Grafenbercha, který se zapojil do té kombinace teď už zase u půlící čáry mezi Van Hekkem a Van Dijkem. Dijk teď kolmě dopředu na Grafenbercha, tam byl ale připraven jeden z Japonců, který vysouvá směrem kupředu nabíhajícího Maedu kolnou přihrávkou a teď trochu zbrždění tohohle rychlého protiútoku, ale Nakamura ještě se zbavil na levé straně svého strážce, centruje, ale hodně nepřesně a navíc jeden z pomezních ukazuje, že ten balón centrovaný prakticky od rohového praporku už se vykulil za tu koncovou čáru v tom oblouku, když kopal Nakamura levačkou, tedy skončil už za koncovou čárou a tak přichází rozehrávka golmana Verbruggena, která ale nic kloudného pro Nizozemsko v tuhle chvíli neznamená, protože míč Japonci vrací k Suzukimu a budou rozehrávat od vlastní brány Taniguchi. To je ten, který teď hraje s míčem, ale hraje v uvozovkách, protože on s ním chvíli šel směrem kupředu a pak ho přihrál doleva na Kamadu, který jakožto záložník se hodně vrací mezi obránce, stopery a podporuje tak tu rozehrávku z vlastní obrané poloviny. To platí i teď, když právě čtyři Japonci a mezi nimi Kamada na obrané polovině těsně před půlící čárou. Teď už přihrává přední na Taniguchiho nabíhajícího směrem kupředu. Ten už udělal několik kroků hodně směrem k bráně soupeře. Přihrál doprava, ale tam bylo hodně oranžových triček a tak se vrátil balón zpátky na Watanabeho. Teď už zase Taniguchi, po něm Kamada. Všichni Japonci teď už na útočné polovině s míčem na noze na pravé straně Kubo, zamířil ale směrem na osu hřiště doprostřed a vybírá si Kamadu. Ten na pravé straně vybízí ke spolupráci Watanabeho po Doanovi. Právě Watanabe si nabíhá na tu narážečku, centruje, míč propadl až na zadní tyči na Nakamuru. To Dumfries trestu hodně podskočil a Nakamura možná byl překvapený, protože teď tam byl chvíli úplně sám, mohl si ten balón zpracovat, vypálit, to také udělal, ale nezamířil úplně přesně, trefil láhve těsně vedle pravé tyče Verbruggena. On možná se snažil netrefit, před ním dva stojící nizozemské fotbalisty, jedním z nich byl Dumfries, druhým Van Hekke. Obstřelit je se mu sice Nakamurovi povedlo, ale trefit bránu ne. Každopádně Japonci se znovu připomněli a dávají tak jednoznačně Nizozemcům na vědomí, že se s nimi musí počítat. Japonci vůbec postoupili na letošní mundial vůbec jako první z těch 48 týmů, protože v kvalifikaci byli opravdu suverénní a teď opět se snaží vystavit nějakou útočnou akci až od vlastní branky. Kamada, to je ten mozek, to je ten hráč, který většinou času tráví s míčem na noze a čeká, až se mu uvolní některý ze spoluhráčů. Teď to byl třeba chvíli Kubo, který byl ale honem rychle poslaný jedním z protihráčů na zem. A tak se celkem těžce zvedá. Začíná 45. minuta, Nizozemsko hraje s Japonskem stále 0 a je to Kamara už na útočné polovině, kdo posílá takový pěkný oblouček směrem dopředu na Uedu, který si převzal balón na velkém vápně, udělal ještě jeden krok směrem do 16 a vypálil. Tohle byl moc pěkný náběh, krásně načasovaná přihrávka, takový skákavý balón, kterého se snažil využít Ueda, pálil na přední tyč někam nahoru, ale trefil těsně vedle levé tyčky gólmana Frbruchena. Tam tu síť, to by byl vymetený vingl, kdyby to trefil ještě o něco víc směrem do brány. Kdyby to bylo o 20 cm víc doleva, tak by to byla výstavní branka. Frbruchen měl ale i taky trochu štěstí, možná by to i měl, protože byl i dobře postavený. A tak v končící 45. minutě jsou to zase nic. Nizozemci, kdo už teď na útočné polovině se snaží něco vymyslet, nastavovat se budou nad rámec základní hrací doby v prvním poločase 3 minuty. Ten nastavený čas začíná právě teď, zatímco Nizozemci, konkrétně Gakpo, si nabíhal na levém křídle na přihrávku, která byla ale příliš dlouhá, a tak bude vhazovat někde na úrovni konce velkého vápna na pravé straně Watanabe, který tam teď ale trochu rozhazuje rukama, nevím z jakého důvodu, tak teď už ano, protože na hřišti byly dva míče, jeden ještě u rohového praporku, proto musel ten, co měl v rukách, zahodit a doběhnout si pro ten zhruba 15 metrů vzdálený, no a než se tam vrátí, tak uběhlo nějakých dobrých 10-15 sekund pomalu, ale jistě končí první z nastavených 3 minut v prvním poločase. Ueda se na zhruba polovině hřiště prál, a to celkem statečně, s o něco větším Van de Feenem, který ho poslal k zemi podle rozhodčího Elfata, ale to bylo dovoleně, a tak jsou to Nizozemci, konkrétně teď už na levém křídle Gakpo, kdo zastavuje svůj pohyb směrem kupředu a vrací zpátky na Grafenbercha. Ten zakomendoval s Van de Feenem, zapojil se také Málen, otáčí se, centruje z levé strany někam na malé vápno, kde byl Reinders, ale také to byl Dumfries, ale ani jeden z nich se k míči nedostal, ale na pravé straně teď po přihrávce od De Jonga Somerville, ano, ten zamířil směrem ku prostředku hřiště, tam ale mu vystavil stopku Kamada, tak přihrával smělem zpět. Teď kombinace na levé straně mezi Van de Feenem a Van Dijkem. Přichází si na osu hřiště pro balon De Jong, přenáší ho na pravou stranu na Van Hekeho, ten už se posouvá a už je na vrchu, dejme tomu, na velkém vápně, a obtočil se, zbavil se svého strážce Nakamury a málem také odcentroval, ale protože ten míč podle mě byl sražený, nebo ne? Teď nevíme, co tam rozhodčí Elfat komunikuje s některým z japonských obránců, konkrétně je to Ito, kdo si s ním teď musí promluvit, zatímco Reinders, nizozemský reprezentant, s míčem v ruce míří k rohovému praporku z pohledu Nizozemců na pravou stranu. 2 minuty a 28 sekund z toho 3minutového nastavení v Dallasu už je za námi, Nizozemsko-Japonsko stále 0-0. Je tady další rohový kop z pravé strany, na starosti ho má Reinders, který už zvedá svoji levačku a pravačkou posílá balón na prostředek malého vápna a zase Daniel Málen, který se svou plešatou hlavou teď udeřil do toho balónu, ale nepříliš silně, a tak Suzuki ten balón celkem v poklidu svými rukavicemi na konci třetí nastavené minuty skrotil. No a to je ten hlavní důvod, proč tedy po úvodní 45 minutovce utkání v Dallasu platí mezi nizozemskými a japonskými fotbalisty stav 0-0.
0: Zatím na šampionátu není zápas, který by skončil bezgólovým výsledkem, nicméně právě hrané střetnutí mezi Nizozemskem a Japonskem je asi tomu nejblíže, aby se tak vůbec stalo. Nejméně gólovým byl duel mezi Skotskem a Haiti, který v noci na dnešek tento zápas skončil vítězstvím Skotska 1-0. Přibližně za nějakých 15 minut se za Jakubem Kantou znovu vypravíme.

Dnes v noci může být hotovo. Teď nejsem na fotbalovém mistrovství světa, ale při finále Stanley Cupu. Protože hokejisté Caroliny ve finále Stanley Cupu vedou nad Las Vegas Golden Knights 3-2 na zápasy. Hraje se na 4 vítězné a dnes v noci se bude od 2 hodin hrát na ledě Vegas. Samozřejmě v dresu domácích Tomáš Hertl. Kdo tam ale nebude, tak to bude útočník William Karlsson, který se zranil v tom minulém utkání a tento Švéd, poměrně dost důležitý v sestavě Vegas, bude chybět. Carolina má vítězný matchball, ale Vegas zase, když to zjednodušíme na druhou stranu, jsou vlastně 2 vítězství také od zisku Stanley Cupu a všechny ty zápasy zatím byly poměrně gólové. Po 2. hodině v noci českého času se bude rozhodovat tentokrát.

Do posledních tónů kapela Keen, Is It Any Wonder, ve vysílání radiožurnálu Sport ve 22 hodin 55 minut. Normálně bychom se touto dobou blížili ke konci našeho vysílání.

A možná byste po 23. hodině slyšeli nějakou reprízu. Dnes to žádná repríza nebude, protože nás čeká druhý poločas utkání mistrovství světa ve fotbale mezi Nizozemskem a Japonskem. Po tom poločase prvním je to zatím 0-0, třeba padne gol v poločase druhém.

0: 23 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová. Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní 3 Češi. Od dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Fotbalisté Nizozemska hrají proti Japonsku na mistrovství světa. A zítra bude polojasno, postupně i oblačno, nejvyšší teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránů s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Čantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na 2 samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Krytý bazén Ponávka v Brně je ode dneška dočasně uzavřený. Čeká ho rekonstrukce, protože z něj uniká voda. Dělníci bazén rozšíří ze 3 drah na 4. Keramický obklad bazénové vany nahradí nerez, vysvětluje mluvčí městských sportovišť z firmy Stares Sport Michaela Dytrichová.
3: Hlavním důvodem výměny je stáří stávající vany a především její netěsnost. Bazén denně přichází zhruba o 2 až 4 metry krychlové vody. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je stanoven na konec roku 2026.
0: Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory anebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Sport. Fotbalisté Německa zahájili tažení na mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Teď hraje Nizozemsko proti Japonsku a zápas sleduje Jakub Kanta.
4: Za malou chvíli začne druhý poločas a to za stavu 0-0. Nizozemci sice častěji drží míč, možná byli o něco nebezpečnější a to hlavně zásluhou Málena, ale i Japonci. A to konkrétně Nakamura a Ueda těsně před koncem prvního poločasu výrazně zahrozili. Ale je to stále 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Utkání dál můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. V 1 hodinu ráno našeho času začne duel Pobřeží slonoviny Ekvádor, ve 4 hodiny ráno pak odstartuje zápas Švédsko-Tunisko. A po kilometru triumfoval rychlostní kánoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na 500. Na stejné distanci vybojoval bronz double kajak Jakub Špicar, Daniel Havel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Rozjezd kolony na D2 v Brně a hustý provoz v Hradci Králové u letiště. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy už odklidili následky nehody. Na prvním kilometru v omezení se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona byla od sjezdu k Olympii zhruba od 3. kilometru. Vepředu se, dá se říct, pomalu rozjíždí. Osobním autem se to dá objet kolem Olympie z exitu 3, Modřice a po Vídeňské ulici do Brna. V Hradci Králové u letiště hustý provoz, taky pohyb lidí, končí hudební festival z místa kolega Jirka Štefl.
6: Měli tam vlastně teďka jako poslední koncert Iron Maiden, takže je tam potřeba dát si velký pozor hlavně na těch silnicích, protože je tam hodně fanoušků jak pěších, tak i v autech.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu zůstává zavřený pravý pruh na 63. kilometru kvůli odstavenému vozidlu. Místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia.
7: Tolik zprávy spojené s vysíláním radiožurnálu Sport 23 hodin a k tomu také 6 minut a my se vracíme zpátky na fotbal.
1: Radiožurnál Sport
8: a Martin Charvát.
7: Protože na fotbalovém mistrovství světa se dnes hraje druhý zápas. V tom prvním Německo zdolalo Curaçao 7-1. Teď hraje Nizozemsko proti Japonsku. Komentuje to Jakub Kanta.
4: 47. minuta se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. No a Nizozemci po změně stran, sice to stále je 0-0, ale několikrát už teď zahrozili. Naposledy to byl Dumfries, který takovým centrovaným polocentrem, polostřelou posílal ten míč skrz malé vápno z pravé strany. Jenom proletěl a tak vhazují Japonci. No ale ještě před ním to byl Crescencio Summerville, který si tam naběhl na rychlou kormou přihrávku, prakticky i hned po přihrávce do pravého křídla, a div, že nepřekvapil japonského brankáře Suzukiho. Každopádně i po návratu po změně stran na druhý poločas pokračují obě jedenáctky v nezměněném složení, pokračují také za stavu 0-0 a teď to bude zřejmě Van Hekke, kdo bude vhazovat, tak ne, protože počkal, až k němu na pravé straně přiběhne jeho spoluhráč Denzel Dumfries, který už si bere míč do rukou a posílá ho někam k půlící čáře, kde ho hlavou za sebe prodlužuje Summerville na Málena, ten ale se k němu přes dotírajícího Sana nedostal, ten ho ale jenom tak odkopl směrem kupředu, míč se ale celkem rychle zase vrátil do japonského držení, protože se vykutálel na levé straně z jejich pohledu do zázemí a tak je to Hiroki Ito na levé straně, kdo teď posílá dlouhý centr směrem kupředu z hlouby vlastní obrané poloviny až prakticky na vápno, možná i do něj, na Ayase Uedu, který si tam nabíhal, právě on měl tu velkou šanci v 45. minutě na konci toho prvního poločasu, jednu z největších japonských v dosavadním průběhu, jinak víc kontrolují balón Nizozemci, celkem 60%, 8% držení míče je jakoby na půl, tedy v kontestu, to znamená, že museli o něj oba týmy bojovat, no a 33% držení míče mluví ve prospěch Japonska. Tomu to ale vůbec nevadí, protože zatím celkem trpělivě brání a hlavně se snaží vyrážet do rychlých breaků, které byly v první půli hlavně na jejím konci hodně nebezpečné. Teď budou mít dokonce Japonci šanci se ukázat také, jak dobře si nacvičili bránění standardních situací, protože z levé strany bude pravačkou, tedy směrem na bránu, posílat pár metrů od koncové čáry Reinders, ale trefil jen prvního stojícího hráče, kterým byl Maeda, ten odhlavičkoval balón, ale ne daleko od nizozemských kopaček, přichází centr z pravé strany do malého vápna na jeho... Tam byl připravený se svojí hlavičkou Virgil van Dijk a posílá v začínající 51. minutě Nizozemsko do vedení. Nizozemský kapitán si tam počkal po té, co se rozehrával přímý volný kop z pravé strany, a tedy ho dokázali Japonci odvrátit. ale ten centr zase z druhé přilítl i hned zpátky, no a Virgil van Dijk tam byl připravený. Nejprve Reinders trefil tedy Maedu na první tyči, ale výborně to udělal De Jong, kdo jako poslední Nizozemec přesl hru na pravou stranu, pak přišel centr z poloviny, útočné poloviny na malé vápno a van Dijk si tam na něj počkal, nemusel ani nikterak skákat, ale na co si musel počkat, jestli ten balón skončí v síti, protože se točil a mířil směrem k tyči, nakonec se právě od ní, od levé tyče Suzukiho brány odrazil směrem za jeho záda a tak se i nizozemský trenér Ronald Koeman může radovat ze zatím úspěšného vstupu nizozemských fotbalistů nejen do světového šampionátu, ale hlavně do druhé půle, protože v 51. minutě po centru Grafenbercha se prosadil hlavičkou van Dijk s přispěním tyče. Možná trochu štěstí, ale opravdu pěkná šance a hlavně Nizozemci opravdu po změně stran ve druhém poločase začali hrát, řekl bych, ještě rychleji a nebezpečněji. Prostě předtím drželi balón, kombinovali hlavně stopeři, teď je to daleko přímočařejší, nebezpečnější, no a hned z toho můžou Oranje těžit, protože van Dijkova hlavička, to je zatím ten rozdílový gól, nebo van Dijkova hlavička zařídila ten rozdílový gól, i když před ním stojící Japonec, řekl bych, že to byl Watanabe, ten neměl k tomu balónu vůbec daleko, málem ho dokázali odkopnout, no ale nakonec se mu to nepovedlo a van Dijk tam byl připravený, takže nizozemští fotbalisté teď můžou začít další útočnou akci od svého gólmana Verbruggena a zkouší to po levé straně. Tak se nejčastěji snažili prosadit už v tom prvním poločase. Van de Ven u půlící čáry si to od postraní namířil směrem do středu, přihrál van Hekemu, ten posouvá balon doprava na Dumfriese, ten ještě víc dopředu na Somervilla. Ten se pokusil na sebe nalákat dva bránící hráče, ale pak vrátil balon zpátky na De Jonga, ten ještě o něco víc zpět na van Dijka, ten si ho teď na úrovni středového kruhu vyměňuje s van Hekem, teď to platí stále, v začínající 54. minutě Nizozemci vedou 1-0 a posílá dlouhou kolmou prudkou přihrávku směrem na penaltu van Hekem. Ale tenhle úmysl žádný z jeho spoluhráčů nepochopil. 13. gól pro Virgila van Dijka v 93. startu za nizozemskou reprezentaci pro kapitána tulipánů, který teď sleduje. Ne, nesleduje, on dokonce vypichuje ten balón jednomu z Japonců a zakládá zajímavou útočnou akci po levé straně. Tam Hakpo ve spolupráci s Grafenberchem ještě vybojovali autové vhazování. Van de Ven vrací na van Dijka zhruba 10 metrů na útočné polovině za půlící čáru. Na ose hřiště, tedy na prostředku na útočné polovině, si zběhl pro balón De Jong, přenáší hru na pravou stranu přes Somervilla a také Dumfriese. Van Hekeho se balón dostává ale zpátky na levou k Dijkovi. Ten přihrává ještě víc doleva, do křídla na van de Féna, ten se snažil přejít jeden na jednoho, ale nakonec vrací zpátky po van Dijkovi, hraje zase něco trošku víc upředu De Jong, pak u lajny ještě také Hakpo, který ale nebyl ve výhodné pozici a tak vrátil zase zpátky k půlící čáře na van Dijka. No a je tady to, co jsme měli celkem velkou část možnost sledovat a vy jste o tom mohli poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Kombinace nejprve u půlící čáry, no a když Japonci začali trochu vystrkovat růžky v tom napadání, tak přichází zpětná přihrávka až na gólmana Verbruggena na velké vápno. Nikam nespěchají, Nizozemci vedou 1-0 v začínající 55. minutě nad Japonci a stále kombinují na vlastní obrané polovině, i když teď už zase u půlící čáry je to van Heke, kdo přihrává doprava na Dumfriese, ten takovým lobem vysouvá směrem dopředu Somervilla, ten přesprintoval Ita a vracel od koncové čáry směrem zpátky na Malé Vápno, ale tam už si to japonští obránci pohlídali, ale Somerville, jak se tam protáhl kolem Ita, to bylo parádní. To Tanaguchi, tak ten si pak ale zase velmi dobře dokázal pohlídat nabíhajícího nizozemského útočníka Málena, udržel ho na zádech a odvrátil tak další nebezpečnou situaci. Japonci tak rozehrávají od brankáře Suzukiho, teď pěkná kolmá, rychlá přihrávka od Kamady do pravého křídla, kam běží jeden z Japonců, byl to zřejmě Kubo, kdo se tam snažil dostat k tomu balónu, nepovedlo se to, ale přišel jenom nizozemský odkop a tak Japonci to teď budou zkoušet zase zleva. Kubo si naběhl doprostřed hřiště, přihrává doleva, centr na penaltu, kam si nabíhal Ueda, ale měl ten balón trochu za sebe a tak ani nevystřelil, ale levačkou ho poslal spíš k půlící čáře, tam byl připravený Ito, teď už se hra ale přesunula po levém křídle až na Kuba, který si naběhl prakticky na brankovou čáru, vrací zpátky a to je vyrovnávací branka Japonců v 57. minutě, se prosazuje Nakamura. Po přihrávce Kuba, bylo to zhruba z levé strany za Velkým Vápnem, tam byl právě nalezený Kubem Nakamura, no a pravačkou poslal balon nechytatelně na přední tyč, Verbruggen se tam natahoval, co mohl, ale prostě tam nebyl včas, skočil na svoji pravou stranu, ale zabránit gólu nedokázal, offside ani omylem, Kubo si to parádně pohlídá. A pak zaměstnal Reindersa, vrátil zpátky na Nakamuru, ten si počkal a parádně obstřelil Dumfriese, teď ten se možná zlobil, ne, tak byl to Gravenberg, ne, ano, byl to Dumfries, kdo tam zřejmě možná i bránil ve výhledu golmanu Verbruggenovi mezi jeho nohama. Ten balon mířil na bránu a ještě ho tam zřejmě tečoval buď další z Nizozemců, anebo Japonec, prostě dvojička hráčů tam stála ještě někde u Malého Vápna, ale to nezměnil ten balón směr nikterak hodně, jenom ještě víc zapadl k tyči, takže teď celkem štěstí pro Japonce, kterým se zásluhou Nakamury podařilo v 57. minutě v duelu s tímto svým úvodním na mistrovství světa vyrovnat na 1-1 a už tady máme začínající 59. minutu a zase je znát teď na nizozemských fotbalistech, že už to budou hrát zase daleko víc směrem kolmo kupředu. Dumfries, teď už autové vhazování pár metrů od rohového praporku, posílá ho až někam na roh Malého Vápna, tam ale vyskočil nejvýš, řekl bych, že to byl Watanabe a odvrátil ten balón, ale ovšem na další autové vhazování, to už se ale bude odehrávat na vrcholu zhruba Velkého Vápna, tak ne, Dumfries totiž udělal ještě několik kroků směrem k rohovému praporku, vhazuje, ale tenhle balón mu trochu vyklouzl, byl hodně vysoký, nicméně se ozvala píšťalka rozhodčího Ismaila Elfata, tenhle americký arbitr si tam šel ještě něco vysvětlovat s bránícím Japoncem, konkrétně s Nakamurou, který, ne, tak stane Gučim, který tam objímá jednoho z nizozemských fotbalistů a to se nesmí, takže mu to jasně šel tenhle Američan Elfat vysvětlit. Taniguchi teď právě proti ohromně o něco většímu protihráči se snaží zase rukama ho nepustit k balónu a opět se mu to povedlo. Na pravé straně se tlačí k míči Van Dijk, který je tam v souboji s Uedou, takže u brány Japonska teď souboj mezi stoperem Nizozemska a útočníkem japonských samurajů, který vyzněl lépe pro kapitána Tulipánů, stopera Liverpoolu, Virgila van Dijka, který tak vybojoval pro svou zemi rohový kop. Začíná 61. minuta, je to 1-1 a na pravé straně u rohového praporku zvedá svoji levačku Reinders, pravačku posílá balón na vrchol malého, na levý roh Malého Vápna, ale tam si to Japonci pohlídali a míří rychle směrem kupředu. Už je to na pravé straně možná Watanabe, kdo byl faulovaný tady jednoznačně, Crescencio Somerville, který se vracel. On hraje na pravé straně, ale vrátil se až na levou stranu, byl jedním z posledních hráčů Nizozemska bránících a Watanabe ho zastavil naprosto správně, i když za cenu žluté karty, protože ta obrana Nizozemska byla hodně otevřená, takže se není čemu divit, že Somerville za tohle podražení inkasoval také jako první v tomhle zápase žlutou kartu v 61. minutě. I když časomíra teď už ukazuje 62., tak Kubo bude zahrávat tuhle standardní situaci, která je sice od brány celkem daleko, takže na přímé ohrožení střelou to určitě není, ale centrem levačkou. Na zadní tyč to zkoušel Kubo hledat Watanabeho, ale byl to Van Hecke, kdo svojí blondětou kšticí ten míč hlavou poslal za vápno, kde si ho ale vzali zase Japonci a teď to zkouší Nakamura. Nachází Maedu, který centruje od brankové čáry, ten míč ale proletěl zleva až na pravou stranu velkého vápna, kde byl tentokrát Somerville faulovaný Kubem, takže zatímco před malou chvílí Crescencio Somerville, křídelník West Hamu, dostal žlutou kartu, tak teď naopak on byl terčem toho nedovoleného zákroku na druhé straně a proti pravidlům se provinil také Fusa Kubo, takže za vápnem, ale na levé straně vedle vápna bude rozehrávat gólman Nizozemska Verbruggen, který posílá dlouhý balón na útočnou polovinu po levém křídle. Chakpo ho prodloužil za sebe, tam byl připravený Doan, který ho uklidil za autovou čáru. Van de Ven hází zpátky na Van Dijka na obranou polovinu. Po jeho pravé ruce si řekl o balón Van Hecke, došel až k půlící čáře, přihrává na útočnou polovinu na Van Dijka, ten udělal několik kroků směrem kupředu a vrací na půlící čáru na Van Heckeho, ten už to zkouší průnikovou přihrávkou na Chráfenbercha, ten se zbavil dvou bronících hráčů, už se blíží k pokutovému území, přihrává doprava na Somervilla, Somerville si to zasekává na levačku, pálí na zadní tyč a obalovačkou levou se trefuje o levou tyč ze svého pohledu do sítě a v 64. minutě zase posílá Nizozemsko do vedení 2-1. Nad Japonskem vedou v tuto chvíli reprezentanti Nizozemska, kteří se radují před svojí střídačkou i s trenérem Ronaldem Koemanem. Grafenberg to udělal opravdu moc hezky. Navázal na sebe uprostřed pozornost několika hráčů, přihrál na pravou stranu na roh velkého vápna. Somerville si to zasekl na svou silnější levou nohu, no a obstřelil všechno, co mu vstálo v cestě. Tam ještě byl stoper Taniguchi, kdo má málem dokázal vložit do té střely své stehno, ale jenom málem. Možná by to bylo klíčové, protože by pak ten balon tak krásně nezapadl za háčky a nebylo by to v tuhle chvíli pro Nizozemsko 2-1. Japonci prohrávají a posílají balon od Suzukiho dlouhý na útočnou polovinu. Van Hecke hlavičkuje do souboje mezi Somervilla a Watanabeho, no a právě od japonského fotbalisty se míč odrazil do zámezí. Teď už se balon vrací až ke gólmanovi Verbruggenovi, po něm hraje na levé straně De Jong, ten si vybírá na něco víc vpravo na ose hřiště na obrané polovině stojícího Van Dijka. To bylo zhruba 5-7 metrů za půlící čárou, ale odtamtud se pak Nizozemci museli vrátit až ke gólmanovi Verbruggenovi, protože na pravé straně neviděli příliš šancí dostat se směrem kupředu. A teď to tam tudy zkouší opět, ale nakonec to bude útok po levé straně, je to Chakpo, kdo už je ve vápně, zasekává si Maedu, dostává se do výhodnější střelecké pozice. U pravého rohu malého vápna se zjevil po té zasekávačce sám z pohledu japonské obrany Chakpo, ale nedokázal se gólově prosadit. Doan přišel na půlící čáře v tom středovém kruhu proti De Jongovi snadno o balón. Ten se dostal až na levou stranu k Chakpovi, ten si ho zasekl proti Maedovi, no a nakonec pálil pravačkou, ale další gól z toho nebyl. No a Maeda v tuhle chvíli střídá a místo něj přichází se 14 Junya Ito posílit japonskou ofenzivu v začínající 67. minutě, kdy japonští samurajové prohrávají s nizozemskými fotbalisty na mistrovství světa ve svém úvodním zápase 1-2 v Dallasu, ale teď to zkouší Kubo z velké dálky, tohle byla parádní rána v podání japonského křídelního hráče, který se nerozpakoval, natáhl možná 5 metrů za velkým vápnem ke střele levou nohou, no a nemířil vůbec vysoko nad Verbruggenovu bránu. Rozehrávky se ujímá Van Dijk, který je přihrává na Verbruggena, ale rozhodčí Ismail Elfat si všiml, že se blíží polovina druhé půle a tím pádem pauza na doplnění tekutin, hydratační pauza, takže v začínající 68. minutě Nizozemci vedou nad Japonci 2-1 a můžou si jít stejně jako oni chvíli odpočinout.
7: A stejně tak si může odpočinout na chvilku také Jakub Kanta při této přestávce na občerstvení, oficiálně tak nazývané, kdy v 67. minutě Japonsko prohrává s Nizozemskem 1-2. Dobře, že jsme to o poločase zakřikli s tím, že by to snad mohlo být bezgolový zápas minimálně podle toho, jak se první poločas vyvíjel. Teď už krátké promo našeho vysílání na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny. 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchsa dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: A v čem budeme pokračovat my? No přeci v přímém přenosu fotbalového utkání z mistrovství světa mezi Nizozemskem a Japonskem. Pokračovat bude především Jakub Kanta.
9: V polovině 70. minuty se vrací hráči na hřiště, ale někteří z něj budou muset také odběhnout a budou to 3 v oranžových dresech. Hned trojité střídání si připravil za vedení 2-1 trenér Nizozemců Ronald Koeman, nejlepší střelec v historii nizozemské reprezentace Memphis Depay a nejproduktivnější hráč svého týmu v kvalifikaci, jde na to, opouští hřiště Málen, také Somerville a Reinders. Dalšími čerstvými silami jsou v tuto chvíli na nizozemské straně Coop Miners a Quirin Timber. Takže Depay, Coop Miners a Timber. To jsou 3 noví hráči, kteří od 71. minuty budou se snažit rozšířit se svými spoluhráči to nizozemské vedení 2-1 v otvíracím zápase ze svého pohledu na tomhle mistrovství světa s Japonskem. Japonci teď už také si můžou vyzkoušet po té pauze napití, jak to je si přihrávat na tomhle dalaském stadionu, ne že by to nevěděli, ale zas tak často se to úplně nestává, protože Nizozemci ten balon drží opravdu velmi často a teď ho získali hned také a bude z toho možná rychlý break. No nakonec Koopmeinersova přihrávka nebyla vůbec přesná směrem do středu hřiště, těžit z toho teď už může na pravé straně Doan, který vrací zpátky na Watanabeho, zatímco se ale na trávníku sví v bolestech Kubo, který byl předtím tím, kdo přišel o balón po té, co do něj Dumfries celkem nešetrně zajel. Podle rozhodčího to ale bylo bez faulu, nicméně Kubo se drží za levé koleno, poskakuje tam. Kubo, který vymyslel tu parádní přihrávku na Nakamuru před tím vyrovnávacím gólem Japonců na 1-1 v 57. minutě, teď ještě odkulhává za postraní čáru a bude se to snažit rozběhat v polovině 72. minuty, kdy se svými spoluhráči prohrává s Nizozemskem 1-2. Tak už se zase může pokračovat ve hře. Doan na pravé straně levačkou posílá balon i hned dopředu na Uedu. To ale dobře strážil Van Dijk a hlavičkou poslal balon k Grafenberchovi. Ten pak ke Koopmeinersovi. De Jong teď posílá pravačkou dlouhý balon na levou stranu, kam si nabíhá Chakpo až krohovému praporku, teď už svůj pohyb směřuje směrem k bráně, připravuje si to na pravačku a pálí z blízkosti krátce za malým vápnem, za jeho pravým rohem z pohledu Suzukiho, tedy japonského golmana, se odhodlal ke střele po zemi, ale brankář japonské fotbalové reprezentace byl na tuhle variantu, tedy na tu střelu, na bližší tyč připravený a pravačkou vytěžený sněl balon těsně vedle tyče a tak Memphis Depay bude kopat rohovíko, budeme o tom informovat taky posluchače Radiožurnálu. V 73. minutě Nizozemci vedou nad Japonci už 2-1, Jakub Kanta, Radiožurnál. A můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport po zpravodajském vstupu na radiožurnál. Japonští fotbalisté tedy ztrácí jednu branku a je to Daichi Kamada, tedy ten, kdo vymýšlí většinu těch ofenzivních akcí, často drží balón, jako teď si ho jenom vyměnil s Taniguchim, který mu ho hned vrátil, tak Kamada teď zase hledá na levé straně Ita, ten mu vrací k půlící čáře, snaží se zapojit do kombinace také Sano, ale k němu balón nedoputoval. Taniguchi přenáší hru na pravou stranu na Doana, tomu si tam naběhl ještě Watanabe před něj, takže spolupráce záložníka s obráncem, teď stále Doan posílá balón za obránce na nabíhajícího právě Watanabeho, kterého ale velice dobře zastavil v postupu směrem k nizozemské bráně Van Hecke. Tuším, že to byl, ale přihrávka kapitána Doana, tak ta opravdu měla oči za záda bránících hráčů. Další druhé střídání, teď z japonské strany trenér Moriyasu stahuje kapitána Ritsu Doana, kterého vystřídá Sugawara, a odpočinout si jde také Watanabe, takže ti dva hráči, kteří měli na svědomí před malou chvíli tu útočnou akci, a kromě nich také Kubo, který je zřejmě tedy nebude zdravotně úplně v pořádku. Tomiyasu je dalším japonským fotbalistou, kdo v polovině 75. minuty za stavu 1-2 z pohledu Japonska přichází na hřiště a bude to střídající Junya Ito, kdo bude rozehrávat ten rohový kop z japonského pohledu z pravé strany pravačkou, točí balón od brány na zadní tyč. Tam ale nikdo z jeho spoluhráčů nebyl, ti ten balón výrazně podběhli, ale na zavápnem číhal na ten centrovaný balón jeden z japonských fotbalistů, který ale nedokázal zakončit přesně. A tak Japonci v začínající 1.76. minutě o gól prohrávají s Nizozemci 1-2. A jsou to právě hráči ve oranžových dresech, už s míčem na kopačkách na útočné polovině. Na levém křídle je to Hakpo, kdo teď tak posílá takový oblouček pravačkou do vápna. Memphis Depay ho tam ještě přiťukával jednomu ze svých spoluhráčů, ale všemu přítrž nakonec udělal Zion Suzuki, tedy japonský gólman, který míč chytil a teď už posílá dlouhým výkopem na útočnou polovinu. Co útočnou polovinu? Až vlastně na vápno soupeře, tam Van Hecke ho odhlavičkovává, Van Dijk o něco víc za vápno, ale Japonci se dostanou k tomu míči, nebo ne? Nakonec ne. Kamada nefauloval, ale nakonec přece jenom. Tedy Nizozemci balon ztratili a je to právě Kamada, kdo je teď dotíraný Kopmeinersem pár metrů, několik metrů za půl čárou, a tak to teď zkouší Japonci po přenesení hry po pravé straně, jenomže tam nebylo kudy, a tak zase po Kamadovi, teď je to na levé straně Hiroki Ito, kdo se snažil rozhodit Kopmeinerse, ten se ale nedal, a tak přišla přihrávka zpátky na Kamadu, teď už prudká přihrávka směrem dopředu na Ito. Na Ita, ten vrací zpátky na Sugawaru, Japonci kombinují stále na pravé straně, centr do vápna, který ale nebyl vůbec přesný, ale nakonec ho ještě v cestě za pravou postranní čáru z pohledu Nizozemců zastavil na levé straně zřejmě Kamada. A tak udržel Japonce ve hře na balónu i v začínající 78. minutě. Japonci tak stále můžou pomýšlet na to, že ještě z tohohle zápasu vybojují nějaké body momentálně, ale prohrávají 1-2, kombinují na pravé straně. Je to Sugawara, kdo centruje tam. Dokonce to zkoušel nůžkami trefit Ueda, ale Ayase Ueda neměl ani šanci, protože za ním stojící Ogawa se do toho vložil svojí hlavou. Další centr do vápna, tentokrát z levé strany od Japonců, který se snaží najít Junya Ito, ale ohrožení branky. Teď Nizozemců určitě nedojde, bude z toho po odrazu od nizozemského fotbalisty autové vhazování na pravé straně. Je to právě Sugawara, kdo se rozbíhá a posílá balón na malé vápno. Van Dijk ale odhlavičkovává do relativního bezpečí za velké vápno. Tam si vzal balón Taniguchi, přihrál ještě zpátky na Ita a ten balón od půlící čáry poslal až ke gólmanu Suzukimu. Suzuki vrací právě Itovi na levou stranu, ten se snažil posunout už hru na útočnou polovinu, ale nebylo mu vyhověno, protože přišla další zpětná přihrávka na něj a tak to teď zkouší Japonci zase po pravé straně, ale Sano teď si příliš předkopl balón a přišel o něj, zatímco Nizozemci si to moc nekomplikovali a poslali ho k Verbruggenovi, tak ani nizozemský golman se nerozpakoval a napálil ho směrem kupředu. Tam se stal kořistí japonských fotbalistů, konkrétně Kamady, který napálil jen před ním stojícího protihráče, takže autové vhazování na levé straně, po kterém zase hraje už ale s míčem u nohy Kamada, přednesení hry na pravou stranu na útočné polovině, několik metrů za vápnem se přivzal balon Sugawara a míří směrem kupředu. Ito mu vrací, vyměnili si tihle dva fotbalisté balon a Ito ve velmi zajímavé pozici, někde kousek kolem penalty, víc z pravého strany od toho puntíku pálil, ale tahle střela nebyla příliš prudká a nakonec vlastně ani nebezpečná do nebezpečného prostoru. Verbruggen si s ní poradil a takto Japonci v končící 80. minutě za svého zatím stále prohrávají 1-2, ale snaží se v posledních minutách naprosto Nizozemci a rezignovali na to, že by kombinovali s balónem. V podstatě se jenom brání po tom trojitém střídání, ale japonští fotbalisté nějak výrazně ohrozit nizozemského gólmana Verbruggena zatím nedokázali a to už je za námi 80 minut hry. Tedy myslím po tom vstřeleném gólu Nizozemců samozřejmě na 2-1. Ale ta šance, kterou měl před malou chvílí Sugawara, tak ta nebyla vůbec špatná. On ale ten míč dostal trochu za sebe a v pádu ho prostě nedokázal razantně poslat směrem na bránu. 7-2, pokud bychom se podívali na střely, které mířily mezi tři tyče ve prospěch nizozemských fotbalistů. A teď tady je další střídání trenéra Ronalda Koemana. Dohráno má v tuhle chvíli Ryan Grafenberg, který přepouští své místo na trávníku Nathanu Akému, který už se rozbíhá směrem doprostřed hřiště, zatímco na pravé straně vhazuje Sugawara na Tomiyasua. Ten vrací je zpátky. Teď je to ještě i to, kdo se zapojil do téhle kombinace na levé straně. Přichází mu na pomoc také Nakamura. Ten vrací je zpátky Itovi. I to na stopera, kterým je Taniguchi. Taniguchi teď už na útočnou polovinu středem hřiště. Kolmo přihrál směrem na Uedu. Ten dává balon do levého křídla na Ita. Ten vrací ale zpátky na stopera Taniguchiho, kterému jde na pomoc Tomiyasu. Takže teď je na pravé straně, to zkouší Japonci, ale míčem si teď úplně nerozuměli. Nicméně Nizozemci si ho dlouho také neužili. Tohle byl úplně zbytečný odkop v končící 82. minutě, zase jen na kopačky Japonců. Sugawara na pravé straně přihrává zpátky na Tomiyasua. Ten přes Takedu dostává balón až do pravého křídla, kde ho hlavičkou vybojoval proti Akému Ito a nakonec i v pozemním souboji svého o něco slavnějšího protihráče dokázal přetlačit a je z toho autové vhazování. Kousek u rohového praporku Sugawara už rozehrál, vrátil zpátky centr na penaltu. Van Dijk svojí pravačkou odkopává směrem k půlící čáře, kde o balón bojoval Střídající Memphis Depay ale bojoval trochu nefér, protože sice si snažil tělem udělat místo, ale tenhle nevysoký útočník nejen tělem, ale i loktem nebo ramenem naskočil do Taniguchiho, kdo sledoval ten balon, který byl nad ním, no a prostě Memphis Depay, jak utržený vagón, do něj narazil a poslal ho k zemi, nic netušící Taniguchi. Vypadal chvíli hodně otřesený, teď další střídání na japonské straně, dohráno má taky Ayase Ueda a místo něj přichází jiný útočník Shiogai. Japonci tím vyčerpali, konkrétně kouč Moriasu. Všechna možná střídání, centr do pokutového území Kamadovi úplně nevyšel, zmocnili se ho Nizozemci na vlastním vápně. Teď už je s balónem u nohy u levé postraní čáry Memphis Depay, stále na obrané polovině, přihrává směrem do středu a směrem dopředu na De Jonga, ten už byl faulovaný. Takže po 83 minutách a 45 sekundách se tady bude zase zřejmě střídat, protože vidím tamhle tabuli v rohu obrazovky, na které svítí číslo 11, to znamená, že odstupuje Cody Gakpo, křídelník Liverpoolu, no a místo něj přichází na hřiště Brian Brobbey, útočník v Sunderlandu v Premier League, který má na svém kontě 12 startů za národní tým zatím a jeden gól. První start si připisuje také na mistrovství světa tenhle nizozemský fotbalista, který tak dostane něco přes 6 minut, protože v polovině 85. minuty určitě můžu přemýšlet nad tím, že bude minimálně 3minutové nastavení kvůli té pauze na občerstvení. Pojďme se ale vrátit zpátky do hry, protože to byl právě před malou chvílí střídající Brobbey, kdo se probíjel po pravé lajně směrem kupředu, ale teď už jsou u míče zase japonští fotbalisté, kteří stejně jako Nizozemci to teď také zkouší po pravém křídle. I to vybojoval v hazování a také se ho ujal. Po něm hraje už zase Sugawara o něco víc blíž k nizozemské brance, si ale postup směrem kupředu rozmyslel a vybídl Sana k nějaké kombinaci, ten přenesl hru na levou stranu, centr do vápna odvrací De Jong z pohledu Nizozemců, ale pouze ke kopačkám Japonců. Přichází další centr z levé strany, tam se tlačil útočník Sugawara, ale nakonec se k tomu míči nedostal a ani po centru i ta z druhé strany to platilo také. Virgil van Dijk svojí hlavičkou odklidil balon do bezpečí, končí 86. minuta, Nizozemci vedou nad Japonci 2-1 po gólech van Dijka a Somervilla. Na druhé straně vyrovnával v 57. minutě Nakamura, no ale od té vedoucí branky v 64. minutě jsou jednoznačně aktivnější a také nebezpečnější fotbalisté japonských samurajů, kteří teď budou mít další celkem zajímavou šanci k ohrožení Frbruchenovy brány, protože přichází standardní situace z pravé strany, centr někam na penaltu, který sice Nizozemci neodvrátili, ale odvrátil ten balón couvající Tomiasu, aspoň pro něj a ke kopačkám spoluhráčů. Přijde centr z levé strany. Ano, přichází, ale nepřesný, protože se k němu prostě nedokázal dostat ani Sugawara, ani Ogawa. Teď to zase i to zkouší po pravé straně, zbavil se Depaye kličkou směrem doleva a přihrál na Kamadu, ten se snažil vyhnout Fanfénovi na pravém křídle, těsně za vápnem. To se mu neúplně povedlo, ale vybojoval zřejmě rohový kop, protože Fanfén se tam hodně rozčiloval. Řekl bych, že ten si myslel, že by to měl být odkop, ale už je tady se svojí pravačkou připravený na pravé straně u rohového praporku. I to posílá balon na přední tyč, tam hlavičku je Frankie de Jong a posílá balon zpátky k půlící čáře na Sugawaru. Ten si vybírá Sana na půlící čáře přenesení hry doleva na Nakamuru. Ten udělal takový uhybný manévr, aby pak zase vrátil míč napravo. Ito! A ten už je ve vápně, ale stihnul se tam k němu vrátit Dumfries a odvrátit tohle hrozící nebezpečí v končící 88. minutě. Tak Nizozemci stále drží nejtěsnější vedení nad Japonskem. Je to 2-1, ale je tady další rohový kop z pravé strany, který bude zahrávat Ito. Tentokrát na penaltu a tohle je gól! Raduje se s číslem 19. Koki Ogawa, střídající útočník, si naběhl na penaltu a hlavičkou poslal balón nechytatelně za záda Verbruggena. Tohle bylo parádně umístěné, bylo to někam ze pohledu japonského střelce do pravého horního rohu. A je vyrovnáno, Nizozemci si koledovali tak dlouho o to vyrovnání, až v 89. minutě po rohu z pravé strany přišlo. Ueda se vystoupal nejvýš a přestože tam byl mezi několika bránícími Nizozemci, tak dokázal přesně, ale ještě snad za přispění někoho ze spoluhráčů, on do toho balónu parádně trkl, umístil ho skvěle, ale ještě ho zřejmě nadrazil někdo z tam stojících hráčů, nevím jestli protihráčů nebo spoluhráčů, ale tohle je celkem další úsměvná branka v tomhle utkání hraném v Dallasu na fotbalovém mistrovství světa, které můžete poslouchat přímém přenosu radiožurnálu Sport mezi Nizozemskem a Japonskem, které je v 90. minutě 2-2 a teď jsem zvědavý, jak zase přepnou nizozemští fotbalisté. I hned dlouhý nákop od Van Dijka směrem kupředu, teď se tam srazil rozhodčí Elfat s střelcem, řekl bych, té vyrovnávací branky. Tak ne, Ogawa nakonec není tím střelcem, protože tím, kdo ten balón v cestě do sítě svojí hlavou nadrazil a řekl bych, možná také ho poslal mimo ruce Verbruggena, tak byl Nakamura, takže Kamada byl tím, kdo vyrovnával. No a v této chvíli končí základní hrací doba, vypršelo 90 minut a rozhodčí se rozhodli nastavovat 6 minut. Takže ještě 6 minut minimálně nabídle tohle utkání, které už nabídlo také 4 góly, stav Nizozemsko-Japonsko 2-2. Teď je další žlutá karta, to je teprve třetí v tomhle utkání a také třetí pro nizozemské fotbalisty po Somervilleovi a Depayovi ve druhém poločase, tímhle kartonkem trestaný Mickey van de Ven. A tak budou Japonci teď rozehrávat na útočné polovině na pravé straně. Je to Ito, Junya Ito, kdo na pravém křídle vrací balon zpátky na svého jmenovce, kterým je také Ito, ale Hiroki. Každopádně od něj míč putoval už k Van Hekovi a také Verbruggenovi. Ten posílá dlouhý balon na půlící čáře, kde ale vyskočil nejvýš Sugawara a na chvíli odvrátil. Teď je to Depay, kdo tam mezi dvěma Japonci se snaží vyšťourat ten balon mezi jejich nohama. To se mu ale nepovedlo tak, jak by si představoval, a tak v polovině

polaskat ten míč u půlící čáry, než si s ním zahraje u levé postraní čáry po té, co Van Hecke s Virgilem ho přenesli a také Ake, no ale netrvalo to dlouho a už je zase na straně pravé u Dumfriese. Teď si k němu přiběhl pro balón De Jong, ten ho dostal, je víc ve středu a snaží se koukat směrem k bráně, ale nakonec otáčí hru na pravou stranu. Tam je Dumfries centr, někam na zadní tyč, na malé vápno. Koopmeiners se tam tlačil přes vracejícího se Sugawaru k míči, ale neprotlačil. A tak v 93. minutě je to stále 2-2. Teď ještě jednou jsem tady měl možnost vidět tu hlavičku Ogavy, kterou nadrazil Kamada svým temenem hlavy, aniž by to tuším takhle zamýšlel, tak z toho byla velmi pěkná, i když šťastná vyrovnávací branka. Začíná čtvrtá nastavená minuta druhého poločasu. Nizozemci s míčem u nohy na útočné polovině. Ake nachází na ose hřiště v polovině útočné poloviny De Jonga. Ten si vybírá na pravé straně u čáry stojícího Dumfriese. Ten se snaží přejít přes Nakamuru. To se mu povedlo, uvolnil se, centruje, ale jen tam do míst, kde stojí Zion Suzuki. Japonský golman neměl problém se pro ten míč vrhnout, chytit ho do náručí, chvíli si poležet a pak ho zase honem rychle odkopnout na útočnou polovinu, ale jen to nebyl příliš podařený odkop, ale ten balon se stal nakonec cenou kořistí jednoho z japonských fanoušků, který tam s ním v ochozech skákal, opravdu hodně nadšený, a radost mu zatím dělají i jeho oblíbenci, protože japonští fotbalisté v začínající páté nastavené minutě drží stav 2-2 v utkání s Nizozemskem, a to sloveso drží možná nebylo použité v tom kontextu úplně správně. Řekl bych, že za celý průběh zápasu 2-2 zasloužené, ale od té doby, co se Nizozemci dostali do vedení v 64. minutě 2-1, tak opravdu hodně polevili, koledovali si, no a nakonec si vykoledovali v 89. minutě vyrovnávací branku Kamady. Teď Nizozemci už to vypadá, že ani nebudou snad chtít zaútočit, protože stále si nizozemští obránci je přihrávají sice na útočné polovině, ale ne příliš daleko od půlící čáry. Teď už to ale změnil Van Dijk přihrávkou na pravou stranu na Dumfriese. Ten se snažil zakombinovat ještě s Timbrem, který si tam nabíhal směrem k brankové čáře, ale k balonu se nedostal. Japonci odvrátili, ale jen ke golmanovi Verbruchenovi, který si udělal výlet tak až k půlícímu kruhu a teď dá z pravé strany. Poté, co to tam odehrál právě Verbruchen, tak centroval Dumfries do nebezpečných míst. Japonská obrana odvrátila, ale stále nizozemští fotbalisté můžou ohrozit japonskou svatyni, kterou stráží Suzuki. Van de Ven na levé straně dostihl ten balon mířící do autu a posílá ho do vápna na Memphise Depaye. Ten je ale velmi těsně bráněný Junyou Item, který se dostal k balónu a čistě, takže tentokrát to udělal parádně. Japonský obránce odzbrojil Depaye a může tak v posledních desítkách sekund tohle zápasu si ještě užívat balón. Také japonská fotbalová reprezentace, konkrétně na levé straně Hiroki Ito, z obránce, který už tleská, nikam nespěchá, ví proč. Teď vypršela totiž šestá nastavená minuta a po její čtyřech sekundách té sedmé rozhodčí Elfat foukl naposledy do píšťalky. Končí tenhle zápas v Dallasu, který končí s mírným výsledkem 2-2 mezi Nizozemskem a Japonskem. Všechny góly padly po bezbrankové úvodním prvním poločase až v půli druhé. V 51. minutě otevřel skóre přesnou a pěknou hlavičkou Van Dijk a poslal Nizozemce do vedení 1-0, jenomže za dalších 6 minut se Japoncům
podařilo vyrovnat zásluhou přesné rány na bližší tyč Nakamury z levé strany, to bylo 1-1. No v 64. minutě za dalších 7 minut ale se dokázal prosadit nizozemský Summerville, nizozemský křídelník, a bylo to

0: 2-1, jenomže ani to nebyla konečná. Japonci zužitkovali ten svůj závěrečný tlak, a to díky brance Kamady, který ale jen temenem tečoval na bránu vyslanou hlavičku Ogavy, a bylo z toho tedy nakonec vyrovnání na 2-2 a další branku už fanoušci v Dallasu neviděli, takže vstupní utkání těchto dvou týmů končí remízou. No a v dnešním programu se na mistrovství světa můžete těšit ještě na zápasy Pobřeží slonoviny Ekvádor od 1 hodiny, které nabídneme ve vstupech na Radiožurnálu, stejně jako od 4 hodin českého času duel Švédsko-Tunisko, a to je tedy ten poslední duel v tom v uvozovkách dnešním programu, i když z českého pohledu samozřejmě večer se pak budou hrát zápasy další. Přeji hezký večer.
1: Říká Jakub Kanta, děkujeme mu za to, jenom připomeňme, že dnes to je zatím poměrně dost gólový program na mistrovství světa, protože už předtím zdolalo Německo Curaçao vysoko 7-1. Za chvíli půlnoční zprávy.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Curaçaem 7-1. A dnes bude polojasno, postupně i oblačno, teploty do 21 stupňů. Je pondělí 15. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharíf. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody už na sociální síti True Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Dal taky pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. V Paříži dnes začíná summit G7. Na setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa byla jako host přizvaná i Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se na akci setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Naše možnosti přijít do míru budou serd hlavních tém.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Lucemburku dnes začnou první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
5: První ze šesti vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se stále pohřešuje, čtveřice dalších skončila ve splitské nemocnici.
6: Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Pacienti převezení do nemocnice ve Splitu nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit. Čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Do pátrání po pohřešovaném Čechovi se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 000 Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
7: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
8: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
9: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu v to sedí.
8: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
10: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
11: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku, pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a vzápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj vznikl ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
12: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
13: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
12: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou s Japonskem 1-2. Německo v úvodu šampionátu porazilo ostrovní stát Curaçao 7-1. Za necelou hodinu začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak zápas Švédsko-Tunisko. Česká fotbalová reprezentace se v Dallasu připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře 1-2 s Jižní Koreou dal realizační tým v sobotu hráčům volno. Jaký měli někteří program, popisuje záložník Michal Sadílek.
14: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a ten den volna přišel vhod a každý přišel na jiné myšlenky a od dneška se zase soustředíme na tu Jihoafrickou republiku.
1: Národní tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin našeho času duel s Jihoafrickou republikou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zvěř na silnici 50 u odbočky na Kyjov a omezení na D1 na Benešovsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko. Možné nebezpečí za odbočkou na Střílky a Kyjov a motoristem Samota se pohybuje jelen.
16: Chtěl bych upozornit řidiče na průjezdu Bochovskými horami ve směru na Slovensko za motorestem Samota. Se pase jelen u silnice a není to žádný drobeček.
15: Dálnice plynulé průjezdné, nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady stojí porouchané osobní auto. 29. kilometr na Krajnici, u auta je šipka a podél jsou kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
17: Bylo nutné odložit zavedení povinné výuky angličtiny od první třídy? Z jakých důvodů se špičky ODS neshodnou na zavedení eura? A proč slaví Donald Trump svoje 80. pořádáním zápasu MMA přímo v areálu Bílého domu? Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy za ANO ředitelům škol. Nový rámcový vzdělávací program, který schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek za STAN, měl přinést povinnou výuku angličtiny od první třídy základní školy a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku, a to od září příštího roku. Plaga odložil harmonogram o rok, tedy na září 2028. Zdravím Janu Jílkovou, předsedkyni Asociace učitelů angličtiny. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Ministr Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Je to racionální rozhodnutí?
18: Já bych asi zdůraznila, že vícejazyčnost sama o sobě zvyšuje senzitivitu vůči jiným jazykům a obohojecuje je i z hlediska lepšího pochopení jiných národů, jejich tradic, kultury. A dokonce výzkumy v neuropsychologii potvrzují, že studium cizích jazyků podporuje abstraktní a analytické myšlení, zlepšuje schopnost koncentrace, řešení problémů a zpomaluje stárnutí mozku. Problém výuky od prvního ročníku je možná v tom, že není dostatek kvalifikovaných učitelů. Učení cizího jazyka v raném věku mají mnohé státy Evropské unie, některé začínají dokonce v předškolním věku, už třeba od 3 let. A ten cizí jazyk, pokud se začne učit hodně brzy, tak se ukládá v mozku společně s jazykem mateřským. Mozek ho zpracovává jako další přirozený jazyk a my ho nepřekládáme, rozumíme přímo. Děti se učí v podstatě přirozeně, poslechem, hrou, napodobováním. Dochází tam k lepší výslovnosti. Ten jazyk se lépe přijímá, je to něco známého. Takže to bylo pravděpodobně důvodem rozhodnutí, proč ten jazyk v první třídě zavést. A pokud ovšem není ta kvalifikovaná výuka, protože to vypadá, že malé děti může učit kdokoliv, a opak je pravdou právě z toho důvodu, že to, co si uloží, není množství slovíček ani frází. To se opravdu naučí v té 7., 8. třídě daleko rychleji. To, co trvá několik let v tom mladším školním věku, potom zvládnou rychleji. Ale opravdu to osvojení je důležité.
17: No a je správné nechat volbu potom u toho druhého jazyka na žákovi, respektive rodičích?
18: Já si úplně nedovedu představit, že v 10, 11, 12 letech jsou žáci schopní a mají tolik zkušeností, aby si uvědomili dosah volby učit se druhý nebo neučit se druhý cizí jazyk. Navíc výzkumem nebo šetřením České školní inspekce, které právě bylo provedeno před tím rokem 24, se zjistilo, že sice žáci považují cizí jazyk za užitečný a to v počtu nějakých 23-40% podle jednotlivých jazyků. Dalších zhruba 50% ho považuje za užitečný, ale na rozdíl od té první skupiny, která by se ho dobrovolně i zvolila, tak ti další to považují za užitečné, ale už by se ho nezvolili. A pravděpodobně i rodiče, kteří nebudou mít nebo aspirovat vzdělanostně tak, aby děti měly lepší vzdělání, tak ten druhý jazyk nezvolí a zvolí vlastně snažší cestu, protože školy musí tedy nabízet povinně volitelný cizí jazyk, ale současně nabízí jiné povinně volitelné předměty a žádné šetření neprokázalo, že by všechny děti navýšením počtu hodin ovládly kvalitněji ten jazyk první.
17: A co říkáte výhradám, že děti mívají problém se zvládnutím mateřštiny, což by měl být argument, proč na výuku cizích jazyků tolik netlačit?
18: To je asi trošičku obdobné, protože Za mě to souvisí s tím, co slyší okolo nás. Tady by možná mohla pomoci trošičku média, protože pokud v médiích zní hovorový jazyk, tak děti potom nemají vlastně žádný vzor a ve svém věku těžko odlišují, co tedy je jazyk, který by měli používat. A je to ten jazyk spisovný a ten jazyk, který spisovný úplně není.
17: A potřebují školy odklad, aby se mohly lépe připravit na případný start výuky angličtiny od první třídy?
18: Tady, jak jsem zmiňovala, tady vlastně v tom rozhodnutí z roku 24, a k tomu už byly jednání s asociacemi těch dalších cizích jazyků, francouzštináři, němčináři, španělštináři, omlouvám se, na koho jsem zapomněla, zapojeny byly i vysoké školy, které vlastně projednávaly, jak tady to zajistit, a při jednání na ministerstvu, tenkrát s panem ministrem Beckem, kterého jsem se zúčastnila také, tak se tam jednalo s vysokými školami, jakým způsobem zajistí, aby byl dostatek kvalifikovaných učitelů. Takže já v tuto chvíli tady tu situaci úplně neznám. Vím, že se otevřely obory studijní pro první stupeň, takže absolventi vycházejí, ale nemám aktuální informaci, jak to vypadá ve školách.
17: Předsedkyně Asociace učitelů angličtiny Jana Jílková, děkuji vám. Naschledanou.
18: Děkuji. Naschledanou.
17: Zástupci opoziční ODS včera řešili na svojí ideové konferenci, jak bude vypadat jejich nový program po prohraných parlamentních volbách a výměně vedení. Představili takzvaný modrý kodex ODS, souhrn 10 ideových hodnot, který má být sborníkem názorových liberálních i konzervativních proudů v ODS. Padly mimo jiné návrhy na zkrácení základní školní docházky, snížení zdanění práce, ale taky třeba na spolupořádání fotbalového eura v roce 2040 a debatovalo se i o euru jako měně, na jehož zavedení nejsou teď podle špiček ODS vhodné podmínky. U telefonu je politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší, který to vše sledoval. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: Bylo z toho, co a jak vedení ODS a zástupci členské základny spolu diskutovali, cítit, že strana se chce nějak výrazně měnit od toho, co prosazovala pod vedením Petra Fialy?
19: Myslím, že ano, že je tam cítit to, co Martin Kupka tak trochu má podloženo nejrůznějšími průzkumy, a to je, že prostě pravicoví voliči v Česku zas tak moc ve velkém neexistují, neboli to, co se v ODS jakoby opakovaně děje, že tam někteří poslanci, někteří politici, prostě takové to křídlo okolo, řekl bych, Jana Skopečka, volá potom, pojďme se vrátit k těm pravicovým kořenům a buďme víc napravo, pojďme se takhle odlišit v té opozici, tak průzkumy ukazují, že voliči o to zase tak moc nestojí, a tohle je takové, řekněme, dilema, které včera tam bylo vlastně hodně cítit, hodně vidět u nejrůznějších témat.
17: Právě hlavní ekonomický expert ODS Jan Skopeček přišel kromě jiného s tím, že ODS by měla usilovat o nižší daňové zatížení práce a výpadek příjmů by měl podle něho nahradit zvýšení podílu ze spotřebních a majetkových daní. Mohli by v tom najít podporu u vládních stran, když už v minulosti ODS společně s ANO podobný krok udělala tím, že pomohla zrušit superhrubou mzdu a ten vzniklý výpadek příjmů do státního rozpočtu byl vlastně teda nahrazen nebyl?
19: No, myslím, že by podporu pro to najít nemohla, protože v Česku prostě od roku 89 je jako zvyšování daní prostě naprosté tabu, které žádná strana neříká, dokonce to nedělali v minulosti ani levicové strany, je to něco, co prostě čeští voliči nějak nemají rádi a politici tomu jdou naproti, takže vlastně různě daně snižují nebo to mírné zvýšení nějak jakoby kamuflují přes nějaké pojištění, ale myslím, že na tomhle shoda nebude, byť je to vlastně, dalo by se říct, docela odvážný krok, protože je to, jak říkám, nepopulární a je to něco, po čem mnozí ekonomové, vlastně akademičtí volají, tedy aby v Česku bylo nižší zdanění práce, které je dneska přes 40%, včetně všech odvodů na sociálně zdravotní pojištění. Naopak ty spotřební daně a hlavně ty majetkové, tedy hlavně daně z nemovitostí, jsou ve srovnání s Evropou, s okolním světem jako brutálně malé, nízké. Je to mimo jiné taky důvod, proč si lidé bohatí kupují další a další investiční byty, protože vlastně z toho neplatí žádné daně.
17: Jedna z diskutujících, kandidátka ODS do zastupitelstva Jihlavy v letošních komunálních volbách, Lála Heřmanová, si stěžovala, že jim voliči v kontaktní kampani vyčítají koalici s ANO, což je na celostátní úrovni tabu. Ale na té komunální a krajské vlastně běžná a možná i funkční věc. Bude to podle vás v té kampani před komunálními volbami téma?
19: No, asi v těch větších městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, v dalších krajských, to asi téma bude, protože tam ta známost těch lídrů není taková jako na menších městech nebo na vesnicích, takže se to hraje přes tady ty témata. No a je to opět další takové dilema ODS, kdy v té straně vychází z průzkumu, že zhruba jejich polovina jejich voličů chce, aby téměř každý den ta ODS jako opozice kritizovala Babišovu vládu, ať už udělá cokoliv. A ta druhá polovina naopak říká, když to bude rozumné, bude to v souladu třeba s tím pravicovým programem ODS, tak to nekritizujte jenom proto, že to je od Babiše, ale podpořte to. No a tohle je věc, kterou vidíme dennodenně, že se s tím ODS pere u služebního zákona, u stavebního zákona, u snížení odvodů pro živnostníky a tak dále a tak dále. Takže ta ODS je prostě v těchto věcech taková rozpolcená a bude na Martinu Kupkovi jako předsedovi, aby v jednu chvíli prostě zavelil, kterým směrem a kterou formou se bude dál.
17: ODS tento týden představila taky svoje kandidáty a kandidátky do Senátu. Na Praze 9 vyzve současného senátora za STAN Davida Smoljaka a pěvkyně Dagmar Pecková, zatímco na Praze 1 ODS podpoří kandidáta STANu Jiřího Padevěta. Dává vám smysl, že postupují v různých oborech takto rozdílně?
19: No tak je to pokračování vlastně toho, jak před 6 lety vznikla koalice Spolu, tehdy se to tak ještě nejmenovalo, ale právě před 6 lety, když byly senátní volby, tak se ty strany tehdy domluvily, aby dokázali porazit právě hnutí ANO, že se vzájemně podporovali v různých regionech, někde byl ten, někde ten. To se sice letos, jak jste říkal, taky děje, ale zdaleka ne v takové míře, protože hodně stran i těch opozičních v mnoha regionech kandiduje proti sobě. Prostě teď trochu u těch lídrů stran vítězí to, o čem oni říkají leštění vlastních značek, takže ta domluva není až tak velká.
17: Co ukázala debata o euru, jehož zavedení za určitých podmínek podpořil stínový ministr průmyslu ODS Pavel Drobil, zatímco ekonomický expert ODS, už jmenovaný Jan Skopeček, prohlásil, že by to mělo víc nákladů než výhod. Proč to chce strana řešit až po podzimních volbách na samostatné konferenci?
19: No tak euro je opravdu to téma, které tu ODS opravdu štěpí půl na půl, byť i to je velká změna, protože připomeňme si, že ještě před mnoha lety, třeba v roce 2014, ODS byla hodně euroskeptická, tehdy vedla kampaň do eurovoleb už s Petrem Fialou pod takovým sloganem Braňme korunu a dokonce měla petici za zachování národní měny. No ale během těch let se ten názor hodně posunul v ODS tím, jak taky asi členská základna mládne a dneska je to zhruba půl na půl a je to opět něco, čemu se Martin Kupka podle mě trochu vyhybá, ale bude muset rozhodnout prostě, jestli je na straně Jana Skopečka anebo na straně Pavla Drobila.
17: Politický reportér serveru Seznam zprávy Václav Dolejší. Děkuju vám, nashledanou.
19: Hezký den, naslyšenou.
17: Americký prezident Donald Trump dnes oslaví 80. narozeniny zápasnickou show smíšených bojových umění na jižním trávníku Bílého domu. Před zraky více než 4000 diváků se v oktagonu odehraje 7 zápasů. Po celých Spojených státech se zároveň chystají další protesty proti Trumpovi pod heslem No Kings. Naším hostem je amerikanista Tomáš Klvaňa, který působí na New York University Prague, autor mimo jiné knihy Svět podle Trumpa. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Agentura AP akci označuje za dříve nepředstavitelnou. Někteří pozorovatelé v narozeninové show vidí snahu odvést pozornost od problému, jako jsou válka v Iránu, vysoké ceny pohonných hmot, obavy z inflace nebo klesající prezidentova popularita. Co si o to myslíte?
20: To jsou takové politické prohlášení. Myslím si, že je to zase klasicky taková Trumpova akce, která dělí Ameriku víceméně půl na půl. Lidé, kteří jsou k němu schovývaví nebo ho podporují, víceméně říkají, tak tohle to je taková lidová oslava Ameriky. Jsou to takové ty extremistické výboje, které k Americe patří, známé třeba z Las Vegas, a proč by tedy nemohli se objevit v den prezidentových narozenin na té louce v Bílém domě. A ta druhá polovina, ta říká to, co jste citoval, že to je takové trochu neamerické, že to nevyjadřuje úplně to, co Amerika ve světě by měla reprezentovat, a prostě tyhle ty dva tábory se perou i nadále.
17: Pompézní oslavy jsou ve velkém kontrastu s tím, jak 80. slavil Trumpův předchůdce Joe Biden, kterého zejména ve druhé části funkčního období vnímala řada Američanů jako příliš starého na to, aby funkci prezidenta dostatečně zvládal. Jak americká veřejnost teď hledí v tomto ohledu na Trumpa?
20: Trump je na tom zdravotně evidentně lépe, než byl Joe Biden, ale objevují se náznaky stárnutí, objevují se náznaky jakýchsi nemocí, o kterých se příliš nemluví, protože není možné věřit tomu, co dostáváme za propagandu z Bílého domu ohledně prezidentova zdraví. Prezident konec konců několikrát usnul na veřejnosti, a to dokonce nedávno při návštěvě toho finále NBA, kde v New Yorku byl podpořit New York Knicks, tak tam chvilku pospával. Takže to zdraví prezidenta, kterému je 80 let, pochopitelně bude i nadále předmětem velkých diskusí.
17: Jakou stopu po sobě dosud zanechává Trump přímo v Bílém domě?
20: Teď máte na mysli fyzicky? Tak když se podíváte na ten Bílý dům, tak on dnes nepřipomíná ničím to, co to bylo předtím, protože on nechal zbořit to východní křídlo, snaží se tam postavit obrovský sál taneční a v tom podzemí ještě prohloubit takové ty bezpečnostní struktury, takže když se na ten Bílý dům dnes podíváte z výšky, tak tam na jedné straně vidíte tu obrovskou arénu, kde budou dnes zápasit ti zápasníci, kdežto na té druhé straně, v tom východním křídle, tam je jedno velké staveniště, které bylo mimochodem pozastaveno soudy, protože Donald Trump se, jak je jeho zvykem, neobtěžoval udělat si pořádné stavební povolení a nechat si to všechno schválit kongresem, jak bylo jeho povinností. Tohle je asi vůbec nejjasnější symbol toho, jak Donald Trump dnes ve světě funguje. Je to prostě jeden velký improvizátor.
17: Sice se zpožděním, ale přece sundali dělníci z Kennedyho centra ve Washingtonu jméno Donalda Trumpa, protože soud rozhodl, že ho tam nechal umístit svévolně a protiprávně. Jak to asi vládce Bílého domu bere?
20: Strašně špatně. Donald Trump je především sám o sobě. Je to člověk, kterému záleží jenom na sobě a možná na svojí rodině, ale to je s velkým otazníkem. Je to velký egomaniak, člověk, který chce dát svoje jméno všude. Kdyby mohl, tak nechá vysekat svůj portrét do Mount Rushmore k těm čtyřem prezidentům, kteří tam jsou. Tohle je velká rána jeho egu, a to není jediná rána jeho egu, protože soudci v tuhle chvíli začínají zastavovat či pozastavovat řadu takových velmi sporných opatření, a tohle to je jenom jeden z těch nejviditelnějších příkladů.
17: Březnových protestů proti Trumpově politice organizovaných hnutím No Kings se po celých Spojených státech zúčastnilo 8 milionů lidí, ve dvou předchozích vlnách asi 12 milionů. Existují odhady, kolik to může být tentokrát?
20: Možná, že to bude podobné, protože blíží se nám narozeniny Ameriky, 250 let, oslaví už jenom za několik málo dní, a taková ta kritická část Ameriky, ta polovina Ameriky, která nemůže Donalda Trumpa v tom Bílém domě ani vystát, bude mobilizovat, a tohle bude takový jakýsi předstupeň všech těch mobilizací, takže se očekává opravdu vysoká účast.
17: Donald Trump tvrdí, že mírová dohoda s Iránem by měla být podepsána ještě dnes. Teherán to popírá. Jak soudíte, že to dopadne?
20: No, 38krát řekl, že už je to na spadnutí, tak možná, že po 39. to vyjde, ale pochybuji, že to bude podepsáno dnes. Připomínáme, že tady se nechystá žádná velká ceremonie, ale ten podpis by měl být elektronický, takže je těžké to kontrolovat. Ale myslím si, že Irán si možná ještě den, dva počká, aby si ho takzvaně vychutnal, protože mu asi nebude chtít dát narozeninový dárek. Hmm.
17: No a předpokládáte tedy, že k podpisu takzvaného memoranda mezi Iránem a USA by mohlo dojít opravdu v nejbližších dnech? A pokud ano, mohl by to Trump vydávat za vlastní výhru?
20: To je velmi těžké odhadnout, ale já bych si tvrdil, že ano, že ta dohoda je opravdu na spadnutí, že nějaké to memorandum, ale je těžké odhadnout, co to vlastně bude znamenat. Jo? To memorandum znamená, že se někdy v budoucnosti, možná za další dva měsíce, podepíše opravdová smlouva. Problém je, že nevidíme ten dokument, zatím ho nikdo nezveřejnil a nemůžeme v tuhle chvíli věřit ani jedné straně, protože Irán je notoricky nespolehlivý komunikátor a bohužel současná americká vláda je podobně na tom.
17: Mimochodem, když se ještě vrátím k Trumpově vysokému věku, JFK byl zavražděn v roce 1963, dva roky předtím se stal ve 43 letech nejmladším prezidentem, který byl zvolen do funkce. Je to náhoda, že posledních 9 let ovládají Bílý dům, naopak takto staří muži? Už jenom prosím krátkou odpověď.
20: Myslím, že to není náhoda. Ten průměrný věk dožití se prodlužuje, lékařská péče se zlepšuje, politika je zablokovaná, já to jako náhodu nevidím.
17: Odpovídá opravdu krátce amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague, autor knihy Svět podle Trumpa. Děkuji za rozhovor a přeji hezkou neděli. Mějte se hezky.
20: I vám hezký den, naschle.
0: Na hodinách je půl jedné. Teď Monika Chmelová a zprávy.
1: Zdravotníkům by příští rok mohly platy stoupnout o 2 až 3%. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO totiž jeho resort chce držet růst mezd v mezích úhradové vyhlášky, která určuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Konkrétnější čísla ale před jednáním s odbory zatím neuvedl. Předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ale navrhuje navýšení platů alespoň o 5 nebo 6%. V Hanušovicích na Šumpersku zemřel při odstraňování spadlého stromu na trati drážní hasič. Na síti X to oznámil ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru museli hasiči o víkendu zasahovat častěji než obvykle. Nejvíc museli vyjíždět na Olomoucku. Třeba v Rokytnici v Orlických horách osobní vlak narazil do spadlého stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo. Tisícovky lidí v neděli demonstrovali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná dnes v nedalekém francouzském Evianu. A ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Sport. Fotbalisté Nizozemska ztratili na úvod mistrovství světa dvakrát vedení a remizovali s Japonskem 2-2. Německo porazilo debutující Curaçao 7-1 a připsalo si 10. výhru v řadě. Už za necelou půl hodinu začne souboj Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a od 4 hodin ráno se bude hrát duel Švédsko-Tunisko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na dálnici D46 na Prostějovsku a uzavírky v Praze. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova a Brna je sražená zvěř. Pozorně projíždějte u sjezdu na Olšany u Prostějova. 33. kilometru zvěř blokuje levý jízdní pruh. Stále pozorně taky na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko. Za odbočkou na Střílky a Kyjov motoristem Samota, hlásil náš zpravodaj Jelena u silnice. A v Praze na městském okruhu počítejte s nočními uzavírkami. Údržba zavřela Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov a také část Blanky obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: No a začíná taky nový den, nový týden, pondělí 15. června, 4 minuty po půl jedné. Přeju vám klidnou noc. Celý náš noční tým tady s vámi bude až do 5. raní.
2: Noční radiožurnál
21: a Jiří Šteflem.

0: Posloucháte Radiožurnál a dnešní noc začneme v zahraničí. Dnes působí lanovky v Alpách jako samozřejmost. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rex nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby a přestože během následujících desetiletí několikrát bojovala o přežití, vozí cestující dodnes.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala. Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
2: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
2: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
1: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách, než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfegera.
2: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
1: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
3: Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Žurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: 1 hodina v noci. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
3: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Fotbalisté Německa zvítězili na mistrovství světa nad Curaçaem, Nizozemsko remizovalo s Japonskem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie nebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě také čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
5: Je to historický moment, je to vyústění několika letých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
3: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
6: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
3: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Tachovsko s Bavorskem propojila nová přeshraniční autobusová linka. Jezdí z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Autobusy jezdí 3x denně. Cílem zprovoznění linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu.
4: Sport.
3: Japonští fotbalisté na mistrovství světa remizovali v Dallasu s Nizozemskem 2-2, když pokaždé dokázali najít odpověď na vedení soupeře. Curaçao prohrálo s Německem 1-7, přestože to po půl hodině hry bylo 1-1. Zahajovací utkání ve skupině rozehráli už také Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a jeho úvod sleduje Jan Suchan.
7: Začne se hrát až za pár sekund v sestavě Ekvádoru. Chybí bývalý Spartan Preciado, začíná na lavičce, naopak do zahajovací jedenáctky se vešli Kajsero z Chelsea, Pacho z Paris Saint-Germain nebo Inkapie z Arsenalu. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Od 4 hodin ráno je na programu ještě utkání Švédů s Tunisany. A britský jezdec Formule 1 Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o skoro sekundu před krajanem Russellem z Mercedesu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úplná uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova 33. kilometru odklidili z pruhu sraženou zvěř. Na Pražském okruhu směr Ruzyně nově zavřeli, nebo stále ještě zavírají exit 23,5 Chrášťany. Sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá více než měsíc. Doporučená objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici čerstvá nehoda. Auto srazilo zvěř, omezený průjezd, taky překážky čekejte poblíž odbočky na Karafialtovu ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: A to v 1:05 přeju vám klidnou nedělně pondělní noc. Co užitečné informace možná i pro vás, když přijedete do Spojených států, určitě sebou noste pas a formulář s potvrzením, jak dlouho v zemi smíte zůstat. To je doporučení nejen pro české fanoušky, kteří se chystají podpořit národní tým na mistrovství světa ve čtvrtek v Atlantě. Detaily poradíme v nočním radiožurnálu od imigračního právníka. Detaily se dozvíte do 13:45.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté se chystají na čtvrteční zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Odehrají ho tentokrát v Atlantě, tedy ve Spojených státech. Ty do země nevpustili už jednoho rozhodčího a člen výprav některých týmů. Na poslední chvíli zrušili povolení přijet i některým fanouškům. Desítky takových případů hlásí třeba ze Skotska nebo Maroka. Jak v současné atmosféře do Spojených států cestovat a jak se tam vyhnout problémům, tak přesně tohle zjišťoval náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba.
2: Jason Levy dřív pracoval pro americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které spadá jak pasová kontrola na hranicích a povolování vstupu do země, tak imigrační policie, jak by se dali označit jednotky federální agentury ICE. Levy nejdřív zmiňuje, že je pochopitelně potřeba mít vízum nebo v rámci bezvízového styku takzvanou ESTU. Ani to ale vstup do země nezaručuje.
3: U pasové kontroly s vámi promluví imigrační úředník. To on rozhoduje o tom, jestli budete vpuštěni. Bude chtít vědět, co tu budete dělat. Odpovídejte v klidu, krátce, ale pravdivě. Úředníci u pasové kontroly mají taky právo požádat vás o telefon.
2: Podle Jasona Levyho prohledáním telefonu můžou zjišťovat, jestli jste nepřijeli do Spojených států pod jinou záminkou, než uvádíte, nebo páchat trestnou činnost.
3: Může tam být i znepokojení z protiamerických aktivit a tato administrativa za ně považuje i věci, které tak minulé vlády nevnímaly. Někteří lidé telefon vypínají nebo odpojují od sítě, protože úředník má právo vidět jen to, co je přímo v telefonu. Vy můžete žádost o prohlídku telefonu odmítnout, ale pak se musíte připravit na to, že do země zřejmě nebudete vpuštěni. Někteří lidé si do USA raději berou náhradní počítače anebo telefony, kde nemají tolik osobních dat. To je v pořádku.
2: Velké emoce v zemi vzbuzují od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zásahy imigračních agentů úřadu ICE. Zemřelo při nich i několik Američanů a v detenci nebo vyhoštění končí také lidé s platnými dokumenty. ICE právě dostal přiklepnuté peníze navíc a působí i v řadě pořadatelských měst šampionátu.
3: Vím, že je to trochu děsivé. Situace v Americe se změnila, ale riziko konfrontace pro cestovatele z Evropy je sice asi vyšší než dřív, ale pořád nízké. Poradil bych nedostávat se do problémů vlastním přičiněním, třeba nepít alkohol na veřejnosti a buďte připraveni, měli byste pořád u sebe nosit pas. A silně doporučuji, abyste si poté, co vstoupíte na americké území, vytiskli takzvaný formulář I-94. Kdybyste se dostali do kontaktu s agenty ICE, tak právě tenhle kus papíru potvrzuje, že tu smíte pobývat. Jenom z pasu to nevyčtou.
2: Vysvětluje Jason Levy, imigrační právník z kanceláře Grossman Young & Hammond. Zmíněný formulář ukazuje, jak dlouho smíte na americkém území pobývat. Vygenerujete ho snadno na webu americké vlády. Stačí zadat do vyhledávače I-94 a potom svoje údaje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Čtvrt na dvě, pár minut k tomu, tady je vysílání nočního radiožurnálu, přeju vám klidnou noc. Válka naučila Ukrajince vydržet hodně a příkladem může být Tatiana Nedogybčenková, která žije ve vesnici Marianivka nedaleko Černobylu. Padesátnice Tatiana se totiž stará čtvrtým rokem o tři vnučky, kterým rodiče zabila ruská bomba hned druhý den války. Zároveň pečuje o partnera, který při stejném útoku ochrnul, a taky o vesnici, protože je starostka. Navíc obec je plná vojáků, protože nedaleko je běloruská hranice.
2: Emilia to robila.
3: Děti se na zahradě vykopali kryt.
4: Tady byl bazén, děti ho přikryly slámou, udělali okno, tak si hráli, je tam sucho, čisto, tak tam snáší slepice vejce.
2: Kury tam nesou, solomy nakýdala, da kury nesou jajca. Čistinko, vše.
5: Marianivka je vesnička uprostřed polí a nízké písečné vegetace, leží na okraji uzavřené zóny černobylské elektrárny a žije tu 300 obyvatel. Pravidelně tu ale přelétávají ruské drony a i tady se ozývají sirény.
4: Hlavně v noci je slyšíme. O děti mám strach, pořád.
2: Je taký strach, že u dětiny je, že...
5: Není se čemu divit, Tatiany dcera Světlana i zeť Saša zemřeli 25. února 2022 na školním dvoře.
6: A bombili zastávě.
4: Byli schovaní ve sklepě, jen na okamžik vyšli ven, aby si zatelefonovali. A v tu chvíli přímo před školou padla letecká bomba. Před válkou spolu jezdili za prací do Česka. Týden před dalším odjezdem do Ostravy začala válka a Rusové je zabili.
6: Srdce byla sekunda času, jakých nestalo.
5: Rodiče tří vnuček jsou pochováni na malém vesnickém hřbitůvku v písečné půdě mezi borovicemi. Tatiana sem chodí pravidelně, je to jediné místo, kde má čas truchlit.
6: Já, když přijíždím na kladoviště, staraju sama přijíždět.
4: Na hřbitov jezdím sama, bez vnuček. Když začnu plakat, obejmou mě a říkají, babi, všechno bude dobré. Musela jsem si sama sobě zakázat hroutit se. Po pohřbu se mi o dceři zdálo. Říkala mi, že je jí tam dobře a ať se starám o děti.
5: Tady na hřbitově ale dlouho nesetrvá. Musí se postarat o domácnost a o tři vnučky.
4: Musíme žít, dělat všechno normálně. Nevím, co se vnučkám honí v hlavě. Někdy jsou smutné a musím je taky zaměstnat. Proto se doma bavíme o škole, o známkách nebo o tom, kdo půjde nakrmit slepice. Kdybych jenom seděla a myslela na to, tak se zblázním.
6: Jakby já prostě seděla tak, to... Já bych zišla z uma.
5: Kromě vnuček se ovšem Tatiana stará také o partnera Vadima. Toho zranil výbuch, po něm prodělal mozkovou mrtvici a zůstal ochrnutý.
4: Mám v nich velkou oporu. Se vším mi pomáhají. Sami si perou prádlo, uklízejí a přibírají práci, aby mi ulehčili.
6: Sami.
5: Vnučky jsou ve věku od 7 do 11 let. Tatiana mezi řečí kontroluje hrnce na sporáku, za chvíli budou vareníky, potom musí udělat úkoly s dětmi a ještě vykoupat nejmladší vnučku. Děti ji drží nad vodou.
2: Na koho ображати, ніхто не буде сваритись. Далі продовжую, да.
4: Chtěla jsem, aby všechno bylo tak, jak jsem učila svoje děti. Pak jsem ale zjistila, že tahle generace přemýšlí jinak. Začala jsem víc poslouchat, co si myslí oni.
5: Dodává Tatiana, která jako starostka řeší i ubytování vojáků, protože běloruská hranice je odsud jen 15 kilometrů. Tady všichni zůstávají ve střehu. Z Marianivky na severní Ukrajině Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: hudby nočního radio žurnálu Melanie C přejeme vám klidnou noc. Taky dobře dojďte, pokud se vracíte z festivalu Rock for People. Zelená vlna Milan Glista do 3 minut. Jedna hodina 30 minut. Teď Monika Chmilová a zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není jasné. Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech. S odvoláním na švýcarskou federální vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla téměř 60%. Proti hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije přes 9 milionů lidí. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Resort ale upozorňuje, že v budoucnu by měli za dálnice platit majitelé všech vozů. A na Orlicko-Ústecku přibude další útulna. Nouzový přístřešek postaví Lesy České republiky u obce Studené a zaplatí za to zhruba 250 000 korun. Další útulny v nejbližší době nechystají. Od konce roku 2023 jich postavili 33. Sport. Fotbalisté Curaçaa ve svém historicky prvním vystoupení na světovém šampionátu podlehli Německu 1-7. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2. Jak se vyvíjí duel pobřeží slonoviny Ekvádor, řekne Jan Suchan.
2: 29. minuta bojovného a bezbrankového utkání, ve kterém Ekvádorci měli dvě velké šance. V 11. minutě z velké blízkosti kapitán Valencia přestřelil branku a ve 23. spoluhráč Jeboa napálil břevno. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Od 16:00 se střetnou ještě Tunisko a Švédsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavírka na Pražském okruhu a nehoda ve Valašském Meziříčí. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni zavírají exit 23,5 Chrášťany. Už se nedá sjet a zavřený bude i nájezd. Směr letiště podle kamer tam ještě občas auto projede. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Ve Valašském Meziříčí v Šafaříkově ulici stojí auto po střetu se zvěří. Nehoda je u odbočky na Karafiátovou ulici. Zasahuje do jízdního pruhu, ale kolem se projet dá. A také na D48 z Nového Jičína směr Olomouc je od sjezdu na Jeseník nad Odrou nové omezení. Mezi 8. až 3. kilometrem průjezdný jen jeden pruh. Uzavírka potrvá zhruba týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia, tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Tak už jsem zmínil, že dneska skončil festival Rock for People. Právě v těchto okamžicích opravdu tam doznívají poslední koncerty. No ale ty další hudební letní festivaly před námi, třeba ostravské festivaly hudební, na Beats for Love letos vystoupí Calvin Harris. No a v Dolních Vítkovicích v Ostravě na Colors of Ostrava, kde radiožurnál je mediálním partnerem, tak vystoupí Moby. A tohle je právě Moby v našem vysílání teď.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hudební novinka z Česka, tohle byla skupina UDG ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Kors nebo taky Bryan Adams a za pár minut bude 2:45. Šumavská horská služba se připravuje na začátek turistické sezóny, naše další téma. Záchranáři kontrolují techniku, rozdělují služby a opakují postupy pro krizové situace. Práce jim v létě přibývá hlavně u cyklistů. Trénují proto i náročné zásahy, třeba evakuaci z lanovky.
1: Jo. S horským záchranářem Václavem Koubou jsme teď zhruba v polovině sjezdovky. Na Zadově stojíme pod lanovkou.
2: Spouštím.
1: Vy tady teď jistíte svého kolegu.
2: Nahoře si připravuje evakuační prostředky, aby bezpečně spustil všechny pasažéry ze sedačky.
1: Dneska je tady cvičení na těch sedačkách, tady sedí vaši kolegové.
2: Tu záchranu pravidelně cvičíme jak před letní sezónou, tak před zimní sezónou, s tím, že i dobrovolní členové si musí minimálně jednou do roka tady tím školením projít.
3: Pouštím.
1: První zachráněný pasažér je zástupce náčelníka horské služby Josef Tischler.
4: Cvičíme záchranu třeba ze stromu, to je zase pro paraglidisty.
5: Připravit samozřejmě musíte techniku, ale třeba i sklad zdravotnických pomůcek.
4: Ano, vždycky před sezónou se musí nakoupit zdravotnický materiál, abychom ho měli dost na tu sezónu. Tady máme sklady, vidíte, že to je teď už objednané, tady toho materiálu poměrně dost.
1: Šumava o víkendech už je plná i díky hezkému počasí.
4: Samozřejmě evidujeme už úrazů, už začínají přibývat, musíme být připraveni, aby jsme to zvládli.
1: Mezi nejčastější úrazy na Šumavě teď patří zranění na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Stroje si půjčují i méně zkušení turisti a navíc ne všichni používají přilbu.
4: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
1: V sezóně řeší horská služba na Šumavě desítky zásahů každý týden. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Máte-li chuť si dneska v noci zasoutěžit, tak nabízím telefonickou soutěž po zprávách ve 2 hodiny, tedy zhruba už za 15 minut. Vyhrát můžete tenhle týden novou audioknihu Válečný pilot. Telefonická soutěž po zprávách ve 2.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Na fotbalovém mistrovství světa je v tuhle chvíli ve finále utkání Ekvádoru s pobřežím Slonoviny. Sleduje ho náš sportovní reportér Jan Suchan. Honzo.
2: Třetí nastavená minuta úvodního poločasu, skóre 0-0. Teď se to pokoušel změnit Pepe z pobřeží Slonoviny svou střelou spoza pokutového území, ale neúspěšně byla zblokovaná. Pokud jde o to, který tým je blíže gólu, tak jednoznačně jde o ten ekvádorský, který byl třikrát hodně blízko. V 11. minutě měl obrovskou šanci kapitán Ener Valencia po centru Hincapieho, který možná byl už z autového prostoru, to by se jistě zkoumalo, pokud by z něj padnul gol z toho centru. Poté následně ještě podklouzl obránce Agbadua a proto tedy Valencia se dostal k balónu, ale poslal ho jenom nad a pak dva jeho spoluhráči napálili břevno ve 23. minutě. Jeboa z hranice

0: a v ní Pepe zhruba z penaltového puntíku trefil jen skluzujícího Franka. V tuto chvíli francouzský sudí Letexier ukončil první poločas, a to za bezbrankového stavu mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety a Tomáš Šon Šenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Tomáš Šon Pšenička bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Monika Chmilová má zprávy.
4: Rusko znovu útočí na Kyjev. 140 tisíc domácností je bez elektřiny. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Fotbalisté Ekvádoru hrají na mistrovství světa s pobřežím Slonoviny. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 5 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Donald Trump v rámci dnešních oslav svých 80. narozenin pořádá turnaj bojových sportů přímo před Bílým domem. Kvůli tomu nechal na slavném jižním trávníku postavit ohromnou kovovou konstrukci. Ta slouží jako aréna a stála v přepočtu přes 3 miliardy korun.
5: Trumpovy oslavy začínají ve Washingtonu po 20. hodině tamního času. Spolu s prezidentem budou 7 zápasů smíšených bojových umění sledovat 4 tisíce lidí přímo u Bílého domu. Dalších 120 tisíc vstupenek zdarma je vyhrazeno pro diváky na nedaleké elipse. Zatímco u Bílého domu se slaví, v New Yorku a dalších amerických městech se scházejí protestní hnutí No Kings. Koncert na obranu svobody slova, na kterém vystoupí i herečka Julia Robertsová, doprovázejí stovky sledovacích večírků po celé zemi. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Ve Zlínském kraji